0: Sopranistka Emma Kirby a loutnista Anthony Rulli přednesli 12 písní ve stylu Lady Music od anglických renesančních skladatelů z doby vlády Alžběty I.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, vysíláním s názvem Od Klaudia k Ludvigovi vás provází Robert Škarda. Nyní nás na stanici D-dur čeká italská barokní hudba. Pro následující minuty je připravena nahrávka skladby od představitele neapolské operní školy Francesca Manciniho. Mancini, kromě toho, že je autorem mnoha oper pro potřeby neapolského divadla, psal také oratoria, kantáty a instrumentální hudbu. Součástí koncertního repertoáru jsou dodnes jeho flétnové sonáty a koncerty. Repertoáru pro zobcovou flétnu se věnuje flétnista a dirigent Michael Schneider se svým souborem Kapela Akademika Frankfurt. Schneider je ve svém oboru považován za jednoho z mála zastánců zvukového ideálu nazývaného flauto dolce. Společně s Kapelou Akademikou vydali řadu nahrávek s německými a italskými barokními koncerty. V jejich podání si od Francesca Manciniho poslechneme čtyřvětý koncert G-moll pro altovou zobcovou flétnu, dvoje housle, violu a basso continuo.

Koncert G-moll pro altovou zobcovou flétnu, dvoje housle, violu a basso continuo od Francesca Mancciniho. Hráli Michael Schneider a kapela Akademika Frankfurt.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme u barokní hudby a dáme prostor tvorbě Johanna Sebastiana Bacha. Následující minuty naplní jeho světská kantáta Angenémes Widerau z roku 1737. V tomto roce Bach jako kantor u svatého Tomáše a městský hudební ředitel v Lipsku vyhověl žádosti saského rady Johanna Christiana von Hennikeho na zkomponování světské slavnostní kantáty. Účelem bylo oslavit Hennikeho nové panství Widerau u Lipska, které právě zdědil. Na hradě ve Widerau se slavnost konala 28. září 1737 a Bach k provedení kantáty pravděpodobně přizval členy lipského seskupení Collegium Musicum. Bach vytvořil kantátu pro sóla sbor Orchestr a Basso Continuo na text Christiana Friedricha Henriciho. Vystupují v něm čtyři alegorické postavy, které se předhánějí ve chvále a slibech štěstí pro nového pána panství. Postavami jsou osud, štěstěna, čas a také straka říční, odkazující na řeku Elster, česky straka, protékající přes Widerau. Z Bachovy kantáty Angenémes Widerau si poslechneme výběr čtyř částí. Zpívají solisté Le Chantre de Musique Baroque de Versailles, hraje orchestr Café Zimmermann, řídí Gustav Leonhardt.

0: To byl výběr 4 částí ze světské kantáty Angenehme Widerau pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo od Johanna Sebastiana Bacha. Přednesli je solisté Le Chantre de Musique Baroque de Versailles a orchestr Café Zimmermann. Řídil Gustav Leonhardt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, vysíláním stanice D-dur a jejím speciálním pořadem od Klaudia Kludvigovi vás provází Robert Škarda. Nyní zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a také učitele Johanna Rosenmillera, rodáka ze Saské Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se těšila velké úctě i v rodném Německu. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Můžeme říci, že jeho tvorba má svůj význam pro barokní dobu mezi Šicem a Bachem. Sbírka 12 instrumentálních sonát, které nám za okamžik zahraje muzika Fiata, vznikla v roce 1682, 2 roky před skladatelovou smrtí. Sonáty Rosenmiller napsal pro soubor nástrojů po dvojicích. Dvoje housle, 2 violy, 2 cinky a 2 trombóny. Dále se v obsazení objevuje předchůdce fagotu Dulcián, varhaní pozitiv a basová loutna Kitarone. Hraje soubor muzika Fiata pod vedením Rolanda Wilsona.

0: Dozněla sbírka 12 sonát pro instrumentální soubor od německého barokního skladatele Johanna Rosenmillera. Na nahrávce z roku 2012 nám je představila muzika Fiata. Tímto snímkem končí dnešní vydání speciálního vysílání věnovaného staré hudbě od Klaudia k Ludvigovi. Od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dlouho jsem váhal, je-li skutečně nutné vyhrazovat pro pojem basso continuo celé jedno da capo. Faktem je, že na koncertě často slýchám, jak lidé při čtení programu tento termín obtížně slabikují a ptají se, co to je. Ale da capo není žádná hudební encyklopedie, mělo by se při něm trochu přemýšlet, nejen vysvětlovat. A na pojmu basso continuo toho k rozmýšlení zas tolik není. Ale když jsem nedávno slyšel, jak hlasatelka jedné rozhlasové stanice oznámila, že za chvíli se bude hrát sonáta pro flétnu a basso continuo, začalo mi být jasné, že tady trocha osvěty bude potřeba. Vzhledem k tomu, že jsme v minulých da capech probrali komplementární rytmus a kráčející bas, což jsou jevy úzce spjaté s barokem, nebude od věci připojit k ním ještě další typický barokní atribut, jímž je basso continuo. Je ovšem jasné, že Johann Sebastian si v této chvíli už zase mne ruce, že mu přijdou nějaké tantiémy. Začneme ale úplně odjinud. Možná je vám známo, že každý jazzový big band má kromě trubek, pozounů a saxofonů ještě takzvanou rytmickou skupinu, která se skládá z bicích nástrojů, kontrabasu nebo baskytary a nějakého nástroje harmonického, to jest klavíru nebo kytary. Rytmická skupina v big bandu tedy zajišťuje tři věci. Rytmický puls, basový základ a akordický doprovod. Jen na takovýchto pevných základech může stát celá ta žesťová paráda se svými melodiemi, ostrými akcenty a improvizovanými sóly.

Helmut Rilling, jeden z významných německých dirigentů zabývajících se barokní interpretací, tvrdí, že basso continuo chápe jako skutečně swingovou kapelu v rámci barokního souboru. Hráči v kontinuu musí perfektně cítit rytmus, který musí být přesný, ale ne zatěžkaný, jinak muzika nebude šlapat. To záleží hlavně na hráčích basových nástrojů, tedy violončela, kontrabasu, fagotu a na levé ruce čembalisty nebo varhaníka. Jeho pravá ruka má, jak už víme, na starosti něco jiného. Hraje akordický doprovod, který má funkci jakéhosi tmelu, který spojuje složitě vedené polyfonní hlasy do jediného celku. Barokní skladatelé part pravé ruky nikdy nevypisovali. Varhaník nebo čembalista ho vždy improvizoval. Skladatel nanejvýš pomocí malých čísílek naznačil, jaký akord by v daném okamžiku měl zaznít. V jaké však tento akord bude poloze, jakým způsobem bude spojen s následující harmonií, jak bude ozdoben, to vše nechal skladatel na interpretovi. Jeden a týž úsek skladby se tedy mohl proměňovat podle toho, kdo zrovna seděl u nástroje. Pustíme si teď několik taktů z Bachova díla Magnificat v několika různých nahrávkách. Všimněte si prosím, jak autorem vypsaná basová linka zůstává stále stejná, ale jak se varhaní part snímek od snímku liší. První varhaník zaměstnává svou pravou ruku relativně velmi složitým partem.

A třetí verze je zase úplně jiná. Tady varhaník akordy docela vypustil a hraje jen unisono s levou rukou. I to je jeho právo.

V vydáních barokních skladeb už bývá obvykle pravá ruka klávesového nástroje vypracována takzvaným realizátorem, hudebním vědcem, který připravuje starou partituru pro novodobé vydání. Varhaník ale může vytištěný part chápat jako návrh, kterého se nemusí držet, a může si připravit vlastní verzi. Je to vítaná příležitost pro interprety se skladatelskými ambicemi. A může to být úkol velmi rozsáhlý a významný. Třeba v Bachově kantátě Nun komm der Heidenheiland je jedna basová árie doprovázena v podstatě jen trochu zesíleným basem kontinuem, které tu ke své basové, rytmické a harmonické funkci přibírá i úlohu melodickou.

z pera Jana Dismase Zelenky pochází cyklus 6 triových sonát. Už označení triová sonáta naznačuje, že by tu měli hrát 3 nástroje, ale není to pravda. Hraje jich tu 5. 2 hoboje jako solové nástroje a basso continuo ve složení čembalo, fagot, kontrabas. Je tedy zřejmé, že v baroku se continuo považovalo za jediný nástroj, respektive jediný samostatný hlas. Je tu však ještě jeden háček. Řekli jsme, že basové nástroje a levá ruka varhan nebo čembala hrají vždy stejnou basovou linku. Toto jinak velmi důsledně dodržované pravidlo Zelenka na mnoha místech porušuje. Zřejmě mu bylo líto, že tak pohyblivý nástroj, jako je fagot, se musí pořád držet nemotorného kontrabasu. A tak ho osvobozuje a napíše mu do partu skvělé virtuózní pasáže, zatímco kontrabas se zahanbeně plouží po svých řídkých basových tónech. Název triová sonáta se tak stává už skutečně nesmyslným, protože v daném okamžiku znějí 4 zcela samostatné hlasy. Thank you.

předchozí ukázce jsme tedy byli svým způsobem svědky rozpadu basa continua, způsobeného solistickými ambicemi jeho jednoho člena. Zelenka tím předznamenal budoucí vývoj. Basso continuo nepřežilo etapu baroka. V klasicismu pomalu mizí z orchestrálních skladeb čembalo, protože sólové hlasy i basová linka ztratily svou polyfonní samostatnost a harmonie tudíž vyplývala z jejich souzvuků. Čembalo by ji jen zdvojovalo. Dokonce i ve 20. století je skladatelům jaksi proti srsti spojovat kontrabas, violončelo, fagot a čembalo nebo varhany do jedné basové linky. Raději je pověřují samostatnými úkoly. A tak přiznávám, že jsem nenašel žádnou soudobou neobarokní skladbu, v níž by se basso continuo výrazněji uplatňovalo. Vím jenom o jedné takové kompozici a tu jsem složil já. Z čistě pedagogických důvodů si tedy dovoluji přehrát vám poslední větu své triové sonáty, zcela vědomě inspirované sonátami zelenkovými. Violončelo a levá ruka čembalisty hrají důsledné basové unizono. Pravá ruka má akordy, housle a flétna se proplétají svými sólovými melodickými linkami. Otevřeně přiznávám, že nic nového jsem nevymyslel. Pouze jsem se vrátil k technice, která byla dávno zapomenuta, abych zjistil, zda právem či neprávem. O takových věcech však rozhodujete odjakživa jen a pouze vy, milí posluchači.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Francouzský trumpetista Maurice André byl už za svého života, který se uzavřel v roce 2012, označován za jednoho z největších trumpetistů 20. století. A to začínal jako horník a v hudbě to byl samouk. Přes vojenskou kapelu došel až na pařížskou konzervatoř. Maurice André se díky svému fenomenálnímu mistrovství stal legendou ještě za života. Kromě klasické hudby hrál úžasně jazz, folk, chanson, prosadil trubku jako žádaný soulový nástroj a významně rozšířil její repertoár o předklasická díla, mnohdy nesmírně technicky náročná. Jak známo, v 60. letech se u nás podílel na nahrávce braniborských koncertů s Milanem Munzlingrem. A v barokní hudbě si teď Andrého trubku poslechneme i my. Třetí věta, Allegro, ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur anglického mistra Henryho Persla. Akademii svatého Martina vede Neville Merinder.

Setkání Bedřicha Diviše Vébra s Mozartem navždy ovlivnilo život mladého českého studenta. Pod vlivem Mozartova génia se totiž Vébr rozhodl pro hudbu. Komponoval, učil, bádal v ní, psal učebnice a teoretické práce, zajímal se o stavbu a vylepšování nástrojů, zejména žesťových, sbíral lidové písně a stal se prvním ředitelem v roce 1811 slavnostně otevřené konzervatoře pražské. Později ředitoloval i pražské varhanické škole. A z jeho díla teď pro radost souzvuk Šestice lesních rohů. Bedřich Diviš, nebo také Friedrich Dionys Weber, Sextet in F, lovecké Allegro di Caccia a sekce lesních rohů České filharmonie.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají göteborští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: téma. To je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího.
1: Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenázyho.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Gieseking pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-dur.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové zařízení Daniela Barenboima.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Georg Friedrich Händel, třetí věta z koncertu pro harfu a orchestr B-dur. Hraje na harfu Uršula Holliger, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulben.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutno hraje Ron McFarlane.

Kantáta pro vánoční období Uns ist ein Kind geboren, dítě se nám narodilo, je sice uváděna v katalogu Bachových děl jako BWV 142, ale její autorství je sporné. Dnes se muzikologové spíše přiklánějí k názoru, že byla Bachovi připsána nesprávně a skutečný autor je neznámý. Nevadí, v každém případě je to nádherná hudba, jež potěší Bach nebach. Symfonii z kantáty oslavující příchod spasitele na svět hraje stále slavnější italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina se svým uměleckým ředitelem Ottaviem D'Antonem.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4-minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Málo který profesionální hudebník oboru klasické hudby, instrumentalista, se ve svém profesním životě vyhne předehře k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Její party hrají dokonce už studenti konzervatoří v povinném předmětu party. Je to konkurzní materiál pro většinu nástrojů symfonického orchestru. A ať už pak hudebník hraje v operním orchestru nebo symfonickém, může si být jist, že se s touto předehrou setká. Je totiž uchvatná, efektní a také pořádně technicky náročná. Tak si tento klenot české hudby, Smetanovu předehru k nejoblíbenější české opeře Prodaná nevěsta, poslechneme v nahrávce České filharmonie a Zdeňka Košlera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jean-Philippe Rameau, árie Pastýřky z druhého dějství opery Nice. Zpívá Sabine Devier, Les Ambassadeurs řídí Alexis Kosenko.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Přejeme dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce přijetí změn zabránit. Donald Trump míří do Číny. Je to první návštěva amerického prezidenta za posledních 10 let. První českou divadelní dramatizaci románu Žila Verna s názvem Na kometě připravuje Mostecké divadlo Rozmanitostí. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 13 až 17 stupňů Celsia. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země a přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě přebrala.
3: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodek, je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
2: Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už v minulém týdnu. Opozice jednání zablokovala. Ani dnes není podle vyjádření opozičních politiků pravděpodobné, že by sněmovna o návrhu hlasovala. Americký prezident Donald Trump míří na třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Íránu.
4: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Íránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem iránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat 1 bilion dolarů na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světlefialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině budou kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomu přibývá. Divadlo Rozmanitostí v Mostě chystá na konec května českou premiéru dramatizace románu Žila Verna s názvem Na kometě. Poprvé si v ní mostečtí herci vyzkouší prvky takzvaného nového cirkusu, tedy akrobacii. Jednu z hlavních rolí stvárnil Julius Kubaščík. Trénovat musí ve výšce, zavěšený na šálách i skoky na trampolíně.
5: Celkově ta závislá akrobacie na šálách je skvělý prvek, který se hodí do té vesmírné tematiky. Najednou je nižší gravitace, lidi se vznášejí, ty šály tady fungují, aby divákovi zprostředkovali vlastně pocit toho jiného prostředí, než máme tady na Zemi.
2: Premiéru hry Kometa chystá Mostecké divadlo Rozmanitostí na pátek 29. května.
6: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky a s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jenom ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech četnější srážky. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
7: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby.

0: zažil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré středeční ráno, hodiny u nás ve studiu ukazují 5 minut po 6. V kalendáři dnes máme 13. květnový den a my budeme v následujících minutách opravdu docela hodně cestovat. V Pardubicích se po měsících oprav otevírá zelená brána. Je to symbol města, který prošel rekonstrukcí za víc než 40 milionů korun a restaurátoři mu vrátili pevnost, ale i historickou krásu. Z Pardubic se potom přesuneme do Varšavy, kde ožívají dějiny prostřednictvím plakátů. Nejstarší muzeum plakátu na světě znovu otevřelo své dveře a ukazuje, jak umění zachycuje válku, propagandu i každodenní život. No a sledujeme pochopitelně dění v Cannes ve Francii. Právě tam začal 79. ročník slavného festivalu a režisér Jackson už převzal čestnou zlatou palmu za celoživotní přínos kinematografii. Podrobnosti nabídneme za okamžik. 6 minut po 6. za celý dnešní ranní tým, který je částečně i na cestách, přejeme dobré ráno.
2: Julien Greco, ta zaspívá po 6:30, k tomu taky Vladimír Javorský ještě v této půlhodině a Michail Ivanovič Glinka nebo Wolfgang Amadeus Mozart. Berlínskou filharmonii řídí Karl Böhme.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Berlínští filharmonikové s Karlem Böhmem a první část symfonie F-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Americká herečka Jane Fonda a její čínská kolegyně Kung Li včera večer zahájili 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Informovala o tom agentura AFP, podle které bylo vrcholem ceremoniálu udělení čestné zlaté palmy, a to novozélandskému režisérovi Petru Jacksonovi.
0: Letošní ročník přehlídky dává v porovnání s loňskem přednost spíš filmům méně známých tvůrců a menších producentů. Ve výběru nejsou žádná díla velkých hollywoodských studií a v hlavní soutěži je letos nebývale vysoký počet francouzskojazyčných filmů a pouze jeden americký snímek.
1: Porota, kterou povede jeho korejský tvůrce Park Chan-wook, bude vybírat například z děl španělského režiséra Pedra Almodovara, iránského exilového filmaře Ashgara Farhadího nebo ruského režiséra Andreje Zvjatsigeva.

0: Karlo Tesarini, část sonáty pro housle a baso continuo opus 14. Minuta necelá, zbývá do 6:45.
1: V polské Varšavě se po 5 letech znovu otevřelo nejstarší muzeum plakátů na světě. Jeho stálá výstava nabízí návštěvníkům docela neobvyklý vhled do polské minulosti.
0: Skrze často ikonická díla výstava vypráví o časech dělení země mezi jiné mocnosti, o odporu proti německé okupaci nebo o životě v socialismu.
1: Vypráví ale taky o současnosti, která rozhodně není klidná.
2: Dnes tu akorát máme návštěvu z jedné z varšavských škol. Studenti dostali pracovní listy a vypadá to, že mají úkol spojený s interpretací plakátů, ale hledají na nich i určitý obsah. Z toho máme velkou radost, protože tou naší stálou výstavou jsme chtěli ukázat, že plakát je dokumentem éry.
3: Popisuje v muzeu plakátu na varšavském Vilanově hlavní kurátor výstavy Michal Varda. Kolem nás se to akorát hemží studenty, většinou ve skupinkách.
2: Plakát je kulturním textem, který v sobě skrývá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let. Od počátku této vizuální komunikace na polském území.
3: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
2: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajanc pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
3: Plakát byl tak nejen uměleckým dílem, ale také funkčním informačním materiálem, který dodnes svědčí o tom, že na přelomu 19. a 20. století byla Visla od Toruně až po Sandoměř zcela splavná.
2: Taky tu na výstavě vidíme plakát slavné malířky a ilustrátorky Zofii Stijeňské, už z období obnovené polské nezávislosti. Byl to plakát pro polský pavilon na mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži. Tehdy se polský pavilon setkal s velmi dobrým ohlasem od organizátorů. Získal mnohá ocenění a titul Grand Prix.
3: Ale jsou tu i plakáty z doby druhé světové války, zachycující odpor proti německé okupaci. Plakáty vypovídající o touze po poválečné obnově. Plakáty ukazující život v Polské lidové republice. Plakáty připomínající různá jubilea i novodobé plakáty upozorňující na současné války, nenávistné projevy, klimatickou krizi i politickou zlovůli. Jsou tu umělecké plakáty, reklamní plakáty, plakáty, které se staly symbolem protestních hnutí. Celkem má muzeum ve sbírce 63 tisíc uměleckých děl.
2: V Polsku si velmi ceníme českého designu a české typografie. Vždycky jsme vám trochu záviděli ty skvělé, velmi talentované designéry. Ať už to byl Zdeněk Rosman, Ladislav Sutnar, Jaroslav Sura, až po ty současné. U nás ve sbírkách tak máme i krásnou kolekci českého plakátu.
3: Dodává kurátor Michal Varda. Přestože výstava nese označení stálá, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Český rozhlas.

0: Pražské jaro, Divadelní svět Brno, Open House Praha.
1: Nebo Divadelní flora Olomouc a Zlín Film Festival.
0: Přinášíme setkání s umělci i živou atmosféru květnových festivalů.
1: Český rozhlas Vltava. A zůstaňte v centru kulturního dění.

0: předehra k opeře Ruslan a Ludmila Michaela Ivanoviče Glinky. Českou filharmonii řídil Karel Ančerla.
1: Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl označil krádež za zdrcující. Relikvie podle něj má především historickou hodnotu a pro věřící také duchovní.
0: Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester Dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Svatořečena byla v roce 1995.
1: 4 minuty nám zbývají do 6:30. Další aktuální zprávy nabídne tedy František za malou chvíli.

0: Lover, skladba Richarda Rodgerse, kterou jsme vám nabídli v 6:30. Přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se dnes vrátí poslanci. Vládní koalice chce, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Šlo by třeba o investice na výstavbu dálnic a železnic nebo výdaje na obranu. Podle opozice by to umožnilo další zadlužování země. Koalice chtěla zákon prosadit už v minulém týdnu. Opozice ale jednání zablokovala. Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik Ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc méně než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociálním pojištění. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky včera večer v obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara. Stejný koncert se v obecním domě odehraje i dnes. A čekejte oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky a s vyšší pravděpodobností na horách jinde zaprší ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech četnější srážky. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě přidáváme dění v kultuře. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na vernisáž výstavy Stříbrná plátna Severního Plzeňska, hledání zašlé slávy venkovských kin.
2: Co má společného ptačí zpěv s hudbou, se dnes můžete dozvědět v olomouckém vlastivědném muzeu. Na přednášku dorazí autor našeho pořadu Mistři pěvci opeřenci Lukáš Hurník.
1: Galerie Univerzity v Pardubicích zahajuje výstavu Znovu nabitý ráj, představí díla rakouské výtvarnice Ona B. a malíře Tomáše Lahody.
2: Novou výstavu má i kulturní centrum Kolaps v Brně. Nese název Otisk a propojí projekty, které z různých perspektiv zkoumají tělo jako prostor osobní, společenský i veřejný.
1: Zajděte do pražské čítárny Unijazz na křest autorského dvojalba Písně dne a písně noci od Mily Janatkové a Jaroslava Kořána.
2: A ještě České Budějovice. Dům umění představuje projekt vizuální umělkyně a fotografky Anny Nunes Rodriguezové, která zkoumá bramboru jako kulturní a politický fenomén.

0: Komorní filharmonie Pardubice, Libor Ježek, Pavla Honcová a další hudebníci necelých 8 minut po 6:30.
1: Je skvělé, že jsme právě hráli Komorní filharmonie Pardubice, Františku, protože my ještě v Pardubicích zůstaneme a podíváme se konkrétně na opravu zelené brány. Práce na téhle historické stavbě trvaly déle a stály nakonec víc, než se původně předpokládalo.
0: Zpoždění bylo způsobené narušenou statikou. Zdivo v jedné části bylo v tak havarijním stavu, že se při jeho odkrytí objevily hluboké výdutě.
1: A jak jsme zjistili, bylo to i kvůli tomu, že stouply náklady na rekonstrukci památky z plánovaných 30 na 42 milionů korun.
2: Ukázalo se, že ty sanační práce, které probíhaly, řekněme, za bývalého režimu, takže nebyly odvedeny odborně a po odkrytí vlastně toho zdiva a toho kamení, tak se ukázalo, že zelená brána má statické problémy, byly tam velké silné průvlaky, kde se dala vlastně strčit celá ruka až po ramenu.
3: Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice popisuje nečekané problémy se zdivem a statikou, které odhalila rekonstrukce pardubické dominanty zelené brány. I proto stála o zhruba 40% víc, než se očekávalo.
2: Celkové náklady se vyšplhaly na 42 milionů korun, s tím, že se podařilo získat i dotaci z Ministerstva kultury na obnovu památek pro městské památkové rezervace. Ta dotace byla spíš symbolická, 6 milionů korun, ale každá koruna samozřejmě do rozpočtu dobrá.
3: Teď už je ale památka opravená. Má vyspravené zdivo, doplněné spáry, zpevněné poškozené části konstrukce a obnovené historické detaily. Zůstala neomítnutá, jak o tom rozhodli místní v referendu, doplňuje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
4: I odborníci se zcela neshodovali na tom, jakým způsobem by zelená brána měla být omítnutá. ANO sílil hlas o tom, aby se omítla z důvodu trvanlivosti a kvality té opravy. Nicméně v mezidobí a během těch veřejných diskuzí padlo na zřetel, že i ten neomítnutý stav lze udělat tak kvalitně, že to je obojí souměřitelné.
3: Obavy, že odhalený kámen vydrží méně než omítka, vyvrací také Martin Dvořák, ředitel divize pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra Pardubice, která rekonstrukci prováděla.
5: Kámen je přírodní materiál, který má odhalovat víc než jakákoliv omítka, která samozřejmě je na přírodní bázi, ale už je to taková atrapa. Ten kámen je prostě přírodní a měl by vydržet delší dobu.
3: Pro veřejnost bude zelená brána otevřená od 1. června. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

0: Juliette Greco na vlnách Českého rozhlasu Vltava, nahrávka z poloviny 50. let, minutu před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme pro vás novou četbu s hvězdičkou a dnes poprvé se zaposloucháme do strahujícího autobiografického deníku Beatrice Landovské, tedy dcery herce Pavla Landovského.
0: Její kniha Když máma spala nás se vrátí do doby, kdy se utahovaly normalizační šrouby. Deníkové zápisky tehdy 15-leté Landovské podávají obraz složitého vztahu s excentrickým a živelným otcem.
2: Tak si pojďme poslechnout ukázku.
3: Lyžba byla jedním z mála sportů, kterému se dědečkovi podařilo mě přiučit. Na lyžařský výcvik v 7. třídě mi děda dokonce koupil dobré lyže Artis s duralovou vrstvou, přičemž podobné měl u nás ve třídě jenom Karel Ž. Ten byl mými lyžařskými schopnostmi natolik překvapen, že mi od školního lyžařského výcviku věnoval pozornost, o jaké se mi do té doby ani nesnilo. S babičkou Anikou jsme se tehdy v Krkonoších vedle inteligentního lyžování ještě přejídali polopenzemi v závodní chatě. S dnešní představou o polopenzi se to nedá ani vzdáleně srovnat, ale babička si přesto co chvíli vzdychla. Toho jídla, zdá se mi, je tady moc. To je až zbytečný. To my nemáme zapotřebí. Brblala a přitom balila zbytky snídaní a večeří do růžového toaletního papíru, který si předtím odtočila na záchodě. Kdo ji zahlédl, okamžitě věděl, odkud její ubrousek na potraviny pochází, protože toaletní papír byl v celém rekreačním srubu jednotný. A jako všude v té době, i tady jsem se zamilovala.
2: První díl četby s hvězdičkou Když máma spala, spisovatelky Beatrice Landovské, nám bude číst Anita Krausová. A Beatrice Landovská bude taky hostem dnešní vizitky. Zeptáme se jí, jak se na své mládí v dezidentském prostředí dívá dnes. A o čem bude poslední část jejich vzpomínek? Všechno poslouchejte po 10. dopoledne.
0: A připomínáme, že dnes začne i četba na pokračování. O 6:30 pro vás chystáme první díl z textu Jakuba Wassermana Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava ve středu 13. května.
3: A teď esej nebo zamyšlení konkrétně nad pamětí, historií a také proměnami civilizace od publicisty Daniela Rause.
4: Některé pohledy s námi zůstávají, tvoří cosi jako mapu dojmů z naší životní pouti. Jeden takový pohled mám zapsaný z tureckého Istanbulu. Je večer, stojím na střeše hotelu, dívám se na jeden z největších skvostů v dějinách architektury. Hagia Sophia. Tak zní jeho řecké jméno. Svatá moudrost. Je to pohled z jiné reality. Nasvícená obří kopule působí dojmem, že se vznáší jako nějaký zázračný balón nebo UFO z vesmíru. Je neuvěřitelně blízko, od hotelu snad jenom 100 nebo 200 metrů. Ve tmě se ale jeví ještě daleko blíž. Skoro máte pocit, že se jí můžete dotknout. Ze zdola sem proniká šum velkoměsta, ten ale jakoby se celého výjevu vůbec netýkal. Na okamžik jsem tam jenom já a fyzické vyjádření oslavy božské moudrosti. Hagia Sophia vznikla na pomezí antiky a středověku, byla postavena za císaře Justiniána Velikého, posledního vládce, který v tomhle městě mluvil latinsky. Tehdy se metropole ještě jmenovala Konstantinopol. Impozantní pohled z minulosti se mi oživil v situaci, která s ním zdánlivě vůbec nesouvisí. Ve chvíli, kdy jsem vzal do ruky knihu, jež u nás právě vyšla. Jmenuje se Leťte divoké labutě. Napsala ji Yang Chang, čínská autorka žijící v Británii. Mimochodem český překlad máme už po půl roce od britského vydání, což je hodno chvály. Především je to ale důležitá kniha pro pochopení, nebo aspoň pro částečné pochopení toho, co se děje v současné Číně. Mnoho lidí očekávalo, že i po masakru studentů na náměstí Nebeského klidu se říše středu vydá na sice pomalou, ale přece jen cestu ke svobodě a demokracii. Chvíli se to skutečně dělo. Pak se ale kyvadlo otočilo a Čína se vrací ke staré formě totální vlády. Yang Chang je spisovatelka, u které se ani na minutu nenudíte. Vyrůstala v Číně, její rodiče byli komunisté a poté oběti kulturní revoluce. Ona sama bezmezně věřila Mao Tse-tungovi, velkému kormidelníkovi, jak si nechával říkat. Pak ale z té víry vystřízlivěla a začala skládat šokující obraz toho, co velký kormidelník ve své zemi napáchal. Dlužno dodat, že nynější publikace navazuje na nejslavnější knihu Yang Chang s podobným názvem Divoké labutě. Život její babičky, matky a jí samotné ilustruje strhující a velmi smutné dějiny říše středu v minulém století. Napsala ji ale ještě za vlády Teng Xiaopinga, tedy v časech relativního optimismu, který se teď vytrácí. Tehdy v tom istanbulském hotelu běžela konference plná velkých jmen. Nestihl jsem začátek, ale stejně jsem se těšil hlavně na Yang Chang, která byla mezi účastníky. Chtěl jsem s ní točit rozhovor, protože její divoké labutě mě úplně ohromily. Zaregistroval jsem se na recepci a portýr mě vedl na pokoj. Už je tady Yang Chang? Ptám se ho. A on povídá, právě odjela. Vedu vás na její pokoj, budete v její posteli. Významně na mě zamrkal. Byla to ale slabá útěcha. A tak večer na střeše hotelu hledím na ono fantaskní zjevení. Hagia Sophia se vznáší mezi Evropou a Asií, mezi staletími, mezi křesťanstvím a islámem. Přichází Howard, nejbohatší člověk, jakého znám. Mimochodem neuvěřitelně skromný a normální. To on vymyslel tuhle konferenci. Scéna ho taky fascinuje. Hledíme na oslavu božské moudrosti spolu. A Howard povídá: Víš, dostal jsem nabídku levnějšího hotelu, ale tenhle pohled bychom tam neměli. Nezbylo mi, než souhlasně přikývnout.
3: Zajímavý příběh, kterému dal publicista Daniel Raus název Labutě a chrám moudrosti. Posloucháte Český rozhlas Vltavu krátce před 7 ráno.
2: A jazzovou skladbu nabízí Chris Potter se svými kolegy. Nahrávka je 2 roky stará, jmenuje se Cloud Message.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministr Šťastný bude jednat o používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Írán snižuje těžbu ropy. Americká blokáda jeho přístavů trvá už měsíc. Ostravský dům umění dnes slaví 100 let. A čekejte oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Pokračuje Šťastný.
3: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
2: Šťastný už včera řekl, že chce také nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, jak říká předseda ODS Martin Kupka.
4: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou lokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
2: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. Íránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety, tvrdí to americký list The New York Times s odvoláním na zpravodajské zdroje. Patří mezi ně údajně i 30 odpalovacích zařízení na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády íránských přístavů dnes uplynul přesně měsíc.
5: Washington sáhl k blokádě iránských přístavů po dvou týdnech příměří s Íránem a marných snahách o dohodu o otevření Hormuzské úžiny obchodním lodím. Průliv si tak vzájemně blokují obě znepřátelené mocnosti. Americká blokáda iránských lodí znemožnila Teheránu drtivou část exportu jeho ropy. Írán už musel snížit její těžbu, protože zásobníky jsou naplněné. Cílem americké blokády bylo přimět Teherán k obnovení normálního námořního provozu Hormuzskou úžinou. Írán ale trvá na tom, že i po válce bude strategická cesta pod jeho kontrolou. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Domu umění v Ostravě je dnes přesně 100 let. Připomene to dvěma výstavami. Představí regionální umělce a ideologicky zabarvená díla z doby socialismu. Další doprovodná výstava nabídne výběr českých klasiků 19. století. Právě tato sbírka stavitele a mecenáše Františka Jurečka byla základem dnešního sbírkového fondu galerie, jak dodává kurátorka Renata Skřepská.
6: Je to Mařák, Radimský, Ulman, Hudeček, opravdu taková ta elita toho českého krajinářství z portrétu, jsou to portréty od bratří Mánesů, takže je to takové to klasické 19. století.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky a s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jenom ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech četnější srážky a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Slunce. Teploty lákají k moři, ale filmoví fanoušci ti budou sledovat hlavně premiéry, hvězdy a taky první favority letošního ročníku. No a my pochopitelně společně s nimi.
1: Posloucháte nás ve středu 13. května. V této hodině nabídneme Bohuslava Martinu, potom taky Sammyho Davise Juniora z Count Basie Orchestra nebo Georga Friedricha Händla. Jako první je Christian Teclaff Lars Vogt s Taňou Teclaffovou a část klavírního tria číslo 4 Antonína Dvořáka.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Antonín Dvořák na vlnách Českého rozhlasu Vltava, 11 minut po 7 hodině.
1: Pozorně sledujeme dění ve Francii. 79. ročník filmového festivalu v Cannes začíná právě dnes s prvními soutěžními projekcemi. Publikum poprvé zavítá do projekčních sálů, které nabídnou hned dvě světové premiéry.
0: První bude japonské drama režiséra Kondži Fukady a druhou potom francouzská komedie Životy ženy. Více nám řekne naše spolupracovnice Marie Síkorová. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: O čem jsou, Marie, první dva snímky, které František zmínil, které se teď představí v soutěžní sekci?
2: No tak dnes vstupuje do té soutěže dramatická komedie nazvaná La vie d'une femme, tedy Život ženy. Snímek natočila francouzská režisérka Charline Bourgeois také. Její film se, tím se vypravíme v podstatě za ženou, uvidíme příběh ženy, lékařky, která zažívá několik zvratů, obratů v životě, ať je to na pracovišti, tak i v osobním životě. Jedná se o komedii, v hlavní roli stvárnila poměrně renomovaná francouzská herečka Lea Drucker. No a tím druhým snímkem je japonské drama Nagi Notes, tedy řekli bychom několik dní ve městě Nagi, film režiséra Kodži Fukady. Jedná se o volnou adaptaci podle divadelní inscenace v Japonsku s poměrně velkým úspěchem nazvané Tokyo Notes. Je to až takové, řekněme, psychologické drama, které odkrývá vztah mezi dvěma ženami.
0: Dnes také poprvé zasedne mezinárodní porota, které známé tváře v ní zasedly.
2: Ano, tak to, tím předsedou té devítičlenné poroty je jihokorejský režisér Park Chan-wook, slavný režisér filmu jako Oldboy nebo také nedávno uvedeného filmu Není jiná možnost. Jemu sekunduje třeba americká herečka a producentka Demi Moore, která okouzlila Cannes před dvěma lety se snímkem ve snímku The Substance. V porotě bude i chilský režisér Diego Cespedes, který také je známý už z Cannes, totiž loni zabodoval, když jeho film Záhadný pohled plameňáka, což byl vůbec jeho první dlouhometrážní snímek, tak vyhrál sekci Un certain regard, tu sekci Jistý pohled. Rozhodovat o té zlaté palmě bude i třeba švédský herec Stellan Skarsgård, který je také velmi oblíbený nejen v Cannes. Loni jsme ho mohli vidět ve snímku Joachima Triera Citová hodnota, tak to je tedy jen pár z těch 9 členů a členek té letošní poroty.
1: Samá velká zajímavá jména. Mimochodem, Marie, když už jste zmínila Un certain regard, tedy jiný pohled, nebo jistý pohled, co tahle sekce, co nabídne?
2: Ano, to je v podstatě druhá nejsledovanější sekce festivalu v Cannes. Jedná se také o tu soutěžní přehlídku, kde je 19 filmů. A sice snímku s tím určitým novátorským, řekněme, jiným pohledem. Tak dnes večer startuje zahajovacím snímkem, bude to takový queer horror, filmem nazvaným Teenage Sex and Death at Camp Miasma, což je film, který natočil americký režisér Jane Schoenbern. A bude se jednat o takový, řekněme, právě určitý jiný pohled, hlavně na americkou kinematografii. No a ještě musím zmínit jinou soutěž, která je v Cannes na ohromném vzestupu a dnes také startuje. Je to přehlídka snímků uměleckých videoprojektů ve virtuální realitě. Je to soutěž nazvaná Cannes Immersive. Je to už její třetí ročník, kdy se festival věnuje právě tomuto pojetí vizuální podoby. Letos v této sekci je 9 snímků z 8 zemí a tato sekce má už i své zázemí přímo v centru Cannes, totiž ještě donedávna, vlastně do loňska se muselo jezdit za touto sekcí na předměstí města Cannes.
0: A na co se dnes chystáte do kina, Marie?
2: No tak kromě těch snímků v té hlavní soutěži, které bych ráda stihla, tak bych chtěla vidět i jeden snímek v paralelní sekci, protože dnes startuje také týden kritiky. Tam dnes uvádějí snímek nazvaný Dua, který natočila kosovská režisérka Blerta Basholi a tím filmem, ten film je takový pohled do života 13-leté Duy a zkoumá se vlastně tímto filmem nejen pohled teenagerky, ale i také vůbec hledání identity v samotném Kosovu na konci 90. let. No a pokud budu mít ještě dost cel, tak zkusím zavítat i dneska na takovou, řekněme, obnovenou premiéru filmu Rychle a zběsile. To bude půlnoční projekce ve velkém sále Lumière.
3: Bude to tedy velmi, velmi dlouhý den. Cannes se právě probouzí do prvního soutěžního dne nejprestižnějšího filmového festivalu. Dění kontinuálně pro nás sleduje naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová, které děkujeme a zdravíme na Azurové pobřeží.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Amadeus Quartet, část smyčcového kvartetu opus 18 Ludwiga van Beethovena. Posloucháte nás ve středu 13. května a my pro vás máme před 7:30 ještě jednu zajímavost.
1: A... Motor naskočil. Dřevěná vrtule letadla typu Blériot 11 se otáčí. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
2: Puste!
1: Puste ho, ať už letí!
3: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
4: Zpočátku jsem letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. V Kolíně jsem přelétl nádraží a nějakou továrnu, snad petrolku. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
3: Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km za hodinu.
5: Jan Kašpar si postavil vlastní Blériot, řekněme letoun systému Blériot, ovšem provedení Kašpar oproti tomu původnímu Blériotu byl větší, byl také dvoumístný, měl větší dole, to znamená větší nádrže.
3: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Zvlášť nebezpečný byl přelet nad samotnou kopcovitou Prahou. Viditelnost taky komplikovala hustá mlha nad Vltavou. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
1: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
3: Kde na něj taky čekali nadšenci. Nejen tímto počinem, ale taky dalšími menšími leteckými akcemi v Čechách Kašpar inspiroval nadšence do letectví. Kašparovo letadlo z památného dálkového letu můžeme dnes obdivovat v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.
5: Je to vlastně originál, je jenom rekonstruovaný a od svého původního vzoru se liší jenom v detailech.
3: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: You're My Everything, skladba, kterou Harry Warren píše roku 1931, tehdy pro broadwayskou revue The Love Parade. Nikdo tehdy ještě netušil, že z nenápadné divadelní melodie nakonec vyroste jeden z nejslavnějších jazzových standardů 20. století. You're My Everything jsme vám nabídli v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už v minulém týdnu. Opozice ale jednání zablokovala. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, což je zhruba o 20 tisíc méně než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociálním pojištění. Britský král Karel III. Pronese před parlamentem tradiční projev. Chce v něm představit třeba plán návrhů zákonů chystaných vládou na příští období. Panovník promluví k zákonodárcům v době, kdy premiér Keir Starmer čelí tlaku, aby rezignoval. Více než 100 lejbristických poslanců zároveň ale včera podepsalo prohlášení na jeho podporu. Ve Zlíně je ode dneška k vidění kolekce 120 originálně výtvarně stvárněných filmových klapek. V neděli 31. května budou vydrženy ve Zlínském kongresovém centru a jejich výtěžek i letos podpoří tvorbu mladých filmařů. Výstava i dražba se koná v rámci doprovodného programu Zlín Film Festivalu pro děti a mládež. A čekejte oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky a s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jenom o jediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Chystá se celá řada novinek, ale třeba i druhý zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Má vlast zazní v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky. Přesně tak, jako včera na večer. Mimochodem, my budeme Mou vlast recenzovat. V dnešní ranní mozaice bude to přibližně za půl hodiny s Jindřichem Bálkem.
2: V Rudolfínu se v rámci Pražského jara taky chystá finále v oboru flétna za doprovodu Filharmonie Hradec Králové.
1: Do španělského sálu Pražského hradu můžete zajít na koncert Rytíři talentu nadačního fondu Magdaleny Kožené.
2: Pargovka Galerie, ta pořádá vernisáže hned 4 nových výstav, třeba Perfect World polské umělkyně Kataříny Vyškovské nebo výstavy kolektivu Polévka na baru.
1: Také Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích zve na novinku. Je to výstava Úhel pohledu 4, odolnost. Vystavují například Ancient Woods anebo Magdaléna Kašparová.
2: Technická univerzita v Liberci chystá premiéru Války smlky Karla Čapka v rozhlasové adaptaci v pohlcujícím zvukovém 3D formátu.
1: A česko-německý literární večer představí v pražské Evoid Gallery stipendisty Pražského literárního domu, tedy autora performativních a scénických textů Krise Michalského a básníka a překladatele Pavla Novotného.

0: Jan Panenka s Pražským komorním orchestrem ve skladbě Bohuslava Martinů 8 minut po půl osmé.
1: Olomoucká divadelní Flóra bude už od pozítří hostit divadelníky z 9 zemí. Letošní festivalová edice je věnovaná památce Václava Havla a na přehlídce se představí mimo jiné německý soubor Schauspielhaus Bochum.
0: Přiveze divadelní adaptaci Trumpovy biografie The Art of the Deal. O nové černé hudební komedii, která zkoumá symboly politického úspěchu Donalda Trumpa, mluvila s Walterem Bartem, režisérem, redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Jak jste hledali divadelní jazyk pro text, který je původně velmi pragmatický a orientovaný na biznis?
3: My jsme se rozhodli pojmout inscenaci tak, že skupina herců přímo na jevišti řeší, jestli ten text vůbec chtějí uvádět. Oni si totiž nejsou jistí ani tím, jestli to vůbec mohou udělat, protože nemají práva na knihu. A právě morální otázka, jestli za práva zaplatit nebo nezaplatit, se stává hlavním tématem celé inscenace. Divák sleduje skupinu herců, kteří diskutují o tom, jak s knihou a tím materiálem naložit. Navíc kvalita samotného textu je poměrně nízká, takže nejde ani tak o jeho interpretaci, ale spíš o to, co si s ním vlastně mají počít. To je základní rovina jejich uvažování. Nakonec dojdou k tomu, že text začnou zpívat. Tím se totiž elegantně vyhnou problému s autorskými právy. Zpívaný text mohou použít bez placení a zároveň se tím stává zajímavějším. Zatím je i reálná zkušenost. Vedla se skutečná debata mezi souborem Wunderbaum a divadlem Schauspielhaus Bochum, protože se rozhodli práva nekupovat. Argumentovali tím, že text nemá literární hodnotu a že by nebylo morální platit v této situaci Donaldu Trumpovi. Takže jsme opravdu řešili, jestli je možné text použít bez práv. A právě z téhle debaty vznikl i ten metapříběh celé inscenace, jak pracovat s knihou, aniž byste za ní zaplatili.
2: To je velmi silný výchozí bod, vlastně způsob, jakým zacházíte s uměním uzavírat dohody.
4: Donald Trump, that's maybe what's also happening now.
3: Ano, a zároveň jsme přemýšleli i o tom, že Donald Trump ukazuje určitý model chování populistů, případně diktátorů. Oni totiž zpravidla postupují skrze zákon, snaží se zákony změnit tak, aby posílili svou pozici. Viděli jsme to například u Orbána v Maďarsku, kde se měnila ústava. A myslím, že soudní síň je vlastně prostor, kde se Trump vidí, místo, kde neustále svádí své boje. Nakonec se všechno odehrává právě tam. A to je něco, co dnes sledujeme po celém světě i v Evropě. Proto je pro nás důležitá i ta otázka. Pokud nezaplatíme za práva, skončíme s ním u soudu? Ta představa finální dohody a střetu mezi svobodou projevu a dominantním populistickým režimem se podle nás odehrává právě v soudních síních. I proto nás tenhle metapříběh tolik zajímal.
2: Znamená to, že sledujeme divadlo na divadle, nebo se nakonec objeví i herec, který hraje Donalda Trumpa?
3: Nakonec se skutečně objeví herec, který hraje Donalda Trumpa, ale vede k tomu dlouhá cesta a diskuze. Skupina se postupně rozhodne, že z textu vytvoří muzikál, protože právě ten podle nich nejlépe odpovídá jeho povaze. Trump je totiž spojený s určitou nadsázkou. V knize říká, lidé sami často nemyslí ve velkém, ale rádi sledují ty, kteří ve velkém myslí. A z toho jsme vyšli. Muzikál je přece forma, která je vždy větší než život. Emoce jsou v něm přehnané, lidé zpívají, tančí, je to velká show. Vlastně taková zlatá, okázalá podívaná. A to velmi dobře odpovídá tomu, jakým způsobem Trump vystupuje.
2: Jak pracujete s humorem v souvislosti s tak vyhroceným tématem?
3: Myslím, že je zásadní si zachovat schopnost se těm věcem smát. Mnohé mechanismy jsou natolik absurdní, že jiná reakce je vlastně obtížná. Zároveň je ale důležité říct, že to není jen k smíchu. To, co se dnes děje, má i velmi brutální rozměr. obsahuje totiž prvky fašismu. Lidé jsou zabíjeni, dochází k rasismu, diskriminaci, vylučování. Je to velmi tvrdá realita. Ale právě černý humor může být způsobem, jak se bránit, jak poukazovat na slabiny tohoto systému. A pokud to budeme dělat dost dlouho a dost důsledně, věřím, že to může přispět k tomu, že tyto režimy nakonec padnou.
0: Inscenace Jak udělat deal v režii Valtra Barta bude k vidění už 16. května na festivalu Divadelní Flora v Olomouci.
1: Víte, že to byl kardinál Richelieu, kdo změnil stolování, když přišel s kuchyňským jídelním nožem se zaoblenou špičkou? Detaily přidáme za chvilku.

0: Sammy Davis Jr. Count Basie Orchestra My Shining Hour z roku 1965.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Je to úplně neuvěřitelné, že to, co nám dnes připadá jako naprostá samozřejmost, ještě před pár sto lety vůbec samozřejmé nebylo. A tak před 389 lety vzniká ve Francii první jídelní nůž se zaoblenou špičkou.
0: Za jeho průkopníka je považovaný kardinál Richelieu. Francouzský šlechtic patřil na dvoře krále Ludvíka 13. k nepopulárním osobnostem.
2: No tak teď to musíme trošku vysvětlit. Právě proto svým spolustolovníkům poskytl zaoblené nože, které nebylo možné použít ani k čištění zubů, ale ani k pobodání ostatních.
0: Výsledkem byl tak jídelní nůž, který je dodnes běžnou součástí příborových sad.

0: Akademie für Alte Musik Berlin a Bernhard Fork, část koncerta Grossa Opus 6 Georga Friedricha Händla.
1: Vizitka. Jejím hostem dnes bude spisovatelka Beatrice Landovská. Mimochodem ode dneška můžete v četbě s hvězdičkou tady u nás na Vltavě poslouchat její vyprávění z knihy Když máma spala. Při psaní memoáru vycházela ze vzpomínek, které má zachované i díky deníkům.
0: Když máma spala je druhým dílem její zamýšlené autobiografické trilogie a dozvíme se v ní taky řadu vzpomínek na Pavla Landovského.
1: Jak se na své mládí v disidentském prostředí Beatrice Landovská dívá dnes? A o čem bude poslední část jejich vzpomínek?
0: Vizitka startuje v 10 dopoledne.

0: Karl Maria von Weber. První část sonáty pro housle a klavír v podání Isabel Faust a Alexandra Melnikova.
1: Jana Kitzlerová je překladatelka, rusistka, taky je to autorka našeho básnění v tomto týdnu. Pro nakladatelství Protimluv v současné době chystá výbor z díla Andreje Platonova a právě jeho verše nám vybrala.
2: Básnění.
3: Když přemýšlím, slyším hudbu hrát. Vzdálené hlasy pějí. Slunce svítí jen slepému vězni snad a písně myšlenky ke konci nedospějí. Nad hlavou nesmírnost dýchá, neplapitelná a jasná. Cesta vydala se do ticha tam, kde věčně skví se vesna. Zemská líc, jak výjímá se lepě, ve smrtelné svojí kráse. Hvězda spadla, letí, bledne, a nad ní se nekonečnost pase. Tak schválně, kdo by mohl být autorem podobných veršů? Sergej Jesenin? Osip Mandelštam? Dobře, nebudu vás dál napínat. Jejich autorem je Andrej Platonov, který je u nás známý především jako prozaik a autor textů, v nichž se mísí prvky křesťanského mysticismu a existencionalismu s utopickými vizemi, jež mají velmi blízko ke komunistickým ideálům lepšího světa. Málo kdo přitom ví, a to dokonce i v jeho rodném Rusku, že Platonov začínal jako básník. V ruském prostředí ostatně vyšla jediná sbírka jeho veršů. Jejíž název Galubaja Glubina, modrá či modravá hlubina, je do češtiny obtížně přeložitelný kvůli hláskovému opakování v názvu a jisté vokalicko-konsonantické podobnosti připomínající takřka až vnitřní rým. V Platonově poezii najdeme pozoruhodnou směs milostné a přírodní liriky, v níž se velmi často silně projevuje značně sentimentální tón, stejně jako verše, za které by se kvůli jejich budovatelskému zápalu nemusel stydět ani sám Majakovský. A stalo se. Předpovězeno mi bylo kvůli, stalo se, že moje duše kypí, aniž mě uhranuli, všiml jsem si, že Máša se mi líbí. Skutečně. Pohled na Mášu mi chybí. Nejsem sice elegán a krásy se moc nepobral. Za to komsomolskou knížku mám. Mášu jednou oslovit jsem se odhodlal, smělým krokem, jako člen strany. Přistoupil jsem k ní v našem hezkém klubu a hovor započal. Co říkáte na pokrok a všechny smělé plány? Máša odvětila mírně. Rudost, však smutno je bez květů. Řekl jsem uctivě, však nepříliš smírně. Nadcházející výstavbu železných mostů nelze brzdit v rozletu. Myslím, že je skvělé, že i díky ostravskému nakladatelství Protimluv si bude moci český čtenář doplnit zatím chybějící fazetu do obrazu tohoto pozoruhodného autora, jehož básnické dílo zůstává nedoceněno, a to i v Rusku.
1: Jana Kitzlerová pro nás tentokrát vybrala z básní Andreje Platonova pro dnešní básnění. Jsou to její vlastní rukopisné překlady. Prostor dostane opět zítra ve stejném čase.
0: Začíná už 10. ročník Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. I o tom bude řeč ve zprávách v 8.

0: Teď je 8 hodin, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Poslanci budou znovu jednat o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce přijetí změn zabránit. Írán snižuje těžbu ropy. Americká blokáda jeho přístavů trvá už měsíc. Začíná festival ZUŠ Open. Zapojí se do něj skoro 480 uměleckých škol po celém Česku. A čekejte oblačno a zataženo s nejvyššími teplotami 13 až 17 stupňů Celsia. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu tak je třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce proto zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance po minulé vládě přebrala.
3: Jestliže nám nechají díru skoro 300 miliard, 290,7 za 25, to jsou dohledatelná čísla, a pak vyjednají v Evropě, že bychom měli v roce 27 mít asi 80 miliard schodek, je to farizejské. Takže máme tady úplně všechno, zastavit stavby, zakonzervovat dálnice a tak dále.
2: Koalice se zákon neúspěšně pokoušela prosadit už v minulém týdnu. Opozice jednání zablokovala. Ani dnes není podle vyjádření opozičních politiků pravděpodobné, že by sněmovna o návrhu hlasovala. Na 5 železničních tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji zítra začnou výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždy zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace hradeckého uzlu za 10 miliard korun má skončit v roce 2031. Íránu se podařilo obnovit velkou část raketových kapacit zasažených americkými a izraelskými nálety. Uvedl to americký list The New York Times s odvoláním na zdroje z americké administrativy. Íránci podle nich mají mít znovu přístup i ke 30 odpalovacím zařízení na pobřeží Hormuzského průlivu. Od začátku americké blokády íránských přístavů dnes uplynul přesně měsíc.
4: Washington sáhl k blokádě íránských přístavů po 2 týdnech příměří s Íránem a marných snahách o dohodu o otevření Hormuzské úžiny obchodním lodím. Průliv si tak vzájemně blokují obě znepřátelené mocnosti. Americká blokáda íránských lodí znemožnila Teheránu drtivou část exportu jeho ropy. Írán už musel snížit její těžbu, protože zásobníky jsou naplněné. Cílem americké blokády bylo přimět Teherán k obnovení normálního námořního provozu Hormuzskou úžinou. Írán ale trvá na tom, že i po válce bude strategická cesta pod jeho kontrolou. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Projekt nadace Magdaleny Kožené dnes večer zahájí benefiční koncert na Pražském hradě.
5: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
6: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve Španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
5: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
6: Celý zahajovací koncert uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Čekejte oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jenom ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Mozaika. Hezké středeční ráno, začínáme další hodinu vysílání, která bude patřit kultuře opravdu ve všech jejich podobách, od literatury přes film až po hudbu. Slavná Orwellova Farma zvířat, ta se dočkala nového filmového zpracování, jenomže první ohlasy jsou zatím rozpačité. Tak za námi do studia přijde filmová kritička Alice Aaronová, řekne víc. Včera zazněl slavnostní úvod festivalu Pražské jaro, Smetanova má vlast, v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky. Možná jste živý přenos poslouchali u nás na Vltavě. Atmosféra

0: Konstantino Mastropremiano, 10 minut po 8 hodině.
1: Letošní 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy začíná už zítra. Letos se zaměřuje na dvě hlavní témata, Evropu a historii. A téměř nepřehlednutelnou součástí jeho programu se v posledních letech staly taky akce, které souvisejí s komiksem.
0: Kromě sálu Káje Soutka se letos otevře i samostatný ostrov ilustrace a komiksu. Více nám o tom řekne Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, který přidá tipy z bohatého komiksového programu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Svět knihy je jedinečný nejenom tím, že na něm najdete neuvěřitelné množství titulů, ale je to hlavně příležitost setkat se naživo s odborníky, nakladateli, s autory, kteří přijíždějí představit své nové knížky čtenářům. Koho by neměl zájemce o moderní světový komiks rozhodně vynechat letos?
2: Tak letos jich na Svět knihy přijíždí opravdu celá řada. Ta zahraniční sestava, která dorazí na Svět knihy, je letos, myslím, nad jiné zajímavá. Takže je velmi obtížné tam vybírat jenom několik jmen.

0: Já osobně se moc těším na Henrika Bromandera, autora takového velmi působivého komiksového románu Smálandské temno o životě jednoho neonacisty v takové skandinávském menším městečku. Těším se na Michaela Rosse, německého autora, kterého znají čeští čtenáři, a hodně zvědavý jsem třeba na ve světě už velmi slavnou, ale u nás vlastně teprve debutující španělskou autorku Lauru Pérez, která také přijede a představí se v rámci programu Světa knihy.
1: Sál Káje Soutka nabízí akce zaměřené na komiks. Další podobné prezentace jsou naplánovány třeba na stánky těch velkých nakladatelů. Kdybyste měl, Pavel, vybrat ještě dvě nebo tři takové akce, které by to byly?
0: Tak mě v programu velmi zaujal třeba pořad, který se odehraje už zítra, tuším o 6 hodin, a to je české komiksové autorky představují své nové projekty. A je to pořad, kdy se v jedné hodině u jednoho stolu potká pětice českých komiksových autorek, několik z nich debutujících, několik už takových, které mají nějakou publikační zkušenost, a budou všechny vyprávět o svých nových knihách, které mají připraveny k vydání v letošním roce, což je podle mě skvělá zpráva o českém komiksu, už jenom to, že lze takový pořad vůbec vystavit, že vůbec lze nalézt pět českých komiksových autorek, které v jednom roce mají knihu před dokončením nebo dokončovanou, je myslím skvělá zpráva. Jinak, jak už jsem říkal, moc se těším na Lauru Pérez. Těším se třeba na představení dalšího komiksu českých autorek Štěpánky Jislové a Kristýny Plíhalové, které proběhne, myslím tuším ne v sálu Káje Soutka, ale na stánku Paseky. Těch pořadů je tam opravdu veliké množství.
2: A co Ostrov ilustrace a komiksu, co jeho zařazení podle vás pro celý veletrh znamená, co zajímavého může přinést?
0: Tak pro veletrh myslím znamená rozšíření nabídky a nabídnutí něčeho trochu jiného a zajímavého pro tu komiksovou a ilustrační scénu, ale znamená podle mě velmi důležitou věc, totiž, že se na svět knihy dostanou i malonakladatelé a mikronakladatelé, pro které to pořízení klasického stánku bylo prostě v předchozích letech naprosto nedostižné, protože přeci jenom ty náklady, které to sebou nese, a to nejen finanční, ale i třeba ty pokrýt těch čtyři dny celé té otevírací doby nějakým personálem, pro ně bylo komplikované. Takže díky Ostrovu komiksu a ilustrace se budou moci návštěvníci Světa knihy seznámit i s produkcí opravdu malých autorských nakladatelství. V některých případech se jedná o nakladatelské domečky, které provozují přímo tvůrci nebo tvůrkyně na vydávání svých vlastních prací, a dostává se tak vlastně ke čtenářům ten segment knižní produkce nebo komiksové a ilustrační produkce, který jinak často zůstává trochu ve skrytu, protože nemá tu podporu silných nakladatelských domů a reklamních kampaní a nejrůznějších džinglů v velkých knihkupectvích.
1: Svět knihy bývá tradičně tím vrcholem jarní knižní sezóny, vychází řada atraktivních titulů, tak které z nových komiksových knih bychom neměli minout?
0: Tak naposledy zmíním Lauru Pérez a její Nocturna, ale mimo to se po dlouhé době vrátí k českým čtenářům Alison Bechdel, velmi slavná komiksová tvůrkyně, autorka Rodinného ústavu, jednoho možná vůbec z nejoceňovanějších komiksových románů všech dob, která se představí svým komiksovým memoárem Tajemství nadlidské síly, který zvláštním způsobem propojuje její osobní život, její posedlost cvičením a bodybuildingem s nějakými nejistotami ohledně vlastní identity a vlastního života, tak jak to u Alison Bechdel bývá zvykem. V nakladatelství Tristero vyjde Polina Bastiana Weavese, takový velmi výtvarně působivý komiksový román o mladé baletce, která přichází na prestižní baletní školu. Ujímá se jí velmi uznávaný baletní mistr, který na jednu stranu nabízí velkou příležitost a na druhou stranu jí vystavuje takovému tomu drillu, který známe asi naposledy z románu Miřenky Čechové. Ta Polina je v tomto velmi působivý komiksový román, který nám jednak dává nahlédnout do toho světa, toho baletního drillu, ale zároveň tak činí v takové velmi rozevláté, rozmáchlé kresbě, která tomu příběhu velmi odpovídá. Těch komiksových titulů a novinek vychází celá řada a myslím, že každý, kdo na Svět knihy zavítá, si tam nějakou knihu pro sebe najde.
2: Něco mi říká, Pavle, že vás čekají perné 4 dny, protože už zítra začíná festival Svět knihy a jsem zvědavá, co v dalších týdnech pro nás, třeba i z té nabídky, která se objeví na světě, vyberete a přinesete ráno do Mozaiky na Vltavě. Pavel Kořínek, historik a člen Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, byl naším hostem. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou i v 8 hodin a 20 minut.
1: Začalo pražské jaro, včera ho slavnostně zahájila Smetanova Má vlast. Ve Smetanově síni obecního domu jej provedl Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky v roce, kdy orchestr slaví 100 let své existence a kdy se zároveň Petr Popelka se Sočrem taky po 4 sezónách loučí v roli šéf dirigenta a uměleckého ředitele.
0: Hodnocení nabídne hudební publicista Jindřich Bálek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Zahajovací koncert pražského jara je vždy mimořádně sledovanou událostí a Má vlast je dílo, které v sobě nese opravdu tu obrovskou tradici. Jaká byla včera atmosféra ve Smetanově síni? Bylo cítit, že letošní zahájení má i symbolický rozměr spojený s tím stejným výročím Sočru?
2: Tak samozřejmě magie čísla 100 je veliká. Já si tu atmosféru ale s tím výročím tolik nespojuji, a nebo nebylo to jenom tím, hodí se připomenout, že Sočr zahajuje pražské jaro po 7. v historii. Poprvé to bylo, když měl 30. výročí, to bylo v roce 56 s Alojzem Klímou, pak zahajoval na své 50. výročí v roce 67 s Jaroslavem Kromholcem, s Vladimírem Válkem zahajoval v roce 2001 a pak několikrát zahájil úspěšně i mimo výročí. Na pražském jaru odehrál Sočr přes 200 koncertů a je pevnou součástí festivalu. Atmosféra koncertu je jinak slavnostnější, pokud přijde prezident. Je to díky fanfárám, ne jenom díky osobě prezidenta. A prezident tentokrát nebyl, takže bylo vlastně možné se soustředit od začátku víceméně jen na hudbu. Já jsem to samozřejmě vnímal mnohem víc z hlediska uměleckého růstu Petra Popelky jako šéfdirigenta a trochu jsem také myslel na to, že Sočr ze všech složek rozhlasu je ohrožen nejvíc, pokud by se nějak nevhodně měnil způsob financování veřejnoprávních médií.
1: No, je to tak. Jindro, na rozdíl od tebe, který si byl přímo v obecním domě, my s Františkem jsme tu možnost neměli. František poslouchal živý přenos u nás na Vltavě. Já jsem sledoval přenos v České televizi. Oba jsme se ráno shodli, že to pojetí letos bylo opravdu hezké, ale my nejsme odborníci, od toho tady máme tebe. Tak jak na tebe jeho pojetí, myslím tím Popelkovo, Mé vlasti působilo? Bylo v něm něco osobního nebo nalezl si něco nového?
2: Myslím, že to osobní bylo v každém případě. Má vlastně vždycky jistou zkoušku zralosti a k té zralosti patří to, že se nevymýšlejí inovace za každou cenu a to se rozhodně nedělo. Petr Popelka tu skladbu autenticky miluje a nemá potřebu si cokoliv vymýšlet. Mně se líbilo, jak přirozeně cítí jakousi tektoniku, jak dovede zvolit vhodná tempa, jak dovede pracovat s drobným zrychlením a s drobným zpomalením, jak jde orchestr s ním a jak je plně soustředěn. Já jsem s ním slyšel Mou vlast vlastně už podruhé, on jí potom dával jsem i mimo sezónu jako mimořádný koncert. Měl jsem dojem, že se vlastně na svoje poměry i trošku sklidnil, pokud jde o gesta. Takže to bylo takové zdravě klasické provedení s jednoznačnou mladistvou energií, ale ta je daná tou promyšleností i tím autentickým živým vztahem.
0: Jak podle tebe orchestr včera zněl, v čem byly největší přednosti?
2: Mně se nejvíc líbila soustředěnost a tvárnost smyčcové skupiny nebo smyčců celkově a určitá měkost. Symfonický orchestr Českého rozhlasu jako všechny rozhlasové orchestry má takový trošku věcnější, přímočařejší zvuk, ale mám dojem, že se ho včera podařilo velmi zjemnit a přiblížit tak zase o něco víc orchestrům filharmonickým, ale líbilo se mi i to, že se dařilo všem lesním rohům, všem ostatním žestům, obávané solo v šárce klarinetové vyšlo velmi pěkně. Všechna drobnější sola v luzích a tak dále, takže jsem měl dojem, že až na pár míst, kde jakoby trošku nezbývala energie v závěru, takže ten orchestr zněl velmi krásně a velmi svěže a živě.
1: Jestli tomu rozumím správně, tak to bylo důstojné zahájení pražského jara? Je to tak? Nebo co podle tebe naznačil celý ten večer o letošním ročníku festivalu, jestli nepředjímáme?
2: Já myslím, že orchestr rozhodně obstál a já bych, pokud jde o ten symbolický rozměr, spíš podtrhl určitou pevnost a stabilitu, spolehlivost nebo nějakou trvalou péči o kvalitu. Zkrátka takové ty dlouhodobé věci, o které se musí neustále pečovat. Velké umění není o tom, že člověk jednorázově přeskočí laťku v nějakém exaltovaném výkonu a přesně tohle klidné, inspirativní zázemí je potřeba hlídat a střežit.
0: Festival odstartoval, jaké jsou tvé typy z té bohaté nabídky?
2: Tak já musím připomenout, že Pražské Rom má také soutěž, která vrcholí právě v těchto dnech a čekají nás vlastně dva finálové koncerty, na které se normálně prodávají vstupenky, byť jsou tedy vyprodané, musím předeslat, ale dnes se odehraje na Pražském jaru finále v oboru flétna, kdy vyhráli tři francouzští, teda vyhráli finalisté, jsou tři Francouzi a zítra je velké finále v oboru klavír, to je velmi sledovaný obor a tam celkem nepřekvapivě vyhráli tři Aziaté, dva Číňané a jeden Korejec a v tom večeru zazní tři velké klavírní koncerty jako to finálové klání. No a jinak už pozítří přijíždí, vlastně už zítra a pozítří přijíždí Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, což je rozhlasový orchestr, který se v jednu chvíli rozhodl, že bude soupeřit se všemi filharmoniemi světa a drží si ten status a zve k sobě vždycky ty nejlepší dirigenty a teď získal jako šéfdirigenta, někdejšího šéfdirigenta berlínský filharmoniku Simona Rettla, takže přijíždí s ním. Tak to je takový velmi očekávaný festivalový vrchol hned na začátku.
1: Pražské jaro pro nás pochopitelně sleduje Jindřich Bálek, náš kolega hudební publicista. Jindro, děkujeme, těšíme se na další návštěvu.
2: Pěkný den.

0: Část tria pro klarinet, violončelo a klavír Johannesa Brahmse v 8 hodin 31 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pojďte s námi soutěžit, my pro vás máme audioknihu, konkrétně rozhlasovou hru Tragédie Liblice, napsal ji režisér Jiří Havelka a je to mysteriózní vesnické krimi z prvky špionážního thrilleru. Vzniklo speciálně pro Vltavu a my jsme ji v premiéře, možná si vzpomenete, uvedli letos na Silvestra.
0: Včera jsme také soutěžili, dnes máte další šanci. V téhle hře účinkují Tomáš Hanák, Ondřej Bauer, Jiří Veorálek, Ondřej Cihlář nebo Aleš Cibulka, Václav Kopta a Tereza Kostková.
2: Mimochodem někteří z těch, které uslyšíte v Tragédii Liblice, společně s režisérem a autorem hry Jiřím Havelkou, jsou bytostně spojeni s jedním divadelním souborem. Věděli byste jeho název?
0: Své odpovědi posílejte už teď na e-mail mozaika@rozhlas.cz.

0: Jean France v podání Montrealského symfonického orchestru, čtvrtá část koncertína pro klavír a orchestra.
1: Soutěžili jsme o audioknihu Tragédie Liblice, ptali jsme se, jak se jmenuje divadelní soubor, se kterým je spojený Jiří Havelka, ale taky Ondřej Bauer, Petr Prokop anebo náš kolega, moderátor vizitky Ondřej Cihlář.
0: Pokud jste napsali vo 105, bylo to správně, děkujeme všem, kteří se zapojili. A výherkyně je Zuzana Sýkorová.
1: Gratulujeme. Tak, Dům umění v Ostravě. Dnes je to sídlo Galerie výtvarného umění, patří k nejlepším ukázkám purismu 20. let v Československu a letos slaví 100 let od otevření výstavní síně.
0: Autory jednopatrové cihlové budovy ve tvaru Dém jsou František Fiala a Vladimír Wallenfels. A my vás teď zveme k poslechu dalšího dílu naší nové série.
1: Připravila ji redaktorka Veronika Jošková-Štefanová, před námi je třetí díl a mluvit se bude o významu této stavby. Prostor dostává i historik Martin Strakoš.

0: 24. ledna 1923 byl založený spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, který vypsal veřejnou soutěž na novou výstavní budovu. Porota udělila dvě druhé ceny, přičemž jednu z nich převzala dvojice Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse. Ti posléze vypracovali definitivní plán. Výstavní síň byla 13. května 1926 slavnostně otevřena, pokračuje historik architektury Martin Strakoš.
1: Stavba z režného cihelného zdiva výrazných kubických tvarů má mnoho společného jednak s průmyslovou zdejší architekturou, která používala cihlu, ale ta cihla tady není použita jako v industriální architektuře, ale spíše má blíž k dobové holandské architektuře. Cihla jako symptom civilismu. A ten dům umění byl koncipován jako stavba, která na jedné straně sem zapadá, ale která zároveň umožní těm lidem dostat se mimo ty osídla té provinčnosti. My tady máme dům umění, chceme tam mít obrazy, sochy a k tomu potřebuje jednu základní věc, kterou ten architekt musí zvládnout, a to je světlo. Tudíž oni ten dům rozvrhli tak, aby hlavní sály byly dobře v průběhu dne osvětleny a k tomu použili nejenom ten půdorys, že jim to umožnilo právě natočit ty sály, tak aby to světlo se tam dostalo, ale důležité je rozptýlené světlo.
0: Jedinečné postavení domu umění v dobové architektuře spočívalo zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů, které zajišťovalo ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům.
1: Takzvané cylindrické světlíky byly použity proto, že to prostředí bylo agresivní, hodně znečištěné a popílek, který by se na šedových světlicích usazoval, by komplikoval údržbu celého toho prostředí, takže architekti se s tím úkolem docela dobře vyrovnali. Zároveň, když si přečtete tu stavbu, tak ta stavba už v sobě má takový ten funkcionalistický základ, takže už podle těch oken, jejich rozvržení a řešení fasád člověk asi odhadne v severním křídle bývaly kanceláře, dneska už tam kanceláře nejsou, jsou tam malé výstavní prostory. V jižním křídle, kde je ten světlík, tak je velký výstavní sál a v tom křídle prostředním, tak jsou sály v patře a dole menší sály. Ukazuje to, že tedy domy se stavily polyfunkční.

0: to označení purismu je přesnější, protože oni opravdu ještě pracovali i s tou cihlou, i s tím celkem výtvarně. Když se podíváme na detaily, třeba to zábradlí s těmi kruhy a s těmi kříži, případně takové spirály těch oken suterénu, ty nás ještě odkazují k tomu prostředí 20. let. Vemte si, že v okolí ještě bouří Art Deco, takže oni tady těmi drobnými vstupy ještě komunikovali s tím jiným prostředím architektury.
1: Vstupní vestibul tvoří komunikační prostor mezi jednotlivými křídly. V přízemním jižním křídle Domu umění se nachází velký výstavní sál s hranolovým světlíkem.
2: Tady je vidět, světlíky jsou zakryté a vlastně dominuje elektrické světlo. To by asi v poledne nebo odpoledne roku 1926 nebylo.
3: Dalo by se říci, že ten exteriér komunikuje i nějak s interiérem?
2: Jsou to velké plochy, barva a potom takové drobné detaily, jednak pojednání té stěny takovým vlněním drobným a potom mě se líbí moc krásný detail toho trubkového zábradlí. Potom se o tom hovořilo v Americe, ta aerodynamická architektura, tak to s tím purismem a funkcionalismem přichází do módy a stává se to takovým leitmotivem těch interiérů. A ještě je tu důležité kontrast toho moderního materiálu, kovu, a toho dřeva, těch vyklopných dveří. Vlastně jednoducho s použití materiálu. Kámen je tu jako kámen, kov jako kov, dřevo jako dřevo. Není to imitováno.
1: Už v roce 1936 při velké akvizici Domu umění první ředitel Alois Sprušil apeloval na nedostatek výstavních i depozitních prostor a nutnost přístavby. Plány na přístavbu se však nerealizovaly a nedostatek prostor je v Galerii výtvarného umění v Ostravě aktuální dodnes. Situaci by mohla podle vedení galerie vyřešit přístavba takzvaného Bílého stínu architektonického projektu Josefa Pleskota.
4: Dodává reportérka Veronika Jošková-Štefanová. Dům umění v Ostravě tedy letos v květnu slaví 100 let. My jsme si připomněli taky skladbu Děvčátko z kolonie skladatele Rudolfa Kubína.
5: Za chvilku vyměníme architekturu za film. Slavná Orwellova Farma zvířat se dočkala nového filmového zpracování. Jak se líbí naší stálé spolupracovnici filmové kritičce Alici Aaronové, řekne nám přímo ve studiu.

a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Pianista Boris Geldeburg, část z Proudí pro klavír opus 23, Sergej Rachmaninova.
1: My tu, Františku, svým způsobem máme takové festivalové ráno, protože jsme s Marií Sýkorovou mluvili o festivalu v Cannes, začal včera, mluvili jsme o festivalu Pražské jaro, začal včera, mluvili jsme o festivalu Svět knihy, začne zítra, no a o víkendu skončil Ani film v Liberci. A premiéru na něm mělo nové filmové zpracování knihy George Orwella Farma zvířat.
0: Filmové dílo se teď vydává na cestu českými kiny ve dvou verzích, v originále v angličtině a v dubované verzi v češtině. Za filmem stojí režisér a herec Andy Serkis.
1: Na filmu pracoval skoro 10 let. A jestli je to na snímku vidět, i o tom si teď budeme povídat s filmovou publicistkou Alicí Aronovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se nejdřív vrátit o pár dnů zpátky do Liberce, jak snímek první čeští diváci přijali. A připomeňte, o čem vlastně snímek vypráví.
2: Tak sál na Ani filmu byl nabitý diváky a vlastně i letošní Ani film měl rekordní počet diváků a to, co bych jenom řekla, a to už bylo i vlastně cítit a vidět v Liberci, že vlastně převažovalo mladé publikum. Takže to jsou zřejmě ty děti, které my tam od malička vozíme, už jsme vychovali a je to ta generace 20letých, kteří už tam vlastně jezdí sami dobrovolně a proto sály byly nabité. No a animovaný film je zdařilou satirou, podobenstvím a vypráví stejně jako předloha o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata, vyženou všechny lidi a vedou si sami farmu dál dle hesla. Všichni zvířata jsou si rovni, ale časem se ukáže, stejně jako v lidském životě, že některá zvířata jsou si rovnější. Takže takový ten zpočátku idylický sen o svobodě, o spravedlnosti se postupně mění v krutou tyranii a nadvládu prasat, kteří využijí situace, a původní pravidla o rovnosti se začnou přepisovat, měnit a postupně nastupuje řád založený na hamižnosti, na ovládání druhých, na manipulaci, na propagandě a zejména a v tom ten film vlastně je velmi hezky vylíčen na atmosféře strachu. Takže kdo protestuje, musí odejít takzvaně na vynucenou dovolenou, ale my víme, že na farmu už se nikdy nevrátí. Až do okamžiku, kdy se chytrý malý čůník rozhodne zlu postavit.
1: Jak hodnotíte, Alice, výtvarnou stránku a celkově poselství snímku, jestli se vůbec podařilo na plátna kin převést Orwellovo poselství z té kultovní knížky?
2: Tak já bych právě řekla, že po obsahové stránce se to podařilo, zdařilo. Animovaný film je chytrým převyprávěním slavné novely britského spisovatele George Orwella. Nově samozřejmě příběh je zasazen do současnosti, protože, jak víme, Orwellovo dílo vyšlo právě již v roce 1945 a to původní literární dílo bylo podobenstvím o praktikách totality, vlastně bylo velkou kritikou Stalina. No a dnes vlastně už my zde žádného Stalina nemusíme vnímat, ale vnímáme ten nadčasový příběh o moci, o zradě ideálu, ale pro ty děti je zde důležitý ten dojemný příběh o přátelství zvířat. No a z hlediska formální stránky bohužel jde o průměr. Já bych ten film označila jako další zvířecí animák. Je tam velmi jednoduchá, líbivá, výtvarná stránka, takové ty zábavné hlášky vlastně pro celou rodinu, aby se každý pobavil v sále, ale na druhou stranu jsem přemýšlela o tom, když tenhle ten film my přijmeme jako mainstreamový a nečekáme artovou podobu, tak vlastně ono to trošku souzní s Orwellovou předlohou, protože Orwell se ve svém díle také snažil vlastně mluvit k masám srozumitelným jazykem a podobně i ten animovaný film je právě taky natočen jako mainstream, v tom je podle mě i ta jeho naděje, můžeme říct i síla, že vlastně rodiče vezmou své děti do kina a po filmu mohou o tomto filmu diskutovat na téma nebezpečí totality, negativní vliv, jakékoliv manipulace, nebezpečí ovládání druhých. Takže pokud budeme tomu přistupovat jako ke komerčnímu produktu, tak ten film je v pořádku.
0: Na jaký typ a jakou věkovou kategorii diváků tvůrci snímku cílí?
2: To je docela důležité. My jsme se o tom bavili právě už na Ani filmu v Liberci, kde jsme vlastně viděli děti. Já jsem se i ptala, jestli byl srozumitelný právě pro ně. Tak já bych to označila, že je to samozřejmě určeno celým rodinám, ale dětem ve věku 10+. To znamená, že opravdu ty děti už musí mít nějaké povědomí i o demokracii, o svobodě. A důležité je říct, že vlastně film vstupuje zítra do kin ve dvou verzích, v originále v angličtině. Tuto verzi jsem viděla já, takže já jsem se naopak užila hlasy amerických herců jako Steve Buscemi, Woody Harrelson, Glenn Close, a pro to publikum, pro to mladší, vstupuje v dabované verzi. A ještě bych jenom řekla na závěr, že film natočil britský herec a režisér Andy Serkis. On se zde vlastně i jednu z animovaných postav namluvil. A vlastně, jak víme, Serkis je Brit jako Orwell, takže ten projekt právě vyvíjel tak dlouhou dobu, jak zaznělo v úvodu. A mimochodem film je v pořadí už třetí verzí, celovečerní verzí této literární klasiky od Orwella a nově o tom se diskutuje v zahraničí. Vlastně už nevidíme Stalina, ale ty jasné narážky, to hlavní prase, ten hlavní čuník je to prostě Donald Trump. Takže to, co vlastně režisér ještě prohlásil k aktuálnosti Orwellovy předlohy, cituji, v době, kdy moc, propaganda a nerovnost formují naši společnost, je nezbytné si tento varovný příběh připomínat. Je mementem, že demokracie, svoboda a morální zásadovost jsou křehké a musíme si to vše ohlídat. Konec citace.
1: Farma zvířat právě vstupuje po premiéře na Anifilmu do české kinodistribuce. Alice Aronová pro nás film zhodnotila, takže běžme do kina.
2: Je to tak. Krásný den, naslyšenou.

0: Teď je 9 hodin. Dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Hasiči z Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Mravné skvrny se na hladině objevily v úterý odpoledne a hasiči zachytávají enormními stěnami. Část už se jim podařilo z vody odstranit. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Nástroj funguje i v dalších zemích, například na Slovensku, v Rakousku nebo Moldavsku. Na západě Norska u ostrova Smela zemřeli dva čeští občané. Norská média v pondělí informovala o smrti tří turistů, jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé včera potvrdil českou národnost u dvou z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. Česká ambasáda v Norsku je podle mluvčího ministerstva v kontaktu s místními úřady i rodinami zemřelých. Policie vyšetřuje krádež šlapky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Podle ní labku ukradl v podvečer zatím neznámý zloděj v černém oblečení a s bílými botami. Na místě ho zachytila kamera. Pokud mají lidé o případu nebo podezřelém jakékoliv informace, mají volat linku 158. Labka má podle policie nevyčíslitelnou historickou hodnotu. A čekejte oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky a s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jenom ojediněle. Pozdě večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Vítejte u poslechu další hodiny našeho dnešního vysílání s datem 13. května. Kuba jako země kontrastů mezi svobodou a diktaturou, mezi krásou a každodenní realitou. Právě tam nás zavádí nová knížka novináře Eduarda Freislera, Kubánské tango v rytmu blues. Autor, pro kterého je ostrov už čtvrt století druhým domovem, v ní otevírá pestrý a docela často překvapivý obraz kubánské společnosti, od prostitutek a opravářů zapalovačů až po revolucionáře i oddané stoupence režimu. Ti všichni mají v jeho vyprávění svoje místo. Takže o Kubě, která ho nepřestává inspirovat, si za chvilku budeme s Eduardem Freislerem povídat přímo tady u nás ve studiu. A mimochodem, znáte nějakou píseň o rybě? Ono je jich překvapivě hodně a velmi často tito obyvatelé vodní říše inspirovali taky hudební skladatele. A tak o tom bude v 9:30 další díl našeho seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvíře.
2: A protože budeme mluvit o Kubě, máme taky nachystanou kubánskou muziku Buena Vista Social Club a Chan Chan, to ale až za chvíli, ale teď je napůl kubánská zpěvačka Ivonne Sanchez a album Invitation z roku 2002. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ivon Sanchez na vlnách Českého rozhlasu Vltava a nahrávka z roku 2002. Je 7:07 dopoledne.
1: Míříme do Karibiku. Kubě se často říká ostrov hudby, barev, nekonečného léta. Jenomže za pohlednicovou fasádou starých amerických aut, tance a rumu se skrývá taky každodenní boj o přežití.
0: Novinář a reportér Eduard Freisler se na Kubu vrací už řadu let a své zkušenosti zachytil v oceněné reportážní knize Kubánské tango v rytmu blues, která získala letošní cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku.
1: Eduard Freisler, naším dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kuba bývá v těch turistických představách spojována s tou hudbou, s těmi barevnými ulicemi, tak jak to zmínila Nadia, ale vy ve své knize ukazujete i bídu, strach, prostituci, ten každodenní boj o přežití. Jaká Kuba vás zajímá především nebo zajímala?
2: No, mě nejvíc zajímá Kuba z pohledu těch lidí, těch obyčejných lidí, kteří v tom systému opravdu žijí 70 let, takže já jsem tu knížku psal hlavně proto, abych tedy ukázal, jaká je jejich mysl, jaká je jejich duše, jaký je jejich srdce po tolika letech v tom samém systému. Takže to je to, co mě na ní vždycky nejvíc zajímalo.
1: A už jste pronikl do jejich mentality?
2: No, já tam jezdím 25 let a byl jsem taky pár let ženatý s kubánskou ženou, takže si myslím, že jsem tam proniknul víc, než jsem možná chtěl.
0: Je to pro Kubu typické, že krása a nesvoboda existují těsně vedle sebe?
2: No, tak je to karibský ostrov, takže tam je opravdu krásný světlo a je tam hezký počasí a ti lidé, což mě vždycky překvapuje i po tom čtvrtstoletí, oni i v té hrozné bídě a té nouzi, která trvá posledních 20 let určitě, protože za dob Sovětského svazu se jim dařilo poměrně dobře, tak si pořád zachovávají tu radost ze života a jsou takový přátelští a i když k vám neustále přistupují a po vás pořád něco chtějí, peníze hlavně, že jo, nebo abyste je z toho ostrova vzal, tak jsou takový přátelští a rychle prostě do té komunity proniknete. Zvlášť, když jste z České republiky, protože my samozřejmě jsme byli československo-komunistické a oni chtějí, abyste jim ty dva systémy vlastně popisoval nebo jim je představil, aby věděli, jak se žije dnes a jak se žilo předtím.
1: Zastavím se ještě u názvu té knížky Kubánské tango v rytmu blues. Co pro vás, Eduarde, ten rytmus blues znamená? Jak to vystihuje kubánskou realitu?
2: No, já jsem chtěl, aby se čtenář trošku zarazil, protože tango se samozřejmě v tomhle rytmu netančí, takže je to vlastně takové trošku zvláštní. Jde tam samozřejmě o to, že to tango je vlastně alegorie na to, že už 70 let tancují s tím Castrovým režimem nebo s tím Fidelem Castrem a je to v depresivním rytmu, takže proto jsem spojil tyhle ty dvě nesourodé věci dohromady, aby si třeba ten čtenář říkal, co se tady děje. No a myslím si, že když žijete 70 let v tom samém systému a podle stejných pravidel a máte ten život takhle nalinkovaný generaci po generaci, tak ten tanec není takový, jaký by měl být.
0: Ono se lidé nejenom často smějí, ale opravdu tancují, improvizují, teď myslím v tom životě, ale zároveň řeší nedostatek jídla, léků, peněz. Jak si vysvětlujete tu schopnost Kubánců udržet si radost i v těch těžkých podmínkách?
2: No, to je otázka, to by možná bylo na další knížku, ale oni vám řeknou, myslím, že v té knížce i cituji jednu Kubánku, když jsme jeli vlakem z Havany do Santiago de Cuba, což mělo trvat třeba 27 hodin, jeli jsme, nebo 12 hodin a trvalo to 27 hodin, teď dokonce to trvá třeba 2-3 dny, protože ty lokomotivy se neustále rozbíjejí. Tak my tam při jedné zastávce, kdy jsme asi 5 hodin čekali na nějakém poli, řekla, že to je jediné, co jí ten režim nemůže opravdu vzít. Může jí vzít peníze, může jí vzít svobodu, může jí vzít šanci na nějakou emigraci, lepší život, ale tu vnitřní radost si ona zachová, aby prostě v tom životě jí něco zůstalo. Hmm.
1: Vy popisujete příběhy prostitutek, opravářů, zapalovačů, to si dnes vůbec nedovedeme tady představit, že někdo jako opravář zapalovačů se tímhle může živit, ale i revolucionářů a takovým těm zapáleným, oddaným stoupencům režimu. Co všichni Kubánci chtějí? Chtějí svobodu? Chtějí západní model života?
2: No, oni se chtějí hlavně nadechnout v tom životě a mít nějaký před sebou šanci na nějaký životní rozlet. To je, myslím, to, co myslím, chtějí lidi na celé planetě. Dobře se najíst, mít léky, aby měli doma světlo, aby si mohli nasednout do auta a natankovat si a ten ostrov sami poznat, protože spousta Kubánců ten ostrov vůbec nezná, protože na to nemá peníze nebo ani do některých oblastí nesmí. Ty lidé, co žijí na východě Kuby, tak nesmí dokonce do Havany, musí mít nějaké razítko, protože prostě tak jsou ty pravidla nastavené, takže já

0: Myslím, že jim jde hlavně o to, aby konečně mohli žít, jak chtějí. To je úplně jednoduchý.
1: Novinář Eduard Freisler s námi zůstává ve studiu. My si za chvíli povíme ještě víc o jeho knize, ale teď si zahrajeme skladbu Chan Chan kubánského uskupení Buena Vista Social Club.

0: Skladba Chan Chan pochází z roku 1984, ale celosvětovou popularitu získala až po vydání alba dokumentu Wima Wendersa v roce 1997. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.
1: My všichni zůstáváme na Kubě, protože naším hostem je dnes novinář, spisovatel Eduard Freisler, který nedávno získal ocenění za svou reportážní knihu Kubánské tango v rytmu blues.
0: Vy v té knize ukazujete, že prostituce na Kubě není jenom individuální selhání, že to je důsledek bídy režimu i toho turistického průmyslu. Jak o tomhle třeba mluví samotní Kubánci?
2: No, berou to vlastně skoro jako takový kolorit toho života. Bohužel mě teďka nějaký posluchač nebo čtenář napsal, když jsem tedy byl v kontaktu s 14-letou prostitutkou, bohužel prostě holka, která přijela z venkova, protože měla hlad, tak to prostě zkusila v vaně. A že je to prostě trestný čin, že jsem to měl nahlásit, ale v tom roce 2003 těch holek tam byly desítky v té oblasti, kde jsem zrovna žil. A i policisté nebo obyčejní Kubánci prostě to ignorovali. Takže bohužel to je takový stav, který se dost nemění. Já jsem tam teďka byl v polovině dubna a bylo to úplně to samé, úplně to samé.
1: Něco policie přezírá, na druhou stranu na Kubě je člověk neustále sledován, je kontrolován, už jste mluvil i o tom, že nemůžou místní přejíždět z jedné části ostrova na druhý, že ani do Havany se nedostanou bez nějakého v uvozovkách víza. Jak moc to život Kubánců ovlivňuje?
2: Ono s tím sledováním se to, myslím, o něco jako zlepšilo, protože já, když jsem tam byl tady na počátku hlavně toho tisíciletí 2003-2006, tak třeba v Havaně ti policisté stáli 100 metrů od sebe, ale teď už je tam nevidíte. Je to určitě z nějakého materiálně dostatku a údajně moc Kubánců pro tu policii prostě nechce pracovat, takže myslím si, že to sledování té jako široké populace skoro jakoby, nechci říct, neexistuje, ale je určitě méně intenzivní. Každopádně, když je někdo politicky aktivní, tak sledován je dennodenně 24 hodin denně, takže třeba kubánská blogerka slavná Joanny Sanchez, kterou já jsem v kontaktu, tak před jejím domem pořád stojí nějaký tajný policista.
0: Když byste, Eduarde, srovnal první a poslední návštěvu Kuby, co se změnilo za tu dobu nejvýrazněji? Zhoršuje se to? Zlepšuje se to? Jak v čem?
2: Já si myslím, že je to takový konstantní úpadek a vždycky si říkám, že když tam přijdu, že už to bude poslední návštěva, že až se vrátím, že už budou jiné časy, ale z nějakého důvodu prostě ta Kuba pořád se plahočí v tom samém rytmu, v tom tangu, v rytmu blues. Já tam moc těch změn nevidím, no. Protože zvlášť teď, když Donald Trump uplatňuje tuhletu ropnou blokádu, tak evidentně je tam méně peněz, méně léků a vizuální změnou se ty odpadky v ulicích, které jsou v Havaně, ale i na vesnicích skoro na každém kroku, protože popeláři nemůžou vyjet do ulic, aby to uklidili.
1: Jedním ze silných témat té vaší knížky je vztah Kubánců a cizinců. Turista má na ostrově často svobodu, kterou tu místní ovšem nemají. Jak zásadní je tahle nerovnost pro pochopení dnešní Kuby?
2: No, my jsme se tady představci o tom bavili. Ono je těžké třeba alespoň pro mě na té Kubě se nějak žít nebo dokonce usadit, protože já bych prostě nemohl žít v zemi, kde jsou ti lidi nešťastní a hladoví a trpí veškerým nedostatkem a tím, že ten život vlastně svým způsobem tak trochu dožijí. No. A tam je jedna citace z té knížky, kdy mi jeden Kubanec říká, my do tvého života můžeme, ale ty do našeho života můžeš, ale my do tvého ne. A řekl mi to na jedné takové turistické pláži, která je opravdu vyhrazená jenom pro turisty. A blankitné moře, čistá bílá pláž, opravdu nádhera, ale oni se ke mně tam nemohli ani přiblížit bez toho, aby nějaký policista nezasáhl, tak jsme šli na tu jejich pláž, kde žádná policie není, ale kalná voda, špinavá pláž a byl jsem vlastně úplně s Kubanci, tam nebyl žádný turista, tak to byly ty dva světy a v tu chvíli jsem to na mě padlo, že prostě já mám vyhražený ten ráj a oni ne.
0: Co bude dál? Blíží se ostrov nějakému zásadnímu zlomu nebo se každá velká krize, která teď trvá nebo může přijít, rozpustí v tom každodenním přežívání Kubánců?
2: To je ta otázka za milion, že jo? Ono se už tvrdilo několikrát za poslední 70 let, že ty kubánský režim padne. Ale já si pořád říkám, oni přežili i rozpad Sovětského svazu, kdy ze dne na den přišli o ropu, o peníze, o veškerou podporu. A přežili to. A přežili to, ono tehdy nastalo takzvané zvláštní období, kdy ten ostrov byl skoro v hladomoru, což se teda teď ještě aspoň neděje. Ale přežili to prostě, ten zvláštní období nastalo vlastně 91-92 a jelo až do roku 2000, kdy se na scéně objevil Hugo Chávez a Venezuela a vlastně přijal tu roli toho Sovětského svazu, začal znovu tu revoluci sponzorovat. Takže ti lidé už přežili hodně, takže já se jenom ptám, jestli jsou už tak naučení, že prostě přežijí i tohle. Na druhou stranu, ta Kuba je trošku v jiné situaci, protože vyšla z pandémie, kdy už ztratila turisty a imigrace je teďka obrovská, ten nedostatek je příšerný, takže možná teďka jsme v jiné situaci a Donald Trump, mně přijde, že je rozhodnutý s tím něco udělat.
1: Kromě knihy Kubánské tango v rytmu blues jste taky autorem titulu Venezuela rozklad ráje. Tak do jaké latinskoamerické země, Eduarde, zamíříte příště? Kam zavedete čtenáře?
2: To nevím, asi trošku někam jinam, no. Myslím, že už ty Latinské Ameriky bylo dost, ale tyhle ty dvě země mají velký potenciál, takže já doufám, až se to tam nějak politicky změní, že by mohly konečně zažívat nějaké skvostné časy.
0: Čerstvý držitel ceny Hanzelka Zikmunda za cestopis roku za knihu Kubánské tango v rytmu blues. Novinář Eduard Freisler si udělal cestu do ranní mozaiky. Moc děkujeme, mějte se hezky.
2: Hezký den.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin na Vltavě.

0: I tuhle jazzovou skladbu pro nás vybral náš dramaturg Ken Kinsel v 9 hodin a 30 minut ve středeční ranní mozaice. Máme 13. května.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Studenokrevní obratlovci žijící ve vodě, dýchající žábrami a obvykle mající ploutve a šupiny. To jsou ryby. Najdeme je v řekách, rybnících, mořích, ale i na talíři, ve zvěrokruhu. No a v neposlední řadě právě ryby inspirovaly celou řadu umělců.
0: A to nejenom hudební skladatele, jak se dozvíme taky z dalšího dílu série Mistři pěvci, opeřence a jiné zvířectvo. Slovo už má Lukáš Hurník.
3: Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
4: Ryba rozhodně není mistr pěvec. Nevydá ani hlásku. Někdy je to lepší, než když se někdo o zpěv pokouší, ač to neumí. Známe to z karaoke. Zažil jsem to na jakési lodi, z níž nebylo úniku a po 10 minutách antihudební exhibice jsem se už poohlížel po harpuně. Pokud se ryba objeví v hudbě, a není to Jan Jakub, bývá to obraz pohody a veselého šplouchání, jako v Schubertově písni o pstruhovi.

U Schuberta se horským potůčkem proháněl svobodomyslný tvor plný života. Debussyho Zlaté rybky z klavírních preludií jsou naopak dost stísněné v rokokové kašně uprostřed francouzského parku a vzhledem k temnějším tónům se voda zdá být poněkud kalná. Jen občas se zaleskne zlatá šupinka.

Ryby v Saint-Saënsově karnevalu zvířat jsou reprezentovány celým akváriem. Autor v této části předepisuje nástroj, který v partituře označuje jako harmoniku. Když pan dirigent Turnovský v roce 1967 nahrával toto dílko s Fokem, vyložil si skladatelův pokyn tak, že má hrát akordeon. Ten se v orchestru uplatní málokdy, ale tady zní fantasticky.

Saint-Saëns ovšem měl na mysli spíše skleněnou harmoniku. Nástroj tvořený sadou naladěných skleniček, ve vinorodé Francii celkem oblíbený instrument. Zní to méně originálně, ale lesk akvária vyjadřuje asi lépe.

60. letech prý na festivalu Varšavská ješeň zazněla skladba, v níž se do klavíru se sešlápnutým pedálem házely živé ryby. Ryby prý většinou přežily, ale jak dopadl klavír, to si nejsem jist. No a tohle bude úplně jiná rybička.

Žralok ovšem, jak známo, není ryba, ale příčnoústá paryba klade vajíčka. Jeden druh se pyšní dlouhověkostí i několik set let a celkově je to tvor s nevalnou pověstí, protože občas, byť spíše omylem, pokouše člověka. Naopak člověk morduje žraloky ve velkém, a to i kvůli ploutvím, které se v některých kulturách jedí. Při konzumaci prý máte pocit, že okusujete hřeben.

0: Sonnenschein, Sonnenschein, glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen.
1: To byla píseň z Mahlerova cyklu Chlapcův kouzelný roh s názvem Antonín Paduánský káže rybám. Onen mnich z Padovy se vyznačoval velkou skromností. Chodil sloužit mše někdy i na pláž, jen pro pár příznivců. Ale když jednou přijel do Riminy, nedorazil vůbec nikdo. Antonín přesto spustil mravokárnou řeč, tak intenzivní, že z vody začaly ryby vystrkovat hlavy a naslouchali jeho slovům. Lidé z Riminy byli zahanbeni a na kázání se pak začaly scházet davy. Kristus říkal svým učedníkům, že jsou rybáři lidí. Sám ryby na Galilejském jezeře úspěšně lovil. Rybáři pak figurují v několika operách. Za všechny zvolme Britnova Petra Grimese. Je to temný příběh o anglickém introvertovi z přímořské vesnice, v níž panují drsné sociální poměry. Část opery se odehrává v kostele, část na pobřeží, část v námořnické hospodě. Občas někdo spadne přes palubu, a to skutečně i obrazně. Také všemi zatracený podivín Peter Grimes v závěru skončí pod hladinou a z rybáře se stane potrava pro ryby.

0: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
1: Beatrice Landovská, když máma spala.
0: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
1: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
0: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tonino Orta na vlnách Vltavy ve středu 13. května, těsně před 9:45.
1: Mozaika. Před námi je tentokrát zamyšlení nad pamětí, historií a proměnami civilizací. Napsal ho pro nás publicista Daniel Raus.
2: Některé pohledy s námi zůstávají, tvoří cosi jako mapu dojmů z naší životní pouti. Jeden takový pohled mám zapsaný z tureckého Istanbulu. Je večer, stojím na střeše hotelu, dívám se na jeden z největších skvostů v dějinách architektury. Hagia Sophia. Tak zní jeho řecké jméno. Svatá moudrost. Je to pohled z jiné reality. Nasvícená obří kopule působí dojmem, že se vznáší jako nějaký zázračný balón nebo UFO z vesmíru. Je neuvěřitelně blízko, od hotelu snad jenom 100 nebo 200 metrů. Ve tmě se ale jeví ještě daleko blíž. Skoro máte pocit, že se jí můžete dotknout. Ze zdola sem proniká šum velkoměsta, ten ale jakoby se celého výjevu vůbec netýkal. Na okamžik jsem tam jenom já a fyzické vyjádření oslavy božské moudrosti. Hagia Sophia vznikla na pomezí antiky a středověku, byla postavena za císaře Justiniána Velikého, posledního vládce, který v tomhle městě mluvil latinsky. Tehdy se metropole ještě jmenovala Konstantinopol. Impozantní pohled z minulosti se mi oživil v situaci, která s ním zdánlivě vůbec nesouvisí. Ve chvíli, kdy jsem vzal do ruky knihu, jež u nás právě vyšla. Jmenuje se Leťte divoké labutě. Napsala ji Yang Chang, čínská autorka žijící v Británii. Mimochodem český překlad máme už po půl roce od britského vydání, což je hodno chvály. Především je to ale důležitá kniha pro pochopení, nebo aspoň pro částečné pochopení toho, co se děje v současné Číně. Mnoho lidí očekávalo, že i po masakru studentů na náměstí Nebeského klidu se říše středu vydá na sice pomalou, ale přece jen cestu ke svobodě a demokracii. Chvíli se to skutečně dělo, pak se ale kyvadlo otočilo a Čína se vrací ke staré formě totální vlády. Yang Chang je spisovatelka, u které se ani na minutu nenudíte. Vyrůstala v Číně, její rodiče byli komunisté a poté oběti kulturní revoluce. Ona sama bezmezně věřila Mao Tse-tungovi, velkému kormidelníkovi, jak si nechával říkat. Pak ale z té víry vystřízlivěla a začala skládat šokující obraz toho, co velký kormidelník ve své zemi napáchal. Dlužno dodat, že nynější publikace navazuje na nejslavnější knihu Yang Chang s podobným názvem Divoké labutě. Život její babičky, matky a jí samotné ilustruje strhující a velmi smutné dějiny říše středu v minulém století. Napsala ji ale ještě za vlády Teng Xiaopinga, tedy v časech relativního optimismu, který se teď vytrácí. Tehdy v tom istanbulském hotelu běžela konference plná velkých jmen. Nestihl jsem začátek, ale stejně jsem se těšil hlavně na Yang Chang, která byla mezi účastníky. Chtěl jsem s ní točit rozhovor, protože její divoké labutě mě úplně ohromily. Zaregistroval jsem se na recepci a portýr mě vedl na pokoj. Už je tady Yang Chang, ptám se ho. A on povídá, právě odjela, vedu vás na její pokoj, budete v její posteli. Významně na mě zamrkal. Byla to ale slabá útěcha. A tak večer na střeše hotelu hledím na ono fantaskní zjevení. Hagia Sophia se vznáší mezi Evropou a Asií, mezi staletími, mezi křesťanstvím a islámem. Přichází Howard, nejbohatší člověk, jakého znám. Mimochodem neuvěřitelně skromný a normální. To on vymyslel tuhle konferenci. Scéna ho taky fascinuje. Hledíme na oslavu božské moudrosti spolu. A Howard povídá: Víš, dostal jsem nabídku levnějšího hotelu, ale tenhle pohled bychom tam neměli. Nezbylo mi, než souhlasně přikývnout.
1: Istanbulský chrám, Hagia Sofia a čínská spisovatelka Yang Chang se setkali v dnešním zamyšlení publicisty Daniela Rause.
0: Teď nabízíme hudbu Marka Ivanoviče Opicím z knihy Džunglí v podání členů České filharmonie.

0: Marko Ivanovič a opět se v 9 hodin a 54 minut.
1: Ode dneška se u nás v četbě s hvězdičkou na Vltavě můžete zaposlouchat do vyprávění Beatrice Landovské z její knihy Když máma spala. Při psaní memoárů vycházela ze vzpomínek, které má zachované i díky deníkům.
0: A to nejenom na otce Pavla Landovského. Když máma spala je druhý díl zamýšlené trilogie a my se budeme a Karolína Koubová, moderátorka, zejména ptát na to, jak se na své mládí v disidentském prostředí dívá Beatrice Landovská dnes.
1: No a samozřejmě vám nabídneme dnes odpoledne taky akcent. Nalaďte si Vltavu ještě v 16 hodin 30 minut. Zásadní pro indickou kinematografii je hudba a pomalé vyprávění, aspoň tříhodinové stopáže. No a nezbytnou součástí je kýč, který se bere naprosto vážně.
0: Ale teď se opět spekuluje o konci Bollywoodu. Proč právě teď se mluví o jeho zkáze a kdo ovládá a jak funguje indický filmový průmysl?
1: Na to všechno se zeptá Saša Michailidis, tedy úderem půl páté. Před námi se otevírá 13. květnový den. Je to středa, ať je pro vás příjemná. Ze studia zdraví a dobrý den přejí František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin, hezké dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slavie se Spartou. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. V ruské astrachaňské oblasti u Kaspického moře hoří plynárenský závod. Požár údajně způsobily trosky sestřelených ukrajinských dronů. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Igor Babuškin. Podle něj nejsou mezi zaměstnanci závodu žádné oběti ani zranění. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace tvrdí, že oheň se podaří uhasit v průběhu několika hodin. Ministerstvo obrany dříve oznámilo, že v noci zneškodnilo skoro 290 dronů. Ukrajina útoky reaguje na ruskou agresi a invazi na své území od roku 2022. Na Technické univerzitě v Liberci má dnes premiéru rozhlasová adaptace románu Válka smloky od Karla Čapka, netradičně v 3D zvukovém formátu. Pilotní projekt má ověřit možnosti prostorového poslechu rozhlasových her. Univerzita ho připravila ve spolupráci s platformou Můj rozhlas. Dobová hra v režii Jiřího Horčičky má nově několik set zvukových stop. Zájemci můžou slyšet od 17 hodin v aule univerzity. A čekejte oblačno i zataženo, večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde zaprší jenom ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech četnější srážky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Dnes je mi konečně jasné, že v dětství leží všechny informace, které člověk potřebuje k životu. Škoda, že nejsem indián. Kdybych se totiž narodila jako indián, asi bych tak dlouho nehledala cestu a nevracela se do dětství s marným úsilím a touhou něco tam změnit a vyřešit. Píše ve své knize vzpomínek Beatrice Landovská. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dcera českého herce a signatáře Charty 77 Pavla Landovského prožila dětství v obklopení intelektuálů a disidentů. Od 13 let si psala deníky a tyto zápisky spolu s dopisy adresovanými otci a kamarádce do emigrace dali základ autorčině druhé autobiografické knize s názvem Když máma spala. Beatrice Landovská tak navazuje na 6 let starý bestseller Nikdy není pozdě na šťastné dětství. V něm s nadsázkou i humorem vypráví o svém dětství ve stínu otcovské figury Pavla Landovského. A právě ode dneška, od 23. hodiny, můžete ve vltavské četbě s hvězdičkou poslouchat 15-dílnou rozhlasovou podobu jejího nejnovějšího díla Když máma spala. Ve svých vzpomínkách autorka pokročí do doby svého dospívání v čase nastupující normalizace. A tak bychom vlastně dnešní vizitku mohli otevřít hned krátkou ukázkou z této četby s hvězdičkou.
3: No a pak si pamatuju, že v den tátových narozenin 11. září 1978 byla máma u výslechu, ale nechtěla o tom mluvit. Pak odjela se Slavojem do jižních Čech na jeho chatičku, bývalý Včelín, kde pracovala na rozepsaném rozhlasovém seriálu o Národním divadle a Slavoj chodil na ryby. Nám vysvětlila, že tady na to nemá nervy. Nikdo samozřejmě netušil, že od zimního slunovratu 1977 běží akce bezpečnostních složek nazvaná Asanace. Jejímž cílem je vytlačit takzvané zájmové osoby ze země a že Asanace nabírá na síle. A že jejími zájmovými objekty nejsou jen členové Plastic People, písničkáři Sváťa Karásek, Jaroslav Hudka, Charlie Soukup nebo básník Pavel Zajíček z DG 307, ale i skupina lidí, kteří hrají bytové divadlo. Táta byl koncem podzimu ještě jednou vzatý asi na 2 týdny do vazby a vrátil se ve zcela jiném rozpoložení než na jaře. Hned jsme si všimli, že tam za 14 dní zešedivěl. Nevyprávěl žádné veselé příhody z vězení jako minule, ale zasmušile mlčel. Přijížděl k nám relativně často a vždycky si hned vzal sousedovic boxerku Ambru a šel s ní naproti do břízek.
1: Tak to jsou vzpomínky Beatrice Landovské, které můžete slyšet v četbě s hvězdičkou ode dneška od 23. hodiny. A to jsme tedy, paní Landovská, začali trochu zostra a sanací a také trochu od konce, protože to je už ta část, která bezprostředně předchází tomu, kdy estebáci tedy vašeho otce a řadu dalších tedy donutili k emigraci.
2: K odjezdu.
1: Dobře, tak když si vezmeme tento druhý díl, Když máma spala, tak začínáte ale rokem 76 a vlastně tam se to je na tom asi velmi zajímavé, že 70. léta konec, tak to je tady Charta 77, emigrace nebo odchod vašeho otce, jeho také další svatba, ale také vaše 8. třída, nástup na střední školu, čas, kdy se vás, jak říkáte, kvůli otci začali učitelé bát, takže je evidentní, že obě tyto linky, jak ta společenská, tak ta osobní, by vydali na samostatné knihy, tak jak vy jste tam splétáte dohromady?
2: Tak já myslím, že ta osobní historie je právě zajímavá na pozadí ty obecní historie, všeobecný, skupinový. A naopak ta skupinová, ta všeobecná historie má nějaký význam, když tam člověk vlastně cítí příběhy jednotlivý. A mě ten osud uštědřil to, že mám vlastně hodně silně propojenou tu společenskou historii s tou vlastní osobní, takže bych byla blázen, kdybych to se nepokusila tomu dát nějakou formu. A to, co jste říkala o tom začátku, tak ono to začíná opravdu ta kniha v roce 76, když mi bylo 14 let, když se tedy indiáni odevzdávají děti Bohu a člověk začíná jít sám za sebe, což samozřejmě ale my v naší společnosti vůbec netušíme. Já jsem to teda rozhodně netušila ještě mnoho dalších let. A chtěla jsem napsat dalších 10 let,

0: se mu vzali občanství, což dělali takhle jako běžně. Ten rok byl ještě občanem České republiky, takže oni jako nemohli v podstatě nic moc dělat, ale hned jak uplynulo těch 360 dní, tak ho zbavili občanství, to udělali i panu Grůšovi a tak dále. Milena, jeho dcera, je moje kamarádka věrná, takže jsme to prožívali všechno spolu. Já jsem vlastně měla víc svých souputníků a vrstevníků, kteří měli podobné zážitky se svýma rodičema a s režimem, skoro identický, takže jsem v tom nebyla sama. Mm-hmm. Tak to bylo vlastně dobrý.
1: No a jaké to právě bylo to dospívání v této komunitě disidentů, protože na stranu druhou to zase byla specifická skupina, dá se říct, nebo jakou jste měla spojitost s tím vnějším světem?
0: Tak my jsme byli specifická skupina, vytvořili nás oni zvenku vlastně, tak nám to, tím nás obdarovali, tím, že jsme vlastně se dostali do takového těsného sevření. Těsný sevření, který mělo velkého společného nepřítele, to utužuje vztahy. My máme do dneška vynikající vztahy, celá ta veliká skupina, která se tam potom nabalila kolem literatury a výstav a hudby a tak dále. A vlastně to teďka se stýkáme. I vlastně naše děti, vnoučata se znají. Takže tím oni nám vytvořili takový ghetto a v tom getu jsme fungovali ve vztahu k té vnější společnosti.
1: Já si tak představuji, jaké to je, když 14-letá dívka, 15-letá jde se svojí sestrou nebo se svojí kamarádkou a ví, že jí sledují estébáci. Jak jste to vnímala?
0: No tak jedna věc je strašný strach, že jo, protože nikdy nevíte, my jsme znali příběhy z 50. let, my jsme jako nevěděli, jak to dopadne. Každá ta situace. Určitě. Ten strach byl velký. Na druhou stranu tím, že zase s nás bylo víc, takže jsme se o tom, jsme to sdíleli a prostě jsme se mezi sebou o tom bavili a viděli jsme, co se stalo tomu a jak to zvládl tamten. A nakonec i ty dospělí s náma o tom mluvili, protože sami měli taky strach a taky je to provázelo a my jsme byli jejich jako vlastně potomci. Víc o tom se mnou ještě mluvili teda zase ty lidi z toho disentu jiní než doma. Doma se mluví vždycky nejmín, že jo, to už je tady taková národní tradice. A tak jsme se snažili se tomu čelit a snažili jsme se tomu čelit vlastně docela tím, že jsme se aktivizovali, že jsme vlastně dělali to, co ty rodiče. Takže jsme vyráběli sami zdaty, psali jsme básně, literaturu jsme se snažili tvořit v tom adolescentním věku. Kluci zakládali skupiny hudební, dělali jsme výstavy, malovali jsme. Prostě jsme byli neskutečně aktivní po vzoru těch aktivních rodičů, který měli ty různý večery literární a filozofii na Hrádečku, ty pandemie filozofickou, jak se to jmenuje, pan akademie nebo jak. A prostě se scházeli, stýkali a my jsme je napodobovali. Takže já si teď zpětně vůbec nestěžuju. Kdyby člověk věděl, že to jednoho dne nemusí skončit špatně, tak to byla procházka růžovým sadem. Já se moc omlouvám, já jsem si nevypla
1: telefon. Ty si, Beatrice, vypne telefon a my si pustíme zatím první písničku, kterou jste pro nás vybrala, a to jsou Velvet Underground, Nico, Sunday Morning, a k ní si potom řekneme něco víc.

0: Sunday Morning do vizitky dnes vybrala Beatrice Landovská, která je dnešním hostem. Mluvíme o její knize Když máma spala, kterou aktuálně můžete slyšet také ve vltavské četbě s hvězdičkou. A pokud vás cokoliv zajímá, pište na vizitka@rozhlas.cz, budeme rádi za vaše maily a podněty. Rádi je tady přečteme. Ale jenom jsem se Beatrice chtěla zeptat také, proč jste vlastně vybrala Velvety?
1: No, protože jsme poslouchali, my jsme milovali Velvety a Doors, to byly naše vzory zvenku a pouštěli jsme si je na večírcích a tak dále. Tak proto, že to ve mně vzbuzuje, jako u každého, ty písně z mládí vzbuzují silné emoce, protože se k tomu vážou samozřejmě různé vzpomínky. Tak i proto jsem je vybrala.
0: Jaká se vám vybaví třeba konkrétní vzpomínka?
1: Je, to bych tady snad asi ani nechtěla.
0: Kde jste tančila? Kde?
1: Všude možně. Všude možně. Dost nevybíravě. A my jsme vlastně měli hodně takových takzvaných večírků. To se dá říct, že jedno období pak byly, to byl takový dlouhej večírek. Já vím, že to zní dneska úplně absurdně, ale tím, jak jsme tím žili tady tím naším společenstvím, tak ten ostatní život jsme tak jako co nejrychleji zvládli, v tom jsme se nerealizovali a furt jsme se scházeli a hodně jsme tedy tancovali a zpívali a kluci hodně chlastali a takhle jsme žili. Ta druhá půlka 80. let, kdy už jsme se trochu přestali bát, že jsme cítili, že se jako přestává celý svět trochu bát, tak to tam byly krásné chvíle, na které se nedá zapomenout.
0: Ale to už bude součástí vaší třetí knihy, kterou píšete, takže máte takovou trilogii. Jak se bude jmenovat?
1: Ta třetí kniha se jmenuje Ve stínu kvetoucích mladíků.
0: Aha. A ty vaše názvy jsou velmi inspirativní, nebo když si řekneme, že první je Nikdy není pozdě na šťastné dětství, druhá je tedy Když máma spala a třetí Ve stínu
1: kvetoucích mladíků. To je parafráze na Prusta.
0: No. Ano. A vy to už tam budete mít právě období od kdy do kdy?
1: Od roku 1980, od ledna 1980 do léta 1986.
0: No a to už právě jsou události, jako kdy tvoříte samizdat, je tam gymnázium v Radotíně, kdy jste s bratry Topolovými.
1: S Milenou Grušovou a dalšíma.
0: Ano. Ale tak pojďme ještě, Když máma spala, protože to jsme úplně neprobrali, když jsme říkali, že tam vlastně jsou ta rodinná dramata a společenská dramata. Tak vy jste čerpala ze svých deníků a mě teď zajímá, jak jste s nimi vlastně pracovala, kolik je to, jako jsou čisté deníky a kolik jste třeba připsala textu?
1: No, napsala jsem to celý a dávala jsem tam z deníku jenom malý úryvky, protože ty deníky jsou, jako skoro dá se říct, málo přenosný a čitelný, jsou to samý takový výkřiky a emocionální křeče a otázky, píšu tam o různých svých láskách, ale mám to zašifrovaný, takže dneska už sama ani nevím, kterých lásek se to týkalo, často i několika najednou. Takže píšu jenom takový ty úryvky, které k tomu textu jako hodně nějakým způsobem ilustrují nebo mu dávají nějakou takovou emocionální náboj. Později asi píšu deníky celý život v tom, jako by se... No jasně, já mám napsaných deníků prostě hodně, tak. A později jsem se trošku naučila díky těm deníkům vlastně psát, takže časem později, už jsou tam celý větší úryvky, ale to rozhodně není tato doba. Tato doba, tam jsou, je to vždycky kurzívo a je tam jenom takový malej kousek z toho deníku. No, ale píšu si od 13 celý život, takže vlastně tím zaznamenávám na nějaký úrovni to napětí mezi tím, co se děje venku a co se děje uvnitř. A je to zajímavý, protože člověk si vlastně ten svůj život pak nese sebou, může si ho procházet a když pak takhle dokonce něco člověk zpracovává, píše dokonce nějaký vzpomínky, tak je to samozřejmě úplně neuvěřitelně zajímavý zdroj.
0: Právě, a co to provedlo jako s vámi, protože vy jste někde říkala, že vlastně psaní je docela taková dobrá autoterapie, tak když jste se vracela do těchto vzpomínek 14-leté Beatrice?
1: Tak to nebylo jednoduché, protože tam jsou opravdu ty rozvibrované emoce. Já jsem nejen teda puberta je jako a adolescence jsou z podstaty těžký období, že jo. Ale já jsem byla taková jako rozstřelená hodně. Já jsem astrolog, tak vím i, že to mám v horoskopu v podstatě předepsaný, že mi to osud takhle jako nadělil. Nereklamuju to. A
0: už to berete jako dárek, jo?
1: Beru to jako dar. ale bylo to prostě těžký a náročný. Ta rozstřelenost sama o sobě byla docela náročná ku zpracování a k tomu ještě ty vnější tlaky, takže jsem se tam vlastně jako nemohla udržet v nějakých jako takových vyrovnaných polohách a když se k tomu člověk vrací, tak se do toho vlastně vrátí.
0: A dokáže se s tím tedy nakonec vyrovnat?
1: A musí se s tím nakonec nějakým způsobem vyrovnat. Je to docela dobrý. Já myslím, že to není špatná autoterapie.
0: Přišla jste na to, proč jste se vlastně cítila jako outsider i ve skupině lidí, kteří sami o sobě byli jako vyloučeni nebo byli tady těmi společenskými outsidery?
1: No jasně, tak já jsem to, opravdu to mám v popisu práce, jakoby, abych to řekla tak srozumitelně. Byl to můj osud a v rodině jsme měli takovej způsob komunikace, který člověku žádný zvláštní sebevědomí nedodal, takže když to potom ještě replikoval ten vnější svět, no tak se to samozřejmě násobilo. Ale já jsem nebyla jenom outsider, já jsem byla taky hodně, jakoby prostě, jako bylo mě dost, já jsem byla dost hlučná, taky dost pyšná a neustále jsem na sebe strhávala pozornost, takže já jsem spíš lítala z jednoho extrému do druhého, aby to bylo přesnější. Aha. Já jsem nebyla myš v koutě, jo? A nebo když jsem byla myš v koutě jeden den, tak druhý den jsem zase prostě tancovala na stole, střídala jsem tyhle dvě polohy celkem pravidelně.
0: A když jste si tyhle velmi emotivní vzpomínky přepisovala, viděla jste, že je tady přepíšete do knihy, memoáru, že je zveřejníte, nastoupila nějaká autocenzura, že jste si řekla, tak ne, to tam dávat.
1: Jo, určitě nastoupila autocenzura. S některýma těma věcma člověk jako nemusí obtěžovat to okolí, jo. To za prvé. A za druhý, pak je nějakým způsobem pochopí a zpracuje a vlastně z nich nechává jen to, co má teda nějakou výpověď všeobecnější. Není třeba to jako se v tom jako rozpitvávat pořád dokola, že jo. To už je to taky pryč na nějaký úrovni a ten, kdo jsem byla ve 14, já jsem teďko v 60 plus, to je někdo už zase jiný, že já jsem ušla kus cesty. Ve stejném těle sice a se stejnou výbavou, ale prostě už ji zpracovávám dlouho, 50 let.
0: Taky právě zaujalo, že u obou knih, jakkoliv píšete o těžkých věcech osobních i společenských, čtenáři oceňují určitý humor, ironii, sebeironii. Bylo pro vás někdy těžké se vyhnout tomu určitému sentimentu a udržet si ten odstup vlastně sama od sebe? Jak se utváří odstup sám od sebe?
1: Tak smysl pro humor je jako vlastně práce s odstupem, že jo? Tam jako člověk musí mít odstup, když si dokáže dělat z něčeho nebo ze sebe legraci. Takže já si ten odstup vlastně tímhletím pěstuju celoživotně, ale nemůžu říct, jako že ho mám, jako že bych stoprocentně byla nějakým jako
0: nadhledu totálním.
1: V nadhledu, v klidu vůbec ne. Jsem známá v celém svém okolí těma výkyvama nálad a tak dále. Ale v té knize se to snažím i ty výkyvy nálad vlastně používat funkčně, anebo teda s nima neobtěžovat až tolik. Ale ten smysl pro humor jsem si tímhle vlastně jako by mohla trošku trénovat během života a já jsem se měla to štěstí, jsem se pohybovala mezi lidma, kteří měli smysl pro humor, takže to bylo příjemné, se to vlastně jako by nějakým způsobem trošku si to jako osvojit, vyzkoušet. Je to vynikající věc, jak zvládat život. Jo. Je to, já si těch lidí, co měli smysl pro humor, tak já na ně vzpomínám nejradši a vážím si toho, protože se jim pak dá člověku odpustit tyhle co z dalšího, když má smysl pro humor.
0: V tomto je to asi vynikal dár. I váš otec. Ale no, i když ten Ivo, jeho smysl pro humor byl.
1: Jeho se to samozřejmě týká, on měl smysl pro humor a takže jsem úplně věcí z tohohle úhlu pohledu dá odpustit. Ona i moje máma má smysl pro humor a dokonce i moje dcery, takže je to docela.
0: No ale řekněte mi, jak těžké je psát takhle osobní vzpomínky, když víte, že třeba právě bude číst ještě vaše rodina, maminka, jak se tváří třeba, když máma spala, maminka no, ještě
1: máma,
0: žije?
1: Ano, žije. A tak máma ku podivu teda k tomu má docela jako velice takový sportovní přístup. Ona se zas tak moc jako já nechci říct, že se nelituje, protože teď jako na stáří, kdy bylo trochu sil, to teda těžce nese, jo, protože byla celý život divoká, jezdila na koních, v autech, dělala si, co chtěla. Celkem by se dalo říct, šla si vždycky jako za svým, byla dobrodruh, a takže jí to jako nějak nějaká jedna kniha, kterou napsala jedna její dcera, to jí zase jako nechytne, tak nějaká.
0: No to už je druhá, bude třetí.
1: By to srazilo pod stůl, to vůbec ne, ona si to tak jako vyslechla, nebo na to reaguje takovým způsobem, který je docela obdivuhodný. Trošku se jí občas něco dotklo, ale o tom moc nemluví.
0: Jak tedy vlastně vnímáte možnosti vlastní paměti, když píšete knihu vzpomínek? Protože přece jenom je to ryze subjektivní úhel pohledu. To, co jste vy nějak vnímala, třeba právě vaše matka nebo další vaše okolí, mohlo vnímat trochu jinak?
1: Moje okolí to vnímá všechno úplně jinak. Člověk opravdu svůj život a svoje vzpomínky a vlastně pohled na jakoukoliv věc vidí opravdu ryze subjektivně. Ale tady si musíme připustit, že i celý dějiny člověk vidí ryze subjektivně a ti, kteří je tvoří, je vidějí ryze subjektivně. To je prostě veškerý úhel pohledu na celý svět je ryze subjektivní. My jsme se učili, že jo, v dějepise o vývoji dělnického hnutí a začínalo to už pod pyramidama a nic jiného nebylo důležitý. To byl ryze subjektivní pohled prostě režimu, který potřeboval
0: dějiny. To byl takový systémový pohled, ideologický.
1: Ano, ale to je každý úhel pohledu, je ideologický. To je moje ideologie, Beatrice Landovská je ideologie a já se dívám tímhle způsobem na svůj příběh a na svou minulost. Musím samozřejmě zvažovat, hrozně nerada bych někoho dehonestovala, někoho bych se dotkla. A tohle je jako na tom velmi těžký to zvážit, protože jsou pak situace, kdy opravdu je v rámci nějakého úhlu pohledu dobrý popsat třeba i nějaký činy, aktivity, situace, kdy nějaká skupina lidí nebo někdo z toho vyjde prostě ne takovým
0: záporák
1: způsobem, jak bych já chtěla třeba vyjít z nějaký situace, nebo budu točit třeba jeho děti nebo jeho vnoučata. Je to hodně těžký to napsat tak, aby člověk nedehonestoval další skupiny lidí nebo jednotlivce.
0: Nebo naopak na druhou stranu třeba nějakým způsobem neodaroval. Nebo jak je to vlastně, když je to subjektivní pohled, tak prostě si můžete dovolit, ale i kritiku, i obdiv?
1: Můžu si dovolit kritiku i obdiv a je asi důležitý pořád zdůrazňovat, že to jsem já, kdo to teda vnímáš, jo.
0: Ano. A co vlastně vůbec rozhodlo o tom, že memoáry vydáte nakonec dokonce v trilogii?
1: Tak mě donutil v podstatě k jejich napsání na můj první nakladatel, pan Himmel z Garamondu, který pořád na mě jakoby dorážel, ať je napíšu, že je vydá a dělal to tak dlouho, až jsem si řekla, no tak už byl za mnou víc než třikrát, to se má většinou vyslyšet, taková prosba, to aspoň je všude se to takhle prezentuje, tak jsem ho vyslyšela a pokusila jsem se napsat tu první knihu. No a pak on mě ještě teda vlastně potom. Ale myslím si, že tu třetí knihu teda vydám, nevím kde, ale někde jinde, že už jsme se teda jako vlastně ne úplně dohodli na všech těch postupech, ale byl to on, kdo mě k tomu donutil. Já bych to asi sama potom celoživotním, kdy cokoliv jsem udělala, tak to nemělo úspěch, asi bych se sama do toho nepustila, kdyby mě někdo nenutil, takže to je to jeho zásluha.
0: To je zajímavé, že říkáte, že potom celoživotním, když jsem se o něco pokusila a nemělo to úspěch, tak to jste říkala, chtěla jsem být herečka, režisérka, spisovatelka, což se mi nepovedlo. Ale tak teď už se vám povedlo být spisovatelka.
1: Tak to vypadá, že skoro jo, no.
0: Beatrice Landovská je hostem dnešní vizitky. Můžete její knihu Když máma spala, tedy alespoň část, slyšet ve Vltavské četbě s hvězdičkou ode dneška od 23. hodiny. Ale teď si zahrajeme další písničku, no a tak to je samozřejmě ikona undergroundu Plastic People of the Universe, Muchomurky bílé. K tomu asi není co dodat, že Beatrice?

0: Pokračuje vizitka dnes s Beatricí Landovskou. A my jsme touhle písní zapluli tedy rovnýma nohama do undergroundu. A když se podívám na obě vaše knihy, tedy Nikdy není pozdě na šťastné dětství a Když máma spala, tak jak jste jako dítě a dospívající vnímala právě ten takzvaný androš, kdy vám ve vaší vokovické kuchyni se střídali, nevím, Němec, Havel, Juráček. Němec vám snědl nějakou poslední porci polévky.
1: Němec byl nestoudnej v tomto směru. Hermeticky uzavřená vokovická kuchyně byla kuchyně babičky a dědečka Albertových. Tak tam opravdu se propracovali jenom takovýhle tátovi kamarádi. Tam se žádný velký akce nekonaly. Vždycky po jednom nejvejš tam přišli, který přišli za tátou a s tátou, protože táta byl úplně... naprosto si dělal úplně, co chtěl. A oni tam chodili tak ze zájmu se podívat, protože to byla bizarní domácnost. Ale potom jsme se pohybovali v bytech, kde bylo hodně lidí a kde bylo plno lidí z disentu, včetně právě takových celebrit dnes už na onom světě většinově. To byly velice zajímavé situace samozřejmě, protože tam se sešlo třeba, jsme chodili do Ječný k Němcovým, kde se scházelo tolik jako velkých duchů, který si tam dělali srandičky, anebo tam byly přednášky, já nevím, filozofický, psychologický, literární, všechno možný, to kdyby...
0: No ale pro dítě, či jako dospívající dívku?
1: Strašně zajímavý.
0: Zajímavý, nenudělala jste se?
1: No ježiš, to vůbec neexistuje, to byl pohyb, to byl život, tam se prostě furt vtipkovalo, že oni dost popíjeli, furt se všichni měli pořád v ruce cigaretu, to nebylo žádný akademický prostředí, to byly prostě večírky, ale večírky s takovým duchovním nábojem, ty lidi si povídali o zajímavých věcech, neblábolili kraviny, taky někdy samozřejmě. A mělo to úplně specifickou energii, i ty holky ženský byly taky strašně zajímavý, chytrý, ono se jako teď vzpomíná hlavně na ty chlapy, ale tam bylo plno nesmírně zajímavých žen a to bylo výborný, jako to se nedalo nezamilovat do takovéhle společnosti, to byl prostě dar.
0: Jakkoliv to popisujete vlastně takhle s tou lehkostí, tak to byly velmi, velmi složité situace. Samozřejmě lidi byli pod tlakem režimu, často byli vězněni, ale řekněme si, když vy třeba popisujete v té knížce, to mě zaujalo, že v podstatě, když váš tatínek odešel od vás, nebo že jste ani nevěděli vlastně jako děti, že se rozvedli rodiče už dříve.
1: Takže vlastně vztah, no.
0: To, co vás spojovalo s otcem, byl paradoxně ten režim, protože ten vám to neustále vlastně dával jako takzvaně sežrat. A vy, takže ne ten osobní život, ale režim vám říkal, ano, to je můj otec a otec je nepřítel státu, tak jaké to bylo.
1: No aspoň nějaký spojení jsem s ním měla, že jo? No. Já jsem s ním ty zajímavé zážitky v tom disentu měla, nebylo jich moc, protože odjel brzo a on se zas tak, jako jsme se zas tak, se o nás zas tak nestaral, ale ty velmi zajímavé zážitky jsem měla s ním, no a pak jsem vlastně vždycky měla to jeho jméno, takže i když tady nebyl, tak jsem měla přístup do společnosti víceméně a pak už záleželo na tom, jak si s tím naložím, tak někdy jsem s tím naložila hůř a někdy líp. Bylo to aspoň nějaké spojení s těma rodičema, protože oni si šli opravdu hodně svojí cestou, což ale jako musím říct, že to byla dobová věc, to nebylo jenom u nás, ne, že by to bylo nějaký běžný, to, jak se k nám rodiče chovali, ale bylo to častější než dnes, dnes to neexistuje skoro, jo, ale tehdy prostě si ty rodiče žili svoje životy, dělali různý kariéry, děti byly u babiček a u dědečku, bylo to hrozně běžný. Takže byla jsem jedna z mnoha, no.
0: No a když se posuneme od toho dětství právě k dospívání, tak vzpomeňte prosím taky na gymnázium v Radotíně a bratry
1: Topolovi. Já tam o nich teda píšu hodně, o Filipovi i o Jáchymovi. Jáchym je úplně můj souputník, je starý jako já. Chodila jsem s ním do radotínského gymplu a přátelíme se dodnes. A Filip byl o něco mladší, takže my jsme tam dlouho měli takový konflikty. On byl o pár let mladší, ale tehdy to bylo hodně, že jo? Že někomu 17 a někomu 14, tak ten 14-letý je úplně trapnej. Takže my jsme tam měli spolu takový napětí dlouholetý. A protože já jsem považovala jako za důležitějšího toho staršího bratra, že, který byl starý jako já. Takový ty dětský vztahový hierarchie tam hrály velkou roli. No ale Filip byl mimořádně vyspělej jedinec, A už od 14 let měl svoji skupinu, že jo, a chodil k výslechům a tak dále, tak pak jsme se nějak...
0: Tak jste to vzala
1: sešli, no, ale tak jako nebylo to hned tak a on taky se nedal, on taky se mnou bojoval, občas mě teda úplně zničil společensky. To byly takový ty normální vztahové věci, které takhle
0: hrajou. A jaký byl ten přechod na tu střední školu, kdy jste byla právě dcerou toho Landovského, který byl na indexu, říkal jste, učitelé se nás vlastně začali bát a zároveň dostat vás na gympl nebylo jednoduché, musela jste do Dobříše.
1: Tak když se ptáte, předtím, jaký byl přechod na střední školu, tak vám řeknu, že jedním slovem strašnej. To, že jsem se dostala na Dobříš, nakonec bylo asi způsobeno tím, že jsem byla takový křiklavý případ, tak se vždycky našli nějaký lidi, kteří zcela inkognito a takovým způsobem, že jsme se o tom třeba nedozvěděli nikdy, nebo až mnohem později, se nakonec zasadili o to, aby jsme se my jako děti někam dostali. A to bylo zase tím, že jsme byli příliš křiklavý případy. Kdyby jsme byli méně křiklavý případ, tak asi máme větší smůlu. A myslím si, že tohle se hrálo v mém mládí a dětství často velkou roli, že se mě zastali lidi a dozvěděla jsem se to třeba 20-30 let po roku 89, že se mě někdo zastal v nějaký situaci nebo mojí sestry, ale asi nejen nás. Ten přechod na tu střední školu byl příšerný, protože opravdu se mě báli učitelé na základní škole a báli se mě všichni a to bych mohla udělat jakoukoliv zkoušku sebe líp. To nemělo vůbec žádný
0: A v Radotíně význam. To potom bylo lepší, když jste se dostala?
1: Já jsem se na Dobříši měla jakoby paradoxně trochu líp. To byl lepší takový jako milej gympl, ale jezdila jsem tam strašně daleko, byla jsem tam úplnej exot. Ale byl to výborný gympl, jezdilo tam plno profesorů z Prahy a drželi tam všichni pospolu a pohromadě. Měli jsme výborného ředitele, pana Uliče, a ten to tam jakoby záměrně takhle držel. A měla jsem tam výborný spolužáky, kteří zase nesměli chodit v Příbrami na gympl, jezdili na Dobříš. Takže to byl gympl dobrý. V Radotíně byl přísný režim, protože tam bylo hodně dětí různých živlů. A tam nás drželi jako u huby. Ale zase nás tam bylo hodně, takže...
0: Takže se vás za stolik nebáli, jo?
1: Oni se nás v Radotíně báli právě, ty učitelé. A drželi nás u huby a byli jsme tam jeden břeh učitelů, jeden břeh žáků. To na Dobříši byli všichni pohromadě. To bylo dál, ta Dobříš, ta byla daleko od Prahy a on si to tam, ten ředitel, dělal trošku po svým. A tady to bylo oficiálně hlídaný pracoviště, tam jezdili nějaký hlídky jednou za 3 měsíce, o některých žácích se psali speciální zápisy a byli na nás strašně přísní. My jsme nesměli mít ani určitý typy v oblečení. Opravdu jsme museli sekat latinu, protože to bylo pod dozorem, to gymnázium. Ta ředitelka takhle vzala nás všecky, ale museli jsme tam prostě jako vojáci prostě fungovat. Zase něco úplně jiného, ale byli jsme pohromadě, takže jsme zase ten vzdor jsme tam měli vnitřní a měli jsme časopis a tak dále. A i to oba bude, ty gimply byly každý úplně jako by vlastně jiný. Jo.
0: I to je v Když máma spala?
1: Ano, toto je právě to je Když máma spala.
0: Tak.
1: A ještě i potom teda ten gimpl celý rok a půl je, kdy v té další knize.
0: Beatrice Landovská, autorka těchto memoárů, jejíž část můžete slyšet i v četbě s Hvězdičkou na Vltavě ode dneška od 23. hodiny. Je hostem v dnešní vizitce. Pište dotazy na vizitka@rozhlas.cz, ale my si teď zahrajeme a to Perfect Day od Lou Reeda. Řeknete nám k tomu něco, Beatrice, nebo to rovnou pustíme?
1: No, tak rovnou to pusťte, prostě Lou Reed je Lou Reed, no.

0: Lou Reeda vybrala do vizitky dnes Beatrice Landowská a přece jen k němu chtěla ještě něco dodat.
1: Perfect day o přítomnosti a o tom byla i ten náš život v tom Disentu. My jsme museli žít přítomností, protože jsme nikdy nevěděli, co bude zítra, co bude druhý den, koho zavřou, nebo jestli se něco tak nezhorší, že se úplně všechno změní. A tak jsme na tu přítomnost vlastně hodně silně vlastně dbali. Mnohem méně než ta většinová společnost, která se pořád vztahuje k zítřku a pořád přemýšlí o tom, když si teď uškodím, co se stane, nebo když udělám teď to, neuškodím si na zítra. A takhle my jsme vlastně nemysleli a to byl taky jako velký na nějaký úrovni zisk. Jsme se vlastně nějak jsme se naučili žít víc v přítomnosti a o tom je perfect day, že jo. Dneska je výborný den.
0: Dneska je výborný den. Říká se, že člověk má žít v přítomnosti, ale řekněte mi, jak se tohle všechno, o čem mluvíte, ta komunita, ty těsné vazby, to sdílení, proměnilo samozřejmě se sametovou revolucí. Jak se ty vztahy
1: tak proměnili se samozřejmě. Ten český disent byl specifický tím, že tam byly združeny všechny vrstvy disentu od undergroundu přes různý intelektuály, po různý církve a tak dále. Já osobně si myslím, že tam na to měl velký vliv jeden takový režisér a dramaturg Václav Havel, který opravdu jako správný dramaturg a dramatik měl rád, když byly všechny složky ve hře. Takže on se podílel na tom, aby se celý ten disent domluvil. Ten disent to z podstaty v sobě neměl. Třeba polský disent byl dělnický, že jo, původně a tak. Takže tady vlastně byly všechny složky ve hře. On si na tom dával velmi záležet, aby spolu všichni komunikovali, aby tam všichni měli svůj hlas. A tím pádem samozřejmě teda to mělo specifický charakter, protože ten underground má prostě určitý projevy, který každý nesnese. Patočka říkal, nemůžu je poslouchat ani minutu, ale ze zásady se samozřejmě za ně postavím, myslel tím Plastic People. Takže prostě i ty večírky potom byly tak různorodý, že tam byly zástupci katolické církve a underground. To si neumíte představit, jak to bylo neskutečně zajímavý. Pro dramatiky a lidi o dramatických povah to bylo skvělý. Ale myslím si, že i to mělo ten potom důsledek, že potom v roce 89 opravdu šel každý svou cestou. A vlastně nejen charaktery se tam vyhrotily, mocenský a chtivý různých jako výhod a prebend, a i ty, který tam vlastně stály s takovou tou všeobecně lidskou, prostě otevřenou náručí. Ale i ty různý směry, které tam už předtím byly vlastně sloučený. A proto to vlastně jako nakonec se tak jako rozvrstvilo do celé společnosti a každý se pak po tom převratu začal chovat po svým. Ale přesto tam zůstalo takový jádro, který vlastně, jak já, ta moje generace přetrvává doteď, ta generace rodičů už odchází, teda ta už větší částí odešla. A ty 90. léta byly hodně zajímavý, tak jako já myslím, že za život mít 60.
0: Vy jste je prožívala, takže jste byla především matka, že? Nebo?
1: Já jsem byla především matka, byla jsem zalezlá docela, ale i přesto, že jsem byla zalezlá, tak jsem nebyla úplně zalezlá, ano. Protože to se nedalo, že jo, na hradě, chodili jsme na hrad, prostě na různý recepce a na byly se všechny možný lidi sem jezdili a byly různý výstavy, tak se nedalo, ale byla jsem hodně zalezlá a ty rodiče byly vidět zase, že jo, takže taky se mě to dotklo.
0: My tady máme dotaz. Přišel dotaz od paní posluchačky Rychlíkové ze Zlína. Dobrý den, do vizitky. Zajímalo by mě, pokud se mohu zeptat, jak rodiče Pavla Landowského vnímali a třeba zvládali povahu syna Pavla a co pro vás tito dědáčci, jak se říká u nás, znamenali?
1: Babička s dědečkem jsou velmi významný postavy v mý první knize Landovští. Píšu tam i o jejich historii a tak dále. A jak to nesli? Nesli to statečně. On dědeček je sice původem Čech, ale přišel z ruské revoluce, která ho evidentně tam prožil nějaký trauma. A vlastně i nejen táta, ale i jeho sestry vlastně měli takový zvláštní osudy a životy. Ty děti byly jako takový, jako byly to takový divoký lidi, dá se docela říct. Takže oni to nesli, jako babička to nesla trošku překvapeně, protože ta byla taková jako spořádanější. Ale děda se tak na to koukal a jenom pokyvoval hlavou, protože věděl asi důvod, co se stalo, že ta rodina má takovýhle zvláštní povahový rysy. Oni byli všichni dost takový silný a zvláštní.
0: No, a jaké to je být dceru takového, myslím, že také říkáte čerta, jako je Pavel Landowský, tak to zase se dočtete právě v těchto memoárech, jako je Nikdy není pozdě na šťastné dětství a pak pokračování, když máma spala. Ale ještě si zahrajeme Národní třídu, je třeba si zvykat. Tak jsem s tím.

0: Ve vizitce je dnes s námi Beatrice Landovská. Mluvíme nejen o její knize Když máma spala, kterou můžete slyšet v četbě s Hvězdičkou. Vy jste, Beatrice, zmínila tedy Václava Havla, také o něm mluvíte, že on byl velice významnou figurou, on byl opravdu blízký kamarád vašeho otce. A že zároveň jak v dětství, tak potom postupně v dospívání, ale i v dospělosti byl pro vás vždycky Václav Havel takovým majákem a my si na podzim připomeneme 90 let od jeho narození. Tak řekněte.
1: Byl majákem asi nejen pro mě. On byl opravdu charismatická osobnost a pro mě to byl takový náhradní morální rodič. Tak a nemyslím si, že jsem byla sama. Mm-hmm. On sám své děti neměl a k nám se choval velice rodičovsky a podporoval nás, hlavně když jsme psali a dělali jsme různý, vydávali jsme ty samizdaty a tak dále. Založili jsme tehdy časopis Jednou nohou, který pak přešel v Revolvereví, tak on nám tam dal třeba Largo Desolato, úplně čerstvě, úplně ještě teplý napsaný. Tak
0: úžasnou dramu.
1: Jáchymovi a já jsem to opisovala tajně po nocích. Tak on byl prostě... Byl prostě jako tmel té společnosti, ale nejen on teda, on tam měl opravdu podporu mnoha dalších lidí, skvělých duchů, myšlenkově brilantních osobností. Ale já na něj vzpomínám, čeho mám osobně ráda, on byl hrozně vtipnej a milej, prostě jako se nedá svítit.
0: Řekněte, my mluvíme sice o vašich knihách vzpomínek, ale vy jste taky napsala divadelní hry dvě a básně.
1: Tak já píšu celý život, i když to není jako moc vidět.
0: Řekla homoliteratus také. Homoliteratus.
1: Jo, já to jsem homoliteratus.
0: Takže vás literatura zajímá, píšete celý život. A teď tady se to ale promítlo do těch knížek vzpomínek. A co to drama to je?
1: Drama to, jedno drama jsem napsala v roce 97. Když mi bylo 35, myslela jsem si, že děti odrostly a já půjdu zase zpátky k divadlu a budu tam žít svůj život. Ale to drama prostě mělo ho tehdy hrát Národní divadlo a je to úplně do dneška, když na to vzpomínám, to úplně neuvěřitelný ten způsob, jak co jsem tam zažila v tom Národním divadle za nepříjemnosti a způsoby, jak mě tam odsud vyšachovali, jako kdybych byla kdo ví, jaký jako nebezpečný zjev nebo co. A ta hra se nikdy v životě nikde nehrála. Je to rovněž hra.
0: To byla Věra.
1: Věra se jmenovala a je to hra teda o emigraci. A vlastně čerpá taky z nějakých reálných příběhových zlomů v našem životě. Tak ta se nikdy nehrála. Já ji teda považuji tu hru za spíš průměrnou nebo nadprůměrnou. Je mi to až divný, že se nehrála, protože jsem v divadle strávila celý život a vím, co se hraje. A nedává mi to moc smysl.
0: Akorát tak třeba ještě příležitost. Tak...
1: Jako astroložce mi to dává smysl, protože já mám prázdný MC a to je brána nebes, která poukazuje na kariéru a na to, jak jde na člověka vidět. A to znamená, že opravdu ty agenti osudu hlídali, abych se nedostala na veřejnost a hlídali dobře. Aha. Protože jsem mnohokrát skutečně měla tolik příležitostí na sebe upozornit a stáhnout pozornost. V těch 90. letech to byla vyloženě dřina.
0: Jako jí nestahovat.
1: Zůstat v pozadí.
0: Dobře.
1: A přesto se to jako povedlo. Takže to je jeden důvod. A druhý, pak byly Koťátka, což je zase znova emigrace a tak dále. A ty se akorát četli v knihovně Václava Havla. A zase se to nikdy nehrálo. Jsou to dvě hotové divadelní hry.
0: A když jste astroložka, tak právě co vám tady hvězdy říkají o vašem psaní? Obracíte se na ně i v tom tvůrčím procesu?
1: Jasně, obracím se na ně v tvůrčím procesu, nejen, že si prostě zpětně analyzuju přes astrologii různý situace a lidi a kontakty různý, nebo situace, které vznikaly, ale dívám se i na svůj životopis a vidím, že to, jako, že to psaní je tam ošetřený. Je, ale jsou tam různý dramatické věci, vztahový, smluvní, s režimem, se systémem a tak dále. Mám takový osud. Tak zase mám o čem psát, já si nestěžu.
0: A takže, jak jsme říkali, za nedlouho vyjde, nebo máte rozepsanou, ještě nevíme, kdy vyjde ta třetí část.
1: No já ji mám skoro hotovou, já se s tím nějak mažu a nějak mi to, nevím.
0: No ale zároveň tedy ještě zpíváte. A to je taky taková jako skrytá aktivita. Vy jste v kapele nebo ve vokálním oktetu, sextetu, podle toho, jak se scházíte. A já jsem měla možnost vás slyšet a to je těsto. Jste členkou téhle vokální skupiny, ale ta taky není úplně, jako, že by byla známá. Vy hrajete tak pro kamarády?
1: My hrajeme pro kamarády, nemáme žádný oficiální, nic oficiálního, žádný CDčka, žádný prostě platy a já nevím, co všechno. Prostě zpíváme pro radost a je teda, zpíváme lidovky, Sebraný, Sušila, jeho český, jeho moravský písně. A je teda ku podivu, že zpíváme i těm kamarádům různým z undergroundu. A jak je to teda dojímá, jo? Vždy, to je úplně neuvěřitelné. My zpíváme i bez reproduktorů, takže je to taková ta lidová, jako se zpívalo v kostelech nebo prostě někde u nějakého setkání na svatbách, na pohřbech. A jak to i ty starý undergroundáky, který prostě jsou tvrdí a tak, jak tam stojí a pláčou, když my zpíváme o holubičce, o mamněnce a tak dále. Je to zvláštní, je to prostě lidovka.
0: Tak ať vám to zpívá, ať vám to píše. Beatrice Děkuji. Landovská byla hostem v dnešní vizitce a na závěr se pro nás vybrala Simona a Garfunkla. A to proč?
1: No já je nějak pořád poslouchám a zvlášť tato písnička je pro mě úplně fascinující. Dokonce jsem ji přebásnila.
0: The Sound of Silence.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Pěkný den, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: K zákonu o rozpočtové odpovědnosti se dnes vrátí poslanci. Vládní koalice chce, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Šlo by třeba o investice na výstavbu dálnic a železnic nebo výdaje na obranu. Podle opozice by to umožnilo další zadlužování země. Koalice chtěla zákon prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Německá policie podniká v Berlíně rozsáhlou razii kvůli zvýšené kriminalitě, informoval o tom tamní list BZ. S tím, že úřady do akce nasadily asi 500 policistů a členů speciálních jednotek, kteří v německém hlavním městě prohledávají zhruba 20 bytů a nemovitostí. Hlavním důvodem jsou stále přibývající případy střelby v ulicích metropole. Podle německých policejních odborů úřady dnešní zátah intenzivně připravovaly několik měsíců. Dnes je Český den proti rakovině. Do ulic po celém Česku vyrážejí tisíce dobrovolníků, kteří kolem jdoucím prodávají květy měsíčku lékařského. Výtěžek letošní sbírky Ligy proti rakovině podpoří prevenci nádoru hlavy a krku. Lidé mohou přispět nejen v ulicích, ale také přes DMS nebo převodem na bankovní účet. Začíná 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Projekt nadace Magdaleny Kožené dnes večer zahájí benefiční koncert na Pražském hradě. A počasí bude oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, nad 800 metry i sněhové. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. A víc zpráv hledejte na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak pokud vám zmrzlí mužové, kteří tedy letos dostávají své pověsti, kazí náladu, neklesejte na mysli, neboť před servácem není léta, po serváci smraziveta. No a do té doby tedy přečkejte chladné počasí někde v teple a pusťte si třeba nějakou novou nahrávku. Jednu z nich vám představíme dnes. Americký saxofonista Chris Potter vydal novou desku. No a my o ní teď budeme mluvit s naším rozhlasovým kolegou Tomášem Kačnerem. Tomáši, zdravím vás po telefonu.
2: Krásný pozdrav z Hradce Králové.
1: A také Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu. Tak Tomáši, o co jde? Jaká je nová Potrova deska?
2: Nejdříve název. Ta nová deska se jmenuje Alive with Ghosts Today. Tady je to o přízracích z minulosti, které ale platí vlastně dnes. Ta deska vyšla 8. května. Čili je úplně čerstvá. Je to deska, o které jsem mluvil ještě předtím, než vyšla. Ty, když vyšla, tak se zase o ní mluví a já myslím, že o ní se bude mluvit a bude se rozebírat ještě hodně dlouho.
1: Protože a hlavně poslouchat ji budeme zřejmě. Že?
2: To samozřejmě, to je teď myslím takové to celkové, prostě, že to není jenom jedna z desek, která vyjde a proběhne a pak se na ní buď práší nebo nepráší, ale tohle je deska, o které se opravdu bude mluvit, myslím si, že rozhodně v dalším období. Protože to není deska ve stylu nahrávka, si dáme dohromady kapelu, máme pár témat, máme nějaký směr. Ne, tohle je opravdu koncepční záležitost. Vlastně výsledkem této desky je atmosférická svita. Opravdu jako celá deska má jednu dlouhou myšlenku a hlavně má v sobě nějaké historické konotace, odkazy vlastně na americkou historii, i na to poučení se z ní, jde tam o jakési snad zasypávání rozdělených příkopů, kdy vlastně instrumentalista, a to je na tomto pozoruhodné, protože většinou, když se bavíme o tom, že hudba je nějak politicky vyhraněná nebo nějak angažovaná, tak je zpívaná, je textovaná. Tady není ani slovo. Tady to je celé vlastně o hudbě. A to je na tom možná právě to nejzásadnější, že vlastně každý si z toho musí přebrat nějakým způsobem své východisko z toho, o čem ta deska je.
1: No, pusťme si první ukázku.
2: Aha. Takže první skladba se bude jmenovat Osava Tomie Browna.

0: 8. května vyšlo nové CD Live with Ghost Today. Je to deska amerického saxofonisty Chrise Pottera, což je téma našeho dnešního rozhovoru s Tomášem Kačnerem. Tomáši, vy jste mluvil o tom, že to CD je koncepční, prokomponované. Mluvil jste také o tom, že má intelektuální přesah, co se týká zahlazování příkopů, které jsou mezi lidmi. Ale bohužel beze slov, tak mi vysvětlete, jaké principy Chris Potter používá k tomu, co bylo řečeno.
1: Tak, to je krásná otázka. Takže my si musíme převést do roku 1859, přímo do dne 16. října, kdy došlo k útoku Johna Browna, historickému útoku na zbrojnici v Harper's Ferry ve Virginii. On tím útokem chtěl vyvolat povstání otroků za svobodu, protože John Brown byl běloch, který vlastně se postavil na stranu černochů a bojoval za to, aby byli osvobozeni. Tenkrát ta jeho aktivita nedopadla dobře, to povstání k němu nedošlo, nicméně on nebyl při tom ozbrojeném střetu, on nebyl zabit, byl zajat, posléze byl až popraven a díky tomu se z něj stala vlastně ta historická osoba, ke které se potom všichni odkazovali v následující občanské válce sever proti jihu. Takže takhle stručně tohle je vlastně jakoby to poselství, vlastně ta touha po svobodě.
0: To poselství a pozadí té desky.
1: Pozadí, ano, přesně tak. A vlastně jako nikde ale není řečeno, co je správně, co je špatně, kdo je hrdina, kdo je... prostě není tam adorování, jakoby... Je to spíš neustále si kladme otázky, které máme a přemýšlejme nad světem, přemýšlejme nad věcmi a nad svými postoji. Jo, a takže tohle je ta jedna rovina. Druhá rovina je, že tím, že se přesouváme do roku 1859, tak samozřejmě teď, jak to celé instrumentovat, jak to celé udělat, aby tam byla ta historie, protože třeba, mimo jiné, i ta známá písně John Brown, kterou všichni známe od Táboráku, tak dokonce i motivky z ní v téhle obrovské světě vlastně i zazní. Jo, třeba například, jo. Ale o tom to není. To podstatné bylo, jak to celé hudebně udělat, aby to nebylo příliš nakašírované, příliš velkolepé, aby to zůstalo něčím prosté, jednoduché, přirozené dané době, ale zároveň, aby to bylo současné. A to mně přijde úplně mistrovská práce, to, co, jak Chris Potter to celé vytvořil, protože na tu celou desku si pozval jen několik málo muzikantů. Ale teď si poslouchejme to složení. Sarah Caswell na housle, Zecharia Marbel na trombón, Rain Moore na klarinet, a potom už tu jde taková ta jazzová sestava, Nate Smith na bicí nástroje, Barney Stravis bas kytara a Bill Frisell na kytaru. A k tomu samozřejmě Chris Potter na tenorku a na soprán.
0: A máme tady další ukázku, aby jsme se příliš neponužili do problému.
1: To je pravda, určitě. Takže další věc se jmenuje Into Africa.

0: To byla druhá ukázka z nové desky Chrise Pottera. My jsme mluvili, kdo jsou jeho spoluhráči, Tomáši. Mluvili jsme také o konceptu celé desky, ale prosím, ještě mi řekněte, kdo vlastně složil všechny skladby. Tak, nebo je to kolektivní dílo?
1: Tak právě tady to není kolektivní dílo, je to opravdu záměr jednoho jediného člověka, a to Chrise Pottera, který to opravdu všechno rozepsal do jednotlivých partů, přesně vypsaný do detailu, dodělané. To je vidět na YouTube, krásné malé krátké video, které vlastně uvozuje tuto nahrávku, kde on listuje právě partiturami, čili muzikanti všechno dostali zároveň. Tam jde o tu interpretaci. Jak to celé prodat tak, aby to nebyla bravurní hra ve smyslu upoutávám pozornost na sebe, ale sloužím celku. A ta služba celku, tak aby to celé znělo spíš jako venkovská kapela, než jako prostě mistrovská záležitost, ale zároveň to mistrovskou záležitostí musí být, to je jasné. Tak to je to, co mě na tom úplně fascinuje. Prostě je to celé na mě působí tak, že oni spolu skoro žijí, dýchají, všechno se tam děje a přitom to je dokonale rozepsané do jednotlivých tónů. Takže skvělá práce.
0: A na závěr si poslechneme jakou skladbu?
1: Skladba, která se jmenuje Mine Eyes. Je to předposlední skladba, tuším, na desce a prostě má nádherný groove, moc hezky zase udělaná věc.
0: Tak tuto máme, posluchači si to mohou užít a Tomáši vám děkuju.
1: Já také, hezký den.

0: Takhle zní nová deska Live with Ghost Today saxofonisty Krise Potra a deska vyšla 8. května. Dnes je 13.5. a 11 hodin 24 minut.
1: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
2: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
1: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
2: Na Vltavě.

0: Na lidovou strunu brnkla Julia Kozáková pár minut před 11:30.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: V neuvěřitelné kondici oslavil v pátek 8. května sté narozeniny David Attenborough, přírodovědec, kterého v roce 85 královna Alžběta II. Povýšila do šlechtického stavu a udělila mu titul Sir za celoživotní přínos v oblasti televizního vysílání a popularizaci přírodních věd. Život na Zemi, živá planeta, zázraky života, soukromý život rostlin či modrá planeta. To jsou nejznámější z dokumentů Sira Davida Attenboroughova. My posloucháme už druhý týden ukázky z knihy Výpravy do divočiny.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Osudy.
3: A ty jsou tady už druhý týden avizovaným výběrem z knihy Výpravy do divočiny, tedy výběrem z knižního zpracování cesty Davida Attenborougha do Paraguaye. Tuto cestu podnikl v roce 1958. My vás zveme k poslechu osmé části.

Jižní vítr sebou přinášel mrazivé chladné počasí a často také dlouhé hodiny depresivního deště, který člověka promáčel na kost. V podobných dnech nuceného klidu jsme často navštěvovali doškovou chatrč, kterou tvořily jen tři stěny a v níž se na kus řeči scházeli peoni, brousili se nože, splétala se lasa ze surové kůže, flirtovalo se s indiánkami z kuchyně na estancii a popíjelo se horké maté. Obvykle uprostřed podlahy hořel oheň a peoni nám vždy udělali místo na lavičce, abychom se ohřáli a podělili se s námi okolující maté. Bylo to přátelské pohostinné místo, ve kterém se vonavý dým z hořícího dřeva Palo Santo mísil s pachy kůží a koní. Jednoho deštivého rána jsem se vypravil do chatrče a ke svému zklamání jsem tu našel jen půl tuctu elegantních, dobře živených psů. Pak jsem si všiml, že na lavičce leží na zádech muž a tvář má přikrytou zaprášeným kloboukem s širokou krempou. Byl velmi vysoký, rozhodně přes 1,80 m, a na sobě měl potrhané pytlovité bombačos, rozepnutou košili a kolem pasu omotanou vybledlou tkanou fachu. Neměl boty a z mozolnatých stvrdlých chodidel bylo patrné, že je moc často nenosí. Buenos dias, pozdravil jsem. Buenos dias, zamumlal cizinec spod klobouku. Přijel jste zdaleka? Zeptal jsem se lámanou španělštinou. Ano, odpověděl, aniž by se pohnul, jen se líně poškrábal na břiše. Zavládlo ticho. Po chvíli cizinec schodil nohy na zem, klobouk si posunul do týla a posadil se. Byl to pohledný muž s kudrnatými černými vlasy, které mu tu a tam začínaly šedivět, opálenou tváří a několikadenním prošedivělým strništěm. Dal byste si maté? Zeptal se a aniž by čekal na odpověď, otevřel plátěnou tašku, která mu sloužila místo polštáře. Mindal z ní hrnek z kravýho rohu, stříbrnou bombiju a balíček, z něhož do rohu odsypal trochu sušeného zeleného maté. Mlčky to zalil vodou z kameninového džbánu, postaveného vedle lavice, a nasal bombijou. Pár prvních kalných doušků vyplivl, znovu dolil vodu a zdvořile mi nápoj podal. Co tu děláte? Vyzvídal. Hledám zvířata. Aha, jaká? Tatu, opáčil jsem ležérně. Všechny možné druhy tatu. Já mám tatu karetu, sdělil mi. Nebo jsem alespoň měl pocit, že to řekl, ale nebyl jsem si jistý. Momentito, vyhrkl jsem vzrušeně a vyrazil z chatrče do deště, abych přivedl z domu Sandyho. Když jsme se společně vrátili, Sandy se pustil do zdlouhavé zdvořilostní konverzace, o níž prohlašoval, že je to jediná správná předehra seriózních otázek. Seděl jsem a netrpělivě se vrtěl. Po několika minutách mi Sandy přeložil stručné shrnutí jejich hovoru. Cizinec se jmenoval Comelli. Byl to lovec, který se toulal po Chaco a hledal jaguáry, nutrie, lišky nebo cokoliv, co mělo dostatečně cenou srst, aby se dala směnit za zápalky, náboje, nože a pár dalších věcí, které potřeboval, aby mohl vést tulácký život. Už 10 let nespal v domě a neplánoval na tom cokoliv měnit. A tatu kareta? Naléhal jsem znepokojeně. Vydechl Sandy, jako kdyby na pásovce dočista zapomněl. Znovu se dali s Comellim do řeči. Kdysi jednoho tatu karetu několik týdnů měl, ale už je to dávno. Co se s ním stalo? Uhynul. Kde ho chytil? Daleko odtud, za řekou Pilcomayo. Mohl by nás tam zítra vzít? Sandy přeložil otázku a cizinec se souhlasně zazubil. Běžel jsem sdělit tu novinku Charlesovi. Chtěl jsem vyrazit okamžitě. Ať už pásovce velkého objevíme nebo ne, můžeme tam narazit na další zvířata, která se v okolí estancie nevyskytují. Pojedeme tam 3 dny a pokud jsme si měli nechat nějaký čas na lov,
Znamenalo by to být pryč alespoň 2 týdny. Faustino nabídl, že nám půjčí 2 koně, vůz na vybavení a párek volů, který by ho táhl. Neměli jsme však žádné zásoby. Budeme žít z toho, co nám dá země, sdělil jsem Charlesovi nadšeně, byť trochu mlhavě. A to nemůže být o moc horší než to, co jíme teď, zavrčel Neverle. V tom jsem s ním musel souhlasit. Faustino s Elsitou se chovali nesmírně pohostinně, jejich jídla však jen málo kdy chutnala komukoliv, kdo na ně nebyl zvyklý, neboť je tvořili téměř výhradně různé kusy krávy. Smažené vnitřnosti, řada zcvrklých orgánů podivných tvarů, které jsem nejspíš naštěstí nedokázal identifikovat, a nekonečné fláky tuhého masa, jež svou strukturou připomínalo vulkanizovanou gumu. Pokud by žití z přírody znamenalo změnu jídelníčku, byla by rozhodně k lepšímu. Přípravy nám zabrali 2 dny. Bylo zapotřebí opravit kožený postroj z vozu a sehnat a připravit voly a koně. Elsita prošla zásoby a vytasila se s velkým litinovým kotlíkem na vaření, spánví a pytlíkem farini, maniokové mouky. S Charlesem jsme si natrhali bedínku pomerančů a Faustino nám starostlivě přenechal hovězí zadní nohu a vysvětlil nám, že než se v horku zkazí, postará se nám minimálně o 1 jídlo. Konečně jsme byli připraveni. Do vozu zarovnaného zásobami jsme měli zapřáhnuté voly. Sandy se chopil otěží a za pronikavého skřípotu nenaolejovaných kol jsme se odčourali z estancie.

Komely jel v čele a určoval směr. V klobouku se širokou krempou a s dlouhýma nohama vyndanýma ze cmenů, kterýma si pohupoval podél koňských boků, působil jako jihoamerický Don Quixote. Jeho psi pobíhali v dálce kolem nás. 3 dny jsme putovali přes pláně na jih. Komely nazýval plochy porostlé Monte ostrovy a to označení skutečně sedělo. Byly to ostrovy křovin v moři trávy a stejně jako námořník plavící se po mořích je Komely využíval jako navigační body, podle kterých se orientoval. Od chvíle, kdy jsme opustili estanciji, panovalo dusivé vedro a slunce se do nás na cestě nemilosrdně opíralo. 4. den ráno se změnil vítr, obloha se zatáhla a když jsme pozdě odpoledne dorazili k Rio Pilcomayo, už pořádně lilo. Řeka se rozbíhala do několika koryt a bahnitá voda se v nich klikatila mezi roztroušenými štěrkovými ostrůvky. Před 80 lety bylo Pilcomayo akceptováno jako hranice mezi Argentinou a Paraguají, ale od té doby se koryto řeky mnohokrát změnilo. Teď voda proudila mnoho kilometrů severně od koryta, jež představovalo dohodnutou hranici, takže půda na jižním břehu pořád ještě patřila k paraguajskému území. Před 2 dny jsme dojedli hovězí, které nám dal Faustino. Nenarazili jsme na žádné zvíře, které bychom mohli ulovit, a monotónní strava z manioku a maté nám už pomalu začínala lézt krkem. Komely nás uklidnil, že máme namířeno k Paso Rocha, krámku, ve kterém se vždy dali sehnat konzervy všeho druhu. Jen při té představě se mi zbíhaly sliny. Ke krámku jsme dojeli pozdě odpoledne uprostřed slejváku. Potřebovali jsme najít nějaké přístřeží, jinak hrozilo, že se nám namočí vybavení. A Komely nás odvezl skrz trnité křoví po dlouhé blátivé cestě k malé polorozpadlé kůlně. Tvořili ji jen 4 stěny z drolících se vepřovic a došková střecha, kterou zatékalo. Komely nám pověděl, že její stavitel před 5 lety zemřel a chatrč je od té doby opuštěná. Ze střechy se valila voda, na prahu se tvořila velká louže a v dírách ve zdech hvízdal vítr. Rychle jsme vyložili vůz a vybavení narovnali na těch 5 míst uvnitř, na něž skrz netěsnící střechu nekapala voda. Všichni jsme byli unavení, promáčení a hladoví. A jakmile jsme skončili, zamířili jsme deštěm do obchodu, který se nacházel necelý kilometr od Monte. Byl o něco větší než chatrč, kterou jsme zabrali, a téměř stejně rozpadlý. Vešli jsme vchodem bez dveří a propletli se mezi urousanými slepicemi a kachnami, jež našli uvnitř útočiště před bouřkou. V místnosti visely 2 houpací sítě, v jedné polehával patron a popíjel maté. Připadal mi překvapivě mladý a v nepochopitelně dobré náladě. Představili jsme se a on zavolal do zadní místnosti na manželku a dalšího mladíka, svého bratrance, aby se s námi přišel seznámit. Roztřesení chladem jsme se posadili na dřevěné bedny a Sandy se zeptal, zda bychom si mohli koupit nějaké jídlo. Patron se vesele usmál a zavrtěl hlavou. To nepůjde, sdělil nám. Už několik týdnů čekám na povoz se zásobami, ale zatím nedorazil. Mám akorát pivo. Zmizel v boční místnosti a vrátil se s bedínkou se 6 lahvemi. Postupně je podal bratranci, který je k mému zděšení začal zbavovat kovových zátek zadními zuby. Pili jsme přímo z lahví. Pivo bylo slabé a studené. Poslední forma občerstvení, po které bych sáhl, a ani omylem náhrada za plechovku sardinek a konzervu broskví, o nichž jsem celý den snil. Paso Rocha, moc dobrý? Zeptal se Komely žoviálně a poplácal mě po rameni. Věnoval jsem mu vyčerpaný, souhlasný úsměv. Přinutit se vyslovit tu lež jsem ale nedokázal. Tu noc
noc jsme v chatrči rozdělali oheň, abychom si usušili nacucané oblečení a uvařili si z faríni nevábné jídlo. Pod střechu jsme se všichni, my čtyři a Komeliho psi, nevešli. A tak jsme se s Charlesem nabídli, že strávíme noc venku. Pršet sice nepřestalo, ale naše houpací sítě, které původně sloužily americkým vojákům v tropech, měly tenkou pogumovanou střechu a měly by tím pádem teoreticky být voděodolné. Kousek od chatrče se nacházela ruina kolny. Střecha a tři stěny se zřítily, ale nosné sloupy ještě stály. Jakmile bouřka trochu polevila, vyběhl jsem ven a natáhl mezi nimi síť. Charles tu svou pověsil mezi vysokými stromy opodál. Za pár minut už jsem ležel v síti schovaný před deštěm. Celý den jsem se necítil takhle pohodlně a v teple a v zápětí jsem usnul. Po půlnoci mě probudil nepříjemný pocit, že se mi nohy přibližují k hlavě a já se skládám jako kapesní nůž. Zašátral jsem po baterce a zjistil, že sloupky, mezi kterými jsem spal, se opile naklánějí k sobě a prověšená síť se nachází jen pár centimetrů nad zemí. Ležel jsem bez hnutí a zvažoval situaci. Pořád vydatně pršelo a na zemi kolem mě se vytvořily kaluže. Jestli vylezu, budu během několika vteřin promočený na kost. Když v síti zůstanu, sloupky se budou dál pomalu naklánět, dokud neskončím na zemi. Usoudil jsem, že až ten moment nastane, nebude to o nic horší, než spát na podlaze v chatrči. Rozhodl jsem se proto, že zůstanu, kde jsem, a znovu jsem usnul. Zhruba po hodině mě probudilo nepříjemné studené vlhko na bedrech. Nepotřeboval jsem baterku, abych věděl, že spím na zemi a uprostřed obří kaluže, která pomalu prosakovala houpací sítí i pončem. Zůstal jsem ještě půl hodiny bez hnutí ležet a sledoval, jak blesky ozařují valící se proudy vody. Nakonec ale zvítězila představa, že bych mohl prochladlé tělo zahřát u řezavých uhlíků ohniště v chatrči. Rozepnul jsem moskytiéru a bosky se rozběhl přes rozbahněnou mítinu. Chatrč se otřásala chrápáním Sandyho a Komeliho a silně páchla po mokrých psech. Oheň vyhasl. Strápený a prochladlý jsem si dřepnul do jednoho rohu, zabalil se do promáčeného ponča a čekal na úsvit. Jako první se probudil Komeli. Společně jsme rozfoukali oheň a dali do kastrolu vařit vodu na maté. S úsvitem bouřka ustala. Charles se probudil v houpací síti, slastně se protáhl a sdělil nám, že má za sebou úžasnou, nesmírně pohodlnou noc a nejapně prohlásil, že by si dnes ráno rád vychutnal maté v posteli. Během snídaně se v chatrči objevil patron, bratranec, kterého jsem si pojmenoval Otvírák, a jakýsi třetí muž a přisedli si k ohni. Patron představil cizince jako svého dalšího bratrance, který se živil porážením dobytka. Byl to nevrle vyhlížející muž, jehož vzhled nijak nevylepšovala svraštělá jizva, která se mu táhla přes celý obličej, kroutila mu obočí i oční víčko a stahovala mu koutek úst do úšklepku. Patron nám vysvětlil, že jizva vznikla při večerní pijatice, kdy Otvírák tohohle řezníka naštval a řezník na něj vytasil porcovací nůž. Otvírák se bránil rozbitou lahví od kani tak úspěšně, že řezník velice rychle vystřízlivěl a na scénu povolali patronovu ženu, aby mu ránu zašila. Zdálo se, že tři bratranci jsou přesto nejlepší přátelé, což bylo dobře, neboť tvořili jediné obyvatele Paso Rocha a na kilometry daleko se nenacházelo žádné jiné hospodářství. Pověděli jsme jim, že hledáme všemožná zvířata a že nás obzvlášť zajímá tatu kareta. Otvírák nám pověděl, že jednou našel jeho stopy, ale žádný z mužů zvíře samotné nikdy neviděl. Slíbili nám nicméně, že budou dávat pozor, jestli nezahlédnou nějakého tvora, který by nás mohl zajímat. Po snídani Komeli navrhl, že se vydá pátrat po stopách pásovce velkého k Monte na východě.
Bude mu trvat 2 dny, možná 3 dny, než obejde celou oblast, kterou měl prozkoumat. Pokud však narazí na něco zajímavého, mohl by se pro nás okamžitě vrátit. Za pár minut měl zbaleno a než se slunce stihlo vyhoupnout nad špičky stromů, Mlčky odjel na jednom z koní. Psi klusali před ním a vesele mávali ocasy. Sandy se nabídl, že stráví den opravováním chatrče, postaví přístřešek, který by sloužil jako kuchyně, a celkově se pokusí do našeho neuspořádaného a narychlo zbudovaného ležení vnést nějaký řád. Vzhledem k tomu, že jsme měli momentálně jen jednoho koně, nepřicházelo v úvahu, že bychom se s Charlesem vydali společně na nějakou delší výpravu. Rozhodli jsme se proto, že naložíme na koni kameru a foťák, magnetofon a láhve s vodou a půjdeme pěšky prozkoumat pláně na severu. Chaco mezi Paso Rocha a Pilcomayo křižovali Riachos. Dlouhé mělké strouhy, některé až 100metrové, jež vznikaly z ničeho a stejně nenadále a nečekaně končily v kalužích bahna. Zarůstala je tokozelka a další vodní rostliny a bzučely nad nimi moskyti a obrovští krvelační ovádi. Na břehu jedné z nich jsem objevil zajímavě vyhlížející hromádku uschlého rákosu. Opatrně jsem do ní dloubal nožem a pod spodními vlhkými vrstvami jsem objevil tucet malých kajmanů, amerických příbuzných krokodýla. Několik z nich mi přeběhlo přes nohy a naskákalo do vody, ale 4 se mi podařilo chytit. Rákos byl pozůstatkem hnízda, do kterého kajmaní matka nakladla vejce a nechala je, aby se na sluníčku vylíhla. Miminka, která se mi podařilo pochytat, měřila přibližně 15 cm a vztekle na mě s otevřenými tlamami kejhala, takže jsem viděl jejich citrónově žlutý kožnatý vnitřek. Navlhčel jsem látkový pytel a malé plazy do něj uložil. Rozhlíželi jsme se, co dalšího by ještě mohlo Riacho obývat. Náhle jsem si uvědomil, že na protějším břehu stojí 4 muži a Mlčky nás pozorují. Byli to Indiáni. Každý si nesl starobyle vyhlížející pušku. Očividně se jednalo o lovce. Naskytla se nám tak příležitost získat nesmírně zdatné asistenty. Přebrodili jsme Riacho, abychom se pokusili vysvětlit jim rukama, nohama, že by se s námi mohli vydat do tábora. Po krátké, rychlé, hrdelní poradě přikývli na souhlas. V táboře se s nimi Sandy dokázal domluvit guaránsky a makásky. Dozvěděl se, že ze své tolderie odešli před mnoha dny a lovili nanduji. Na jejich peří se dá vydělat, neboť v Argentíně se z něho vyrábějí prachovky. Sandy jim vysvětlil, že pokud by nám pomohli s hledáním zvířat, zásobovali bychom je fariňou, dokud by nás doprovázeli, a slušně bychom je odměnili za každé zvíře, které by nám donesli. Obzvlášť štědře bychom zaplatili za tatu karetu. Souhlasili, že se k nám připojí a okamžitě požadovali jako platbu předem trochu maté. Odsypali jsme jim několik šálků z našich tenčících se zásob. Doufal jsem, že na základě právě uzavřené dohody okamžitě vyrazí do Monte a pustí se do lovení, ale oni se uložili do stínu stromů, přetáhli si ponča přes obličeje a usnuli. Probudili se za soumraku. Kus od našeho ohně si rozdělali svůj a přišli si říct o trochu fariny. Maniokovou mouku si odnesli k ohni, kde ji začali vařit z kusy masa z nandua. Nad koruny stromů se vyhoupl velký stříbrný měsíc a my jsme se chystali k spánku. Indiány však jejich odpolední siesta zjevně občerstvila a nejevili žádné známky toho, že by si šli lehnout. Možná mají v plánu lovit celou noc, nadhodil jsem. Sandy se uchechtl. Jsem si jistý, že nic podobného neplánují, opáčil, ale na Indiána nesmíš spěchat. Převěsil jsem si houpací síť mezi 2 stromy a vlezl do ní. Indiáni vypadali velice spokojeně, pokřikovali na sebe a smáli se. Z místa, kde jsem ležel, jsem viděl, že mezi nimi koluje láhev.
Večírek byl čím dál divočejší a jeden indián se zavísknutím odhodil teď už prázdnou láhev do křoví za ohněm. Sledoval jsem, jak jeho společník šátrá v pytli, odkud vylovil další plnou láhev kani. Otočil jsem se, přetáhl si pončo přes hlavu a znovu se pokusil usnout. Najednou se ozvala ohlušující rána a něco mi prosvištělo nad hlavou. Znepokojeně jsem vykoukl a zjistil, že indiáni dovádějí kolem ohně a mávají puškami. Jeden vykřikl a vystřelil do vzduchu. Situace se vymykala z rukou a bylo zapotřebí zasáhnout. Charlese, který už vylezl ze sítě, jsem našel v chatrči. Zjistil jsem, že kvapně vybaluje lékárničku. Pane bože, vykřikl jsem, někdo tě trefil? Ne, odvětil ponuře, ale hodlám se postarat o to, aby se to nestalo. Jeden z mužů vrávoral naším směrem a smutně držel láhev o tkani hrdlem dolů, aby nám předvedl, že je prázdná. Mumlal cosi, co znělo jako žádost o doplnění. Charles mu podal hrnek vody, ve kterém nechal něco rozpustit. Prášek na spaní, vysvětlil mi. Neublíží mu to a snad to brzy zabere. Jeho počínání přilákalo ostatní. Nejistě se potáceli a báli se, že by mohli přijít o to, co dostal jejich společník. Charles jim ochotně rozdal prášky. Všichni do sebe hodili svou dávku jediným lokem a zamrkali překvapení, že nápoj, který jsme jim dali, nemá vlastně žádnou chuť. Netušil jsem, že prášky na spaní můžou působit tak rychle. Konečně zavládlo v táboře ticho. Ráno leželi indiáni na stejném místě, kde se v noci sesunuli. Hýbat se začali až pozdě odpoledne. Kaňa se jim postarala o strašlivou kocovinu. Seděli skalnýma očima zasmušile pod stromy a rozcuchané vlasy jim padaly do tváří. Odpoledne se z tábora vytratili a už jsme je nikdy víc neviděli.

0: Hlasem ohrožené přírody je po mnoho desetiletí Sir David Attenborough, který v pátek oslavil neuvěřitelné 100. narozeniny. Ovšem je živoucím důkazem, že věk je jen číslo. David Attenborough se nechává slyšet, že plánuje další projekty, nespomaluje, pokračuje dál v práci. A ke 100. narozeninám slavného přírodovědce vznikla také tato desetidílná osudová četba z knižního zpracování jeho cesty do Paraguaje z roku 1958. A tuto četbu z překladu Jitky Jeníkové připravila Vladimíra Bezdíčková, v režii Petra Mančala účinkuje Jan Šťastný. Zítra vám bude číst 9. část z 10, ale samozřejmě vy můžete celé osudy Davida Attenborougha, respektive tuto četbu, poslouchat na webu vltava.rozhlas.cz.
1: Momenty. Osobnosti naší kulturní scény a jejich životní zážitky a zkušenosti.
2: Ke stáru nebo teď v mém věku vlastně dělám nejradši sám. To znamená, táhne mě to ke psaní daleko víc než třeba k režii a už vůbec ne k herectví.
3: V tom herectví je pro mě překvapivost strašně důležitá. A pak to, když mi to něco připomene, když mi to rezonuje.
4: Fantazie mi slouží a bavím se tím, takže, jak se říká Komenského výrok, škola hrou, tak já si říkám, že divadlo je hrou a divadlo je hra.
5: Ladislav Frej, Marie Málková nebo Miroslav Krobot a celá řada dalších.
1: Momenty poslouchejte vždy v pondělí odpoledne na Vltavě.
5: Nebo kdykoliv na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Právě bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna se vrátila k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Opozice chce změnám zabránit. Na třídenní návštěvu Číny míří americký prezident Trump. Rozhlasoví symfonikové dnes v rámci zahájení Pražského jara podruhé koncertují v Pražském obecním domě. A počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, teploty do 17 stupňů. Poslanci se dnes vrátili k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
6: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
0: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje je to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě, informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V noci podle něj policie zadržela jednoho dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisté NCOZ a ve spolupráci s vojenskou policií. Americký prezident Donald Trump míří na třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. Prezidenti obou velmocí budou jednat hlavně o clech, obchodní spolupráci a konfliktu v Íránu.
7: Trump před odletem do Číny americkým novinářům řekl, že nepotřebuje od Xi Jinpinga pomoc Íránem, protože Spojené státy válku s Teheránem vyhrají v každém případě. Připustil ale, že s ním o tom bude hovořit, protože Čína je největším odběratelem iránské ropy a je podle něj v jejím zájmu proto Hormuzský průliv znovu otevřít. Podle zpráv amerických médií oba prezidenti zvažují dohodu, která by Číně umožnila investovat 1 bilion dolarů na americkém území. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Britský premiér Keir Starmer znovu odmítl odstoupit a plánuje reformy. K rezignaci šéfa středolevicových lejbristů vyzývají někteří spolustraníci. Premiér se sešel s ministrem zdravotnictví Jusem Streetingem, o kterém se spekuluje jako o možném Starmerově nástupci.
8: Rezignaci premiéra vyzvalo skoro 90 lejbristických poslanců ze 400. Přes stovku se jich naopak za Starmera postavilo a vyzvalo spolustraníky ke spolupráci. Kvůli nedůvěře v premiéra odstoupili 4 ze zhruba 120 juniorních vládních ministrů.
9: Co bylo z rozhovorů s voliči v mém obvodě velmi jasné, bylo to, že premiér ztratil jejich důvěru.
8: Vysvětlila svou rezignaci Miata Fanbuleová. Členové Starmerova kabinetu se za premiéra postavili nebo se nevyjádřili. U lejbristů je s odvoláním stranického šéfa nutné současně vybrat nástupce. Streeting ani nikdo jiný se o post zatím nepřihlásil. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: V rumunské Bukurešti začínají jednání 9 východoevropských států NATO. Česko na něm zastupuje prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Na dnešní setkání má dorazit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
10: Význam východního křídla NATO vzrostl podle prezidenta Pavla po ruské anexi Krymu před 12 lety a ještě víc po zahájení plné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Výsledkem summitu bude deklarace vyjadřující podporu Ukrajině a Moldavsku. Označí Rusko za hlavní hrozbu pro alianci a také potvrdí připravenost posilovat obranu východní části NATO. Ani po skončení války na Ukrajině totiž nebezpečí z Ruska podle Petra Pavla nepomine.
11: Rusko, pokud nezmění svůj přístup k evropské bezpečnosti, ale i k ostatním sousedním zemím, tak tou hrozbou bude i nadále.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský má ostatní prezidenty také seznámit s projektem nového systému protidronové obrany. Z Bukurešti Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v pražském obecním domě zahraje Mou vlast, a to v rámci druhého zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Na jejich provedení pod taktovkou Petra Popelky se těší ředitel festivalu Robert Hanč.
12: Já si troufnu tvrdit, že to spojení Sočru a Petra Popelky vyvolává určité větší emoce až vášně. Je to taková velmi živelná hudba a jestli mohu zavzpomínat na to provedení, dvojité provedení v Rudolfínu na konci sezóny 23-24, tak já jsem měl pocit, že potřebuji po každé té jednotlivé básni zatleskat, což se běžně nedělá, taky se to nestalo, ale ten pocit skutečně, ta živelnost ve mně vyvolávala.
0: Počasí. Bude oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. V severozápadní polovině území se vyskytnou místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů na západě a místy i na severu Čech kolem 11, v 1000 metrech na horách pak kolem 6 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: 13. květnový den je tedy v polovině. My jsme moc rádi, že polední čas trávíte s námi a doufám, že to tak bude i nadále. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Čermáková.

Nejznámější polský skladatel Frédéric Chopin otevřel dnešní, tedy další hodinu našeho kulturního putování. My jsme poslouchali Ampromty pro klavír číslo 1, hrála nám Anna Vinickaja. No a k polským hranicím se vydáváme také teď. Známý ostravský stavitel a sběratel umění František Jureček těžce nesl, že Ostrava dosud nemá vlastní uměleckou síň pro výstavy, a tak inicioval vznik spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, který vyhlásil architektonickou soutěž na novou budovu výstavní síně. Budova puristického vzhledu s akcentujícími velkými plochami cihlových stěn tak byla slavnostně otevřena 13. května roku 1926. Takže Dům umění v Ostravě právě dnes slaví své sté narozeniny a slaví od rána, a pokud jste místní, ještě máte dost času na to se těchto oslav zúčastnit. Čekají vás do 20 hodin ještě další workshopy, komentované prohlídky, divadelní představení, koncert a mnoho dalšího. A dnes v 17 hodin také budou zahájeny výstavní projekty Stopa a Jurečkova sbírka. No a my na Vltavě jsme k tomuto výročí připravili seriál. Dnes nás čeká třetí díl, ve kterém se dozvíme, jak významná je Dům umění architektonická památka. Ale bude to až v té následující hodině před půl druhou.

0: Lesní roh proslavil Jana Václava Štycha Punto. My jsme poslouchali jeden z koncertů pro tento nástroj. F-dur část rondo hrála nám Vladimíra Klánská-Bouchalová, solový part a spolu s ní Pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Weinera. Režisér a výtvarník Karel Zeman se proslavil řadou snímků, mezi nimi Čarodějův učeň, tento slavný český animovaný horor, který teď dostal nový kabát. Ceněný snímek digitálně zrestaurovali odborníci na slovo vzatí a v nové podobě se hrůzný mistr, čarodějnický učeň Krabat i jeho milá dostávají znovu na plátna kin. Na výsledné podobě Čarodějova učně spolupracovala v 70. letech minulého století i filmařova dcera Ludmila, která přijala uvést jeho novou digitální premiéru na Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm do Liberce. No a právě tam s ním mluvil Tomáš Pilát. Ludmila Zemanová nejdříve osvětluje postavení svého otce v kontextu české i světové kinematografie.
1: Jeho postavení je dost výjimečné v tom, nejenom jaké filmy dělal, ale taky kolik jich udělal. Já jsem to nedávno počítala, to bylo 12 celovečerních filmů, 11 krátkometrážních a ještě spoustu, kterých udělal potom těch krátkých filmů. Takže je to neuvěřitelná škála filmů jednoho autora a hlavně výjimečné. Každý ten film byl úspěšný v celém světě, takže měl velký úspěch a ty filmy jsou nepřekonatelné dneska. Já jsem byla teď nedávno v New Yorku a tam měl tak obrovský úspěch, vynáskází, že tam přišlo několik škol uměleckých a byli úplně nadšení a znali ty filmy samozřejmě ještě, takže mají na školách a tak mám z toho radost samozřejmě, že?
2: Váš otec samozřejmě tvořil mnoha technikami, jeho filmy jsou nesmírně pestré, co se týče filmového jazyka. O animační technice Čarodějova učně bylo rozhodnuto hned od začátku, když už třeba psal scénář, nebo to vznikalo postupně?
1: To bylo dané tím, že když jsme dokončili Pohádky tisíce jedné noci, taky animovaný film, tak tento film byl prodán taky po celé Evropě, takže německá televize měla s ním velký úspěch s prodejem. Tak sami přišli za tátou, aby v té technice udělal film velice populárního v té době dětského autora Alfreda Preusslera a přinesla tady tu knížku. Krabat se to jmenuje v Německu.
3: Ach, ještě nevíte, kdo jsem. Říkají mi Krabat. Nemám už nikoho.
1: A my jsme, hlavně teda tatínek, nebyl zvyklý dělat tak jakoby trošku vážnou, smutnou látku, tak nad tím váhal, taky to bylo žijícího autora, to ví, že vždycky je nějaký problém, když se to adaptuje potom do filmu, ale když se pak seznámil s panem Preusslerem a začal dělat scénář, tak viděl, že ten naopak mu fandí a ta spolupráce byla velice dobrá. Takže právě ta technika nalákala je, aby se udělal tento film a my jsme byli rádi, teda táta najednou zjistil i po Sindibádovi nebo potom Pohádkách tisíce jedné noci, že ta technika umožňuje jakýkoliv výtvarný projev a to není třeba typické pro cel animation, kreslený film, že, kde ten styl je stále stejný na těch průsvitných foliích, ale tady my si můžeme dovolit jakoukoliv výtvarnou polohu, ale má to zase to, že je to trošku omezené v určitém smyslu ta animace a na to si myslím, že otec byl genius, protože právě věděl, jak tu loutku pohybovat, i když byla třeba jenom z papíru, aby vyšlo to správně, aby ten příběh byl dobře vyprávěn. Takže se nám podařilo vlastně, já si myslím, že v tom ten Krabat, že je úžasný v tom, že udělal takový zlom, že v té technice se může udělat něco výjimečného a taky, že to vydrželo v pozornosti diváka celou hodinu, což není jednoduché a po tom filmu právě dostal chuť pak udělat další celovečerní film.
4: Kniha, která zde leží na stole, je Koraktor. Pekelná kniha.
2: Ta digitální verze má obnovenou premiéru v Liberci, kde se narodil zrovna Otfried Preussler. Je to tak trošku symbol?
1: No já si myslím, že by byl velice šťastný. Já jsem se s ním několikrát taky osobně setkala, on dokonce trošku mluvil i česky a měl to tady strašně rád. A myslím si, že právě tady on objevil tu lužicko-srbskou baladu, která byla tady napsaná. Krabat to se jmenoval nějak Chorvat nebo nějak jinak trošku. Já jsem si to jednou půjčila, četla jsem to. Je to hodně podobný jako v tom příběhu, ale on to hezky zpracoval pro děti, tím to byla nejslavnější kniha v Německu pro děti.
2: Vy samozřejmě u tohoto filmu mluvíte v množném čísle, my jsme na tom filmu pracovali, co všechno máte na svědomí v uvozovkách vy?
1: My jsme byli velice malý tým, nás tam bylo asi 5 i s kameramanem, jo, a všichni jsme byli do toho úplně blázni, do téhle látky, protože nám umožnila najednou zase dělat něco moderního, atraktivního. Já myslím v těch barvách, které se tam prolínají, a já jsem tím, že jsem byla s tátou a vždycky jsme spolu hodnotili ty výtvarné věci, tak někdy jsem si dovolila jako mladá holka mu tam říct, co kdyby to bylo úplně červené nebo něco takového. Takže on měl rád tady ty připomínky, věděl, že to je tím modernější, takže my jsme se tak nějak doplňovali. Samozřejmě, že já nikdy se nemůžu rovnat tomu, jak táta fantasticky kreslil a jak mu to myslelo filmově.
4: Krabate.
0: Říká Ludmila Zemanová, která se výtvarně podílela na filmu svého otce Karla Zemana Čarodějův učeň a dohlížela i na digitální restauraci snímku. Ten se ve staronovém kabátě znovu vydává na cestu českými kiny. Tak neváhejte a navštivte některé z nich.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Nejen kvůli skvělé hudbě, ale také jako humorista byl oblíben Jan Novák, jehož hudba právě dozněla. Jan Novák rád bavil společnost veselými historkami, které glosoval s osobitým humorem, který se také promítal do jeho hudby. Ostatně část z balety a pro Noneto v podání českého Noneta je toho důkazem.

0: Polední Vltava.
1: A řada historek koluje také o vztahu dvou skladatelů Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Salieriho. Nikoli pozitivních, ovšem tyto fámy už jsou přece dávno vyvráceny. Nicméně to, že Wolfgang Amadeus Mozart nestihl dokončit své slavné requiem, není fáma, to je fakt. No a víte, který skladatel tento úkol dokončil, tedy tento úkol splnil a dokončil Mozartovo requiem? To je naše dnešní otázka pro Hravé odpoledne. Tedy, který skladatel dokončil Mozartovo requiem po jeho smrti. Byl to rakouský hudební skladatel Franz Xaver Siesmayer. Mozart zemřel 5. prosince 1791, aniž by tedy dílo, které si u něj anonymně objednal hrabě von Walsegg-Stuppach, stihl dokončit. Po skladatelově smrti se vdova Konstanz zavázala hudebnímu nakladatelství Breitkopf und Hertel, že requiem bude dokončeno a připraveno k vydání. Nejprve tedy požádala o pomoc Josefa Eiblera, skladatele, kterého si Mozart velmi vážil. Ten krátký čas na requiem opravdu pracoval, utřídil několik částí, jenže nakonec zjistil, že dokončení všech rozpracovaných částí by bylo příliš časově náročné a partitury Mozartově vdově vrátil. Tak pak oslovila několik dalších hudebníků, úspěšná byla právě u skladatele France Xavera Siesmayera, jenž byl po většinu roku 1991 Mozartovým žákem a ten tedy dílo dokončil. Siesmayer použil všechny Mozartovy originální partitury, které se dochovaly. Na requiem samozřejmě tolik času nemáme v našem poledním vysílání, ale na jednu Mozartovu drobnost ano, tady je.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Tak tohle je jedna z nejoblíbenějších klavírních sonát Wolfganga Amadea Mozarta, kterou má v repertoáru i leckterý šikovný žák základní umělecké školy. Nám tedy dnes hrál Christian Bežaudenhout. Mimochodem, základní umělecké školy a celostátní festival ZUŠ Open začíná právě dnes. Festival se během uplynulých 10 let stal jednou z nejvýraznějších přehlídek mladého umění u nás. Jeho jubilejní 10. ročník startuje slavnostním benefičním koncertem Rytíři talentu ve španělském sále Pražského hradu. Na něm se představí 300 mladých hudebníků, pěvců, tanečníků a dalších talentovaných žáků základních uměleckých škol z celé republiky, a to pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. Hostem večera pak bude basista Jan Martiník, kterého si k mikrofonu pozval Daniel Jäger.
1: Pro mě je na podobných projektech nejcennější to, když se tak nějak propojí svět toho profesionálního umění s mladými lidmi, přirozeně, bez přetvářky.
2: Jane, co budete dnes ve španělském sále Pražského hradu zpívat?
1: Zazní skladby jen jednoho skladatele, tedy to, co budu zpívat já. Budou to árie a jeden duet Wolfganga Amadea Mozarta, árie z opery Don Giovanni a Pietà Signori Miei z druhého dějství. Dále slavná árie z opery Figarova svatba Non piangerai farfallone amoroso a potom duet Pamini a Papagena z opery Die Zauberflöte, z kouzelné flétny.
2: Kdo bude vaší partnerkou?
1: Mou partnerkou bude jedna velice talentovaná mladá slečna, Agátka Vozáková. My už jsme se oba dva setkali, měli jsme krásnou zkoušku s orchestrem a já se moc těším.
2: Dnes večer zazní vedle klasického repertoáru také velmi různorodé skladby. Myslíte si, že právě pestrost a otevřenost může dnes mladé lidi k umění přitahovat vůbec nejvíc?
1: Ano, myslím si, že pestrost a jakási otevřenost jsou dneska velice důležité. To, že mladá generace přirozeně vnímá svět daleko méně hraničně mezi různými žánry a styly. A umění by jako podle mého názoru nemělo být uzavřeno samo do sebe, ale mělo by umět komunikovat, inspirovat a vytvářet mosty mezi lidmi a jednotlivými obory.
2: Vy sám jste také vyrůstal v prostředí základní umělecké školy. V čem podle vás spočívá jedinečnost českého systému základních uměleckých škol a proč je důležité ji dlouhodobě podporovat?
1: Ten systém základních uměleckých škol je podle mne v českém prostředí naprosto jedinečný a, abych tak pravdu řekl, možná trochu zázračný. Ta obrovská síla je v tom, že kvalitní umělecké vzdělání není vyhrazeno jen několika talentovaným dětem ve velkých městech, ale je dostupné téměř všude. Jo? A vedle té profesionální přípravy vytváří základní umělecké školy také vztah ke kultuře, citlivosti a disciplíně, což je pro tu společnost strašně důležité.
2: Festival ZUŠ Open letos slaví 10 let své existence. Když se vy osobně ohlédnete za vývojem mladé hudební generace v těch posledních letech, máte pocit, že se vztah dětí a mladých lidí k hudbě a umění nějak proměňuje?
1: Myslím si, že vztah mladých lidí k hudbě a obecně k umění se mění. Jo? Ale nemyslím si, že by byl nějak horší. Jo? Jen prostě dnes je všechno rychlejší, roztříštěnější a těm mladým lidem konkurujou prostě jako tisíce různých podnětů, jo, které oni vnímají a musí nějak vstřebat. Takže o to důležitější je potom umět jim ukázat, že umění může být prostě něco živého, silného, skutečného a nejen nějaká jako nudná, povinná kultura. Jo. A když se tohle podaří, tak mají mladí lidé pořád obrovskou schopnost pro hudbu a potažmo umění se nadchnout.
0: říká basista Jan Martiník, host benefičního koncertu Rytíři talentu, který dnes zahájí jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Přímý přenos ze španělského sálu Pražského hradu nabídne od 20 hodin a 15 minut program ČT Art. Festival pak až do 1. června přinese po celé republice stovky koncertů, divadelních představení, výstav a dalších akcí mladých talentů a základních uměleckých škol.

Diana Reeves a její barevný alt dozněl ve 12 hodin a 47 minut. Slova v barvách vidí, jména lidí v barvách, dny v týdnu v barvách, dekády 20. století také v barvách vidí básník a pedagog Radek Fridrich. S tím, že třeba své křestní jméno vidí oranžově. A jaké knihy v jeho životě hrají důležitou roli?

0: Mluvil jsem o oranžových prózách zahraničních autorů, ale mám v knihovně i řadu oranžových knih českých. Vytahuji cihlově zbarvenou knihu, kterou napsal jeden z našich pařížských exulantů, Lubomír Martínek. Qui pro quo je soubor eseistických textů, krátkých odstavců, kombinujících ich formu s er formou. První Martinkovou prózou, kterou jsem z kraje 90. let četl, byla Linka číslo 2. Jedná se o cestovní zápisky z nejdelší pařížské linky metra. V nich se vlastní pozorování na stanicích prolíná se čtením Solženicyna. Podobnou pozorovatelskou metodu, ale na přeshraniční vlakové trase z Děčína do Saské Míšně, jsem uplatnil v roce 2019 ve své sbírce Linie S1. A zůstanu ještě u jednoho českého Pařížana, jejím básník a esejista Petr Král. Myslím, že vlastním skoro celé jeho dílo vydané v češtině. Jako první jsem četl jeho sbírku Právo na šedivou, ale oranžový obal mají jeho Medové kuželky. Vydané v nakladatelství Pulchra roku 2011. Na ukázku stačí jeden krátký odstavec. V šeru se zvedá kůň, bílá v šedé, přibíhá k hrazení. Přicházím k hrazení, za ním se v šeru něco bělá. Kůň. Za hrazením vystýlka šedé tmy. Z ní teď i bílé vyvstávání. Koňský dech. A z jiného prozaického soudku, tentokrát pražského. Mám na mysli oranžovou knihu povídek Emila Hakla o létajících objektech z roku 2004. Haklovo psaní je v něčem ležérní, plandavé, klame však tělem, je výstižné a vyladěné do tvaru, který je přesný. Víc než romány jsou mi sympatické jeho povídky. I on sám se nechal někde slyšet, že povídku považuje za žánr nejvíc podceňovaný, ale důležitý. Blízko k psaní Emila Hakla má další oranžový titul z mé knihovny. Román Josefa Pánka Láska v době globálních klimatických změn. Také vyšel v nakladatelství Argo. Tato kniha o globální vesnici zvané Země se stala na české scéně tak trochu zjevením. Takřka neznámý autor napsal živou knihu o emigrantství a novodobém nomádství, vymykající se tuzemským škatulkám.
1: Básník a pedagog Radek Fridrich v tomto týdnu mluví o svých oblíbených knihách. Knižní poli připravuje Petr Šrámek. Další díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas.

0: Unikne zhýralý šlechtic spravedlnosti?
1: Opera oper v záznamu z metropolitní opery v New Yorku.
0: Ryan Speedo Green jako titulní hrdina Mozartovy opery Don Giovanni.
1: V roli Leporella se představí Adam Plachetka.
0: Záznam opery Don Giovanni poslouchejte v sobotu 16. května od 20 hodin.

0: Je 13 hodin, přejeme vám krásný den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V souvislosti s tím zasahovala policie během včerejší noci v pražské Střešovické nemocnici i na dalších místech. Policie po prvotních úkonech všechny zadržené propustila a nikoho teď nestíhá vazebně. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Ukrajina hlásí rozsáhlý vzdušný úder z Ruska. Podle oficiálních zdrojů útoky cílí na kritickou infrastrukturu v zemi a ostřelování může trvat ještě dlouho. Moskva se údajně nejprve pokusila přetížit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Velký počet střel prý ale Rusko podle ukrajinských úřadů ještě nejspíš vyšle. V rumunské Bukurešti slaďuje 13 evropských státníků postoje před červencovým summitem NATO v Ankaře. Na schůzce 9 východoevropských členů aliance a zástupců ze Skandinávie a Islandu Česko reprezentuje prezident Petr Pavel. Summit má potvrdit podporu Ruskem napadané Ukrajině a také Moldavsku, které se potýká se separatisty v Podněstří. Počasí bude oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. V severozápadní polovině území místy přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 6 stupňů Celsia. Více web iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Doufám, že v klidu a bez větších zádrhelů plyne váš 13. květen roku 2026. A v klidu poplyne také vltavské vysílání, kterým vás provází Daniela Čermáková.

Před zprávami jsme vás zvali k poslechu opery Oper v rámci sobotního večera opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. A tohle byla ukázka z dalšího operního majstrštyku Mozartova árie z Figarovy svatby. Zpíval nám Samuel Ramy a londýnský filharmonický orchestr dirigoval George Scholty. Představu o jednom z nejodlehlejších a nejdrsnějších regionů planety si můžete udělat, pokud navštívíte výstavu Tierra del Fuego, která představuje život původních obyvatel ohňové země. Prostřednictvím archeologických, etnologických a etnoarcheologických poznatků přibližuje výstava jejich každodennost, způsoby obživy, rituály i mytologie. Osudy těchto komunit ukazují nejen mimořádnou schopnost člověka přizpůsobit se extrémním podmínkám, ale také křehkost kulturní rovnováhy. Během několika tisíciletí se místní populace dokázaly adaptovat na chladné, větrné i deštivé prostředí. Jejich kultura však v průběhu 20. století zanikla v důsledku kombinace vnějších zásahů. Výstava zároveň reflektuje, jak byly tyto společnosti historicky vnímány. Výstava profesora Jiřího Svobody nabízí nový pohled na to, co znamená civilizace a jak snadno může první dojem zkreslit realitu. No a teď kde? Výstava se koná v Archeoparku Pavlov a to do 29. listopadu.

Vražedné tempo nasadili Lincolnity, hráli presto ze symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo B-dur. Je to dílo Karla Filipa Emanuela Bacha a dirigoval Amandine Bayer. Dům umění v Ostravě je sídlem Galerie výtvarného umění. Patří k nejlepším ukázkám purismu 20. let v Československu a právě dnes slaví 100 let od otevření výstavní síně. Autor jednopatrové cihlové budovy ve tvaru T jsou František Fiala a Vladimír Wahlenfels. No a my vás teď zveme k poslechu další části seriálu, který připravila Veronika Jošková-Štefanová. V té dnešní části mluví o významu této stavby historik Martin Strakoš.

0: 24. ledna 1923 byl založený Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, který vypsal veřejnou soutěž na novou výstavní budovu. Porota udělila dvě druhé ceny, přičemž jednu z nich převzala dvojice Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse. Ti posléze vypracovali definitivní plán. Výstavní síň byla 13. května 1926 slavnostně otevřena, pokračuje historik architektury Martin Strakoš.
1: Stavba z ryžného cihelného zdiva výrazných kubických tvarů má mnoho společného jednak s průmyslovou zdejší architekturou, která používala cihlu, ale ta cihla tady není použita jako v industriální architektuře, ale spíše má blíž k dobové holandské architektuře. Cihla jako symptom civilismu. A ten dům umění byl koncipován jako stavba, která na jedné straně sem zapadá, ale která zároveň umožní těm lidem dostat se mimo ty osídla té provinčnosti. My tady máme dům umění, chceme tam mít obrazy, sochy a k tomu potřebuje jednu základní věc, kterou ten architekt musí zvládnout, a to je světlo. Tudíž oni ten dům rozvrhli tak, aby hlavní sály byly dobře v průběhu dne osvětleny a k tomu použili nejenom ten půdorys, že jim to umožnilo právě natočit ty sály, tak aby to světlo se tam dostalo, ale důležité je rozptýlené světlo.
0: Jedinečné postavení domu umění v dobové architektuře spočívalo zvláště v použití lucernového osvětlení velkých sálů, které zajišťovalo ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům.
1: Takzvané cylindrické světlíky byly použity pro

To, že to prostředí bylo agresivní, hodně znečištěné a popílek, který by se na šedových světlicích usazoval, by komplikoval údržbu celého toho prostředí, takže architekti se s tím úkolem docela dobře vyrovnali. Zároveň, když si přečtete tu stavbu, tak ta stavba už v sobě má takový ten funkcionalistický základ, takže už podle těch oken, jejich rozvržení a řešení fasád člověk asi odhadne v severním křídle bývaly kanceláře, dneska už tam kanceláře nejsou, jsou tam malé výstavní prostory. V jižním křídle, kde je ten světlík, tak je velký výstavní sál a v tom křídle prostředním, tak jsou sály v patře a dole menší sály. Ukazuje to, že tedy domy se stavěly polyfunkční.

0: to označení purismu je přesnější, protože oni opravdu ještě pracovali i s tou cihlou, i s tím celkem výtvarně. Když se podíváme na detaily, třeba to zábradlí s těmi kruhy a s těmi kříži, případně takové spirály těch oken suterénu, ty nás ještě odkazují k tomu prostředí 20. let. Vemte si, že v okolí ještě bouří art deco, takže oni tady těmi drobnými vstupy ještě komunikovali s tím jiným prostředím architektury.
1: Vstupní vestibul tvoří komunikační prostor mezi jednotlivými křídly. V přízemním jižním křídle Domu umění se nachází velký výstavní sál s hranolovým světlíkem.
2: Tady je vidět, světlíky jsou zakryté a vlastně dominuje elektrické světlo. To by asi v poledne nebo odpoledne roku 1926 nebylo.
3: Dalo by se říci, že ten exteriér komunikuje i nějak s interiérem?
2: Jsou to velké plochy, barva a potom takové drobné detaily, jednak pojednání té stěny takovým vlněním drobným a potom mě se líbí moc krásný detail toho trubkového zábradlí. Potom se o tom hovořilo v Americe, ta aerodynamická architektura, tak to s tím purismem a funkcionalismem přichází do módy a stává se to takovým leitmotivem těch interiérů. A ještě je tu důležité kontrast toho moderního materiálu, kovu, a toho dřeva, těch výklopních dveří. Vlastně jednoducho s použitím materiálu. Kámen je tu jako kámen, kov jako kov, dřevo jako dřevo. Není to imitováno.
1: Už v roce 1936 při velké akvizici Domu umění první ředitel Alois Sprušil apeloval na nedostatek výstavních i depozitních prostor a nutnost přístavby. Plány na přístavbu se však nerealizovaly a nedostatek prostor je v Galerii výtvarného umění v Ostravě aktuální dodnes. Situaci by mohla podle vedení galerie vyřešit přístavba takzvaného Bílého stínu architektonického projektu Josefa Pleskota.
4: Jestli se tak stane, uvidíme. Každopádně dnes význam Domu umění přiblížil historik architektury Martin Strakoš. Dům umění právě dnes slaví 100 let od svého otevření. V pořadu zazněla ukázka ze skladby Děvčátko z kolonie ostravského skladatele Rudolfa Kubína v podání Ostravského symfonického orchestru z roku 1960. Ve 13 hodin a téměř 18 minut je s vámi Český rozhlas stanice Vltava.

0: Miles Davis by se tento týden dožil 100 let.
1: Celý rok si na Vltavě připomínáme jeho hudbu a osudy.
0: Nenechte si ujít jeden z vrcholů oslav. Týden Milese Davise v jazzových podvečerech.
1: Jeho autoři vám i Davisovi od pondělí až do neděle vždy v 18 hodin věnují zcela speciální vydání svého pořadu.
0: Objevujte dějiny hudby 20. století v týdnu Milese Davise na Vltavě.

0: Allegro assai z koncerta Grossa D-moll Francesca Geminianiho, italského barokního skladatele, doznělo ve 13 hodin a 25 minut. Mimochodem Francesco Geminiani byl žákem Alessandra Scarlattiho, skladatele, který je spjat s Neapolí, a právě hudbu z neapolských a římských archivů 17. století, tedy italské kantáty z této doby a z tohoto místa můžete slyšet dnes v kostele svatého Prokopa v nedaleké Chotouně, respektive v kostele svatého Václava v Pečkách u Chotouně. Akce má benefiční rozměr, vybrané vstupné poputuje právě na opravu Santiniho památky kostela svatého Prokopa v nedaleké Chotouni. Tak pokud máte náladu a máte-li rádi starou hudbu, tak v 18 hodin a 30 minut se rozezní v pečském kostele.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A také povídky Život kolem nás. Tato edice je společným jmenovatelem povídkových textů, které můžete slyšet v tomto týdnu u nás na Vltavě. Edice vycházela v 60. letech v nakladatelství Československý spisovatel a patří po obsahové i vizuální stránce k nejzajímavějším knižním řadám své doby. Byla zaměřená na prozaická díla soudobých českých a slovenských autorů, vycházely v ní novely, povídky i reportážní texty a ke čtenářům se jejím prostřednictvím dostali prózy Milana Kundery, Bohumila Hrabala či Ivana Klímy. No a k vám se dnes dostanou dvě kafkovsky hladěné prózy Emanuela Mandlera.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Povídka. Pocity odcizení moderního člověka zobrazoval ve svých prózách Emanuel Mandler. Plně tak souzněli s koncepcí edice Život kolem nás, v jejíž malé řadě Atrakce vyšla. Knihu ocenil v anketě Literárních novin Václav Havel, nicméně u dobové kritiky zcela propadla a autor byl haněn jako Kafkův epigon. Vy si udělejte obrázek sami, tu jsou dva jeho povídkové texty.

Mísil se do zástupu někde v úzké ulici, bylo to nedaleko od středu města, šel zamyšlen s rukama za zády, když si povšiml, že proti němu postupuje masa mlčenlivých mužů a žen, jeden jako druhý, stejným krokem. Nesli hlavu vztyčenou jako lidé, kteří jsou si dobře vědomi svého odpovědného poslání, ne však jeden, druhý a třetí zvlášť. Nýbrž všichni jako celek. Čelo toho průvodu zatarsilo celou uličku a za nimi postupovali další, muselo jich být velice mnoho. Byl nucen obrátit se a jít společnou cestou s nimi, neboť nebylo vyhnutí. Ale i kdyby snad byl našel způsob, jak se prodrat tím mlčenlivým zástupem, těžko by to byl učinil. Snad ze zvědavosti, ale také proto, že nebyli každý sám sebou, ale jen dohromady měli smysl, musel se přidat. Ztratil na chvíli, docela malou chvíli, zájem o své vlastní poslání. Měl-li jaké, kdo ví. Postupoval s nimi ulicemi, kolem jdoucí se zastavovali, někteří se přidávali a ostatní, tlačeni ve špalírech, dívali se na obrovský, stále vzrůstající průvod s pochopením, zájmem a s neskrývanou účastí. To je podporovalo v jejich sebevědomí a tak kráčeli naplněni odhodláním a odpovědností. Výhružná temná masa až na náměstí. I z ostatních ulic přicházeli davy lidí, ani se nestačili vměstnat na rozlehlou hvězdicovitou plochu, takže ještě další a další byli namačkáni v přilehlých ulicích a ti, kteří měli štěstí, že se vešli na náměstí, stáli ukázněně, sebevědomně čelem k radnici, plni odhodlání a připravenosti vyčkávat jakkoliv dlouho, než nastane čas. Nezbývalo, než podvolit se jejich vůli. Jaká však je jejich vůle, přemýšlel. Kde to jsem a co zamýšlejí? Avšak stáli připraveni, bez hnutí, beze slova a tím výhružněji, jako vojáci očekávající povel k útoku. Možná půl hodiny, možná hodinu. Nohy dřevěněly a neměl jiné možnosti. Konečně dav zašuměl, zdvihli hlavy ještě výš a napjatě sledovali malého plešatého mužíka, který přecházel z jednoho konce balkónu na druhý, co chvíli se zastavil a bezradně se díval na ohromné množství před radnicí. Konečně odešel a v zápětí se vrátil ještě s několika jinými. Všichni byli bezradní. Neustále o čem si rokovali, strkali hlavy jeden ke druhému, ukazovali na ty dole a jeden z nich spínal ruce. Posléze od někud donesli mikrofon, postavili jej před plešatého muže, stoupil si na špičky a vysokým nervózním hlasem vykřikl: "Omyl!" Ale nestalo se nic. Stáli tak jako dosud. Musel proto vykřiknout po druhé, po třetí, nyní již klidněji, panovačně. "Omyl!" Na to dav zašuměl. Svěsili hlavy a tlačili se z náměstí. Když se vraceli zklamáni ulicemi, bylo tu ve špalírech ještě více lidí než předtím. "Omyl!" říkali všichni a pokyvovali hlavami. Někteří s pochopením, jiní se škodolibostí, mnozí s lítostí. Omyl.

Mlha. Šel jsem pomalu jakousi postraní neznámou ulicí. Bloudil jsem městem docela bez cíle. Nezajímalo mne, kam jdu a kdy se vrátím. Mám však rád mlhu podzimního večera. Místo silnice matně svítí křivolaká čára, místo činžáku blikající škatulka a z celého města je vidět kousek řeky s nezřetelným stínem železného mostu. Ulice, jimiž jsem procházel, zůstaly daleko za mnou. Kráčel jsem po prázdné rovinaté ploše, na níž nebyla vyznačena cesta. Vedly mne jenom svítilny, které se pravidelně vynořovaly z mlhy a opět se v mlze ztrácely. Byl jsem tehdy víc než kdy jindy unaven celodenní prací, ale uspokojovalo mne vědomí, že alespoň na chvíli nemusím namáhavě soustřeďovat myšlenky. A tak jsem šel bezstarostně stále dál, i když jsem po několika minutách musel přelézt nízké zábradlí a vyhnout se několika překážkám, které se mi z nenadání postavily do cesty. Prázdná rovina zůstávala, ale svítilen přibývalo. Dlážděná plocha rozbředla v hrbolovitou kašovinu a kdesi vpředu sílil nestejnoměrný hrmot. Promísena s tmou mlha žloutla a v jejím temném oparu se skrývalo cosi nejasného, zvláštního. Ohlédl jsem se. Opravdu, celá plocha, pokud se mi stačil přehlédnout, byla pokryta stínem majestátního, robustního předmětu. Stál přede mnou. Špinavě bílé chomáče mlhy se obtáčely kolem rozlehlé, vysoké stavby pokryté lešením a odtud vycházely přitlumené zvuky připomínající jednou bušení velkých kladiv, po druhé drcení nějaké zarputilé hmoty a jindy dokonce celou řadu výbuchů. Mimo děk jsem se otřásl, ale byl jsem stále ještě v dobré míře a pokračoval jsem v cestě k neobvyklému kolosu. Gigantická stavba s ubývající vzdáleností narostla, zabraňovala jí v tom mlha, ale mohl jsem rozeznat jednotlivé kvádry, z nichž byla sestavena, a nejspodnější patra lešení. Hluk práce sílil, jen jediného človíčka tu nebylo vidět. Stavba se neznatelně otřásala, jakoby automaticky, bez přispění živé bytosti. Přitahován strašidelností této scény kráčel jsem mlhou a houstnoucí tmou jistě jako člověk, který se dává řídit jenom smysly, a bez rozpaků jsem vstoupil do nitra budovy. Byl bych očekával prostranou dvoranu. Místo toho jsem však vešel do chodby připomínající sklepení. Moutná klenba, četné zákruty se sporým osvětlením provizorně instalovaných žárovek a silné zdi svědčily o ohromném množství hmoty, které museli nést. Zdi, pravda, tlumily hluk, ale jakmile jsem spozoroval, že se neustále chvějí, chtěl jsem odejít. Mezitím jsem však přešel křižovatku chodeb a nyní bylo těžké rozhodnout, která vede k východu. Všechny byly stejné. Pustil jsem se jednou z nich nazdar Bůh a samozřejmě to nebyla ta pravá. Chodil jsem tak v jakémsi bludném kruhu. Betonové stěny byly oroseny velkými kapkami vody a stále se automaticky otřásely tajemným chvěním. Ale východ tu nepřipomínalo nic. Teprve po dlouhém putování jsem si všiml těžkých kovových dveří, ve kterých trčel automatický klíč umístěný mezi tlačítky. Vstoupil jsem do místnosti připomínající bizarně zařízený pokojík, jehož atmosféra v sobě skrývá cosi znepokojivého. Podíval jsem se vzhůru. Tato zvláštní kabina neměla strop,
a byla zavěšena hákem na silném laně táhnoucím se vysokou šachtou. Byl to podobný pohled jako továrním komínem, protože šachta, jejíž výšku jsem odhadoval na 80 až 100 metrů, byla nahoře otevřená. Nemohl jsem odtrhnout oči od jejich holých, drsných stěn, přestože při pohledu na jejich strmou perspektivu jsem nezmocňovala závrať. Pojedeme? Ozval se pojednou za mnou hluboký hlas. Otočil jsem se. V rohu kabiny seděl na předmětu, který mohl připomínat pohovku, vousatý muž středních let. Díval se na mne s takovou samozřejmostí, že jsem se neodvážil odmítnout. Výtah se pomalu rozjel. Bude to pár minut trvat, řekl muž a nabídl mi pohybem ruky místo na pohovce. Od té doby, co se tu stalo to neštěstí, jezdí výtah pomalu. Mlčky jsem přikývl. Nejvíce se dozví ten, kdo mlčí. Bylo to strašné neštěstí, pokračoval. Můj předchůdce, o mrtvých jen to nejlepší, ale chyběl mu intelekt. Vyvezl nahoru pětičlenou výpravu číšníků a když se vracel pro další, zapěl příliš velkou rychlost. Výtah se utrhl. Až potud bylo vše v pořádku, protože s úmrtností zřízenců z výtahu se tu počítá. Jenomže číšníci zůstali nahoře. A vznikl problém, jak s nimi dolů. Lešení ještě nebylo dobudováno a instalace nového výtahu trvá alespoň týden. Záchranou akcí proto pověřili zkušeného horolezce a ten opravdu zdolal tu výšku během 2 dnů. Ale pak prý se mu zatočila hlava a odmítl se stoupit dolů. Ostatně celá akce nebyla dostatečně promyšlena, neboť nikdo nevěděl, co by si byl samotný horolezec počal s oněmi 5 číšníky. Podstatné ovšem je, že nyní jich bylo nahoře o 1 víc. Nikdo si s tímto problémem nevěděl rady. Teprve 3. den kdo si navrhl zachránit je vrtulníkem. Číšníky však mezi tím uvedl hlad, žízeň, mráz a nedostatek hygienických zařízení do hrozného stavu. Plazili se po výškách, provolávali nemravné výroky a losovali prý nakonec, kdo z nich bude první zaříznut a upečen. Teprve když horolezec, na něhož padl los, projevil nedostatek smyslu pro celek a vrhl se v zoufalství z té výšky, jeho tělo nemohlo být pohřbeno, neboť zapadlo do tuhnoucího betonu. Zjistili prý číšníci, že sebou beztak neměli nůž k provedení exekuce. Upadli v důsledku toho v jakési zoufalé šílenství a když přiletěla helikoptéra, začali rokovat, v jakém pořadí mají být zachraňováni, zda podle hodnosti, stáří nebo zásluh. Helikoptéra mezi tím trpělivě kroužila kolem, ale osud asi chtěl, aby tragédie dovršila. Právě když se ti nahoře dohodli, došli vrtulníku pohonné látky. Strašlivá havárie, která v zápětí následovala, katastrofálně zhoršila psychický stav číšníků. Během několika málo vteřin naskákali po řadě do tuhnoucího betonu. Muž se odmlčel a usedl vedle mne na pohovku. To už je osud, dodal po chvíli. Osud? Řekl jsem, osud obvykle může za méně než lidé. Jistě, že.
Osud si někdy sice divně hraje s lidmi, ale lidé si dnes neustále zahrávají s osudem. Rouhají se. Celá naše doba připomíná žábu, která vážně přemítá o tom, jak přeskočí rybník. Podívejte se dobře na tuto nestvůru. Na tento chrám. Co chcete, je to chrám. Připadal mi v tu chvíli jako rabín, nebo snad evangelický kazatel? Vítek se náhle prudce zakymácel a zůstal stát. Cítil jsem, jak mé tváře blednou. Příhoda, kterou vykládal průvodce, mne přece jen trochu postrašila. Podivný průvodce však klidně seděl dál. Někdy vypnou na nějaký čas elektřinu. Hovořil, jako by pokračoval v předchozím výkladu. A tu bývá ovšem velmi nepříjemné, je-li výtah v chodu. Několikrát jsem již žádal služební cestou o přidělení ještě jednoho gauče, ale dosud bezvýsledně. Kdyby například nyní nezapnuli elektřinu až do rána, museli bychom se ve spánku střídat. Na druhé straně je přidělení alespoň tohoto gauče dosti pěkný úspěch. Postřehl zděšení na mé tváři a špatně si je vyložil. Nebojte se, zima nám v žádném případě nebude. Strop je sice, jak vidíte, otevřený, ale teplota dnes v noci stěží klesne pod bod mrazu. Kromě toho tu mám improvizované ohniště a dostatečnou zásobu uhlí. Ovšem, déšť je v této otevřené šachtě nemilý, ale snažil jsem se udělat, co se dalo i proti této eventualitě. Provrtal jsem nebo ze zem množství děr do podlahy, aby mohla odtékat voda, a pod kabátem jsem pronesl veliký deštník. Ostatně nemáme se čeho bát. Podívejte, těch hvězd. K cíli nám zbývalo jen několik metrů. Šachtou se otvíral pohled na rozsvícené nebe a z dálky zazníval pravidelný hukot leteckého motoru. Na chvíli jsem se cítil v bezpečí. Za války, pomyslel jsem si, bylo by neobyčejně obtížné zasáhnout bombou takovou šachtu. A vlastně bylo by to asi zhola nemožné. Dříve, pokračoval zatím průvodce, měl jsem úplnou volnost a ve svých myšlenkách jsem se pohyboval bůh ví kde. Dnes jsem uzavřen do této šachty a také mé myšlení je omezeno pohybem nahoru a dolů. Ale přijedete až někam do těchto míst, zastavíte a díváte se na hvězdy. Jako by stačilo vstáhnout ruku a dotknout se jich. Nebo je pod mraky, v dálce píská vlak a zdá se, že jede pár metrů kolem. Zahouká parník, bzučí letadlo, cinkají tramvaje. Mám tu, zdá se, všechno. A přece nic, protože ve dne spím a v noci nemohu než jezdit nahoru a dolů. A přitom je odstraňování tohoto kolosu práce právě tak zbytečná, jako bylo jeho budování. Je obrovský, ohýzný, nic v něm není, není prostě na nic. A může snad odstraněním něčeho, co není nic, vzniknout něco? Lidé se odjakživa snažili něco udělat. Ale pak přišli jiní, odstranili to, s čím se hmoždili předchozí generace a obvykle právem, protože to obvykle nestálo za nic. Lidské dějiny jsou neustálá nadprodukce ničeho.
A podívejte se dobře, jak vysoko se toto nic dokáže pozvednout. Teprve během průvodcova výkladu jsem si uvědomil náhlou přítomnost ticha. Rachot, dunění, vzdálený ohlas explozí, to vše naraz ustalo a pouze průvodcova slova se odrážela od holých stěn šachty. Jakoby vše, co je zahaleno do naprostého ticha, i kolos se nyní před mýma očima zvětšoval a mohutněl. Teprve po několika minutách bylo možno postřehnout pozvolné narůstání známých zvuků a současně se kolos opět začal otřásat. Vystoupili jsme na vrchní plošinu kolosu.

Jestliže jsem dole pocitoval tíseň z vědomí obrovské hmoty nashromážděné nad mou hlavou, pojala mne teď na jím vrcholu nevolnost. Všechna ta masa kamene, betonu, zeminy a železa se chvěla, třásla, sténala, chrčela, odrážela nás vzhůru a opět nám ohýbala pod nohama. Průvodce mě dovedl k jakémusi zábradlí a zde se zastavil. Dívejte se, řekl. Rozhlížel jsem se vpřed, nalevo i napravo, ale pochopil jsem pouze, že plošina hraničí s vrchní hranicí mlhy. Jen několik metrů směrem dolů bylo možno tušit tmavé stěny kolosu, ale i ty se ztrácely v mlze. Zapomněl jsem na nejisté podloží svých kroků a následoval průvodce, který kráčel podle zábradlí, co chvíli se zastavil a ukázal beze slova do mlhy. Ale ať jsem sebe delší dobu upíral zrak k jedinému místu, anebo se otáčel na všechny strany, mlhou jsem neprohlédl. Jen hlava mne silně rozbolela. Stál jsem na nejisté ploše, otřásející se detonacemi a nárazy. U mých nohou se neslyšně převalovaly chomáče mlhy a neúčastná obloha s nehybnými hvězdami mi jen připomínala kolísavost a vratkost toho všeho. Cítil jsem, že se potácím. Chtěl jsem zavolat na průvodce, ten však již předtím, aniž se ohlédl, sám zamířil k šachtě. Pomohl mi sestoupit do kabiny a posadil mne na pohovku. Kabina se rozjela dolů a otřásala se chvěním, které na ní přenášely stěny šachty. Průvodce sáhl do ošuntělé aktovky, skryté někde pod gaučem, vytáhl termosku a dal mi napít stydnoucí černé kávy. Potom si sedl, zadíval se nepřítomně před sebe a začal zvolna hovořit. Bez nejmenší známky spěchu, ale také bez příznaků toho, že by si byl vědom mé přítomnosti. Nesmíme se domnívat, že se snad těmito otázkami zabýváme jenom my, pravil. Vrchní číšníci urychleně ustavili komisi, která podrobně zkoumala, kdo za vybudování kolosu nese odpovědnost. Není možné, aby to byli vrchní číšníci, neboť těm se kolos nelíbí a považují jej za neprospěšný. Proč by tedy dávali příkaz k jeho stavbě? Musel existovat někdo, lépe řečeno někdo jiný, kdo považoval ošklivost kolosu za krásu a jeho neužitečnost za prospěšnost. Identifikace tohoto pravého viníka by neměla být obtížná. Stačí zjistit, komu se kolos tehdy líbil. Žel bohu dospělo zkoumání k závěru, že tehdy se kolos líbil všem. Toto zjištění silně zkomplikovalo další postup. Je totiž sotva představitelné, že by se byl kolos mohl někomu líbit. Počalo se proto pátrat, zda kolos vlastně existuje. Jeho neexistence by totiž možná zjednodušila situaci v tom smyslu, že by již nyní nebylo třeba dávat příkaz k jeho zbourání. Na druhé straně by se tím situace zkomplikovala ještě víc, neboť bylo přece zjištěno, že se kolos nelíbí. I kdyby tedy neexistoval, musel by se zbourat, aby tak byl odstraněn nežádoucí pocit obecné nelibosti.

Vítek se prudce zastavil. Průvodce nedohovořil větu, otevřel spěšně dveře a jakoby s mou přítomností již nepočítal, začal upravovat pokrývku na pohovce. Vykročil jsem do tmy. Šel jsem úzkou, nízkou a nerovnou podzemní chodbou. Výtah mne asi odvezl až hluboko pod kolos. I zde jsem slyšel a hlavně tušil drobné nárazy v gigantické hmotě nahoře, ale tady jsem již cítil vlhkou vůni navrstvené zeminy a veden spíše instinktem než rozumem, došel jsem po několika minutách monotónní chůze až ke dveřím vedoucím ven. Nedočkavě jsem vykročil a znovu mne pohltila mlha. Přecházel jsem hrbolatou kašovinu a za sebou jsem opět pocitoval tichý a nebezpečný stín nestvůrného předmětu. Přidal jsem do kroku. Za chvíli jsem kráčel, nebo spíše utíkal podlážděné cestě, svítilny se přede mnou vynořovaly a zase odcházely do mlhy. Cesta, lampy, jejich světlo a mlha sama se třásly malým, drobným, nepravidelným chvěním a v zádech jsem neustále cítil tichý stín. Unaven polevil jsem v kroku, opatrně, nedůvěřivě jsem se ohlédl a zastavil. Přede mnou, za mnou, nahoře i po stranách, všude se rozprostírala mlha. Byl jsem do mlhy uvězněn i zabalen a byla to černá, noční mlha. Všude samá tma. Jen na chvíli, docela na chvíli, poodhrnul se nahoře její cíp a uviděl jsem záblesk matného světla z jakési strašně vzdálené hvězdy. Ale i ten pohltila mlha. Nerozpakoval jsem se už a co nejrychleji jsem odcházel směrem, jímž, jak jsem si myslel, může vést cesta domů.

0: Z literárního debutu Atrakce Emanuela Mandlera pocházely dvě povídky Omyl a mlha, které jste mohli slyšet u nás v Českém rozhlase v premiéře. Vyšly ale v roce 1966. Četl nám je František Špaček v režii Jakuba Doubravy a tyto povídkové texty najdete na našem webu, stejně jako všechny další povídky, které vám nabízíme ve vltavských odpoledních vždycky po půl druhé. Teď už ale bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna dnes znovu jedná o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden, opozice ale jednání zablokovala. Kvůli dalšímu izraelskému útoku na jihu Libanonu zemřelo podle tamních úřadů nejméně 8 lidí. Vzdušné údery zasáhly dvě vozidla v pobřežní oblasti mezi městy Bejrut a Saida a v oblasti Bar. Izraelská armáda uvedla, že útočila na militantní hnutí Hizballáh. Židovský stát minulý týden údery na Libanon zesílil a útočí pravidelně navzdory příměří, které začalo platit minulý měsíc. Členové Hizballáhu naopak útočí na izraelské vojáky na jihu Libanonu, kde Izrael část území okupuje. Celosvětová nabídka ropy letos podle Mezinárodní agentury pro energii nevystačí na veškerou poptávku. Může za to válka na Blízkém východě, která produkci i vývoz suroviny na světový trh narušuje. Konflikt rozpoutali na konci února Spojené státy a Izrael proti Iránu. Dnes je to přesně měsíc od začátku americké blokády iránských přístavů, která výrazně omezila tamní export. Teherán musel kvůli už naplněným zásobníkům těžbu ropy přerušit. To, jak jsou Češi připraveni na krizové situace, ukazuje nový třídílný dokument 72 hodin. Vychází ze stejnojmenné kampaně ministerstva vnitra z loňského roku a premiéru bude mít v neděli na YouTubeovém kanálu platformy Czechsperiment. Tvůrci nejprve oslovili pár desítek náhodných lidí, kteří si během několika minut museli zbalit věci na 3 dny. Část z nich pak uzavřeli do speciálního boxu, kde bez elektřiny nebo spojení s okolím strávili 72 hodin. Počasí bude oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno, v severozápadní polovině území místy přehánky, jinde jen ojediněle, nejvyšší teploty 13 až 17, na horách pak kolem 6 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na Vltavě vám četla Daniela Čermáková, která vás dosud provázela vltavským vysíláním a odpoledním vltavským programem vás bude provázet Markéta Kaňková. Mějte se krásně.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open-air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
5: Čeká nás Arras.
4: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
5: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
4: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Valčíkový taneční krok a král šansonu Belgičan Jacques Brel na úvod středeční odpolední Vltavy. A s nimi i jedna silná metafora lásky, plynoucího času i proměňující se citové intenzity. Umění a kultura by bez emocí nebyly ničím, plnou porci jich, myslím, můžu slíbit i v našem odpoledním vysílání. U poslechu vás i za editora Jana Zítku a Janu Studeckou z techniky vítá Markéta Kaňková. A je dost možné, že jste se někdy pokládali otázku, jak efektivně vyjednávat a jak nakonec i udělat dobrou dohodu. Pokud je tomu tak, pak by vám, myslím, mohlo přijít vhod naše první téma, byť spíše jako odstrašující případ. Už koncem 80. let vyšla v Americe kniha The Art of the Deal, ve které novinář Tony Schwartz psal o metodách obchodníka a realitního makléře Donalda Trumpa. Psal o nich ale nekriticky a jeho kniha tak ve výsledku vyznívá spíš jako marketingový produkt. I tak se zní, ale o současné hlavě Spojených států dozvídáme lecos a dost možná i to, co bychom raději ani nevěděli. Kniha se teď dočkala jevištního zpracování díky nizozemskému režisérovi Valtru Bártovi a jeho inscenace nechybí ani na programu festivalu Divadelní flóry Olomouc. Ten začne v pátek, my vám ale rozhovor s režisérem nabídneme už za chvíli. A v této hodině nabídneme i rozhovor s dcerou slavného českého filmaře Karla Zemana, s jehož filmy vyrůstali mnozí z nás. Redaktor Tomáš Pilát s Ludmilou Zemanovou tentokrát nemluvil o cestě do pravěku ani o vynálezu zkázy, ale mluvil s ní o slavném animovaném hororu Čarodějův učeň, který díky digitální restauraci dostal nový kabát. Nová verze měla premiéru na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Liberci, kam se vrátíme krátce před 15. hodinou. Teď už ale vyhlížíme budoucnost, konkrétně letní měsíc srpen,

0: Lituji, že jsem tu knihu napsal, řekl novinář Tony Schwartz na konto knihy The Art of the Deal, kterou na konci 80. let napsal o Donaldu Trumpovi. A dodal, že kdyby věděl, co je Trump skutečně zač, nikdy by s ním nespolupracoval. 40 let starý text už v době svého vzniku popisoval metody, které se později staly symbolem politického stylu současné hlavy Spojených států. Kniha se díky nizozemskému režisérovi Walteru Barthovi a také divadelním kolektivům Wunderbaum a Schauspielhaus Bochum dočkala divadelního přepisu a s inscenací se teď mohou dokonce setkat i čeští diváci. Inscenaci Jak udělat deal na svůj program zařadil festival Divadelní Flora Olomouc, který začne už tento pátek. Co dnes znamená dělat obchod nejen v politice, ale také v osobních vztazích, tak i o tom s režisérem Walterem Barthem mluvila naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Jak jste hledali divadelní jazyk pro text, který je původně velmi pragmatický a orientovaný na biznis?
2: My jsme se rozhodli pojmout inscenaci tak, že skupina herců přímo na jevišti řeší, jestli ten text vůbec chtějí uvádět. Oni si totiž nejsou jistí ani tím, jestli to vůbec mohou udělat, protože nemají práva na knihu. A právě morální otázka, jestli za práva zaplatit nebo nezaplatit, se stává hlavním tématem celé inscenace. Divák sleduje skupinu herců, kteří diskutují o tom, jak s knihou a tím materiálem naložit. Navíc kvalita samotného textu je poměrně nízká, takže nejde ani tak o jeho interpretaci, ale spíš o to, co si s ním vlastně mají počít. To je základní rovina jejich uvažování. Nakonec dojdou k tomu, že text začnou zpívat. Tím se totiž elegantně

0: evidentně vyhnou problému s autorskými právy. Zpívaný text mohou použít bez placení a zároveň se tím stává zajímavějším. Zatím je i reálná zkušenost. Vedla se skutečná debata mezi souborem Wunderbaum a divadlem Schauspielhaus Bochum, protože se rozhodli práva nekupovat. Argumentovali tím, že text nemá literární hodnotu a že by nebylo morální platit v této situaci Donaldu Trumpovi. Takže jsme opravdu řešili, jestli je možné text použít bez práv. A právě z téhle debaty vznikl i ten metapříběh celé inscenace, jak pracovat s knihou, aniž byste za ní zaplatili.
1: To je velmi silný výchozí bod, vlastně způsob, jakým zacházíte s uměním uzavírat dohody.
2: Donald Trump, that's maybe what's also happening now.
0: Ano, a zároveň jsme přemýšleli i o tom, že Donald Trump ukazuje určitý model chování populistů, případně diktátorů. Oni totiž zpravidla postupují skrze zákon, snaží se zákony změnit tak, aby posílili svou pozici. Viděli jsme to například u Orbána v Maďarsku, kde se měnila ústava. A myslím, že soudní síň je vlastně prostor, kde se Trump vidí, místo, kde neustále svádí své boje. Nakonec se všechno odehrává právě tam. A to je něco, co dnes sledujeme po celém světě i v Evropě. Proto je pro nás důležitá i ta otázka. Pokud nezaplatíme za práva, skončíme s ním u soudu? Ta představa finální dohody a střetu mezi svobodou projevu a dominantním populistickým režimem se podle nás odehrává právě v soudních síních. I proto nás tenhle metapříběh tolik zajímal.
1: Znamená to, že sledujeme divadlo na divadle, nebo se nakonec objeví i herec, který hraje Donalda Trumpa?
0: Nakonec se skutečně objeví herec, který hraje Donalda Trumpa, ale vede k tomu dlouhá cesta a diskuze. Skupina se postupně rozhodne, že z textu vytvoří muzikál, protože právě ten podle nich nejlépe odpovídá jeho povaze. Trump je totiž spojený s určitou nadsázkou. V knize říká, lidé sami často nemyslí ve velkém, ale rádi sledují ty, kteří ve velkém myslí. A z toho jsme vyšli. Muzikál je přece forma, která je vždy větší než život. Emoce jsou v něm přehnané, lidé zpívají, tančí, je to velká show. Vlastně taková zlatá, okázalá, podívaná. A to velmi dobře odpovídá tomu, jakým způsobem Trump vystupuje.
1: Jak pracujete s humorem v souvislosti s tak vyhroceným tématem?
0: Myslím, že je zásadní si zachovat schopnost se těm věcem smát. Mnohé mechanismy jsou natolik absurdní, že jiná reakce je vlastně obtížná. Zároveň je ale důležité říct, že to není jen k smíchu. To, co se dnes děje, má i velmi brutální rozměr. Obsahuje totiž prvky fašismu. Lidé jsou zabíjeni, dochází k rasismu, diskriminaci, vylučování. Je to velmi tvrdá realita. Ale právě černý humor může být způsobem, jak se bránit, jak poukazovat na slabiny tohoto systému. A pokud to budeme dělat dost dlouho a dost důsledně, věřím, že to může přispět k tomu, že tyto režimy nakonec padnou.
3: Kniha, v níž se Donald Trump koncem 80. let stylizoval do role neomylného obchodníka, i když už tehdy měl za sebou dlouhou řadu neúspěchů, například krachující kasína anebo ztrátové aerolinky. V knize The Art of the Deal mimo jiné tvrdí, že nikdy neprohrává. Ve skutečnosti se ale i se stovkami milionů dolarů, které zdědil po svém otci, několikrát zbankrotoval a jeho impérium museli zachraňovat banky. Zmiňovanou knihu novináře Tonyho Schwarze teď na jeviště vedl režisér Walter Barth. Jeho inscenace Jak udělat deal bude k vidění 16. května na festivalu Divadelní Flora Olomouc. Nás tam teď pozvala divadelní redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.

0: Sklidnění dravého odpoledního vltavského proudu teď necelých 6 minut před 14:30 přinesla Lucie Redlová s písní Vodomoja. A teď myslím, bude opět následovat větší hudební dynamika i intenzita, protože série našich návštěv v Metropolitní opeře v New Yorku bude tuto sobotu na Vltavě korunovat opera oper, tedy jistě už tušíte, že jde o Dona Giovanniho Wolfganga Amadea Mozarta, které autor napsal na italské libretto Lorenza da Ponteho. Dona Giovanniho uslyšíme v sobotu večer v záznamu z podzimu loňského roku a s podrobnostmi už teď do studia přichází hudební redaktor Vojtěch Babka. Ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Vojtěchu, čím je obsazení Dona Giovanniho, které v sobotu uslyšíme, neobvyklé?
1: Minimálně ze dvou důvodů nebo pohledů. Poprvé na scéně Metropolitní opery v New Yorku bude titulní roli Dona Giovanniho, tedy šlechtice, který pronásleduje jednu ženu za druhou a samozřejmě ve finále špatně skončí, bude zpívat Afroameričan. Je to basbaritonista Ryan Speedo Green, kterého už také známe z Metropolitní opery. V minulých přenosech jsme se s ním setkali, třeba v lednu při opeře Porgy and Bess. Teď bude tedy zpívat tento Ryan Speedo Green Dona Giovanniho. No a v castu té konkrétní inscenace, kterou v sobotu uvedeme v záznamu z loňského podzimu, máme taky české želízko v ohni. Je to basbaritonista Adam Plachetka, který prožil s operou Don Giovanni a prožívá velký kus svého života. On mi kdysi taky vykládal, že vlastně Donu Giovanni mu věnoval i svoji magisterskou práci na Akademii muzických umění v Praze a že se snažil dopátrat, proč se vlastně té opeře říká opera oper, když dneska jenom málo kdo ví, jak vypadala její původní verze, protože ta původní verze doznala řady změn. No a to je tedy jedna věc. V těch momentech, kdy se prostě Adamův život s tou operou prolíná, ale co je hlavní a důležité, on, Adam Plachetka v opeře Don Giovanni stvárňuje už třetí postavu. Začínal jako venkovan Mazetto, což je menší role, epizodní, ten snoubenec Cerlíny, který dostane nakládačku od Giovanniho a jeho kumpánů. Takže to byla první role, potom se posunul do titulní postavy Dona Giovanniho a teď tedy zpívá Leporella, sluhu a takového jako parťáka Dona Giovanniho. Leporello je ovšem, nebo bývá i basová role. Adam Plachetka zastává basbaritonový part, takže si můžeme na to počkat, jak vlastně i z hlasového hlediska bude ten jeho Leporello vypadat. Čili Mazetto, Giovanni, Leporello, tyto tři partie v Donu Giovanni už Adam Plachetka zpíval.
0: Takže už zbývá jen komtur.
1: Komtur je vyložený bas a ten si tam moc nezaspívá. A to je ale dobrá poznámka, protože já jsem se s Adamem kdysi dávno o tom bavil. A on říkal, jak strašně ho energizovalo to, když se posunul z té role Mazetta do role Giovanniho. Že říkal, no víš, on je to prostě úžasný pocit, když najednou táhneš celé to představení a už se do té role Mazetta nechceš vracet. Tak to je i případ toho Leporella, který je důležitou postavou, ale komtur, jak známo, je tam jenom pár minut, takže to už by potom byl jako pokles.
0: Dovolila jsem si drobný vtípek. Nicméně podtitul opery zní drama Giocoso.
1: Ano.
0: Má podle tebe Don Giovanni nějaké pevné žánrové ukotvení?
1: No asi právě to drama Giocoso. Samozřejmě nenajdeme mnoho oper, které by měly tento podtitul. A v tom je, podle mého názoru, drama Giocoso Don Giovanni Mozartovo a da Ponteho unikátní. Protože drama to jsou ta dvě úmrtí, smrt komtura a smrt Dona Giovanniho na začátku a na konci opery. A to Giocoso je všechno mezi tím, to znamená ty záměny, převleky, dostaveníčka, různé konfrontace prostě a samozřejmě milostná dobrodružství Dona Giovanniho, to je všechno to Giocoso, při kterém se může publikum dokonale smát a bavit. Ale ta dvě úmrtí, tragická na začátku a na konci, ta zdvíhají prst a nutí nás k zamyšlení a k úvahám i třeba o vlastním chování a vlastní budoucnosti.
0: Dobře víme, že Mozart tuto svou operu oper premiéroval v Praze ve ano. Stavovském divadle. Chceš se ještě vrátit na úplný začátek a připomenout tyhle slavné pražské okamžiky?
1: Chci. A sice citátem. Ať žije da Ponte, ať žije Mozart.
0: Ať žije Praha.
1: Ano, všichni divadelní ředitelé, všichni virtuózové jim musí žehnat. Pokud žijí Da Ponte a Mozart, nebudeme poslouchat divadelní ubohosti, vykřičník. Takhle zněla zpráva, kterou hned po té světové premiéře v Praze zaslal režisér té pražské produkce libretistovi Lorenzo Da Pontemu. A tak to asi mluví za vše a je velmi zajímavé a mohli bychom dlouze hovořit o tom, jak jiné bylo to přijetí Dona Giovanniho oproti Praze, třeba v německých městech, ale třeba i ve Vídni.
0: A jaké bylo ve Vídni?
1: Ve Vídni byl Don Giovanni uveden o rok později, na jaře 88. Skladatel provedl některé úpravy. Don Giovanni měl pouze 15 repríz a přestože se tam objevila celá řada skvělých pěvců, tak Lorenzo Da Ponte si posteskl, ta opera je božská, je snad ještě krásnější než Figaro, ale není to sousto pro mé Vídeňany. A Mozart kontroval posteskem, je to pravda, ale dejme jim čas, těm Vídeňanům, aby Dona Giovanniho strávili.
0: O Donu Giovannim by Vojtěch Babka mohl jistě hovořit obsáhle a dál. My si ale počkáme na sobotu, kdy tuto operu nabídneme v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku na Vltavě, a to od 20 hodin. Vojto, děkuji moc za hudební pozvánku a teď tě poprosím o krátký úvod k hudební ukázce, kterou pro nás vybíráš.
1: V té uslyšíme Adama Plachetku a Kateřinu Kněžíkovou v tom slavném duetu Dona Giovanniho a Cerlíny, kterou Don Giovanni svádí v prvním jednání této opery.
0: Svůdný Vojtěch Babka. Díky.
1: Děkuji.

0: Milenci se zpravidla drží za ruce, teď se za ně v árii Láč dárem lamáno drželi Don Giovanni a Cerlína v podání Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové. A po vroucím výstupu se zase trochu schladíme, neb míříme za studenokrevnými obratlovci žijícími ve vodě, dýchajícími žábrami a obvykle majícími i ploutve a šupiny. Ano, tušíte správně, řeč je o rybách, které najdeme v řekách, rybnících, mořích, ale také ve zvěrokruhu a nebo dokonce i na talířích. V neposlední řadě ryby inspirovaly i řadu umělců, hudební skladatele nevýjímaje. Ostatně jak, to se dozvíme teď v dnešním díle seriálu Lukáše Hurníka.
1: Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Ryba rozhodně není mistr pěvec. Nevydá ani hlásku. Někdy je to lepší, než když se někdo o zpěv pokouší, ač to neumí. Známe to z karaoke. Zažil jsem to na jakési lodi, z níž nebylo úniku a po 10 minutách antihudební exhibice jsem se už poohlížel po harpuně. Pokud se ryba objeví v hudbě, a není to Jan Jakub, bývá to obraz pohody a veselého šplouchání, jako v Schubertově písni Obstruhovi.

U Šubrta se horským potůčkem proháněl svobodomyslný tvor plný života. Debussyho Zlaté rybky z klavírních preludií jsou naopak dost stísněné v rokokové kašně uprostřed francouzského parku a vzhledem k temnějším tónům se voda zdá být poněkud kalná. Jen občas se zaleskne zlatá šupinka.

Ryby v Saint-Saënsově karnevalu zvířat jsou reprezentovány celým akváriem. Autor v této části předepisuje nástroj, který v partituře označuje jako harmoniku. Když pan dirigent Turnovský v roce 1967 nahrával toto dílko s Fokem, vyložil si skladatelův pokyn tak, že má hrát akordeon. Ten se v orchestru uplatní málokdy, ale tady zní fantasticky.

Saint-Saëns ovšem měl na mysli spíše skleněnou harmoniku. Nástroj tvořený sadou naladěných skleniček, ve vinorodé Francii celkem oblíbený instrument. Zní to méně originálně, ale lesk akvária vyjadřuje asi lépe.

60. letech prý na festivalu Varšavská ješeň zazněla skladba, v níž se do klavíru se sešlápnutým pedálem házely živé ryby. Ryby prý většinou přežily, ale jak dopadl klavír, to si nejsem jist. No a tohle bude úplně jiná rybička.

Žralok ovšem, jak známo, není ryba, ale příčnoústá paryba, klade vajíčka, jeden druh se pyšní dlouhověkostí i několik set let a celkově je to tvor s nevalnou pověstí, protože občas, byť spíše omylem, pokouše člověka. Naopak člověk morduje žraloky ve velkém, a to i kvůli ploutvím, které se v některých kulturách jedí. Při konzumaci prý máte pocit, že okusujete hřeben.

0: Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen.
1: To byla píseň z Mahlerova cyklu Chlapcův kouzelný roh s názvem Antonín Paduánský káže rybám. Onen mnich z Padovy se vyznačoval velkou skromností. Chodil sloužit mše někdy i na pláž, jen pro pár příznivců. Ale když jednou přijel do Riminy, nedorazil vůbec nikdo. Antonín přesto spustil mravokárnou řeč, tak intenzivní, že z vody začaly ryby vystrkovat hlavy a naslouchali jeho slovům. Lidé z Riminy byli zahanbeni a na kázání se pak začaly scházet davy. Kristus říkal svým učedníkům, že jsou rybáři lidí. Sám ryby na Galilejském jezeře úspěšně lovil. Rybáři pak figurují v několika operách. Za všechny zvolme Britnova Petra Grimese. Je to temný příběh o anglickém introvertovi z přímořské vesnice, v níž panují drsné sociální poměry. Část opery se odehrává v kostele, část na pobřeží, část v námořnické hospodě. Občas někdo spadne přes palubu, a to skutečně i obrazně. Také všemi zatracený podivín Peter Grimes v závěru skončí pod hladinou a z rybáře se stane potrava pro ryby.

0: ty dělaj člověka. Kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká.
1: Patricia Kopačinská s Českou filharmonií a Jakubem Hrůšou.
2: Houslový koncert Luboše Fischera zazní ve festivalové premiéře.
1: Přímý přenos koncertu Patricie Kopačinské z Pražského jara poslouchejte 19. května od 20 hodin.
2: Na Vltavě.

0: Smyčcový kvartet G-dur Jana Pavla Veselého navázal na stále svěží píseň Jana Wericha o tom, že společnost ráda posuzuje lidi podle vnějšího vzhledu. Dnes už ikonická píseň Šaty dělají člověka zazněla poprvé v roce 1934 ve filmu Miroslava Cikána U nás v Kocourkově. Dnes je ovšem 13. května roku 2026 a my jsme rádi, že v tomto chladném jarním odpoledni posloucháte Kulturní Vltavu, ve které teď ještě budeme ve filmovém duchu pokračovat. Zajímat nás bude Čarodějův učeň, kterého si mnozí z vás určitě vybaví jako temnou, hororově pojatou animovanou pohádku režiséra Karla Zemana. A faktem je, že už několik generací dětí se u ní krásně a rádo bojí. Ceněný snímek teď digitálně zrestaurovali odborníci a v nové podobě se dostává znovu na plátna kin. Na výsledné podobě Čarodějova učně spolupracovala v 70. letech minulého století také filmařova dcera Ludmila, která přijela uvést digitální premiéru na Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm do Liberce. Právě s ní tam mluvil redaktor Tomáš Pilát a Ludmila Zemanová mu nejdříve přiblížila postavení svého otce v kontextu české i světové kinematografie.
1: Jeho postavení je dost výjimečné v tom, nejenom jaké filmy dělal, ale taky kolik jich udělal. Já jsem to nedávno počítala, to bylo 12 celovečerních filmů, 11 krátkometrážních a ještě spoustu, kterých udělal potom těch krátkých filmů. Takže je to neuvěřitelná škála filmů jednoho autora a hlavně výjimečné. Každý ten film byl úspěšný v celém světě, takže měl velký úspěch a ty filmy jsou nepřekonatelné dneska. Já jsem byla teď nedávno v New Yorku a tam měl tak obrovský úspěch, vynáskází, že tam přišlo několik škol uměleckých a byli úplně nadšení a znali ty filmy samozřejmě ještě, takže mají na školách a tak mám z toho radost samozřejmě, že?
2: Váš otec samozřejmě tvořil mnoha technikami, jeho filmy jsou nesmírně pestré, co se týče filmového jazyka. O animační technice Čarodějova učně bylo rozhodnuto hned od začátku, když už třeba psal scénář, nebo to vznikalo postupně?
1: To bylo dané tím, že když jsme dokončili Pohádky tisíce jedné noci, taky animovaný film, tak tento film byl prodán taky po celé Evropě, takže německá televize měla s ním velký úspěch s prodejem. Tak sami přišli za tátou, aby v té technice udělal film velice populárního v té době dětského autora Alfreda Preussera a přinesla tady tu knížku. Krabat se to jmenuje v Německu.
3: Ach, ještě nevíte, kdo jsem. Říkají mi Krabat. Nemám už nikoho.
1: A my jsme, hlavně teda tatínek, nebyl zvyklý dělat tak jakoby trošku vážnou, smutnou látku, tak nad tím váhal, taky to bylo žijícího autora, to ví, že vždycky je nějaký problém, když se to adaptuje potom do filmu, ale když se pak seznámil s panem Preusserem a začal dělat scénář, tak viděl, že ten naopak mu fandí a ta spolupráce byla velice dobrá. Takže právě ta technika nalákala je, aby se udělal tento film a my jsme byli rádi, teda táta najednou zjistil i po Sindibádovi nebo potom Pohádkách tisíce jedné noci, že ta technika umožňuje jakýkoliv výtvarný projev a to není třeba typické pro cel animation, kreslený film, že, kde ten styl je stále stejný na těch průsvitných foliích, ale tady my si můžeme dovolit jakoukoliv výtvarnou polohu, ale má to zase to, že je to trošku omezené v určitém smyslu ta animace a na to si myslím, že otec byl genius, protože právě věděl, jak tu loutku pohybovat, i když byla třeba jenom z papíru, aby vyšlo to správně, aby ten příběh byl dobře vyprávěn. Takže se nám podařilo vlastně, já si myslím, že v tom ten Krabat, že je úžasný v tom, že udělal takový zlom, že v té technice se může udělat něco výjimečného a taky, že to vydrželo v pozornosti diváka celou hodinu, což není jednoduché a po tom filmu právě dostal chuť pak udělat další celovečerní film.
4: Kniha, která zde leží na stole, je Koraktor. Pekelná kniha.
2: Ta digitální verze má obnovenou premiéru v Liberci, kde se narodil zrovna Otfried Preussler. Je to tak trošku symbol?
1: No já si myslím, že by byl velice šťastný. Já jsem se s ním několikrát taky osobně setkala, on dokonce trošku mluvil i česky a měl to tady strašně rád. A myslím si, že právě tady on objevil tu lžicko-srbskou baladu, která byla tady napsána. Krabat to se jmenoval nějak Chorvat nebo nějak jinak trošku. Já jsem si to jednou půjčila, četla jsem to. Je to hodně podobný jako v tom příběhu, ale on to hezky zpracoval pro děti, tím to byla nejslavnější kniha v Německu pro děti.
2: Vy samozřejmě u tohoto filmu mluvíte v množném čísle, my jsme na tom filmu pracovali, co všechno máte na svědomí v uvozovkách vy?
1: My jsme byli velice malý tým, nás tam bylo asi 5 i s kameramanem, jo. A všichni jsme byli do toho úplně blázni, do téhle látky, protože nám umožnila najednou zase dělat něco moderního, atraktivního. Já myslím v těch barvách, které se tam prolínají. A já jsem tím, že jsem byla s tátou a vždycky jsme spolu hodnotili ty výtvarné věci, tak někdy jsem si dovolila jako mladá holka mu tam říct, co kdyby to bylo úplně červené nebo něco takového. Takže on měl rád tady ty připomínky, věděl, že to je tím modernější. Takže my jsme se tak nějak doplňovali. Samozřejmě, že já nikdy se nemůžu rovnat tomu, jak táta fantasticky kreslil a jak mu to myslelo filmově.
4: Krabate.
0: Říká Ludmila Zemanová, která se výtvarně podílela na filmu svého otce Karla Zemana, Čarodějův učeň, a dohlížela také na digitální restauraci snímku. Ten se teď ve staronovém kabátě znovu vydává na cestu českými kiny.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump přiletěl do Pekingu. Oficiální část programu zahájí zítra. Během dvoudenní návštěvy Číny se má Trump setkat mimo jiné se svým protějškem Xi Jinpingem. Čínského prezidenta chce podle svých slov vyzvat, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Kromě toho se mají čínsko-americká jednání zaměřit například i na válku v Íránu anebo na prodej amerických zbraní Tajvanu. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. V olomoucké Telegraf galerii bude mít zítra premiéru krátkometrážní dokumentární snímek Signál z osmdesátek, který mapuje neoficiální československou výtvarnou scénu 80. let. 30-minutový snímek režiséra Michaela Bukovanského volně navazuje na úspěšnou výstavu Signál 4, která v roce 2024 představila díla umělců z neoficiálního proudu československé scény této doby. Dokument bude poté k vidění zdarma na stránkách galerie. Dnes je oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. V severozápadní polovině republiky se vyskytnou místy přehánky, hlavně večer, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty 13 až 17, na západě a místy i na severu Čech kolem 11, na horách naměříme kolem 6 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Až 700 trilionů zrnek písku se prý ukrývá v dunách severoafrické Sahary, která je magická, tajemná, zkrátka nádherná a snad právě proto vstoupila i do imaginace celé řady světových spisovatelů a básníků. Vedle Artura Rimbauda třeba Antoana de Saint-Exupéryho, Albera Camusa nebo Američana Paula Bowlese. Jedno zrnko písku teď přes kontinent doputuje i k nám, a to v písni Un grain de sable písničkářky Camille Berthe. Je tady. Dobrý poslech.

Imaginativní sever Afriky, konkrétně Saharu, mi písní Un Grain de Sable, tedy zrnko písku, připomněla francouzská písničkářka Camille Berto. A byť Sahara do Keni nedosáhne, my v následujících minutách ano. Na východ černého kontinentu se vydáme po půl čtvrté s naší spolupracovnicí Lucí Němečkovou. Vezme nás na literární festival Nairobi Litfest, který skončil tuto neděli. A výstavou Architektura opravy v Příbramské galerii Františka Drtikola nás už za chvíli provede renomovaná architektka Pavla Melková. Proč bychom měli spíš opravovat, než stavět a jak moc v současné české architektuře princip opravy ctíme? I na to se jí zeptám už za pár minut. Hned jakmile dozní Dvořákova serenáda pro smyčcový orchestr Édur. Orchestr pražských solistů řídí Václav Talich.

0: prostředí bychom měli raději opravovat a udržovat, než stavět nové. Zaznívá jako apel v motu nové výstavy Příbramské galerie Františka Drtikola. Jmenuje se Architektura opravy a představuje 7 současných architektonických studií, ve kterých se přístup opravy objevuje. Skupinovou výstavu připravil tým kurátorů, za který teď na Vltavu přichází zkušená architektka a také respektovaná teoretička architektury Pavla Melková. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a děkuji za pozvání.
0: A hned z kraje mne napadá téma opravy, jak silné a důležité v současné architektuře je a proč je třeba se jim zabývat třeba i právě na ploše výstavy.
1: Tam je zajímavý, jak jste říkala, představuje 7 studií, a, u kterých se objevuje to téma opravy, což je pravda. Ale my jsme vlastně záměrně chtěli jakoby předsadit to téma opravy těm studiím. No totiž obvykle, když se dělá architektonická výstava, tak je to právě představení ateliéru nebo staveb, ale já se, nebo my se vždycky snažíme, mně připadá důležitý představit to téma, který není jenom o architektuře, to je prostě nějaký, řekněme by, apel nebo i nějaká hodnotová záležitost celé společnosti. A pak teprve na té architektuře ukazujeme, jak může v tom tématu pomoct. A nejenom teda na těch studiích, ale jsou tam i nějaké příklady z historie nebo z jiných oborů. A jak moc je to téma důležitý, ono na první pohled se zdá, to je něco jako když se řekne kvalita veřejného prostoru, jo, s tím já se setkávám často, tak k vám přijde, no když se o tom mluví pořád a je to prostě takový kliše, ale to je vlastně hrozně mylný, jo, protože ono se o tom samozřejmě hodně mluví, politici o tom taky rádi mluví. Ale myslím, že v té realitě je to mnohem méně přítomný, než by mělo a mohlo být. Takže ta výstava vlastně i chce vůbec jako připomenout to téma a pak ještě teda ukazovat, jak ho, řekněme, uchopit.
0: Mm-hmm. Říkáte téma architektura, téma opravy se ani zdaleka netýká pouze architektury, ale je to zkrátka mnohem širší fenomén. Ostatně i na výstavě to téma otevíráte na příkladě nejrůznějších oblastí lidských činností nebo zkrátka života jako takového. Na jaké okruhy nebo témata vlastně to aplikujete?
1: Tak ta výstava přece jenom, protože se točí okolo architektury, tak je to hodně o věcech, o domech, o takovém tom materiálním prostředí. Ale samozřejmě, že se to dotýká, vlastně opravovat můžeme i společenský vztahy. To je jako neméně důležitý. Ona vlastně ta filozofie, která zní úplně banálně, pokud něco jde opravit, tak to opravme, než že postavíme to nově nebo prostě koupíme nový předmět. Ono to opravdu se týká i společnosti, jo? Prostě hodnoty vztahů, nějakých nastavení, nějaký kultury. Ta naše neustálá potřeba rozvoje ve smyslu pořád něco nahrazovat, cokoliv je starý, už jako je špatný, to má spoustu úskalí. Takže v tomhle smyslu. Já jsem mimochodem teď třeba byla v Dánsku, v Louisianě, tam byla výstava, která myslím tenhle týden končí, jmenuje se Memoryscapes, představuje jedno japonský, jedno čínský studio a ta je třeba postavená na tom, že to japonský studio říká, v architektuře není potřeba samozřejmě v úvozovkách nic už vymýšlet, zejména z ohledu nějakých principů, nějakého uvažování, protože už to všechno bylo. A oni tam ukazují i na svých domech, jak opravdu jde navazovat na nějaké linie přemýšlení daleko z historie. To není

0: takový ten konzervativismus, jako ten brzdící skutečně, že to musí vypadat stejně. Ale vlastně ty myšlenky, ty nápady, ty už tady byly, jo? A ono je docela dobré uchovat a navázat na ně, než pořád se nutit je vyhazovat a hledat nový.
1: Jak na tom jsme v současnosti v českém architektonickém prostředí s opravami? Jak často dostatečně nebo naopak nedostatečně se tenhle princip uplatňuje?
0: Já nemám statistiky, takže je to jenom dojmologie. Nemůžu to prostě říct nějak seriózně, ale můj dojem je takovej, že z dola, to znamená, když se podíváme na ty domy nebo na věci, které opravdu vznikají čistě z iniciativy, ať už těch autorů, architektů nebo třeba jejich klientů, tak si myslím, že vlastně je dobře, jo? Že toho je hodně. Ale ono to není a nemělo by být jenom otázka, jestli architekti chtějí sami od sebe nebo klientů udělat, ale ono je to především otázka jednak společenských hodnot, to znamená, ta společnost to taky musí chtít, to rozhodnutí, jestli něco opravím nebo vyhodím nebo postavím nový, to je dost často volba. A potom a především je to otázka politiky. Jo, protože ta politika vám to může umožnit, znemožnit, může to podpořit. A tam si myslím, že teda zejména teď jsme na tom, jakože to míří k jako hrozně špatnému scénáři. Já řeknu druhý příklad z toho Dánska, protože to mám ještě čerstvě v hlavě. Dánsko teď má jeden z hlavních priorit, má, že do roku 2030 chtějí snížit emise uhlíku o 70%, a myslím do roku 2050 být neutrální. To není samozřejmě jenom o architektuře, ale úzce to s ní souvisí, protože to je vlastně ta šedá energie, což zmiňujeme taky na té výstavě. Šedá energie znamená, že vlastně ten materiál toho baráku se sleduje, kolik spotřeboval energie už od zdrojů, těžení, dovozu materiálu, výroby, ale až po demolici. A samozřejmě, že ty, když zbourám dům, tak se tam sečte všechna ta energie a začne zase od nuly nová. No ale zpátky k tomu Dánsku. To my prostě nic takového vůbec nepodporujeme. Zajímavý na tom je, že taková tady ta představa, že to je jenom nějaká, jako, jak se říká, ta hodnotová, pragmatická politika, jo? Že to spadá do té hodnotové. Mimochodem teda ten předěl je úplně vlastně jako zavádějící. Jo? Oni se vůbec nevylučují ty pojmy hodnotová politika, zároveň už by je pragmatická, ale říkám to proto, že ty Dánové to nedělají jenom z pocitu zodpovědnosti vůči prostředí samozřejmě taky, ale i velmi ekonomicky. Oni chtějí v tom být jako lídři technologický a poslední věc. Oni nás brali až donedávna jako rovnocenní partnery, protože u nás to bylo jako velmi dobře odborně zaštítěné, ty snižování emisí. A vlastně to zázemí úplně teď bylo zrušené. Takže najednou oni nám naslouchali, jak to dělat a najednou se to úplně přerušilo.
1: To znamená, že tam proběhly nějaké legislativní změny? Nebo co se stalo? Že teď je
0: ne,
1: to jinak?
0: U nás. Že myslím, vlastně ano, český, mluvím, no. No tak já myslím, že to souvisí s těmi změnami na životním prostředí a tak dále.
1: V současné architektuře a důležitosti oprav už stávajících architektonických objektů. I tomu se věnuje aktuální výstava v Příbramské galerii Františka Drtíkola. Jedna z kurátorek skupinové expozice, architektka Pavla Melková, bude naším hostem i za chvíli.

0: Architektura opravy, to je název výstavy, kterou můžete až do konce léta vidět v Příbramské galerii Františka Drtikola. A tato výstava také zůstává naším tématem a architektka Pavla Melková, jedna z kurátorek projektu, je stále naším hostem. Vy jste, Pavlo, sama architektkou, kolik takových oprav máte za sebou a kterou byste připomněla jako příkladnou nebo pro vás v nějakém úhledu důležitou a podstatnou?
1: Číslo nemám, ale je pravda, že v naší práci, když si můžeme vybrat, že to zadání je postavené, takže buď můžeme tu věc opravit nebo zbourat, tak vždycky se snažíme nejdřív opravit. A ono je teda dobrý říct, že to není jenom oběť, jo, se nějakou těch dánů. Samozřejmě je tam pocit nějaký zodpovědnosti, ale ono je to vlastně hrozně zábavný, protože ono to chce víc nápadů. I třeba po stránce technické nebo jako řemeslné, je to prostě výzva. A na té výstavě je památník Jana Palacha ve Všetatech. A to je, myslím, hodně ilustrativní, protože to byla architektonická soutěž, kde si mohli soutěžící vybrat, jestli ten původní rodný dům, který tam stále ještě stojí, zbourají, mohli úplně zbourat a nahradit nějakým novým výtvarným velkým dílem nebo zachovat. A myslím, že velká část těch ateliérů ho zbourala. A my jsme si nejenom kvůli té zodpovědnosti, ale i proto, že jsme si uvědomovali, že vlastně to je nejcennější věc, že to sdělení, který je tam díky tomu, že ten dům tam je nejcennější, tak jsme ho chtěli tam nechat. A vlastně jsme ten dům vtáhli do takového dialogu různých symbolů, různými výtvarnými intervencemi. A bez toho domu by ten dialog vlastně nevznikl, bylo by to slabší.
0: Jak je to? Teď přemýšlím z ekonomického nebo finančního hlediska. Může se taková oprava prodražit? Může třeba být i dráž než stavba kompletně nového objektu budovy?
1: Víte, to si netroufnu paušalizovat. To může být někdy tak, někdy tak. Ale taky to není jako jediná hodnota v tom procesu. To je právě to, že se na to je potřeba dívat komplexně.
0: Pojďme přiblížit obsah výstavy. Jak jsem říkala, je tam přítomných 7 architektonických studií, 7 příkladů toho, jak je možné přistupovat k opravě v současné architektuře. Přibližte nám, jak odlišné jsou ty přístupy, s čím vším nás na výstavě seznamujete.
1: On to byl záměr, že jsme nevybírali jenom ty ateliéry, ale oni tam mají každý jenom jednu stavbu a my jsme chtěli, aby ty stavby pokryly různý příklady těch přístupů opravy třeba v měřítku, jo, je to vlastně od měřítku jednoho domu, třeba rearchitekti tam mají vlastně ten panelák, kde ten vstup je jedna nová loďie, ale nadělala spoustu hodně velké zlepšení. A třeba na druhém konci je urbanistické měřítko, to je koncertní sál dočasný, odstranitelný a rozložitelný v Litomyšli Josefa Pleskota. A tam vlastně ta úvaha opravy znamená, že můžete ten koncertní sál postavit nějaký úplně nový, anebo můžete využít starý dům, jako v tomhle případě zámek, a přidat mu tuhle funkci. Takže zároveň jsou tam i tam krajinářský projekt, jsou tam projekty architektonické. Ty příklady jako se hodně od sebe liší a ukazují, kam až může dosahovat ta úvaha opravovat nebo
0: ten Pleskotův návrh na koncertní sál v Litomyšli, ten se bude realizovat?
1: Ten už stojí.
0: A ten už stojí?
1: Ten už stojí, ano, ten už teď fungoval.
0: A jak dlouho? To jsem teda zaspala.
1: Já myslím, že myslím, že jednu sezónu druhou vlastně.
0: Teď druhou sezónu.
1: Na tom je opravdu jako cenný to se vůbec nedotýká stavebně toho zámku, dá se to úplně odstranit, taky se to odstranit a vrátit. Takže ta filozofie je tam mimo jiné taky zajímavá, ty úvahy.
0: Součástí výstavy jsou díla 2 umělců, Krištofa Kintery a Matouše Lipuse. Proč právě oni? Předpokládám, že asi tam hraje nějakou roli i to, že princip opravy nebo nějaké recyklace je i pro ně určitým, nevím, podpisem nebo součástí jejich poetiky nebo uvažování o tvorbě.
1: To určitě zejména u Krištofa Kintery. Jinak tam šlo spíš o to téma. Jo? Ono je to takový, řekněme, trochu jako vtipnější dovětek, zejména u Matouše Lipuse. My totiž i jako motto té výstavy máme takovou báseň od básničky Fantrope, která velmi poeticky píše o tom, o strastech takové té každodenní údržby toho prostředí okolo sebe a přirovnává tu údržbu k Atlasovi, že tak jako Atlas nese nebesa, tak my tou údržbou vlastně neseme ten svět. A socha od Matouše Lipuse je Atlas. ale on nemá tu zemi v rukou, protože autor ji teprve dodělával a my jsme si řekli, že místo té země mu tam vložíme kufřík s nářadím, abychom podpořili tu myšlenku, kterou jsme tady dneska nezmínili, že totiž součástí té opravy je třeba i úklid a údržba. To velmi důležitou, jo. A velmi podceňovanou. No a u Krištofa Kintery to je taková pomačkaná popelnice, kterou, myslím, našel už v tomhle stavu, nedotvářel. A kdybych to měla zjednodušit, prostě popelnice je pomačkaná, zničená, takže ji nepotřebujeme, protože nevyhazujeme.
0: Předpokládám, že touto výstavou nechcete přesvědčovat přesvědčené a evangelizovat už evangelizované. Čili mě zajímá, jestli jste ji koncipovali s ohledem na nějaký určitý segment publika, jestli jde spíš o to oslovit tím tématem neodborné laické publikum.
1: Jak je to? No, rozumím, jasně. Já se vždycky snažím, třeba i v knížkách, ve všem, oslovit obě části toho publika, odborné i neodborné. Někdo si myslí, že to nejde, já si myslím, že to jde a že jsme dokonce povinní se o to snažit. Takže si myslím, že ta výstava, co do podrobností, co do nějaké jako odborné relevance, by měla plně uspokojit i odborníky. Ale zejména ten jazyk jsme se snažili, aby byl zajímavý a přístupný i pro tu neodbornou veřejnost. A i ty reakce jsou takový, že neodborná veřejnost se v tom docela našla. Dokonce nám jako, je to velmi jako pochvalný, ale zatím nám vytkla jednu věc, že je tam málo odborných podrobností o těch stavbách. Jo? Vlastně jsme je podcenili. Chtějí toho vědět víc o těch barácích. My jsme to nechtěli cpát, aby toho na ně nebylo příliš, ale chtěli by víc.
0: Myslím, že tomu záměru oslovit široké spektrum publika, včetně i tedy toho laického neodborného, odpovídá i doprovodný program, který jste připravili. Chcete pozvat posluchače na něco, co ještě vás zkrátka čeká, než výstava skončí na konci
1: léta? Určitě. Galerie Františka Drtikola nejenom k téhle výstavě má velmi bohatý ten program, zejména teda pod vedením nové ředitelky Magdy Daniel. A v tomhle případě tam už byly komentované prohlídky, ještě budou 3.6., pak je myslím 6.6., budou tam třeba bleší trhy, ale nejenom takový to koupím, prodám, ale i ukázky, jak třeba věci opravovat, jsou tam programy pro děti, 3.6. tam bude takové odborné sympozium, které ale zároveň obsahuje třeba i divadelní představení pro veřejnost. Já doporučuji podívat se na stránky, tam myslím, že každý si tam ještě něco najde.
0: Architektka Pavla Melková nás pozvala do Příbramy, do galerie Františka Drtikola na skupinovou výstavu otevírající téma opravy, a to nejen v současné architektuře. Na architekturu opravy můžete vyrazit do 30. srpna a já Pavle Melkové děkuji za její čas a za rozhovor. Patrujte se.
1: Já děkuji za pozvání.

0: Druhá symfonia B-dur Johanna Christiana Bacha, konkrétně její první část Allegro assai v podání Stuttgartského komorního orchestru, který řídil Karl Münchinger, dozněla na Vltavě v 15 hodin a 38 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A jak už zaznělo v úvodu k této hodině, v neděli skončil v hlavním městě Keni 5. ročník prestižního literárního festivalu ve východní Africe, takzvaný Nairobi Lit Fest. V jeho programu najdeme spoustu zvučných jmen autorů z celého světa. A nechyběl mezi nimi ani jeden česko-burundsko-keňský projekt nazvaný Sestry z východu. O zkušenosti s touto nevšední mezinárodní spoluprací se teď s námi přišla podělit kolegyně Lucie Němečková. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Literární festival v Nairobi. O jaký typ události se jedná a čím je vlastně výjimečná?
2: Nairobi Lit Fest je, řekla bych, něco víc než jen obyčejný literární festival, tak jak ho známe třeba z České republiky. On má podtitul Festival of Ideas. A právě ty myšlenky a názory se tříbily na různých úrovních, na té literární, ale třeba i občanskoprávní. Byly tam debaty s novináři, ekology, občanskými aktivisty. Zachytil i děti, byl pro ně připraven speciální dětský program pro ty starší a pro všechny další zájemce o literaturu. Byly pořádány i různé masterclassy s pozvanými hosty. Celý festival měl takový, řekla bych, lehce feministický, příjemně feministický nádech. V jeho čele stojí totiž samé ženy Wangechi Koinange a Angela Vašuka, které kromě tohoto festivalu také se zasazují o revitalizaci knihoven a právě v jedné už zrenovované knihovně v Eastlands Library se celý festival konal. A jejich záměrem je otevřít knihovny a možnost čtenářství i pro ty znevýhodněné oblasti, jako je právě tato spíš chudší čtvrť Nairobi v Eastlands.
0: Mluvili jsme o česko-burundsko-keňském projektu nazvaném Sestry z východu. Co podnítilo českou spolupráci s Nairobským festivalem?
2: Tak byla to loňská návštěva právě jedné z organizátorek Wangechi Koinange, která přijela do Prahy na pozvání Ministerstva kultury odboru knihoven. A protože je nejenom skvělá organizátorka, ale také skvělá autorka, tak se zúčastnila čtení ze svého díla v městské knihovně a hledala možnosti spolupráce České republiky s Keňou. A zalíbil se jí projekt právě Sestry z východu, což je hra Sheily Inangoma, burundské autorky, která před 2 lety pobývala v Praze a tuto hru napsala během svého rezidenčního pobytu v rámci programu Praha město literatury. Takže vlastně toto české téma se propojilo s burundskou autorkou a zároveň i tedy s keňskou interpretkou na místě v rámci Nairobi Lit Fest. Jehož účast by nebyla možná bez podpory velvyslanectví v Nairobi a také podpory Národního institutu pro kulturu.
0: Jak, Lucie, tohle mezinárodní propojení a především české téma zafungovalo na keňské publikum?
2: Úplně báječně, navzdory tomu, že vlastně to bylo úplně poprvé, kdy na Nairobi Lit Fest se prezentovala nějaká hra, spíš je zde řeč o literatuře psané. A diváků bylo spoustu, byli velice zvídaví, v následujících otázkách se ptali na naše české reálie, na Františku Plamínkovou, na feminismus u nás, na převádění z jednoho jazyka do druhého, protože hra byla napsaná původně ve francouzštině, my jsme ji nechali přeložit do angličtiny, vznikla i dokonce český překlad. A určitě hrálo svou roli i to, že jsme oslovili ke spolupráci jednu z největších keňských hereček současnosti Mumbi Koigua, kterou doprovázel na kytaru hudebník Otivo.
0: Říkala jste, Lucie, v úvodu, že jde o festival ideí, Festival of Ideas, čili mě zajímá, jací další hosté se festivalu zúčastnili a o jakých ideách a tématech se diskutovalo.
2: Tak Nairobi Lit Fest je festival mezinárodní, jak jsem říkala, takže kromě té keňské účasti zde byli hosté i třeba z Nigérie, z Konga Brazzaville, z Ugandy, ale také z Jamajky, z Chile, z Pakistánu, Austrálie, Egypta, Španělska, Velké Británie. A představil špičku současné keňské literatury od jakéhosi dojena keňská literatura Davida Mailu až po současnou nejúspěšnější keňskou autorku Yvonne Ovuor, která je známá svým románem Dust, tedy prach. Ale byly to, jak jsem říkala, další hosté z mimoliterární oblasti, jako například politická komentátorka a novinářka spolupracující s Al Jazeerou a s Guardianem Nangela Nambola, která hovořila o vlivu internetu na politiku, a hostem byla třeba i Wanjira Wanjiru, bojovnice za lidská práva, která mimo jiné se zabývá mimo soudními procesy, které v Keni probíhají, a byla také jednou z organizátorek těch protestů Z, které vypukly v Keni v roce 2024. Tím asi největším hostem z té zahraniční oblasti byl Alan Mabanku, který pochází z Konga Brazzaville, a třeba s Yvonne Ovuor velice zajímavě hovořili o mýtech, o Africe, o afrických mýtech a také o potřebě současného panafrikanismu.
0: Lucie Němečková nám představila prestižní literární festival ve východní Africe Nairobi Litfest a také jeho pátý ročník, který skončil tuto neděli. A my za to moc děkujeme.
2: Také děkuji za pozvání.
0: Mějte se.

0: Všichni se stále o něco snažíme, někteří z nás třeba i o to, aby byli stále lepšími novináři. Teď se na Vltavě v písni Still Trying snažila zpěvačka Jasmia Horn. Je 15 hodin, 48 minut a před námi je úvaha publicisty Daniela Rause. Má název Labutě a chrám moudrosti.
1: Některé pohledy s námi zůstávají. Tvoří cosi jako mapu dojmů z naší životní pouti. Jeden takový pohled mám zapsaný z tureckého Istanbulu. Je večer, stojím na střeše hotelu, dívám se na jeden z největších skvostů v dějinách architektury. Hagia Sophia. Tak zní jeho řecké jméno. Svatá moudrost. Je to pohled z jiné reality. Nasvícená obří kopule působí dojmem, že se vznáší jako nějaký zázračný balón nebo UFO z vesmíru. Je neuvěřitelně blízko, od hotelu snad jenom 100 nebo 200 metrů. Ve tmě se ale jeví ještě daleko blíž. Skoro máte pocit, že se jí můžete dotknout. Ze zdola sem proniká šum velkoměsta, ten ale jakoby se celého výjevu vůbec netýkal. Na okamžik jsem tam jenom já a fyzické vyjádření oslavy božské moudrosti. Hagia Sophia vznikla na pomezí antiky a středověku, byla postavena za císaře Justiniána Velikého, posledního vládce, který v tomhle městě mluvil latinsky. Tehdy se metropole ještě jmenovala Konstantinopol. Impozantní pohled z minulosti se mi oživil v situaci, která s ním zdánlivě vůbec nesouvisí. Ve chvíli, kdy jsem vzal do ruky knihu, jež u nás právě vyšla. Jmenuje se Leťte divoké labutě. Napsala ji Yang Chang, čínská autorka žijící v Británii. Mimochodem český překlad máme už po půl roce od britského vydání, což je hodno chvály. Především je to ale důležitá kniha pro pochopení, nebo aspoň pro částečné pochopení toho, co se děje v současné Číně. Mnoho lidí očekávalo, že i po masakru studentů na náměstí Nebeského klidu se říše středu vydá na sice pomalou, ale přece jen cestu ke svobodě a demokracii. Chvíli se to skutečně dělo. Pak se ale kyvadlo otočilo a Čína se vrací ke staré formě totální vlády. Yang Chang je spisovatelka, u které se ani na minutu nenudíte. Vyrůstala v Číně, její rodiče byli komunisté a poté oběti kulturní revoluce. Ona sama bezmezně věřila Mao Tse-tungovi, velkému kormidelníkovi, jak si nechával říkat. Pak ale z té víry vystřízlivěla a začala skládat šokující obraz toho, co velký kormidelník ve své zemi napáchal. Dlužno dodat, že nynější publikace navazuje na nejslavnější knihu Yang Chang s podobným názvem Divoké labutě. Život její babičky, matky a jí samotné ilustruje strhující a velmi smutné dějiny říše středu v minulém století. Napsala ji ale ještě za vlády Teng Xiaopinga, tedy v časech relativního optimismu, který se teď vytrácí. Tehdy v tom istanbulském hotelu běžela konference plná velkých jmen. Nestihl jsem začátek, ale stejně jsem se těšil hlavně na Yang Chang, která byla mezi účastníky. Chtěl jsem s ní točit rozhovor, protože její divoké labutě mě úplně ohromily. Zaregistroval jsem se na recepci a portýr mě vedl na pokoj. Už je tady Yang Chang? Ptám se ho. A on povídá, právě odjela. Vedu vás na její pokoj, budete v její posteli. Významně na mě zamrkal. Byla to ale slabá útěcha. A tak večer na střeše hotelu hledím na ono fantaskní zjevení. Hagia Sophia se vznáší mezi Evropou a Asií, mezi staletími, mezi křesťanstvím a islámem. Přichází Howard, nejbohatší člověk, jakého znám. Mimochodem neuvěřitelně skromný a normální. To on vymyslel tuhle konferenci. Scéna ho taky fascinuje. Hledíme na oslavu božské moudrosti spolu. A Howard povídá. Víš, dostal jsem nabídku levnějšího hotelu, ale tenhle pohled bychom tam neměli. Nezbylo mi, než souhlasně přikývnout.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Ředitel ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust potvrdil, že včerejší policejní zásah se týkal dvou lidí pracujících pro nemocnici. Zbylí podezřelí podle něj nejsou zaměstnanci nemocnice ani s ní nespolupracují. Policie zadržela mimo jiné kvůli podezření z přijímání úplatků a falšování lékařských posudků celkem 12 lidí. Státní zástupce Richard Petrásek Českému rozhlasu řekl, že 10 z nich je obviněných a budou stíháni na svobodě. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v Pražském obecním domě zahraje pod taktovkou Petra Popelky Smetanovu Mou vlast. A to v rámci druhého zahajovacího koncertu Pražského jara. Mezinárodní hudební festival tak oslaví 80 let od svého vzniku, zatímco rozhlasoví symfonikové dokonce z té výročí. Dnes v noci bude oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy i zmenšená oblačnost. Nejprve v severozápadní polovině Čech, postupně i jinde v Čechách čekáme přehánky nebo déšť, hlavně na horách. V Krušných horách se kránu nad 1000 metry nad mořem objeví i sněhové přehánky. Nejnižší noční teploty 8 až 3, ojediněle přízemní mrazíky na horách naměříme kolem 2 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Během dne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá také déšť. Ojediněle se objeví i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 12 až 16, na západě naměříme kolem 11 a na horách pak maximálně kolem 6 stupňů Celsia. A více zpráv čtěte na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Budoucnost, ta patří těm, kdo věří svým snům, říkávala Eleanor Rooseveltová, někdejší první dáma Spojených států. A já myslím, že dobře víte, že své krásné a dokonce i sladké sny můžete spřádat a snít s Kulturní Vltavou. Ostatně do snových krajin teď zamíříme společně se zpěvákem Danem Bártou. V písni Sweet Dreams ho přitom doprovodí rozhlasový big band Gustava Broma.

0: Dan Bárta a rozhlasový big band Gustava Broma v písni Sweet Dreams. Jistě jste poznali, že jde o cover verzi slavné písně britského synth-popového dua Eurythmics. V klipu Chrise Ashbrooka z roku 1983 zpívala tuto píseň Annie Lennox s oranžovými krátkými vlasy a také v pánském obleku. A s vlasy černými a s kšiltovkou na nich teď už do studia dorazil můj kolega Saša Michalidis. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, to je neslušné, asi jsem.
0: Akcent premiérový dnes na Vltavě v 16.30. Co bude Bollywood. Tématem?
1: Bollywood. Protože my máme možná trochu zkreslenou představu o indické kinematografii. Indická kinematografie rozhodně není jenom Bollywood. Bollywood neexistuje, ještě Tollywood. Existují i další regionální verze. Navíc se v posledních letech mluví o krizi klasického Bollywoodu. No a my se právě budeme chtít trošku podívat na to, co vlastně je ta zakořeněná možná stereotypní představa u nás tady v Evropě o tom, co to Bollywood je, co to Bollywood není, jaké vlivy mají například na Bollywood rodinné klany, což je záležitost, která opravdu trvala 50 až 70 let, a jak to vlastně celkově s indickou kinematografií, která má mnohem širší spektrum.
0: Proč budeš dnes otevírat téma indického filmu a Bollywoodu? Má to nějakou souvislost třeba s mezinárodním festivalem v Cannes? Nebo?
1: Ne, jen tak.
0: Zachtělo se ti.
1: Jen tak jsme si řekli s Lenkou, že prostě s naší editorkou, že prostě to téma je zajímavé a že bychom rádi vlastně trošku s těmi, kteří tomu rozumí, tak to pojali z širšího hlediska.
0: Dobře tedy. A s kým budeš o Bollywoodu, teda Bollywoodu, Bollywoodu a indické kinematografii dnes mluvit?
1: Bude to filmový a televizní režisér Radim Špaček, který je zároveň uměleckým ředitelem festivalu bollywoodského filmu, který má u nás velkou tradici. A potom ještě s námi bude Miroslav Libicher, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dlouhodobě se zabývá indickou kinematografií.
0: Do Indie, do Bollywoodu, já to prostě nevyslovím, bollywoodských studií se dnes odpoledne můžete vydat se Sašou Michalidisem v premiérovém akcentu na Vltavě. Vám ho nabídneme v 16.30. Díky moc.
1: Děkujeme.

0: Tarantela pro symfonický orchestr Vadima Petrova, další energický impuls, snad až westernového ražení v beztak již dynamickém středečním odpoledni na Vltavě. Jsem moc ráda, že jste ve středu 13. května s námi. A teď už jedno jméno, které určitě budete znát, protože ve světě ilustrací a grafiky je už pojmem. Eliška Podzimková se díky svým ilustracím proslavila nejen u nás, ale také v zahraničí. Její úspěšné kariéře ovšem předcházel boj s nádorovým onemocněním mízních uzlin. Těžké období zvládla a dnes se snaží pomáhat dětem s onkologickým onemocněním. Teď třeba i projektem Plešouni. Jeho součástí je třeba i animovaný seriál, který otevírá právě tématiku dětské onkologie. Pilotní díl už je na světě a sklízí úspěchy na mezinárodních festivalech.
1: Projekt Plešouni je animovaný seriál a zároveň aplikace vlastně pro všechny, kdo potřebují vědět informace o tom, jak probíhá onkologická léčba.
2: Říká autorka projektu, výtvarnice a animátorka Eliška Sofer Podzimek. Projekt vzniknul na základě autorčiny osobní zkušenosti s rakovinou.
1: Já sama jsem byla plešounem v 15 letech a tím, že se věnuju výtvarné tvorbě a animaci, tak jsem hledala, jak bych mohla tímhletím stylem nebo s tím tvořením vlastně pomoc všem, kdo třeba tuhle tu léčbu má před sebou. S mojí tehdejší paní doktorkou Lucí Hrdličkovou z onkologie jsem přišla na to, že bychom mohli vytvořit právě takový animovaný seriál, který by trošku vyplňoval taky mezery v systému toho, co se těm dětem může říkat, ale hlavně spíš ukazovat formou nějaký fantazie a animace, tak aby pochopili a měli třeba méně strachu z věcí, ze kterých tolik strachu mít nemusí.
2: Vedle pilotního dílu seriálu, který je jedním z 10, vznikla taky aplikace, a to v češtině i angličtině.
1: Která je přímo pro pacienty, takový zaznamenávací deník, jsou tam i cvičení, videa o cvičení, videa o jídle, o tom, jak se stravovat. Časem doufáme, že tam bude i celý ten seriál a vlastně v tuhle tu chvíli se snažíme dofinancovat zbytek těch 9 epizod, aby jsme měli tu sérii kompletní a kdokoliv, kdo bude chtít se zúčastnit tohle tvorby,

0: toho seriálu, tak se může k nám přidat v rámci klubu Přátel plešounů, může si adoptovat vlásek u nás na webu, pojmenovat si ho, stát se vlastně pravidelným dárcem na v platformě Darujeme.
1: Jak moc je projekt prospěšný právě pro dětské pacienty, ale i jejich rodiče, vysvětluje docentka Lucie Šrámková z kliniky dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol.
2: My se často potkáváme s tím, že lidé skutečně mají jako obrovský strach z nádorů, z rakoviny, a bojí se o ní komunikovat a řada našich rodičů a pacientů říká, že se najednou ocitnou v takové izolaci, kdy kolem nich všichni našlapují a bojí se s nimi o tom bavit.
1: Projekt Plešouni má fungovat jako nástroj, aby tématika dětské onkologie nebyla jen zdrojem strachu, ale taky prostorem, do kterého je možné přinést porozumění, úlevu a naději. Sabina Vosická, Český rozhlas.

0: Brazilec Caetano Veloso, zpěvák a kytarista, nám teď dopřál trochu jihoamerického slunce, kterého se nám v našich končinách nějak stále nedostává, tedy alespoň pár paprsků v písni Florida i Dade. Je 16 hodin a přesně 20 minut. Jaké to je, když je vám 15 a váš život formuje nastupující normalizace? Právě to přibližuje Beatrice Landovská ve své próze Když máma spala. Dcera známého herce chartisty vzpomíná s humorem i s ironií na komunistickou represi 70. let v Československu. Osobitou zpověď dívky, která na prahu dospělosti zaznamenává do deníku s humorem a ironií proces vlastního dospívání, můžete teď na Vltavě poslouchat, a to ode dneška v premiérové Četbě s hvězdičkou. Tady je krátká ukázka.
1: Lyžba byla jedním z mála sportů, kterému se dědečkovi podařilo mě přiučit. Na lyžařský výcvik v 7. třídě mi děda dokonce koupil dobré lyže Artis s duralovou vrstvou, přičemž podobné měl u nás ve třídě jenom Karel Ž. Ten byl mými lyžařskými schopnostmi natolik překvapen, že mi od školního lyžařského výcviku věnoval pozornost, o jaké se mi do té doby ani nesnílo. S babičkou Anikou jsme se tehdy v Krkonoších vedle inteligentního lyžování ještě přejídali polopenzemi v závodní chatě. S dnešní představou o polopenzi se to nedá ani vzdáleně srovnat, ale babička si přesto co chvíli vzdychla. Toho jídla, zdá se mi, je tady moc. To je až zbytečný. To my nemáme zapotřebí. Brblala a přitom balila zbytky snídaní a večeří do růžového toaletního papíru, který si předtím odtočila na záchodě. Kdo ji zahlédl, okamžitě věděl, odkud její ubrousek na potraviny pochází, protože toaletní papír byl v celém rekreačním srubu jednotný. A jako všude v té době, i tady jsem se zamilovala.
0: Tak čte Aneta Krauzová z knihy Beatrice Landovské Když máma spala. Deníkové zápisky podávají obraz složitého vztahu s excentrickým a živelným otcem. Právě díky otci ale autorka získává přístup do svébytného společenství českého disentu, se kterým se postupně zbližuje. První díl nové Četby s hvězdičkou nabízíme dnes od 23 hodin. A autorka Beatrice Landovská byla dopoledne také hostem vltavské vizitky. Pokud jste pořád nestihli, můžete si ho dodatečně poslechnout na našem webu vltava.rozhlas.cz. A zítra úderem 6. hodiny můžete poslouchat ranní mozaiku. Po 7. vás vezmeme na divadelní Floru Olomouc, která začne v pátek. Tentokrát si posvítíme na inscenaci Between the River and the Sea. Po 8. hodině se pak přihlásí Jana Podskalská z Azurového pobřeží, tedy z Cannes, kde včera začal 79. ročník filmového festivalu. A po 9. hodině bude naším hostem Michal Pavlíček, který nám přiblíží své nové album Na obzoru. Pro středeční odpoledne je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví za celou posádku, tedy za editora Jana Zítku a také za Janu Studeckou z techniky. Přejeme vám co nejpříjemnější podvečer, samozřejmě ideálně v přítomnosti kulturní Vltavy. Mějte se krásně, opatrujte se.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Klasický bollywoodský spektákl míchá rodinné melodrama, komedii, romantiku, akci a muzikál. Dostaneme výrazné emoce, hudební čísla a velkolepou stylizaci. To všechno na ploše 3 a více hodin. Bollywood, tedy hlavně komerční filmy natáčené v hindštině v Mumbai, dříve Bombaji, je nejviditelnější a mezinárodně nejznámější části indického filmu. A je možná v krizi. Co je vlastně dnes Bollywood? Proč se mluví o jeho možném úpadku? Kdo ovládá a jak funguje indický filmový průmysl dnes? A jaký vliv má na něj politika? A o tom bude všem, bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu by měl být umělecký ředitel festivalu bollywoodského filmu, filmový a televizní režisér Radim Špaček. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A v olomouckém studiu potom Miroslav Libicher, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dlouhodobě se zabývá indickou kinematografií. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Pojmenoval jsem ten klasický Bollywood správně, pane Libichere? Není to takový ten stereotypní pohled Evropanů?
2: No, tak je lehce stereotypní, ale především bych řekl, že zastaralý. Přece jen Bollywood následuje různé trendy a v posledních, řekněme, 10 letech se odchýlil jiným směrem, výrazně například k akčním filmům, a i vlastně ta informace o těch 3 hodinách je spíš taková jako přehnaná. Oni samozřejmě indické filmy i bollywoodské filmy jsou spíše delší, ale řekněme ta běžná stopa, že kolem těch 2 hodin a půl, 2 hodiny 20 minut.
0: Takže standardně jako vlastně hollywoodská produkce dnešních dnů. Já jsem věděl, že vás s tím trošku popíchnu a bylo to možná i trošku záměrné. Radíme, co je vlastně Bollywood skutečně a co je Bollywood v našich představách?
1: No, já bych neřekl, že jste to popsal nějak špatně, protože jste řekl ten klasický Bollywood a pokud se bavíme o filmech, které se natáčely v 90. letech, tak ty nejslavnější hity, teďka jsme, loni jsme zrovna pouštěli velmi slavný film Kuč Kuč Hota Hé, tuším, že z roku 98, tak ten má opravdu 3,5 hodiny a mísí se v něm opravdu, je tam spousta písní, tanečních čísel, je to zábava, komedie, zároveň drámo a romantika. Je to opravdu takovej mix všech žánrů, proto taky tomu říkají masala movies, jakože to je ta směs, jakoby směs koření. Ale je pravda, že posledních, ano, těch 10-15 let se to vyvíjí jinak. Myslím si, že se to daleko víc zbližuje s tou americkou a možná dokonce i s evropskou produkcí, že ty filmy jsou kratší, jsou daleko civilnější, už tam nejsou ty taneční čísla tolik, ani ty písničky a i žánrově je to daleko rozrůzněnější.
0: Pane Libichere, nakolik vlastně velký vliv skutečně na to měl jednak covid, jednak také to, že se vlastně i do Indie velmi výrazným způsobem, stejně jako do dalších koutů světa, dostaly streamovací platformy a jak moc vlastně to třeba ovlivnily korejské seriály?
2: Ty streamovací platformy nepochybně hrají zásadní roli, ten covid to víceméně spíš jako urychlil, než že by přinesl něco nového. Tady ale je to spíše i jakási příležitost pro ten indický film, protože právě streamovací platformy a i ten covid samotný stojí vlastně za tím, že indický film a Bollywood se výrazně zviditelnil na západě, zejména v Americe, kde byla jako velká spousta indických filmů, které výrazně uspěly komerčně. Samozřejmě bylo to tažené, ten úspěch indickou diasporou, nicméně dostali se prostě do těch jako top 10, top 20 filmů, které prostě daný rok byly promítány v Americe a sami Indové ty streamovací platformy velmi aktivně využívají, samozřejmě z velké části, protože u nich jsou dostupné, levné. Takže tohle to bych viděl spíše jako nějakou příležitost, která ty indické filmy dostává k širšímu publiku, než to bylo v minulosti.
0: Pokud se Radima bavíme konkrétně o návycích, jak sledovat film, tak ti z nás, kteří nikdy nebyli v Indii, tak si pamatuju, jak jsme se spolu i bavili už před mnoha a mnoha lety a říkal jsem, jak závidím těm, kteří jedou do toho indického kina a teď opět možná stereotypně si představujeme, že tam prostě zažívá takovou opulentní party, kdy tam lidi zpívají, tančí a vlastně celá rodina se baví. Platí to ještě dnes?
1: Bohužel ne. Já jsem to ještě zažil a opravdu, když jsem zažil narvaný kino prostě pro, dejme tomu, 500 nebo 800 diváků a v 10. minutě filmu se zjevil prostě Shah Rukh Khan, ta největší hvězda, a to kino opravdu, já jsem se bál, že ho zbořej. Opravdu jásali, zpívali tu písničku, protože už ji znali předem a byl to opravdu takovej opojný pocit. Bohužel, jak ten COVID, tak právě, myslím si, že příčina následek, ano, nejdřív COVID, pak teda nárůst, prudký nárůst těch streamovacích platform, a pozor, jako my známe tady u nás, dejme tomu, 3 na nějaké hlavní, ale tam jich jsou desítky, a tak prostě způsobili to, že lidi přestali chodit do kina. Já jsem byl několikrát teďka vlastně na začátku roku, leden, únor, březen, jsem byl v Indii opět. A když jde člověk na normální film do kina, tak tam sedí prostě pár lidí. Ta atmosféra už, je to taky možná tím, že ty ceny lístků jsou samozřejmě už trošku dražší, než to bývalo. Ale Indové jsou prostě dost pohodlní. Oni, když mají tu šanci si ten film pustit doma, tak si ho pustí doma a nemusí se nikam trmácet a platit za celou prostě početnou rodinu to vstupné. A navíc, a to bych ještě zdůraznil, že teda to je, jako bych řekl, zase výhoda na druhou stranu, že se daleko víc teda můžeme dostat k jiné než filmové tvorbě, teďka myslím seriály hlavně, jo. A ty zažívají teďka neuvěřitelný boom a nejsou to teda jenom nějaké ty temné kriminálky, ale i nějaké prostě historické filmy nebo takové dobrodružné, jsou to i prostě takové třeba zábavné parodie, tak to je jediné, co mě uklidňuje. A ještě jsem si vzpomněl jednu věc, že vlastně ti Indové, když mají opravdu nějakou nabídku zajímavou, tak do toho kina jdou, ale nemusí to být nutně indický film. Já jsem byl v Bengaluru, tam zrovna probíhal mezinárodní filmový festival, stály se tam neuvěřitelně dlouhé fronty a dávali tam prostě Sirat třeba, jo, nebo prostě normální evropské a americké filmy. Na ty indické velká fronta nebyla, takže tam jsme se dostali úplně pohodlně a viděl jsem tam asi 9 nebo 10 indických filmů za 2 týdny.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Společně s Miroslavem Libicherem, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, a s filmovým a televizním režisérem Radimem Špačkem se bavíme o Bollywoodu, a možná by zrovna Miroslav teď mohl ještě zmínit některé další, řekněme, nejvýznamnější filmy posledních let indické kinematografie, které možná, ať už jsou tedy toho klasického bollywoodského anebo tollywoodského rázu, anebo jsou to vlastně z té alternativní části indické kinematografie, definují to, co vlastně dnes ta indická kinematografie je. Nevím, jestli jsem toho na vás teďko nehodil moc.
2: Jo, no tak tím aktuálním hitem, který teďka má uvedený ten druhý díl do kin, nebo respektive brzy půjde na ty streamovací služby, tak je samozřejmě Durandar, což je jako obrovský úspěch, je to, řekněme, akční thriller s nějakými politickými přesahy, jako výrazně nacionalistický, výrazně, řekněme, až podlézavý současné vládě. Nicméně má úspěch i jako samotný film. Je spousta lidí, která říká, jako já nesouhlasím prostě s politikou tady tohle filmu, ale líbí se mi, jak je to natočené. No, když tady zazněl ten Tollywood, tak nepochybně je třeba zmínit RRR, což je zase film, který se výrazně zviditelnil v zahraničí, možná úplně nejvíc. Měl i nějaký dopad na Oscarech, by tedy nakonec získal cenu jen tedy za nejlepší píseň, což beru jako, že je to nějaké uznání toho fenoménu, bez toho, aniž by tento film, který se vymyká tomu, jak vypadají klasické Oscarové filmy, získal nějakou z těch hlavních cen. Nicméně je potřeba říct, že významní filmaři, ať už z Hollywoodu nebo z jiných částí Asie i z Evropy, tak mnoho z nich, včetně třeba Stevena Spielberga, tento film velice chválili. Já si myslím, že oprávněně, a je to zároveň film, který je velmi přístupný, že i člověk, který vlastně nemá zkušenosti s indickým indickou kulturou nebo s indickou kinematografií, tak si ji dokáže snadno užít. Takže ten tedy k popularizaci indického populárního filmu nepochybně přispěl.
0: Miroslav teď mluvil tedy o filmu, který se píše RRR, ale tam jsme zmínili pojem Tollywood a on vedle Bollywoodu totiž existuje Tollywood, a který operuje v telugštině. Do toho ale ještě je Kollywood. Kolik vlastně těch woodů, radíme, v Indii je?
1: No, já teda si nejsem jistý, možná, že mě Mirek doplní, ale každopádně myslím, že Tollywood je spíš tamilská kinematografie než telugská, ale sám si teďka nejsem jistý.
2: Ne, Tollywood je telugská,
1: je to Andhra Pradesh. Aha, okay.
0: Uf, trošku jsem si oddechl, radíme.
1: Jo, protože já se teda opravdu se přiznám, že se specializuju spíš právě na ty, na tu tvorbu z Bombeje, od toho vlastně tehdy vlastně výsměšně, jo, vznikl ten Bollywood, byl to vlastně původně takový dost pejorativní výraz, ale který si oni vlastně tak jako vzali za svůj a postupně se teda přidávaly i ty další národní kinematografie, ale pak jsou tam vlastně národní kinematografie, které žádnou takovouhle zkratku nemají, jo, prostě filmy, které se točí v Kerale, v malajalamštině, tak neslyšel jsem, že by jim říkali Mollywood nebo něco takového. Takže ano, skoro každý, zvlášť na tom jihu, tedy skoro každý ten stát tam má tu svoji národní kinematografii. Já bych asi zdůraznil z těch neúplně jako komerčních, nebo tak je asi nejvýznamnější ta bengálská. Tam už to sahá samozřejmě až po Oscarem ověnčeného Satyaje Raye a tak, ale ty regionální, právě protože jsou hodně, ty se prezentují hodně těmi akčními filmy, čehož já nejsem úplně velký fanoušek, tak ty tak trošku vynechávám. Durandar jsem mimochodem viděl tu jedničku, teda asi půlku, a mně to teda přijde, že to vlastně, mě to vlastně překvapilo, jak je to takový naivní, jak je to sice teda akční film, ale ta zápletka, tuším, je, že opravdu indický špion v Pakistánu a tak, ale vlastně mi to přišlo i řemeslně takový jako neúplně povedený.
0: Miroslave, dá se skutečně říct, že se nejenom Bollywood, ale vůbec indická kinematografie mění právě za vlády premiéra Modiho, že tedy je ten větší důraz, sám jste zmínil, až taková podlézavost směrem k nacionalismu?
2: Nepochybně tam ta změna je, samozřejmě jsou tam i nějaké změny estetické, které úplně jako nesouvisí s tou politikou, zkrátka Indové chtějí jiné filmy a tak i producenti pro ně vyrábí, nicméně jakési směřování k něčemu, co se dá nazvat až propagandou, je nepochybně pozorovatelné. Ono v té Indii jako film je v soukromých rukou, takže ono to není tak, že by si ta vláda vyloženě ty filmy objednávala, tak jako je to třeba v Číně, ale atmosféra je zkrátka taková, že i producenti, i herci, filmaři tak nějak jako cítí, že pro ně je výhodné na tady tuhletu vlnu naskočit i třeba z nějakých komerčních důvodů.
0: Radíme, když si představím váš vkus, tak znamená to, že v tom obrovském množství indických filmů přece jenom jejich méně, které vás baví a zajímají oproti tomu, co jste měl možnost vidět třeba před 20 lety?
1: No, mám to těžký teďka poslední dobou, to je pravda, to přiznávám. Je to
0: proč?
1: Tak, že, no, protože opravdu ty akčňáky, kde prostě v jednom kuse vybuchujou auta a někdy i popírají fyzikální zákony. Tam
0: no, nezmínili jsme sci-fi, těch je tam taky docela hodně.
1: Ano, navíc ještě sci-fi, tak to jsem tam to jsem ochotný ještě zkousnout, ale co mě opravdu teda hodně dráždí, nebo prostě nemám to rád úplně, tak jsou ty historické velkofilmy, které jsou většinou založený spíš než na historických faktech, tak na nějakých legendách, kde opravdu ty velkolepé bitvy a tak prostě samozřejmě jsou obstarávány pomocí digitálních triků. Já to poznám a mě to prostě opravdu nevyhovuje, když vím, že celý ten film je vlastně jako hrozně umělej. Na druhou stranu musím říct, že co mi jako vyhovuje, je, že se to žánrově tak nějak jako zcivilňuje trochu, jo? Že to, co je vlastně bylo považováno za takovou jako normu, dal jsem příklad ten film s tím Šarukem Kánem, Kučku Džhatahe, prostě romantické melodrama, tak i to bylo tak jako na hranici nějaké uvěřitelnosti nebo tak. Nicméně teďka, jak jsem byl na tom festivalu, tak jsem tam třeba viděl skvělý film, který se jmenoval Plný talíř, o muslimské ženě, která vzala takovou brigádu, že vaří dvěma takovým moderním jako manželskému páru, kteří jsou vegani, a ona samozřejmě jako muslimka je specialistka na masovou kuchyni, a je to takovej opravdu velmi citlivý a pěkný film o tom nárazu takových dvou kultur do dvou světů, které si jakoby nemají šanci porozumět, ale nějakým způsobem se samozřejmě ovlivňujou, a nejsou tam žádný písničky, nejsou tam žádný jako efekty, žádný triky, a je to velmi příjemná podívaná. Nebo samozřejmě ještě film s takovým zajímavým názvem, jmenuje se to Kaktusové hrušky, vyhrál v Sundance, a je to taková indická Zkrocená hora, jo, opravdu taková gay romance z marácké vesnice, tak to jsem tam konečně taky viděl v kině, a musím říct, že ten je naprosto senzační.
0: Musím říct, že když Radim mluvil o citlivém filmu, tak hned jsem si vzpomněl, dával jsem si do poznámek Lunchbox, což je film z roku 2013. Vlastně nádherná romance, jeden z nejkrásnějších filmů o lásce, který jsem kdy viděl. A předpokládám, že neměl tak velký vliv jako některé jiné. Miroslave, dá se říct, že jsou určité přelomové filmy, které třeba právě boří ty stereotypy. Dám vám příklad, třeba mě Vyvedete z omilu, jako film z roku 2009 Tři idioti.
2: Tak zrovna třeba ten The Lunchbox, ten byl uvedený jako cizí oběd u nás, ten měl výrazný vliv, přestože to je vlastně menší festivalový film, právě protože fungoval na těch festivalech jako takový ten crowd pleaser, takový ten film, u něhož si diváci, co jdou na festivaly a sledují tam všechny ty náročné filmy, svým způsobem odpočinou bez toho, že by to byla banalita. Tady já osobně považuji za chybu, že tenhle film nebyl vyslaný na Oscara. Co se týče třeba těch Tří idiotů, tak to je zase v zásadě klasický Bollywood, tak jak fungoval v těch víceméně 90. letech, minimálně co se týče struktury. A já bych řekl, že ty jako stereotypy jsou spíš vytvářené jakýmsi obecným povědomím, že lidé, kteří v ně věří, tak jako nemají tu skutečnou zkušenost s těmi indickými filmy, spíš viděli jen nějaké ukázky, mají prostě nějaké obecné povědomí a třeba možná viděli jeden film, který nějakým způsobem potvrdil ty představy. Já to ostatně vidím třeba i právě na studentech, protože mám nepovinný kurz, který se věnuje indickému filmu, a tam jako často studenti sledují ty jako úplně mainstreamové filmy a pak říkají, jako bylo to něco jako jiného, než jsem si představoval, moje prostě představy se změnily.
0: Na ty Tři idioty jsem se ptal z toho důvodu, že to je vlastně komediální drama. Mělo to naprosto neuvěřitelnou úspěšnost z hlediska návštěvnosti v Indii, protože tam se opravdu bavíme o desítkách milionů návštěvníků, kteří přišli, ale zajímavé na tom snímku je, že on vlastně se poměrně dost zásadním způsobem vyjadřoval k systému školství v Indii, což vlastně možná u komediálního dramatu překvapí.
1: No, já si myslím, že zase tak překvapivé to není. Když já jsem si tak nastudovával před x lety vlastně tu historii třeba toho Bollywoodu a tak, on měl vždycky tu tendenci být takovou jako společenskou avantgardou, jo, prostě už to, že ta úplně klasická zápletka skoro ve všech jako filmech, kdy spolu se do sebe zamilujou dva kluk s holkou, kteří si nejsou souzeni, nebo rodiče té jejich lásce nepřejí, jo, tak a nakonec to samozřejmě skončí nějakým happy endem, no tak to už je samozřejmě jako asi jakési prolamování toho společenského tabu, jo, prostě. A myslím si, že i v těch ostatních oblastech ty Tři idioti, ano, tam dokonce je scéna, kdy prostě tam profesoři různě ty žáky šikanujou, jsou na ně opravdu velmi tvrdí a ten systém je opravdu nemilosrdný a dojde tam k tragickému úmrtí jeden ten jejich spolužák se tam oběsí pod vlivem prostě toho tlaku, což právě je v tom komediálním žánru takový opravdu najednou velký osten, jako jo, člověku úplně se zastaví srdce v ten moment. Ale ta kritika třeba toho školského systému a vůbec toho společenského nastavení, ta tam je. A myslím si, že takovýchhle témat a takovýchhle filmů bychom našli daleko, daleko víc.
0: Akcent. S Miroslavem Libicherem, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a s filmovým a televizním režisérem Radimem Špačkem se v dnešním Akcentu bavíme nejenom o Bollywoodu, ale o indickém filmovém průmyslu. A když právě zmíníme to jméno průmysl, je docela zajímavé, jak jste, Miroslave, zmiňoval, že indická kinematografie je v soukromých rukou, ale ona dokonce dlouhá léta byla v rukou takových rodinných klanů. Co vlastně na tom bylo zvláštního, nebo řekněme jiného, oproti jiným kinematografiím, a změnilo se to?
2: Tak ty klany v zásadě působí jako neustále. Ono je to zkrátka dáno tím prostředím Indie, které je hodně takové byrokratické, zregulované, a zároveň bavíme se o rozvojové zemi, takže prostě pro člověka, který už má kontakty, který má nějaké zázemí, tak je jako jednodušší dostat do toho biznisu někoho ze své rodiny. Jinak já bych řekl, že ten indický průmysl jako takový je zajímavý zejména tím, že na to, jak je vlastně velmi chaotický, v jakém jako náročném prostředí se pohybuje a jak historicky, nejen teď, ty indické vlády spíše různými nerozumnými kroky brzdí rozvoj toho filmu, tak se mu vlastně daří úplně výborně, že například v Mexiku, dejme tomu, nebo v Číně, nebo v Hongkongu, tak máme jako různá období, kdy se tam těm filmům dařilo, a období, kdy se jim teda nedařilo vůbec, a Indie je neustále v takové jakési permanentní krizi, kdy pořád to jako vypadá, že jsou tady, že je tady nějaké velké ohrožení, ale vždycky se přesto nakonec přenese, a vlastně napříč těmi 100 plus lety indické kinematografie, tak můžeme sledovat, že vždycky se točily dobré, úspěšné filmy a vždycky ten filmový průmysl nějakým způsobem dokázal přežít.
0: Radíme, je tedy možné se bavit o krizi Bollywoodu, a když ne tedy Bollywoodu, tak indické kinematografie, jak se tak vlastně trošku propírá i v médiích?
1: Já nevím, jestli krize je to správné slovo, protože nám to tak možná přijde, protože to, co my považujeme za ten Bollywood klasický, tak to už vlastně přestává existovat pomalu. A když se o to někdo pokusí, tak to většinou není ten, nemá to ten úspěch už v poslední době. Ale to je taky tím, že my jsme v zásadě hodně konzervativní, jo. Já to pozoruju na našem publiku během našeho festivalu. Pořád vlastně náš český divák vlastně vyžaduje ty filmy, které odpovídají téhleté jeho představě, a jako nerespektuje to, že ten Bollywood se vyvíjí, že prostě už ty filmy jsou jiné, že jsou kratší, že jsou civilnější, jak jsme o tom mluvili, a pořád vyžaduje vlastně tu zamilovanou romanci s těmi písni a tanci, a my je vlastně nemáme kde brát, jo. Já jsem vlastně trošku z toho zoufalej, proto jsme zavedli před asi 2 roky takovou libůstku, že dáváme právě ty starší úspěšné filmy, dejme tomu 20 a více let staré, a máme nejlepší návštěvu, jo. Tam to je jistota, že ty lidi přijdou. Já myslím, že kdybychom letos nasadili právě třeba 3 idioty, no tak máme plný svět.
0: Miroslave, teď úplně na závěr. Máte pocit, že indická kinematografie, přesto, že se právě mluví třeba v uvozovkách o krizi Bollywoodu, tak naopak svými mezinárodními úspěchy každý rok i na těch největších festivalech dokazuje, že se z ní stává vlastně více proexportní než na domácí publikum zaměřená kinematografie?
2: Určitě ten potenciál pro ten export se zvyšuje, nicméně neřekl bych, že to původní publikum mizí, ono se to spíše dostává na jakousi běžnou úroveň, protože Indie do téhle doby výrazně preferovala domácí filmy, což prostě nevidíme skoro v žádné zemi, jako výjima Spojených států a výjima Číny, která to ale výrazně reguluje. Takže teď se přirozeně dostáváme k tomu, že Indové začínají jako víc sledovat jiné filmy než ty indické, ale nemyslím si, že se to dostane v dohledné době do bodu nějaké skutečné krize, kdyby to publikum vyloženě ztratilo zájem.
0: Tak a jeden film. Jeden indický film, ať už bollywoodský, nebo z jiného regionu, anebo čistě alternativní, který vás oba vyloženě natchnul a který s váma zůstává. Radíme?
1: No, tak já bych asi zopakoval ty Cactus Peers, jako ten mi v hlavě straší pořád i vlastně takovým nejednoznačným koncem a
0: nespoilerovat, radím.
1: Tak, ne. A tou atmosférou ty opravdu jako vyprahlý vesnice, kde je hrozný horko a ten život je svázaný takovejma nesmyslnýma regulema, jakože prostě kluk, který mu umře táta, tak nesmí na sobě mít černou barvu a jsou se ho za to hrozně šikanujou, když si vezme černý tričko a tak. Je to úplně jiný svět a vlastně to ve mně hodně zůstalo.
0: Miroslave?
2: Tak protože RRR už padlo, tak já zmíním film Javan, kde hraje Shah Rukh Khan a je to tedy bollywoodský film, nicméně s tou jeho indickou estetikou, takže je to taková kombinace obou těch světů.
0: Výborně. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali indické kinematografii a Bollywoodu. V Českobudějovickém studiu s námi byl umělecký ředitel festivalu bollywoodského filmu, především filmový a televizní režisér Radim Špaček. Radíme, moc děkujeme.
1: Taky děkuju, nashledanou.
0: A v olomouckém studiu potom Miroslav Libicher, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dlouhodobě se zabývá indickým filmem. Děkujeme moc.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Informovala o tom tamní finanční správa, podle které kroky podnikla z bezpečnostních důvodů. Bližší informace ale neposkytla. V týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipy anebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude také bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta. Česko bude na frankfurtském knižním veletrhu reprezentovat 75 autorů. Na mezinárodní akci najdou návštěvníci knihy například od Radky Denemarkové, Aleny Mornsteinové a nebo Jaroslava Rudiše. Česko bude čestným hostem německého festivalu a představí tuzemskou prózu, poezii nebo také komiksy. Frankfurtský veletrh začne 7. října. V rámci veletrhu se uskuteční více než 100 doprovodných programů a na českém stánku se představí přes 40 nakladatelství. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. Během dne bude přehánek přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá i déšť. Ujediněle se objeví také bouřky, teploty zítra vystoupí na 12 až 16. Na západě naměříme kolem 11, na horách potom počítejte s kolem 6 stupňů Celsia. Více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz. Zprávy v 17 hodin a 2 minuty na Vltavě dočetla Markéta Kaňková. Přeje vám klidný a příjemný podvečer.

0: Art Café.
1: 15. května začíná v Pražském divadle Alfred ve Dvoře přehlídka tvorby Musashi Entertainment Company. Soubor vznikl v roce 2020 a právě díky spolupráci s Alfredem ve Dvoře mohl kontinuálně tvořit a rozvíjet svoji poetiku dodnes. Něco málo o Musashi Entertainment Company. Zabývá se autorským divadlem, zabývá se loutkářstvím, výrobou loutek, ale výrobou mnoha dalších předmětů. Vůbec se zabývá takovou spoustou věcí, že se moc těším, že to v dnešním Art Café postupně rozkryjeme. Vznikla na půdě katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. V roce 2023 byla skupině udělena podsta festivalu Příští vlna Next Wave v kategorii Talent roku a loni Musashi reprezentovalo tradici českého loutkářství na světové výstavě Expo v japonské Osace. No a zakládajícími členy jsou scénografka Tereza Havlová a režisér a scénograf Adam Páník. Ahoj Terezo, ahoj Adame, vítejte v Art Café.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: A do třetice je tu s náma herečka a tanečnice Anastázie Dobrodinská, zvaná Áža. Ahoj ve studiu Ážo.
3: Ahoj.
1: Tak pojďme to pomalu rozkrývat. Začneme názvem. Slovo Musashi je z japonštiny. A teď kvíz pro vás. Je to za A japonská bitevní loď, za B stará japonská provincie, za C nejslavnější japonský samuraj a nebo za D ještě něco jiného.
2: Já bych řekl, že za C.
1: Takže samuraj.
2: Ano.
1: A jak se stalo, že se jmenujete podle slavného japonského samuraje?
2: Stalo se to vlastně trochu náhodou a vlastně s Robertem Smolíkem, s naším pedagogem, jsme vymýšleli prostě v podstatě vlastně diskovou inscenaci, ale bylo to tak napůl jako ze srandy, napůl z recese a na stole se válely takový jako červený míčky, co se dají rozdělit na půl a v jeden moment jsme všichni měli jako ty klaunský nosy a do toho se zamotalo, že to bude ale o samurajích a o klaunech a hrozně dlouho jsme tomu říkali, že budeme dělat samuré a klauny a když jsem to jednou řekl Borisovi s takovým nadšením, že budeme dělat samuré a klauny, bude to perfektní.
1: Borisovi Jedinákovi.
2: Jedinákovi, ano. A začal jsem mu říkat všechny možný nápady, který už 500 tisíc lidí kolem toho mělo, protože furt o tom někdo mluvil samurajové a klauni, tak on se jako tak už klíbnul, že to je opravdu jako blbý jméno, který by ho nenalákalo na to do divadla jít a že by se to mělo jmenovat třeba Musashi Entertainment a to nám pak přišlo lepší spíš jako pro tu kompany. Tak jsme to takhle si to přivlastnili.
1: No a je s váma tady ta japonská inspirace nějakým způsobem dodnes? Terezo.
3: Jo, tak nám je to japonské smýšlení o věcech hodně blízký, ačkoliv teda v dalších inscenacích se to japonské téma tam nepropisuje úplně viditelně, ale spíš tím, jak přemýšlíme o věcech a jak s věcma pracujeme, ale je nám to blízký a tím spíš potom se nám líbilo, že jsme se mohli kouknout toho Japonska a nějak si to všechno tak jako propojit ještě s tou minulostí. A...
1: Jo, to muselo být krásné, k tomu se snad taky dostaneme. Ážo, a ty jsi tam ocitla jako součást MEC, můžu tomu říkat MEC v dnešním To je dobrý, to je jako CIA a tak ty jsi se stala součástí MEC, prosím tě, jak?
4: Já si upřímně vlastně nepamatuju. Já si spíš pamatuju, že jsme prvně byli nějak kamarádi a pak se to nějak stalo a vlastně s Terkou a s Adamem dělám ten Trapist, což je nejnovější věc a pak fabulu Silvestry s lesní pohádku a ještě občas se přidám na miniatury na nějaký venkovní nebo tak hraní. Takže tak nějak přes tu asi fabulu a pak miniatury, myslím, se to stalo.
1: A když už jsme u těch men, tak koho ještě jmenovat v souvislosti s MEC?
2: No, to je vlastně se to jakoby postupně furt zvětšuje, ten okruh těch našich jako kamarádů a spolupracovníků, že to jsme si i tak jako zadali trochu, že na každém novém projektu chceme trochu obměňovat ten tvůrčí tým, abychom právě nedělali pořád to stejný a že tohle je taková jako pro nás záruka a hlavně to je fajn prostě pracovat vždycky s novýma lidma. A takže postupně je to třeba Matěj Šumbera, Verča Traburová, Boris Jedinák právě, pak Františka Jesenská, naše produkční, na koho zapomínám?
1: Sárou Osobovou.
2: Ano, Sára Osobová.
3: Se Sárou Osobovou, Aničkou Datyašvili jsme dělali teďkon loutkovou pohádku s Vavřincem Němcem a právě s Ažou jsme dělali Trapist.
2: A ještě s Káčou Bejčkovou.
3: Fabulous.
1: Tak zatím to ještě dokážete z paměti všechno zopakovat. Ještě na závěr toho našeho úvodního vstupu se chci zeptat, ta zábavní společnost v tom názvu, co je taková největší priorita pro vás? Je to zábava ve smyslu mít radost z té společné tvorby?
2: Já si myslím, že jo, a že ta zábava ale nemusí být, že to je hned jako vtipný, nebo že jakoby se to neorientuje na ten humor, ale že přesně ta zábava může být jako v letsčems, že prostě když, já nevím, to připodobním, že jdu si zacvičit na hudební nástroj, tak to je vlastně jakoby taky zábava, i když se u toho nesmiju z plných plic.
3: A zároveň si myslím taky, že to je pro nás důležitý, že my ačkoliv víme, že kdybychom se orientovali třeba jenom na jednu určitou věc a tu pilovali, tak si najdeme svoje diváky a budeme možná víc zvaní na nějaký festivaly. Mm-hmm. Ale chtěli jsme si furt udržet to, aby i nás to bavilo, tak proto se tak jako rozpíme do různých odvětví a děláme nejenom divadlo, ale vyrábíme různý věci, takže i to je pro nás, aby nás to bavilo pořád.
1: A Ažo, co je pro tebe nějaký takový slovo nebo asociace, kterou bys tu spolupráci s Musashi Entertainment Company nejlíp popsala pro sebe?
4: Zábava.
1: Škoda, to nám to pěkně vyšlo, no, tak to je krásný.
4: Jo, a nějaký taky kamarádství, přátelství a zážitky.
1: Děkuju. Dnešní playlist má vlastně na starosti Adam tady. Takže my ho budeme otvírat skladbou Talking. Jejímž autorem a interpretem je japonský hudebník, zpěvák a producent Haruomi Hosono. Takže jsme tady u toho Japonska. Adame, prosím tě, kdyby zkrátce uvedl, jak to souvisí s MEC.
2: Souvisí to, že to je vlastně inspirativní skladba pro soundtrack naší úplně první inscenace Entomologie, s kterou jsme ještě dělali na Damu jako klauzuru. Vlastně já jsem to měl jako absolventský bakalářský představení a asi jako nejlíp je to slyšet a vidět, protože pak se to tak jako spojí, ale třeba co je takový můj oblíbený fun fact ještě, tak když si to najdete na YouTube, celý to album, tak tam je spoustu takových skvělých komentářů, který nějak souvisejí s broukama, o čemž jako by ta inscenace jsou takový hodně fantazijní, až tam lidi se tak rozepisujou na základě toho prožitku z té hudby do takových příběhů. Tak
1: třeba tak, nás tak. Taky nějaký příběh teď přepadne.

0: Posloucháte Vltavské Art Café, dnes věnované tvorbě divadelního kolektivu Musashi Entertainment Company. Pod kresu nám tady doznívá japonská inspirace, která, jak jsme říkali, se týká vlastně začátků celého souboru roku 2020 a téhle komorní inscenace Entomologius. To je taková inscenace ve švankmajerovském duchu, jsou tam ty brouci, je to takové krásné mechové. A já jsem si v anotaci k té inscenaci přečetla, netřeba hledat konkrétní příběh, je totiž zmatený jako stáří samo. Tak si říkám, že tady se možná zrodila takový poznávací znak vaší tvorby. A to je, jak jste si to sami taky nazvali, mlžná přítomnost narrativu. To se mi velice líbí. Tak jak je to s tím klasickým příběhem, s nějakým dějovým obloukem? Je to tak, že ho ve vašich inscenacích nenajdeme, nebo vás moc nezajímá, nebo jak se to rozmlžilo, ten narrativ?
1: Já myslím, že nás právě vlastně dost zajímá, ale že... Nebo ještě, že se to určitě dělí ve tvorbě pro děti a ve tvorbě pro dospělí, že ve tvorbě pro děti tam jako na něj dbáme a ve tvorbě pro dospělí, že to je spíš jedna ze strategií, jak generovat nějaký scénický materiál nebo nějaký obrazy, ale pak se s tím vlastně pracuje volně a víc asociativně a nebo i schválně se snažíme jako rozložit tu jakoby časovou strukturu, nějak to přeskládat podle nějakých jiných klíčů, nebo třeba někdy i podle nějakých praktických možností, co vůbec je možný převlíknout se do kostýmu, kolik lidí na scéně může být a tak.
2: No, my většinou, protože pracujeme hodně s vizuální stránkou těch inscenací, tak mně přijde, že ten děj a ten narrativ je vodítko hodně pro nás, abychom my nějak věděli přesně, jak začít a jak pracovat, ale pak to rozbití toho a spolíhání se na to, že ty obrazy můžou vyvolat spoustu jiných asociací na základě toho, že mají lidi jiný prožitky než my, jiný zkušenosti, tak to nám přijde dobrý, nenechat to jenom tak jako, že to musí být jedna linka, kterou my učíme, ale to, že to někoho inspiruje a odvede třeba úplně někam jinam, kam by nás to nenapadlo, tak to nám přijde hodně výhodný a zábavný tohle využívat.
1: Je vlastně trochu eliminovat takový ten strach, že si někdo řekne, já jsem to nepochopil, že to vlastně buď jakoby nevadí, nebo to není jakoby, nechci říct cíl, ale že prostě ten člověk to pochopil nějak a to je správně, že není jakoby jedna možnost, jediná, jak to pochopit, že to právě není kvíz, ve kterém musí jako odhalit všechny ty prostě struktury toho narrativu nebo všechny jednotlivé scény.
0: A že tady přikivuje.
3: Je to tak, mně právě přijde ještě v tomhle hrozně super, když jde člověk do divadla s někým a pak si právě ještě navzájem tyhle ty obrazy sdělí a třeba si právě rozšíří úplně ten svět toho, co v tom vlastně každý viděl. Tak to si myslím, že na to se míří tady.
0: Myslím, že se i někdy učíme právě porozumět tomu, že to pochopení nemusí být nutně jenom ten příběh, ale že tam jsou nějaký další prostě toho, co můžeme vlastně pochopit. V rámci přehlídky, která bude v Alfredu,

0: Od toho 15. května se vlastně Entomologius hraje v úterý 19., čímž tedy zveme všechny posluchače. Kdy jste tuhle svoji prvotinu hráli naposledy, neboli po jak dlouhé době se takzvaně bude oprašovat?
1: Já si myslím, že jsme ji hráli ku podivu docela, nebo pro nás docela nedávno v prosinci někdy loňského roku v Hradci Králové v divadle Drak. Ale to jsme hráli zase, to už bylo po hodně dlouhý době, aha, tam byla velká pauza. Ale máme to podle mě teď zase obnovený, takže určitě zveme, máme to v rukách.
0: Ta scénace se za těch 6 let nějak musela proměnit.
1: Je tam, jo, proběhly změny, když jsme to hráli úplně, jako když to mělo premiéru na Damu v rámci těch klauzur, tak potom jsme dostali různý připomínky od lidí, co to viděli, od pedagogů, od spolužáků v rámci různých diskuzí. A protože nám to přišlo dost podnětné, ty věci, co nám dávaly tu zpětnou vazbu, tak jsme upravili. Upravili jsme, přidali jsme tam nějaké scény a upravili jsme scénografii, protože tam jsme nebyli sami úplně spokojení s tím, jak to bylo, stoleček Adam vyrobil novej a tak jsme to doladili, takže trošku jsme si s tím pohráli ještě dál.
0: To vlastně dochází, že když člověk pracuje s těma objektama, tak ono jako stárne nejen ten interpret, proměňuje se třeba vnímání toho světa, ale vlastně stárnou ty objekty, takže i ty se musí nějak vlastně obnovovat.
1: Jo, a my zrovna tady pracujeme se sbírkou, se starou sbírkou brouků, kterou jsme získali z vyřazených materiálů ze základní školy. A ta jedna vitrína už byla, v ní byly nějaký broučci, který napadly
0: ty
1: brouky. A my jsme si tu jednu vitrínu rozhodli nechat tak jako na pospas tomu stárnutí, aha, protože se nám to hodilo i do kontextu té inscenace, že ten rozpad a nějaký to změnění toho materiálu tam nějak funguje, takže to se docela, tam vždycky jsem zvědavá, jak moc, v jakým stádiu rozkladu budou ty brouci.
0: Tak to je krásná pozvánka. No a ta přehlídka v Alfredu ve dvoře začíná teda 15. a 16. května právě uvedením inscenace Trappist 1. Ta měla premiéru loni v září, je to taková vědecko-fantastická poezie, nebo jak to nazvat. Je to taky podsta z žánru sci-fi, sci-fi filmům. Tak teď už taky, Ážo, se do toho můžeš tady pustit, jo. Asi nejdřív na úvod, jak máte vy osobně blízko k tomuhle žánru, jak se vám tenhle žánr dostal do tvůrčího hledáčku?
2: No s tím ne, to jste přišli, to možná ty, Adame, ale no, všichni k tomu mají nějak blízko, to bychom se v tom neocitli.
3: Asi, nebo jako, že to vlastně navazuje na takový dlouhodobý zájem, si myslím, toho žánru jako formativní složky, že vlastně jednou mi to řekl kamarád, co studoval filmovou vědu a popsal mi tu terminologii a mě se to strašně zalíbilo a od té doby furt jako mluvím o žánru taky, ale on mi to popsal tak, že ve filmové vědě to je, že když je to filmový žánr, tak to je jako škatulka, která se vytvořila kvůli distribuci, ale když je to žánrový film, takže ten tvůrce už jako přiznává tu sílu a to, že bude pracovat s klišé toho žánru. A to se mně vlastně strašně líbilo. A už předtím třeba Grund, vlastně tam jsme taky pracovali takhle, že tvrdíme, že to je western, ale zároveň dokumentární. A tohleto míchání těch žánrů a vlastně ten impuls z toho, že nějaký žánr chceme si taky zkusit, tak z toho dost to přišlo. A v tom Trappistu ještě teda sci-fi je spojený s tím muzikálem, aby to byly prostě nějaký žánry, co k sobě na první pohled nepasujou, aby jsme si to nedělali moc lehký.
0: No a Ažu, můžeš tam přiblížit svoje účinkování?
2: No, tak já tam vystupuju vlastně v jedné, nebo tak částečně jako členka kapely. Kapela se jmenuje Stacy Saturn and the New World Colonizers. ale jinak vlastně jsme tam, někdo je tam astronaut více, někdo je tam nějaká jiná entita životní v tom vesmíru. Myslím si, že se tam hodně tak kloubí to, co kdo do toho přines, i v rámci třeba Vavřinec právě tam vnáší ten synťákovej zvuk hodně a já se tam nějak tak víc, jak by řekla naše kamarádka Pepina Holcová, indiferentně bimcám v prostoru v rámci
0: Jsi
2: nějakýho...
0: Si představuju, že se těm astronautům jako děje, že se tak nějak prostě bimcají v tom prostoru.
2: Je to tak, my jsme vlastně i hodně třeba na tom soustředění na Šumavě, tak jsme si pouštěli samozřejmě inspirační sci-fi filmy jako American Astronaut nebo ten socialistický.
3: Kinzadza,
2: ten vřele doporučuju. A v rámci toho jsme se samozřejmě zaměřovali i právě ten American Astronaut je hodně muzikál takovej vesmírný. Ale všechno se to tam objeví nějakým způsobem, právě hodně i v té představivosti.
0: Já jsem si připravila takovou otázku, kterou sama bych nechtěla dostat, jo? Že vlastně v tom představení se nějakým způsobem tematizuje ten Fermiho paradox o tom, že teda je vysoce pravděpodobný, že někde ve vesmíru musí existovat nějaká jiná další civilizace, ale zároveň máme úplně my, nebo nemáme žádný vlastně o tom důkaz. Zřejmě, o nějakém kontaktu s touhle jinou mimozemskou civilizací. No a já jsem si říkala, jestli nemáte nějaký, to je zkouška vaší jako pohotovosti, jo? Jestli vás nenapadá nějaký obdobný paradox, který by mohl fungovat v oblasti nezávislého divadla, že jako vysoce pravděpodobná existence něčeho, o čem ale nemáme v podstatě žádné důkazy.
2: No mě třeba, nebo to je asi, no nevím, jestli to je přímo ono, ale jako Schrödingerova kočka v rámci toho, když člověk čeká na grant projektu, na kterém už pracuje, jako jestli ten projekt žije, anebo je mrtvej, dostane ty peníze, nebo ne.
0: No vidíš, to je krásné.
2: To je takový aktuální asi.
0: Adame, mohl bys prosím tě uvíct další hudební vstup. Je to právě skladba, která Crimes and Star. Je to ukázka z tvorby britského kvarteta Hen Oglet. Druhé album Free Humans z roku 2020.
3: Jo, to je skladba, kterou nám ukázal Tomáš Procházka, když jsme vlastně měli na Šumavě soustředění právě k trapistu a byli jsme v takové fázi, že jsme nevěděli moc jak dál a Tomáš za náma prostě přijel na návštěvu, vlastně jen tak a docela se to hodilo, že nám něco poradil a i nám vlastně ukázal tuhle píseň, která si myslím, nám taky trochu líp ukázala ten směr, jak to má znít, že předtím jsme se i plácali v tom, jestli tam mají být prostě živý bicí a takový věci, co naštěstí jsme pak zavrhli a takhle jsme se vydali touhle cestou.
0: Tak Crimes and Stars.

0: přehlídka souboru Musashi Entertainment Company, která v Alfredu ve dvoře začíná 15. května. Dává dohromady nebo ukáže všech vašich 6 inscenací, vlastně výjima těch dvou, které jsou pro děti. Nebo takhle jsem si to teda já, takový přehled jsem si udělala já. A já jsem se chtěla zeptat, co to pro vás vůbec znamená, když takhle v té koncentrované podobě vidíte tu svoji tvorbu v tom celku. Vidíte ji a zároveň ji ukazujete.
1: Já se na to třeba hodně těším. Já jsem se toho trochu bála, protože ten program je opravdu hodně nahouštěný a my to máme, je tam spousta věcí, které jsme nehráli roky. A tak jsem si říkala, jako jak to zvládneme všechno si oživit a nasvítit a nastavit. Ale jsem ráda, že se to děje, protože už my jsme včera třeba měli schůzku s inscenačním týmem Gruntu jedné inscenace a prohlíželi jsme si záznam a říkali jsme si všechno. A už jenom to, že jsme se zase setkali společně, mi přišlo hrozně hezký, protože my se takhle jako často se všema úplně nevídáme, takže zase si to nějak oživit a najednou to takhle jako všechno si prolítnout a možná vidět i tu změnu třeba toho, jak, nebo ty postupy, jako jestli se tam něco opakuje, jestli se to nějak vyvíjí. Tak podle mě to i pro nás jako bude zajímavý vidět takhle pohromadě, protože to prostě fakt unikátní možnost, kterou nám dal Alfred ve dvoře.
0: To je vlastně těžké vidět to z toho odstupu, že člověk žije v tom konkrétním projektu zřejmě. No a mě ještě zajímá, když se, pojďme si to klidně říkat, na té inscenaci Trapist 1, jestli byste mohli trochu popsat, jak vůbec fungujete ve chvíli, kdy tvoříte. Jako, já nevím, jak to mám, jak vás na tu otázku navést, ale možná víte, jak na ní odpovědět.
2: Tak asi jako v určitý fázi kolektivně hodně a pak třeba jako v rámci té výrobní fáze to spíš prostě je na terce s Adamem, protože jsou v tom prostě skvělí, no. Ale jako vždycky si myslím, že je to takový, že se všichni ovšem baví a domluví a společně prostě to právě vznikne z té zábavy a
1: my většinou, no, je to tak, jak říká Áže, a my většinou řekla bych, že u všech inscenací většinou byl takový hybatel Adam, který přišel s nápadem, o čem by to mohlo být ta inscenace. Na základě toho jsme potom oslovili i různý lidi, se kterými bychom mohli spolupracovat. A tam už začalo ta kolektivní práce, že jsme se o tom tématu hned od začátku společně bavili a každý do toho vnášel svoje asociace, svoje nápady, věci, které by chtěl třeba realizovat, které se nemusí úplně přímo týkat toho tématu, ale třeba by si je chtěl v divadle vyzkoušet. A často jsme se díky tomuhle dostali třeba trochu jinam, než původně jsme mysleli, ale to právě nám jako vlastně je to jedna z věcí, která nám přijde dobrá, že tím, že to děláme jako dohromady všichni, takový device theater, tak se to prostě nikdy dopředu se neví, kam se to vyvine. Takže začíná to přesně potom, co se takhle o tom bavíme, tak potom začínáme si říkat, co by se hodilo vyrobit. Často se snažíme, aby už jsme měli něco vyrobeného na nějaké první soustředění. Po těch letech, co jsme tvořili, tak se nám osvědčilo, že je dobrý nemít jenom třeba odpolední zkoušky, ale vyhradit si několik dní dohromady a pracovat na tom intenzivně společně a třeba si nepracovat celý den na tom, ale dát si společně snídani, večeři, prostě furt s tím týmem být nějak dohromady naladěný, ono to pak nějak jako líp funguje, ty nápady, pořád se víc poznáváme, tak to je dobrý. A tyhle ty soustředění, buď to jsou už ty soustředění výrobní, anebo potom my prokládáme zase nějakou výrobou nějaký rekvizit, který nám vznikly z nápadů z toho soustředění a který nás potom zase vedou dál v dalších soustředěních, jako v další práci. No. Takže se takhle jakoby prokládá takovýhle etapy.
0: Mě ještě napadlo se zeptat, jestli máte nějaký typ, nebo jak vlastně proplouváte těma vodama nezávislé divadelní tvorby. Teď už nejste na té škole, teď už jste v té praxi nějakou dobu. Jak se vám daří třeba chránit před nějakým vyhořením, frustrací? Takhle, když to Tereza popisuje, tak to vlastně zní velice idylicky, vypadá to, že, že jde všechno jako po másli.
3: No, myslím, že si to tak musí člověk nastavit, no, že jako i vlastně to, že spíš než přesně každý odpoledne zkoušet, ale jet vlastně společně na ten výlet, že jako nechci říct, že to je dovolená, protože se tam pracuje, ale že se člověk jakoby vytrhne z toho běžného života a jede prostě někam na chalupu nebo kamkoliv, tak to myslím jakoby hodně pomáhá, že člověk změní to prostředí a má to aspoň třeba ze začátku jako první dvě soustředí, pak taky už zkoušíme v Praze a tak, ale že no, z toho má takovej dojem prostě jeden s kamarádama na tábor, něco takového. A takže to určitě jako hodně pomáhá.
2: Je to důležité, kromě toho té práce a stresu případného, který s tím je spjatý, zažít spolu i jakoby nějaký to uvolnění a relax, aby jsme se prostě poznali i jako takhle a pak spolu prostě všichni líp.
1: Ale zároveň teda musím přiznat, že to neznamená, že to vždycky jde jako po másle, protože tím, jak prostě spolíháme na to, že to musíme vymyslet během toho soustředění a společně tvořit, tak to prostě někdy nejde, nebo zjistíme, že jsme ve slepý uličce a pak může být hodně frustrující to, že jsme týden pracovali na něčem, co nikam nevedlo. A to se nám stalo zrovna právě u té poslední inscenace Trapist, že jsme byli hodně v úzkých a už tam bylo hodně krizí, ale nějak jsme se to společně všechno vyříkali a pak jsme se dobrali k tomu, k té premiéře, ale byla tam i chvíle, kdy jsme si říkali, jestli vůbec jsme schopní to dokončit. Takže neznamená to prostě, že to vždycky jde. A to je to úskalí toho, že si říkáme, že to je autorská tvorba, kterou děláme, vytváříme to v průběhu. Že to nemáme už na začátku nalajnovaný a jenom to naskoušíme. Ale že to musíme vymyslet všechno společně.
0: No se tam většinou to dobrodružství nějakým způsobem stejně otiskne, že? No tak, Adame, kdybyste teď uvedl, prosím tě, další skladbu. To je skladba Kulando od hudebního tělesa The Survivors. Jak souvisí s Musashi Entertainment Company?
3: Souvisí vlastně, si myslím, s naším pohledem na tu dětskou tvorbu, který se teda jako taky věnujeme rádi. A představila nám tuhle kapelu, respektive tuhle píseň, herečka Eva Koupová, když jsme dělali s Braněm Mazuchem v divadle Radost, inscenaci pro Batolata, a představila nám ji jako jazz pro děti a vlastně i to album se jmenuje Rodiče a děti, a tak nám se na tom líbí, že to vlastně nepodceňuje toho dětského diváka a není to vlastně takový podlejzavý a takový na první pohled pro děti.
0: Že to nešišla.

0: Součástí květnové přehlídky tvorby Musashi Entertainment Company v pražském Alfredu ve dvoře bude možná i ukázka výstupu z loutkářského sympózia Loutky Unlimited. To sympózium se letos odehrává podruhé. Poprvé bylo v roce 2024. Mohli byste jenom trošku přiblížit, to totiž je taková další vlastně součást té vaší tvorby. Není to přímo teda inscenace, ale je to nějaká událost.
1: Jo, je to, my tomu právě říkáme sympozium, protože to
0: zní dobře.
1: Ale je to v podstatě setkání vlastně i klidně toho širšího týmu, i nějakých našich zpřízněných souborů, kamarádů, co tvoří taky na poli loutkového divadla, případně nebo hlavně loutkového divadla pro dospělý, nebo spíš hlavně výtvarného loutkového divadla. A mělo by to být vlastně takové setkání, kde se přeskočí ta fáze procesu, když se dělá nová inscenace, kdy vlastně se to musí trochu dopředu vymyslet, napsat na všechny strany, o čem to bude, sehnat na to peníze.
0: Už rok předem vědět vlastně, jak se to jmenuje, o čem to je.
1: Takže vlastně tahle fáze se přeskočí, ale rovnou se jde na tu výtvarnou stránku, že prostě začne se hned vlastně něco vyrábět, vlastně nějaká volná tvorba, nějaký představy, jenom vlastně vizuální o loutkách rovnou přetavíme do nějakých objektů a pak si s nima vlastně budeme hrát a z toho začne vznikat nějaký jako jevištní scénický tvar. A že to je takový jakoby extrakt toho přístupu, který nás baví, jak vlastně Terka předtím mluvila o tom, že se střídají ty fáze toho zkoušení, výroba a že ta výroba vždycky se vyrábí něco, na co se přišlo během toho zkoušení, takže to podle mě hrozně dobře udržuje jako tu věc živou a hravou, tak jakoby tenhle ten moment z toho procesu vzít a na něm postavit celý jakoby sympozium a zjistit, jak to bude fungovat, když je tohle ten hlavní jako hybatel toho dění, ten spouštěč.
0: No, když jsme u té ruční práce, tak mě by strašně zajímalo, jestli se dá říct, s kterými materiály pracujete nejčastěji anebo nejraději. Jestli to jsou spíš přírodniny nebo dřevo. A vůbec ten vztah k tomu materiálu, jestli byste ho nějak přiblížili.
1: Já myslím, že rádi jako objevujem nový materiály, že to je taky jako část té zábavy nebo část toho přístupu, že hledat nový přístupy, nový tým, obměňovat vlastně přesně, že se snažíme s každou věcí jako nějak experimentovat nebo dělat něco jiného, než co jsme doteď dělali, nebo aspoň co jsme dělali minule, tak na ty materiály vlastně, že se to dá do určitý míry taky jako aplikovat.
2: No, mně přijde, že využíváme buď to jako takovou hodně širokou škálu. Myslím, že se zaměřujeme na to, abychom používali věci. Líbí se nám, když mají ty věci nějakou historii a patinu, takže nějaký smeťáky, nacházet věci jako různě všude možně po půdách, ale i nějakých jako kolem nějakých ve sběrných dvorech a tak. Tak to je jedna stránka, odkud získáme materiály. Pak nás baví různý přírodní materiály, jako dřevo, ale i výroba různých, nebo využití starých technik získávání materiálů. Já jsem měla takový jako období kopřivového vlákna a troudnatce, nebo získávání hubky z troudnatce kopitovitýho, tak to taky se tam někde propíše do těch inscenací a do těch loutek třeba. Ale potom nás zajímají i různý luminescenční věci, nebo elektronika a objevování úplně nových věcí, které a odlívání různých jako silikonů nebo takovýhle. Jakoby baví nás vlastně učit se s každou inscenací s novým materiálem. Myslím si, že se nespolíháme na to, že už zase něco ovládáme dokonale, ale přijde mi vždycky dobrý využít to jako ke zkoumání nějakého nové dovednosti a naučení se práce s novým materiálem, takže to většinou se tak propisuje do toho.
0: A Terezo, seš členkou HUB klubu?
2: Ne, to nejsem.
0: Víš, že existuje HUB klub?
2: Ne, tak to nevím.
0: No, já jsem si jako musela samozřejmě rešeršovat, co je hubkaření, abych jako věděla. Takže skutečně, myslím, že v roce 2010 byl založen HUB klub. Má i nějakou hymnu, možná dokonce dvě verze hymny, tak jenom to nabízím.
2: Tak děkuju, to si musím.
0: Protože hubkaření je tedy... Ale já vlastně pořádě furt nevím, co to je, ale týká se to chorošů a
2: je to jako
0: využívání hub, teda pro buď jako, teď to řekni to ty, proč bych to říkala, teď ty to víš.
2: Či troudnatec kopytovitý, speciálně tenhle ten, tady ta chorošovitá houba má, když se ostrouhá ta vrchní kůrka a odeberou se ze spodu ty rourkovitý plodnice, tak ona má takovou vrstvu, která je jako kožovitá. Dá se, když je zavlhka, se dá rozklepat do úplně plátů kůže, opravdu takový houbový kůže, a dřív se z toho dělaly čepice i vesty. Měl to, hodně to používali i na zastavování třeba krve holiči, protože to má nějaký antibakteriální účinky nebo prostě hodně saví, takže má to spoustu využití a je to opravdu fascinující materiál. Myslím si, že pro třeba vegany a lidi, co mají rádi jakoby materiál kůže, ale nechtějí používat kůže, tak to je ideální věc a je to opravdu fascinující a mnoho způsobů práce nabízející materiál.
0: Jo, tady vidím ještě velký potenciál, kudy se můžete rozvíjet. Já si myslím, že si tu vzpomínku na tu japonskou Osaku, no už je to rok, co jste tam byli na výstavě Expo. Mě vlastně tak jako zaujalo, že jste tam měli reprezentovat českou loutkářskou tradici, ale zároveň jako tak úplně za tradiční loutkáře bych vás neoznačila. Tak jak to vlastně s tou tradicí máte? To, Ažo, je určitě otázka i pro tebe vůbec, jako ta tradice samozřejmě se v divadle skloňuje v různých žánrech a formách. Jak s těma tradicema nakládat, jako uchovávat je nějaké, modernizovat nebo zakládat nové, jak o tom smýšlíte?
3: No, tak asi každá tradice byla někdy nová. A určitě by se to mělo prostě to, co přesně se asi všichni snažíme dělat, nějak oživovat a posouvat a zároveň i jakoby právě ale čerpat třeba z těch původních a dávat je do nových kontextů a tak.
2: Jo, mně to právě i u Aži přijde, že nám se hodně líbilo, že je šikovná tanečnice, která třeba jakoby vyrostla i na baletu a je to vlastně hodně... To, že může čerpat to z tady těch znalostí a nějak ale je posouvat, tak to mi přijde hodně důležitý. Čerpat z toho, co už se jako vymyslelo a nacházet tomu ještě další možnosti, tak to mi přijde vždycky.
0: A pak se nesmíš prezentovat jako někdo, kdo se bimcá poprostu. Posluchači budou mít úplně jako
3: ne, to je právě hrozně, hrozně pozitivní výraz. Já to mám spojený právě hrozně krásně.
0: No a ještě jenom, když si vzpomenete na tu japonskou Osaku, tak jak na vás ti Japonci koukali? Nečekali náhodou oni něco samurajského teda?
1: To doufám, že ne. Já myslím, že naštěstí čekali ty loutky, že to vlastně už předtím, než jsme tam jeli, tak Marek Hradecký, což byl vlastně ten koordinátor na místě, který tam s náma komunikoval i dopředu, i na místě se o nás staral, tak už nám to dopředu hlásil, že chodí prostě paní a ptají se, kdy už budou ty loutky, že už se na ně těšejí. Že...
0: No ale tak možná čekali teda klasickýho Kašpárka.
1: Ale zároveň to byla taková vlastně zajímavá věc, co nás překvapila, že dopředu prostě taky říkali, no ty lidi moc se nezdržejí v tom pavilonu, chtějí jich projít co nejvíc, takže i když je prostě nějaký kulturní program, kde přijdou a měli by sedět a poslechnout si to dokonce, tak oni přicházejí, odcházejí během toho, tak se na to jako připravte A radši si to udělejte tak, že budete mít třeba 20-minutový bloky, které se budou furt dokola opakovat. Tak my jsme se na to takhle připravili. A
0: jste si vlastně ten... vytahali nějaký scény z několika představení a složili jste z nich takový.
2: My jsme přesně udělali, aby to mohlo být třeba 7-minutový ukázky z našich loutkových věcí, aby když tam někdo se zastaví opravdu jenom na tu chviličku, aby z toho měl nějaký komplexní zážitek. Ale zároveň, aby nějak navazovali na sebe, kdyby se tam někdo zdržel díl.
1: No, takový trailery skoro, nebo tak. A tak jsme se takhle na to připravili a teď začala ta první hodina a my jsme odehráli těch 20 minut a čekali jsme, že ty lidi odejdou a my, že začneme znova. A teď oni pořád jako seděli. Tak jsme se s Mašou na sebe tak koukli, co máme dělat. A začali jsme znova to stejný. Ale oni stejně tam pořád seděli a pořád se na to koukali. Tak pak tu poslední 20-minutovku jsme nějak začali jako víc improvizovat a ty lidi pak se přišli podívat na ty loutky, hrozně jako se jim to líbilo, chtěli se s náma bavit a některý z nich pak si sedli ještě zpátky a čekali ještě, tam s náma byl totiž soubor Tygr v tísni a s nima jsme se takhle střídali a ještě čekali, že i jako na ten druhý loutkářský soubor se podívají.
0: V Japonsku dodnes myslí, že česká loutkářská tradice je vlastně takový neustálý opakování, takový až buddhistický. Jako. No tak to je krásný. Vltavské Art Café směřuje pomalu, ale jistě ke svému závěru. Tak si říkám, že 6 let souboru Musashi Entertainment Company bude za chvilku 7 let a jsi takový oslý mustek moderátorský. A 8 let, to je takový kruciální doba třeba ve vztazích. Jo? Takže cítíte, že se třeba završuje nějaká fáze, nebo kam se tak v nejbližší budoucnosti MEC hodlá vydat? Jo, je to třeba nějaký takovýhle přerodový moment? Nebo vůbec tak být nemusí, to říkám, to je jenom oslý mustek.
1: No, možná je. Ono totiž teď se trochu taky mění fungování toho našeho spolku. Tím, že od nás odchází právě Františka, ale naopak přichází nové tváře, že doteď vlastně hlavně s Terezou jsme byli takový jako tvůrčí jádro, ale přišla nám vlastně vhodný a dobrá příležitost, že s lidma, se kterými jsme dělali aspoň 2 inscenace, nebo s nima počítáme prostě dál, že s náma, nebo že dobře se nám s nima pracovalo, že s nima chceme dál pracovat, tak ať se přidají k nám do spolku a nějak jsou v něm víc angažovaný, takže i uvidíme, jak se promění vlastně ta aktivita, jestli nějak se bude směřovat jinam, nebo jestli se víc jako rozkošatí, to uvidíme.
2: Jo, protože nám, a to vím, že vždycky Adam říkal, že by mu přišlo dobrý, kdyby nepřicházel jenom on s nápadama, co se dělat, ale aby i ostatní měli pocit, že můžou přinést svoji věc a že ten to Musashi, že by nemuselo znamenat, že to děláme jenom my 2 s Adamem, ale že třeba i někdo, s kým spolupracujeme, má nápad a my mu třeba jenom trochu pomůžeme nebo ho nějak zaštítíme tím naším jménem, pomůžeme mu na to sehnat i peníze třeba a nějak dělat třeba jenom nějakou dramaturgickou práci, tam trochu jakoby být u toho, ale nemuseli bychom být jenom ty hlavní, který to všechno táhnou, ale můžeme být i jako víc otevřený spolek. Takže to je možná cesta, kterou se teď budeme vydávat další roky.
0: Ale naříte i tady Ážu, nebo Ážo, nechceš do toho víc vstoupit?
1: Ážou počítáme.
3: To se děje.
2: My jsme, Ážo má takový rozpracovaný projekt Pejsci, který je jeden z těch, který by se nějak mohl doklepnout.
3: Terka s Adamem mě hodně povzbuzují, aby už jsem to dodělala, právě, že by mi s tím pomohli a já nejsem právě asi ve stavu to sama a teď jsem právě nedávno nad tím přemýšlela, že se to musí stát, protože já mám takovou silnou obsesi s pejskama, bohužel vlastního nemám, tak o tom ale aspoň musíme udělat a Sunánek vlastně pejsek, taky člen MEC, tak na jeho počest by se to mělo provést.
0: Tak děkuju, tak to je krásný a nadějeplný závěr. Já děkuju za návštěvu Tereze Havlové, Anastázii Dobrodnické a Adamu Páníkovi neboli Musashi Entertainment Company. Díky.
3: Děkujeme. Děkujeme. Amen.
0: Připomínám, že přehlídku tvorby MEC můžete vidět v Pražském divadle Alfred ve dvoře od 15. do 21. května. A my se teď ještě zahrajeme. Poslední skladbu bude Sáry Vosobové, bude to její single Odkud se to bere. Sára je taky členkou Musashi Entertainment Company. Hezký večer přeje Hanka Malaníková.

0: I Choroš může hrát divadlo. 15. května začíná v pražském divadle Alfred ve dvoře přehlídka tvorby Musashi Entertainment Company. Soubor zabývající se autorským divadlem, audiotvorbou, řezbářstvím, výrobou hudebních nástrojů, ale třeba i kovářstvím, byl tématem dnešního Art Café. Jeho tvorbu dnes představila Hana Maleníková se svými hosty.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Jazzový podvečer.
3: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si pustíme ukázky z nejnovější desky jednoho z objevů posledních let na švédské jazzové scéně, kapely People in Orbit. Ničím nerušený poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Kvinteto ze švédského Malmö, které si říká People in Orbit, založil na sklonku roku 2020 trumpetista a skladatel Adam Sass s cílem hledat nové moderní formy klasického jazzového kvinteta. Kromě Sase kapelu tvoří tenor saxofonista Edwin Ekman, hráč na klávesové nástroje Niklas Bergström, kontrabasista Edwin Elmerson a bubeník Frank William Reis. Jejich nová deska, z níž dnes posloucháme ukázky, navazuje na kritikou ceněný debut s názvem Close Away z roku 2023. Tentokrát jde o koncepční album, zaměřené, jak titul Viewpoint naznačuje, na perspektivu. Na to, jak různé úhly pohledu ovlivňují způsob interpretace událostí a jak perspektiva může podporovat spojení nebo odcizení. Východiskem nových skladeb People in Orbit jsou otázky, jako třeba, jak mohou různé perspektivy formovat naše myšlení a interpretaci světa? Jak mohou různé perspektivy a úhly pohledu přispět k budování lepší společnosti a mezilidských vztahů nebo naopak vést k jejich úpadku a zániku? Jádro desky Viewpoint tvoří skladba Cycles, čtyřdílná svita zkomponovaná podle grafické partitury. Každá její část představuje jeden lidský život a jeho vztah k okolnímu světu. Hudba na albu tak personifikuje dynamické spektrum emocí a psychických stavů, od zvědavosti a napětí až po rozjímání a uvolnění. Perspektivu tihle hudebníci nicméně neskoumají jen skrze lidskou zkušenost, ale v úvodu a závěru alba také z jiných úhlů pohledu. Toto je ovšem druhá část svity Cycles, nazvaná The Clueless Marchers.

Hudebně kvinteto People in Orbit s albem Viewpoint dál rozvíjí svůj styl, v něm se snoubí fusion a moderní jazz rock s elektronikou a také bohatou tradicí skandinávského instrumentálního jazzu. Protagonisté nahrávky umně vyvažují strukturovanou kompozici s otevřenou strukturou, což umožňuje jejich jednotlivým hlasům vyniknout v rámci jasně definovaného kolektivního zvuku. Právě v tom se projevuje největší síla této kapely. Její hudba žije z prostoru, rovnováhy a jemného citu pro kolektivní dynamiku. Hudebníci nepůsobí vedle sebe, ale spolu. Reagují na nejmenší podněty, společně utvářejí průběh skladeb směrem k zahuštěné, komplexní, ale zároveň čitelné struktuře. Spojení akustických nástrojů a subtilně použité elektroniky přitom vytváří moderní, mnohovrstevné

People in Orbit mají už od počátku pověst ohromující koncertní kapely. Strhující energii jejich živých vystoupení konec konců mohli na vlastní kůži okusit v minulém týdnu i tuzemští posluchači, hned na třech koncertech v Ostravě, v Brně a v Praze. Doufejme, že nebyli poslední. Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali nejnovější desce švédského kvinteta People in Orbit, nazvané Viewpoint. Na závěr stihneme ještě jednu ukázku, skladbu, která uzavírá také album Viewpoint, nazvanou Spinning Downwards. Napsaná prý byla z perspektivy listu padajícího ze stromu, který se pomalu kroutí ve větru a hledá cestu k zemi. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přidál.

0: Ve středečním jazzovém podvečeru nám Zdeněk přidal, představil švédský severský kvintet People in Orbit a jejich nové album Viewpoint, které jste poslouchali i nyní 30 minut po 18. hodině. No a za okamžik nová, tedy ne premiérová, ale od počátku čtená rozhlasová četba, která zamíří za osudem legendárního Krištofa Kolumba.
1: Česká filharmonie představuje svou 131. sezonu. S šéfdirigentem Semjonem Byčkovem ji zahájí rezidenční umělkyně houslistka Janin Jansen. Taktovky se ujmou Jakub Hruša, Simon Rettel, Vasilij Petrenko, Daniel Harding či rezidenční skladatel Tomas Adés. Chybět nebudou solisté jako Juča Wang, Radek Baborák či Jan Fischer. Česká filharmonie CZ. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Jakožto bytostného psychologa a etika zajímalo německého prozaika Jakoba Wassermana, z jehož textu čteme: niterně dění v člověku. Wassermann zkoumal, jaké vnitřní síly a popudy vedou člověka k určitému jednání. Není proto divu, že ho zaujala i rozporuplná osobnost Krištofa Kolumba. Právě o něm a jemu bude dedikován aktuální rozhlasový běh.
5: Četba na pokračování.
0: Dnes poprvé tedy budeme v desetidílné rozhlasové sérii číst z textu Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu. Německý spisovatel Jakob Wassermann ve svém románu z roku 1929 rozebírá život rozporuplné legendární osobnosti a odhaluje její mořeplavecké objevitelské úsilí jako historii paradoxů, v níž zásadní úlohu hraje zlato. Z překladu Jaroslava Zaorálka připravil a režii má Petr Adler. Účinkují Otakar Brousek a Hana Kofránková.

Čtení z románu Jakoba Wassermana Krištof Kolumbus, Don Quixote oceánu, část první.

0: Moto. Podle skutku třeba soudit člověka. Člověk předčí člověka jen tím, když vykoná víc než ten druhý. Cervantes, Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha.
1: Kolumbus slavnostně slíbil, že všechny poklady, které z Indie přiveze domů, věnuje na vyzbrojení křížové výpravy do Sýrie za vysvobozením Božího hrobu. Tak už s nesmírnou štědrostí, jako pravzor Dona Quixota, rozdával bohatství, k nímž dosud nevedla žádná cesta a na jejíž dosažení zatím neměl nejmenší naděje. Kolumbově postavě nedodává Don Quixotského rázu jenom ten ústřední omyl, jehož vlivem se až do smrti s největší vášnivostí vzpíral poznání, že objevil novou pevninu, nový svět, nýbrž mnohem více směr a založení jeho ducha, všechny jeho opory, úsudky, obrané zbraně, formulky a projevy. A to tak, že se nedovedu zbavit dojmu, že Cervantes musel být v koncepci svého nesmrtelného rytíře ovlivněn tímto skutečným vzorem. Nesmíme si myslit, že génius tak veliký vytvořil svou světovou historickou postavu takřka jen z jakéhosi básnického rozmaru. Na tak velkolepé vizi má lid, národ nemenší podíl než její přímý tvůrce, který ji spodobní. Celá století na ní mlčky pracují, až ji nakonec vyvolený básník dá všeplatnou podobu. Není to asociace svévolná, ani nevyplývá z pouhé osobní literární záliby. Dlouho jsem se jí vzpíral, ale bylo to hledisko v každém směru objasňující. Dokud jsem k němu nedospěl, neviděl jsem obraz tohoto muže. Při podrobném pozorování bylo v těch různých charakteristických znacích cosi rozštěpeného. Bylo to často, jako by v něm byli smíšeni 3-4 lidé, jako kdyby vůbec nebyl doopravdy žil, nýbrž jako by byl jen jakýmsi spackaným výmyslem historiografů, symbolickým objevitelským hrdinou, jakousi snůškou vlastností, určenou k oslavným účelům. Jevil se mi jako člověk neobyčejně omezený, zároveň však předurčený k tomu, aby netušeným způsobem rozšířil rozumové hranice své doby a pronikavě změnil její představy o světě. Je zbožný katolík a přitom pln pohanské pověrčivosti, pokud se týče přírodních zákonů a dějů. Oddán své myšlence až k paroxismu, až k sebezničení, sklání se před každou mocí, naslouchá každému našeptávání, propadá každé šalbě. Je praktický, chytrý a obratný v rozvrhu plánů, ale při jejich provádění si počíná diletantsky, krátkozrace a svéhlavě. Je chmurný jako mnich, prohnaný jako sedlák, není v něm ani zdání humoru, ani nejslabší paprsek veselí neozařuje jeho bytost. Všechno v něm jsou jenom vzdechy, nářek, stísněnost, otupělost. Nicméně jeho schopnost trpět a jeho trpělivost ve snášení utrpení jsou neobyčejné a mají v sobě cosi stejně dojemného jako životy svědců. Skoro ničemu se neučil a zná vše, co slouží jeho cílům. Je stonavý, ale s železnou vytrvalostí snáší nesmírné útrapy cest. Pochází z nejnižších lidových vrstev, ale chová se jako Grant a píše jako Machiavelli. Nezná požitkářství, rodinný život pro něho nic neznamená, nemá žádné osobní potřeby, jako nějaký derviš, nedovede vydělávat ani spravovat majetek, ale umírá žalem, že nemůže dostat 40 tisíc pesos, které je mu dlužen koloniální úřad. Takové složité povahy jsou v dějinách vzácné a vyskytnou-li se, tradice nedbá takových rozporů a jemností, čas je zjednodušuje tím, že přivádí na povrch jen to všeobecné a všeobecně srozumitelné. Tak se po několika stoletích každá veliká historická postava mění ve zvětralé torzo a má-li být obdařena zase tisícerými pravdami života, musí být jakoby znovu zrozena ze snu. Vidět předobraz Dona Quixota v Kolumbovi to znamenalo vidět Kolumba. Don Quixote je ovšem typ specificky španělský a Kolumbus byl Ital. Má dokonce také význačné charakteristické rysy svého národa. Jedním z nich je například ten nepotismus, který uplatňoval v hodnosti velkoadmirála. Synové, bratři, švagrové mají u něho přednost přede všemi ostatními. Kdekoliv je v nových zemích možné obsadit nějaký úřad nebo nějaké čestné postavení, dožaduje se jich pro své příbuzné. Houževnatost v sledování cíle, skromnost v životě, oslnivá výmluvnost, to vše jsou velmi italské rysy. Ale není-li Španělem rodem, stane se Španělem přimknutím a asimilací řečí, pobytem a vlastním rozhodnutím. Kolumbus je člověk bez vlasti, tulák, který nikdy není usedlý, který je všude jen na chvíli, nikde nezapouští kořeny, všude se jen dočasně zabydlí. Nejpozoruhodnější na něm, nejdon Quixotovštější, je ta sebevědomá pýcha, to ješitné přesvědčení o neobyčejném poslání. Jistě síla, ale síla velmi osamocující, jejímž nejosudnějším účinkem je, že vytváří nedorozumění kolem člověka, který ji má, a že jej vylučuje z lásky. Kdo by dovedl milovat nějakého Dona Quixota? Třeba, že ho snad máme rádi jako románového hrdinu. A kdo by mu mohl rozumět několik set let poté, kdy žil? Nevydržel bych v jeho společnosti ani jediný den. Každý jeho výrok by mi byl nesnesitelný, každý jeho skutek protivný. A přece, jaký to věčný obraz lidskosti, lidské pošetilosti, zmatenosti i velikosti. Ta sebevědomá pýcha či domýšlivé přesvědčení o zvláštním poslání vyplývá zde z důmyslného vrstvení španělsko-katolické zatvrzelé dogmatičnosti, z níž charakter, jako usazenina národního bytí, vyplývá velmi sublimovaně, velmi nepřímo, oklikou, zrcadlením a stojí jako pomník asi uprostřed mezi postavou Sida a chmurným Torquemádou. Vydává-li se Kolumbus za člověka osvíceného Duchem Svatým, pak je tímto přesvědčením jistě protchnut až do hlouby srdce. Tvrdí-li, že bez 24 knih Starého zákona, bez 4 evangelií a bez 23 apoštolských listů by nic nebyl dokázal, není to krasořečnictví, pokrytectví ani snaha zalíbit se církevním hodnostářům. Nýbrž je to jeho trpká, hluboká vážnost. Mnohé dějinné anekdoty jsou k osobě, již se týkají v poměru stejném jako falešné doplňky k antickým sochám. Tak například to dostatečně známé vypravování, že Kolumbus, aby pochybovačům a sválivcům ukázal, že to, co udělal, nebylo nijak těžké, přiklepl vejce špičkou na stůl, když se předtím všichni přítomní marně namáhali postavit je, jak bylo žádáno. Něčeho takového by Kolumbus nebyl schopen. Byl by tím popřel sám sebe. Jakožto věřícímu katolíkovi mu bylo cizí jakékoliv svobodné myšlení a rozhodování. nemohl je vyznávat a chválit. Jeho čin se mu nejevil jako něco nepatrného a náhodného, nýbrž naopak. Byl v jeho očích něčím tak nesmírným, tak nevýslovně velikým, že byl možný jen pomocí přímého zásahu Božího. Život a osud Krištofa Kolumba ukazují s naprostou zřejmostí, že i člověka předurčeného k velikému činu lze vysvětlit jen z jeho dobové podmíněnosti. Naše fantazie má příliš veliký sklon k tomu, abychom obdařili nesmrtelnou postavu vlastnostmi, které vyplývají teprve z jejího působení, ale s její předchozí existencí nemají nic společného. Sláva je neobyčejně tajemný krystalizační proces. Při němž je zpracováváno mnoho strusky. Právě proto současníci buď vidí významný zjev mylně, nebo jej nevidí vůbec. A potomstvo zase vždy přejímá konečné výsledky, to znamená, že své názory na skutečné bytí zkreslují svou znalostí toho, co se už stalo a co je vlastně už čímsi strnulým. Právě proto také se všechny naše soudy o historických epochách a o historických postavách podobají ohmataným mincím, jejich pravá hodnota bývá zkoumána jen velmi zřídka. Každá tradice se udržuje souhrnem omylů s ní spojených. A jinak to ani nemůže být, protože omyl je prvek tvůrčí. Z něho vzniká obraz, mýtus a stále obnovovaný život. Kdo by dovedl snést pravdu, předpokládáme-li, že pravda vůbec je. Roztříštil by se o ní každý rozlet, každá iluze, každý idealismus triumfující nad skutečností. Pravda nemá nic společného s dokumentárností a s platnou pragmatikou dějin. Jako zrnka zlata v rudě je skryta v drsné a těžko opracovatelné surovině a je třeba veliké námahy, veliké lásky a určité odvahy. Chceme-li jí z té suroviny vydobít, neboť lidská duše, kdekoliv se s ní setkáváme, je chmurný, děsivými přízraky obydlený labyrint.

Jakási zvláštní záhadnost, ba dvojznačnost prolíná odjakživa Kolumbovu postavu. Vše je na něm sporné, povaha, skutky, vývoj, životní události i narození. Sedm měst v Janovském kraji bojuje o čest, aby byla považována za jeho kolébku. K ním se přidružila ještě Korzika a Francie. Poměrně jistě lze předpokládat, že jeho otec byl chudým tkalcem, ale tuto skutečnost se on sám snažil zatemnit. Jeho nízký původ se mu zdál poskvrnou, neboť ve dnech slávy mluvívá o předcích šlechtických. Nejsem z naší rodiny první, kdo jako admirál jezdí po mořích, tvrdí o sobě. Důkaz o tom však zůstává dlužen. Někteří jeho odpůrci ho proto nazývají lhářem. Mají malou obrazotvornost a ubohou představu o této hluboké, skoro nevyspytatelné povaze. Jeho život je v mnohem podoben středověké legendě. V různých přestávkách jsem se jim stále a stále zabýval po dobu 20 let. Stále znovu jsem byl nucen ptát se, je toto zaručeno, není tamto pouhá pověst, nejsou ty nebo ony události apokryfní a ty neb ony pouze pravděpodobné. Přivandrovalý italský dobrodruh stává se španělským velkoadmirálem, místo králem obrovských říší, za 7 let lesku a moci platí náhlým pádem a neslýchaným pokořením a po slabém opětném vzplanutí umírá opuštěn jako muž skoro zapomenutý. Neobyčejný osud. Chceme-li mu porozumět, musíme uvážit neobyčejnost celé tehdejší situace. A to je možné jenom tak, že svůj vnitřní pohled oprostíme ode všeho, co víme, a také ode všech schematických obrazů a zkreslených myšlenek a souvislostí. Abychom se nezmýlili, museli bychom vyjít z duchovní atmosféry a pojmů oné doby a přes časovou vzdálenost sladit všechny prvky, které si navzájem odporují. Naše ctižádost však nesmí sahat tak vysoko a jsme nuceni spokojit se s pokusem o co největší možnou pravděpodobnost. Kdyby se dnes nějaký smělý pilot rozhodl letět na Mars, kdyby se na ten let také vydal, cestou však objevil nějakou planetu dosud neznámou, vrátil se zpět se zvěstí o této nové hvězdě, přinesl zprávy o podivných lidských bytostech a ještě nikdy nespatřených zvířatech a rostlinách, které rostou a žijí v podivném ovzduší, o rozměrech a velikostech, vedle nichž vypadá jako trpaslík všechno, nač bylo lidské oko zvyklé, pak by to byla asi stejná revoluce lidské fantazie, jakou způsobil objev Kolumbův. Neboť to bylo toto a nic jiného, co jeho objev především způsobil. Revoluce fantazie. Nový svět. Dnes zeměpisný pojem. Pro člověka konce 15. století pojem pověrčivě náboženský. Mocí kouzla, o němž tehdejší člověk ještě nevěděl, bylo-li dobré či zlé, zmizely zdi jeho domu, odedávna osvědčeného domu Evropy, který si po tisíciletých strázních zařídil tak, že se v něm dalo snesitelně bydlet. Dost příšerná mu byla už Asie, která se k jeho majetku, jemuž konečně důvěrně zvykl, připojovala jako obávaná pustina ke známé zahradě, ovšem pustina velmi svůdná a lákavá. Afrika, z níž odpradávna znal jenom severní pobřeží, byla za hranicí toho, co dovedl pojmenovat, byla smrtonosnou pouští a hrozivou temnotou. Zprávy o novém světě otřásly podstatou světa starého. Byly to zprávy děsivé. Nekonečné moře, o němž nikdo nic nevěděl, a po němž se lodi plavily celé měsíce,
nedosáhnu vše jeho hranice. Bezejmenné národy, nahé a uctívající neznámá božstva. Nesčetné ostrovy, nesmírné kraje s barbarskými krály a s divokými mravy. Nebylo-li to prostě jen šálení smyslů, byla to předzvěst dávno prorokované zkázy světa. Úzkost, která se zmocnila evropského lidstva, mohla být vyvážena jen stejně prudkou žádostivostí. Slovo, které tuto žádostivost rozpoutalo a vystupňovalo až k šílenství, znělo zlato. Víra v uznávanou podobu světa byla ovšem otřesena už dříve. Duch starého světa byl na Kolumbův objev připravován jak neurčitým tušením, tak starými bájemi. Cesty smělých misionářů a odvážných kupců, výpravy italských a portugalských mořeplavců jej přiblížily do oblasti snů. Navíc duchovní výhled jednotlivých učenců urovnával cestu lidem, kteří toužili proměnit dohady a předtuchy v čin. Stále určitěji se zdá, že egyptská pověst o Atlantidě, kterou vypráví už Platón, nebyla pouhou bájí, nýbrž matnou vzpomínkou na strašnou katastrofu, která stihla zeměkouli. Nepochybně existuje jakási paměť generací, která uchovává po tisíciletí stopy velikých událostí. V této paměti generací je zakořeněna síla umožňující lidem, kteří jsou jí obdařeni, ne-li otevřít, tedy aspoň krok za krokem rozšiřovat žalář, v němž je uvězněn lidský rod. Ale širé vodní plochy obklopoval chaos, do něhož se neodvažovala vnikat žádná domněnka. Strach před přízraky ochromoval už pouhé záměry. Abu Abdallah al-Idrisi, maurský zeměpisec a kartograf, praví velmi výstižně. Toto moře obklopuje poslední okraje obydlené země a vše, co zatím jest, je neznámé. Ještě nikdo nedovedl překonat je pro těžkou a nebezpečnou plavbu, pro veliké temnoty, pro časté bouře a nebezpečné dravé ryby. Vlny, třeba že se tyčí jako hory, se netříští, neboť kdyby se tříštily, nemohli by lodi jimi proplouvati. Ale neznámo lákalo stále a pohlcovalo ty, kteří se dali zvábit, tisíce lidí v každém století. V zapadlých kronikách bývá mnohdy o takových neslýchaných plavbách zmínka, která vzbuzovala obdivnou hrůzu současníků. Nepřímé účinky toho všeho nacházíme, podobně jako předtím u křížových výprav, v básnictví a v pohádkách, čerpajících své náměty i celé okruhy námětů právě z těchto dobrodružných cest. Jedním z popudů byla náboženská horlivost, jiným kupecký obchodní duch. Protože oceán nebylo možno překonat a nautika ještě neměla vědecké pomůcky, před rokem 1200 byl kompas ještě neznám, odvážní průkopníci si prorazili posoušit cestu přes Sýrii a Indii až do nejvýchodnější Asie. Až do zroucení mongolské dynastie v 15. století trvalo pravidelné spojení mezi Čínou a janovskými a benátskými obchodníky. Někteří z nich dělali obchody až na Molukách. Přitom šlo ovšem o praktičtější věci než o šíření křesťanství. Kupovali tam pepř, zázvor, skořici, kardamom a indigo, drahocené a v Evropě velmi žádané zboží, jehož cena stoupala už pro nebezpečnost tohoto obchodního podnikání. Ano, šlo o zisk, ale nejen o zisk. Bylo v tom také kus romantiky. Doba vytvořila typ romantického kupce a kramáře, jehož stělesněním byl Marco Polo.
Fantastický popis jeho cesty a desítky let pobytu v říši velikého chána patří k nescizitelnému bohatství evropské literatury. Kniha Milion měla stejně hluboké účinky jako spisy Aristotelovy. Pronikla do nejširších vrstev a potulní vypravěči šířili její obsah do nitra kontinentu a k severním mořím. Po staletí probouzela jako obšťastňující fikce neskutečné a od skutečnosti oproštěné obrazy cizích zemí a národů. Je to samozřejmě čiré chvástání, ale smíme se domnívat, že všemu tomu, co vypravoval, Marco Polo i věřil, a to už proto, že se nemusel obávat nějaké konfrontace se skutečností. A poněvadž získal důvěru svých posluchačů a čtenářů, tak už nelhal, když vypravoval o tom, co nikdy neviděl. Nýbrž setrvával v radostném sebeopojení tím, co vybájil. A jeho doba o něm ani v nejmenším nepochybovala. Jeho cestopis byl jako zeměpisné a národopisné dílo pokládán za dokonalý. Jména říší a měst, která navštívil nebo o nich slyšel, byla do map zapisována podle jeho údajů a teprve na základě jeho zpráv začala existovat ve vědomí Evropy. O 200 let později se na jména Polových říší a měst stále ještě odvolával Kolumbus. V nich kořenil ten zvláštní donkichotský omyl jeho života. Právě ta jména mu byla zjevením a zároveň vědeckými prameny, o něž se opíral. A zde se vtírá otázka, nakolik je lidstvo v různých epochách schopno pochopit skutečnost. Tato schopnost je v 15. století docela jiná než ve století 20. Existuje jakási věrnost faktům, kterou naivní doby postrádají. Pro ně je pojem pravdy stejně neurčitý, jako je povinnost k pravdě nezávazná. Mezi předmětem a jeho obrazem je ještě příliš mnoho prázdného prostoru, který fantazie vyplňuje předchozími názory, představami zrozenými z úzkosti, z přání a ze snu, prostoru, který se zužuje teprve shromažďováním vědomostí a tříděním zkušeností. Oko Keplerovo je už jiné než oko Ptolemájovo. A oko moderního bakteriologa je zcela jinak utvářeným orgánem než oko středověkého alchymisty. Dokud lidstvo žádá od přírody a od života zázraky, protože v Boha se věří jenom v zázracích, jsou ti, kteří vnikají hlouběji do neprobádané podstaty, skoro nuceni vypravovat o zázracích, chtějí-li, aby se jim uvěřilo. A jakmile o nich vypravují, hned jsou jim připsány. Podvodník se stane čarodějem, ani neví jak.

Kolumbus toužil objevit Indii, objevil Ameriku, bažil po bohatství a slávě, zemřel chudý a téměř v zapomnění. Chtěl přinést pohanským národům křesťanství a stál na počátku masového vraždění. Vpravdě jako Cervantesův pošetilý rytíř smutné postavy. Cokoliv dobré víře učinil, zvrátilo se v pravý opak. To všechno zlákalo romanopisce Jakoba Wassermana k rozvinutí velkolepé paralely. Krištof Kolumbus jako Don Quixote oceánu. Poslouchejte jako rozhlasovou četbu opět zítra v pravidelném čase. Teď už Marta Kloučková a její Sedmé nebe.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, milí posluchači, začíná středeční Sedmé nebe a od mikrofonu vás zdraví Marta Kloučková. Světově proslulý skladatel, pianista a producent Burt Bacharach, autor mnoha hitů, mezi něž se řadí například písně I Say a Little Prayer či Raindrops Keep Falling on My Head, se narodil před 98 lety a včera by měl narozeniny. My si v dnešním Sedmém nebi připomeneme jeho nestárnoucí písně, a to jak v originálním znění, tak i jako covery. Těšit se můžete na Dianu Krall, Patricia Barber, Serenu Fiso, Rigmor Gustafsson, duo The Carpenters, Ella Fitzgerald, Luthera Vandrose, Dionne Warwick, Nenu Freelon, Doris Day či Martu Kubišovou. Dnešní společnou hodinku nám zahájí švédská zpěvačka Rigmor Gustafsson, která svým albem Close to You vzdala hold zpěvačce Dionne Warwick, pro kterou Burt Bacharach napsal mnoho hitů. Pustím píseň What the World Needs Now is Love, abychom si i my dnes připomněli, že bez lásky by na světě bylo velmi těžko. Příjemný poslech.

Švédskou zpěvačku Rigmor Gustafsson nám na vltavských vlnách vystřídala americká zpěvačka Nena Freeland. Píseň I Say a Little Prayer, kterou proslavila Aretha Franklin, jste jistě poznali. Ale možná jste nevěděli, že je jejím autorem právě Burt Bacharach, napsalý v roce 1967 pro Dionne Warwick. Burt Bacharach, jeden z nejvýznamnějších skladatelů populární hudby 20. století, se narodil 12. května 1928 v Kansas City. V 60. a 70. letech dominoval popové scéně a jeho hudba vynikala chytlavými melodiemi, neobvyklými rytmy a originálními harmoniemi, které spojovaly jazz, pop, brazilskou hudbu i rock. S textařem Holem Davidem, se kterým se setkal ve slavné budově Brill Building v New Yorku, kde měli kanceláře desítky hudebních vydavatelů a populárních skladatelů, vytvořili jedinečný styl, emotivní melodie doplňovaly ironické a lehce melancholické texty, jak jsme mohli slyšet v úvodních písních a uslyšíme i v písních následujících. Já se přiznám, že jsem vybírala spíše ty melancholické. The Look of Love nám zaspívá a zahraje Diana Krall. Mimochodem Dianino stejnojmenné album z roku 2001 patří k mým nejoblíbenějším. A pak uslyšíme

To byla Ella Fitzgerald písni I'll Never Fall in Love Again v dnešním sedmém nebi, které věnuji skladateli Bertu Bacharachovi, jelikož právě včera uplynulo 98 let od jeho narození. Jako teenager se Bert Bacharach zamiloval do jazzu a s falešným průkazem chodil do klubu na 52. ulici poslouchat bebopové legendy jako Dizzy Gillespie a Charlie Parker. Právě neobvyklé harmonie a melodie bebopu výrazně ovlivnily jeho budoucí tvorbu. V 15 letech založil se spolužáky kapelu, ve které hrál na klavír a vystupoval na večírcích a tanečních akcích. Po střední škole nastoupil na McGill University v Montrealu, kde se velmi přátelil se skladatelem Johnem Cagem a kde napsal svou první píseň The Night Plane to Heaven. Jeden z jeho prvních hitů byla i píseň Keep Me in Mind, zpívají Patti Page a je z roku 1955. A pak si pustíme jednu z mých nejoblíbenějších verzí písně Alfie, zpívají a hraje kanadská hudebnice Patricia Barber.

0: Hlas Patricie Barber nám dozněl. Kdyby vás zajímalo celé její album, na kterém se píseň Alfie nachází, tak je to deska Nightclub z roku 2000. A my se vrátíme nejen v čase, ale i zeměpisně, domů. Zpěvačka Marta Kubišová naspívala také pár Bakarakových písní. Tu, kterou uslyšíme, tedy píseň Denně čekám, skvěle otextoval Zdeněk Rytíř. Původně ji zpívala Dionne Warwick jako Anyone Who Wants My Heart a Burt Bacharach ji napsal v roce 1963. O rok později vznikla píseň Send Me No Flowers, kterou si poslechneme od Doris Day, jež ji také původně naspívala.
1: Denně zámek odmykám, tak jako dřív, a můj byt je prázdný. Denně domů utíkám, tak jako dřív,

jako dřív, tvůj talíř je prázdný. Denně tomu nevěřím a není div,

Doris Day nám za malou chvíli v sedmém nebi věnovaném skladateli Bertu Bacharachovi vystřídá zpěvák Marty Robbins z písní The Story of My Life. Tu Bacharach napsal v roce 1957. V tomto období, které trvalo až do začátku 60. let, Bert Bacharach koncertoval s hvězdou stříbrného plátna Marlene Dietrich a díky této spolupráci získal své první velké uznání jako dirigent a aranžér. Bacharach vydal své první solové album v roce 1965. Na něm dokonce i sám zpívá, přestože se říká, že byl ke svému hlasu dost kritický. Album Hitmaker, Bert Bacharach hraje hity Berta Bacharacha, bylo v USA do značné míry ignorováno, ale v britských albových žebříčcích se dostalo na třetí místo, kde se jeho verze skladby Trains and Bones and Planes stala singlem v první pětce. V roce 1967 podepsal smlouvu s A&M Records jako umělec i producent a do roku 1978 nahrál několik dalších sólových alb. A nyní slíbený Marty Robbins a po něm píseň A House Is Not A Home a Luther Vandross.

To byl Luther Vandross a jeho procítěná verze písně A House Is Not A Home, kterou Burt Bacharach napsal původně pro nikoho jiného než Dionne Warwick v roce 1964 a brilantním textem ji opět opatřil Hal David. V 60. letech se Bacharach stal jedním z nejúspěšnějších skladatelů v Americe. My se ale na chvilku vrátíme ještě k jeho začátkům. Poslechneme si píseň Once in a Blue Moon, kterou napsal pro Netta Kinga Cola v roce 1952. A pak skočíme do roku 1961, kdy vznikla píseň Baby It's You, původně pro kapelu The Shireless, ale my si pustíme její mladší a pomalejší verzi od dua The Carpenters z roku 1970.

Píseň Baby, It's You nám zahráli The Carpenters. Tuto píseň můžete znát třeba i od kapely The Beatles. Autorem hudby je ale Burt Bacharach. Ten za svou dlouhou a úspěšnou kariéru získal několik cen Grammy i Oscaru. Hudbu skládal pro filmy, například pro Butch Cassidy and the Sundance Kid, kde zazněl hit Raindrops Keep Falling on My Head. Celkově napsal mezi 500 a 700 písněmi, jen s Halem Davidem jich bylo na 230. My si na závěr pustíme píseň Close to You ve verzi od zpěvačky Seriny Fiso a akordeonisty Vincenta Peiraniho. Pak konečně zazní v písni Walk on By zpěvačka Dionne Warwick, pro kterou Burt Bacharach s Halem Davidem napsali asi nejvíce na 40 hitů. A úplný závěr obstará Perry Como v nestárnoucí klasice Magic Moments. Sedmé nebe věnované skladateli, pianistovi a producentovi Burtu Bacharachovi končí. Nezbývá, než poděkovat za krásnou hudbu, kterou nám tu zanechal. A děkuji vám, milí posluchači, za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne. Loučí se Marta Kloučková.

0: Americký hudební skladatel, populární a filmové hudby vynikající pianista Bert Bacharach zcela ovládl dnešní sedmé nebe Marty Kloučkové, jemuž ji také věnovala. Zítra čekejte v týž čas na Vltavě Pavla Klusáka.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Až než zazní, milí posluchači, živě hlas z Opavy v dnešním večeru na téma, dovolte mi, abych vás krátce po 20. hodině pozval i k dalšímu poslechu hlavního vltavského večerního programu. Mimo jiné budeme v premiérově Četbě s hvězdičkou číst z textu Beatrice Landovské Když máma spala, to až po 23. hodině, a také vás, milí posluchači, čeká vltavský radioateliér dnes s premiérově vysílanou radiokompozicí Petra Válka, Pantarej, tedy Čas plyne, až od 22. hodiny. Teď je krátce po hodině 20. No a my míříme do Opavy za architekturou a lidmi. Opava, architektura a lidé, aneb příběhy ukryté ve stavbách, to je název živě vysílaného večera na téma, během nějž autorka pořadu Romana Rosová představí méně známé stavby města přezdívaného Perla Slezska. A nebude na to sama, k debatě pozvala řadu hostů z řad památkářů, architektů, filmařů nebo historiků. Předáváme tedy slovo přímo do Opavy, kde už je všechno připraveno pro přímý přenos.

0: Večer na téma.
1: Neníč Opava městem velkým. Má jen něco přes 20 000 obyvatelů, ale je to město přiměřené pro dva kraje, z jakých náleží nynější Rakouské Slezsko. Málo zbylo v něm památek historických. Řádili tu zle nepřátelé i živlové. Opava během 3 století změnila svou tvářnost úplně. Hradby, které ji kdysi obkličovaly, zmizely a na místě, kde stávaly, nová Opava uvěla si věnec sadu rozkošných. Jen jednotlivé budovy ještě upomínají na starou Opavu. Těmito slovy popsal v roce 1886, čili před 140 lety, František Sláma ve svém vlasteneckém putování po Slezsku město, odkud vám, vážení posluchači, přeji pěkný večer. Jsem přímo v Opavě, stojím před budovou někdejší Rakousko-Uherské banky, kde dnes sídlí Opavská kulturní organizace a odkud také budeme dnes večer vysílat. A dívám se dolů jednou z nejstarších opavských ulic, ulicí Ostrožnou, která je plná v jádru středověkých měšťanských domů. Vpravo se za stromy jednoho Slámou zmíněných sadů v místě někdejších hradeb rýsuje věž minorického kostela a vlevo mám téměř na dosah bývalý františkánský klášter. A tak hned na úvod musím to poněkud příkré Slámovo hodnocení Opavy odmítnout. V následujících 2 hodinách se vám totiž pokusím dokázat, že v Opavě je zajímavých historických památek stále ještě dost. Více než 800letá historie zanechala ve městě své stopy. Takže pokud se zajímáte o středověk, máme tady gotickou konkatedrálu, jestli dáváte přednost barokní architektuře, jistě vás zaujme Blicherův nebo Sobkův palác, nepřeberné množství staveb nabízí 19. století a milovníci první republiky můžou objevit díla bratří Šlapetů nebo Otto Reichnera. Mnozí z vás si asi řeknou, ale my Opavu známe, co bychom se mohli dozvědět nového. Proto jsem naše dnešní putování po městě pojala jinak. Ne jako klasického turistického průvodce po těch nejfrekventovanějších památkách, ale jako příběhy několika staveb, kolem kterých možná chodíte, zaznamenáte je, nebo taky ne, ale vlastně je neznáte. Nebo je dokonce dnes již v Opavě nenajdete. Nebudu vám je představovat sama. Ale pozvala jsem si několik hostů, kteří s nimi a nimi nějakým způsobem žijí a zacházejí. Pracují v nich, starají se o ně, žijí v nich nebo jsou předmětem jejich badatelského zájmu. Povídat si budeme s archeologem, historikem architektury, filmařkou, majitelkou nebo kurátorkou. Nečekejte ale zahlcující výčet dat, jmen nebo událostí. Chceme si s mými hosty vyprávět hlavně o tom, jak historické stavby fungují v dnešním městě, jak ho ovlivňují, utvářejí a co jeho obyvatelům přinášejí. Ale nebojte, ani o tu historii vás neochudíme. Klidně si vezměte do ruky mapu, nějakou určitě najdete v mobilu, a nakreslete si pomyslnou trasu, po které se dnes večer vydáme. Půjdeme od kostela svatých Janů kolem Opavského zámku k Sirotčinci, pak ke Slezance, od ní k městské tělocvičně, přes Skalitovu vilu až k obchodnímu domu Herman a Fogl. Podařilo se vám najít všechno? Ne? Tak zůstaňte s námi a na konci budete mít o mnohem jasnější představu. Hrát nám k tomu bude opavská kapela Ladě, o níž se říká, že jde o nejlepší neznámou skupinu. A já k ní mám dokonce trochu specifický vztah, protože její frontman Michal Kubesa mě před dávnými lety učil na základní škole, což už si nejspíš nepamatuje. A zatímco vy budete poslouchat jeho syrový chraplák, já se pokusím doběhnout do našeho improvizovaného studia a také se pokusím spojit s naším prvním hostem, který je kousek ode mě, v kostele svatých Janů. Takže otvírám mohutné dveře někdejší banky a začínám naši virtuální cestu. Pěkný večer.

že mlha to mi ujídá a trochu voní, je to asi tím, že smutkem ohnutý hřeb do nártu studí.

je to asi tím. To piči slepý jsem, nevidím. A míjím, je to asi tím, že vřelý dotek v krajitě náhle mizím.

0: Nudíte se? Kupte si medvídka Mývala. Asi tuhle ikonickou hlášku z Hrabalových postřižin dobře znáte. Ale dokážete si představit, že byste si pro ukrácení a vyplnění volného času pořídili schátralý kostel? Náš první host, památkář a také občanský aktivista Dalibor Halátek, ale přesně tohle udělal. Založil s několika přáteli spolek Kostel svatých Janů a od roku 2021 pečuje o jednu z nejstarších opavských staveb, o stejnojmenný kostel ze 14. století, který najdete poblíž rušné křižovatky ulic Praskovy a nádražní okruh. Dalibor je teď přímo ve svém kostele a pokud nám funguje spojení, tak se ptám, co tě k tomu, Dalibore, vedlo pořídit si kostel? Předpokládám, že nuda asi ne.
1: Zdravím z kostela svatých Janů. Nuda to nebyla, ale když člověk vešel do toho kostela, když jsme shodou okolností vedle opravovali gotickou branku, která v minulosti byla vchodem do kostela, tak jsme uviděli obrovské praskliny v klembách a řekli si s lidma, kteří mi pomáhali opravovat právě tu branku, že bychom mohli zkusit začít opravovat i ten kostel. Nejdřív jsme si nemohli představit, že by byl přímo náš, ale v rámci potom dalšího jednání to tak nějak vykrystalizovalo a 17. listopadu stejného roku nám tady přijel otec biskup David a kostel nám slavnostně předal. Takže od té doby je skutečně náš a my se tak jako snažíme nejenom vyplňovat ten volný čas, ale i naplňovat ten kostel.
0: Já jsem říkala, že ten kostel byl schátralý a už se vám podařilo něco opravit?
1: Tak on schátralý je víceméně pořád, ale to, co bylo jako havarijní, tedy klemba, zatékání, špatná kanalizace, tak to už jsme opravili. Takže střecha nad sakristií je vlastně nová, je opravená natřená věž, jo, ta byla taky rezavá, je uvnitř, když člověk vejde, tak už nevidí hrozivé praskliny, ale takové jako hady na stropě a to jsou vlastně zalepené všechny ty praskliny, které hrozily ne úplně zřícením, ale statika nebyla úplně kdo ví jaká. Také elektrika už nám tady v některých místech funguje a nejiskří v té rozvodné skříni, tak jak jiskřila, když jsme tady přišli. A vlastně i vlhkost, která byla ve zdech, tak dneska už jsou tady po nich kolem dokola jenom mapy a ani na jaře vlastně nevidíme jako nějaké vlhkosti, které tady jakoby jsou, protože se nám podařilo odvést tou vyčištěnou kanalizací a obnovou tu vodu pryč, takže ten kostel je víceméně jako zachráněn teďka. Budeme už jenom hledat spousty peněz na opravu střechy, protože střecha je těsně poválečná, tak tam to bude nějakou dobu trvat, než se nám podaří se na dost peněz.
0: Takže v nejbližší době vás čeká střecha, nic dalšího většího.
1: Ne,

0: tedy nepodílíte jenom na opravě kostela, ale děláte i nějaké další aktivity, tak můžeš posluchačům přiblížit, co vlastně podnikáte, případně můžeš na něco pozvat na nějakou nejbližší akci?
1: Určitě, ono, že když už opravujeme ten kostel, tak ho chceme mít i nějakým způsobem plný a mše jednou měsíčně, první neděli v měsíci, tak to není úplně jako dostatečné. Jsme rádi, že jsme tady zachovali ten duchovní život, ale i pro to získávání peněz a i pro to naplňování, tak tady pořádáme koncerty, různé přednášky a různé promítání. Nejbližší koncert je hned zítra v 7 hodin. Jako zajímavá věc, Janivo, violončelo a bicí. Jo, velmi neobvyklá věc, takže zítra v 7 hodin určitě jako nevšední zážitek. A potom všechno směřuje ke slunovratu v červnu, kdy tady bude 3 dny jaderná věda, kdy Leoš Kiša si tady bude zvát vědce z celé republiky a z okolních zemí a bude tady zpovídat nad otázkami světa a vůbec celého univerza. Takže to bude jako úžasné. Na podzim budou jakoby další akce v průběhu léta. Tady jsou komentované prohlídky ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací, takže ten, kdo v kostele svatých Janů ještě nebyl, tak bude mít příležitost i v červenci a v srpnu.
0: Tak to ti děkuju za tuhle krásnou pozvánku. Děkuju ti, že jsi byl s námi ve vysílání. A pokud by ses teď nudil, tak... Nemáš zač. Pokud by ses teď nudil, tak se můžeš s námi podívat, no podívat asi ne, tak to posluchači rozhlasu nic neuvidí, ale v každém případě se teď vypravíme do Opavského divadelního klubu, kde jsme natáčeli s redaktorkou Evou Lenartovou.
2: S Romanou Rusovou jsme si udělali výlet do Opavy ještě před naším vysíláním, protože jsme chtěli vidět dům, který nás zajímá. Chceme vidět divadelní klub,
3: tak ho asi Opavané znají, ale ta historie a využití toho domu je mnohem pestřejší a delší.
2: Zkusme říct, kde stojíme, co vidíme vlevo, vpravo. Vpravo je třeba nádherně opravený dům.
3: Stojíme na Rybím trhu, to je nejmenší opavské historické náměstí. Vlevo máme takovou velkou hmotu konkatedrály Panny Marie. Vpravo ten dům, co jste říkala, že je opravený, tak to je fara současná. Za námi je kostelníkův dům a ještě za ním bývalá komenda řádu německých rytířů.
2: A tady vidíme ten roh, to je slezanka, která má jít k zemi.
3: Slezanka, která už částečně šla k zemi. Ten roh je vlastně pryč, takže se odkryl z náměstí pohled na kostel.
2: A hláska?
3: Hláska tam vykukuje, ano, za tím zbytkem slezanky. No a před námi je takový palác, palácová stavba, poměrně mohutný blok dvoupatrové budovy, tedy ten někdejší divadelní klub. Já jsem vzala i nějaké obrázky, že si můžeme na nich ukázat stavební vývoj. Ten dům měl ve své historii vlastně celkem 5 různých podob a my jsme ty podoby zjistili pomocí stavebně historického průzkumu, což je taková důležitá metoda, která právě slouží k poznání historie stavby, ať už se jedná o památku nebo nějakou jinou historickou stavbu, a kombinuje průzkum té samotné stavby, kdy odkrýváme, jaké se zachovaly konstrukce nebo nějaké architektonické prvky a detaily. A potom to srovnáváme s dochovanými písemnými prameny, s obrazovou dokumentací, s nějakými starými třeba i fotografiemi, plány nebo vyobrazeními. No a nám se právě tady v případě té budovy divadelního klubu podařilo toho zjistit poměrně hodně.
2: Přejdeme tedy na ten roh blíž faře. Možná si to myslím mylně, ale zdá se mi, že tam bude klidněji. Tak se přesuneme. Tady máme přímo cedulku Rybí trh. Nepřejede nás tady nic?
3: Myslím, že tady se přímo nejezdí.
2: Tak co se vám podařilo zjistit?
3: Posluchači to sice neuvidí, ale můžeme jim to popsat. Mám tady takové hmotové rekonstrukce, které právě při stavebně historickém průzkumu kresl architekt Vlastimil Krčmář. Zjistili jsme, že třeba ve středověku tady na tomto místě stálo 6 měšťanských domů. Ty domy, protože víme, že zanikly potom při velkém požáru města, tak pravděpodobně byly ještě částečně dřevěné nebo úplně dřevěné, ale právě tady na tom nároží, u kterého stojíme, tak tady byl zděný dům, celozděný, který ten požár v roce 1689 přežil. Ale po tom velkém požáru města 1689 tady na tomto místě zůstalo spáleniště s tím jedním domem. To se dochovalo vlastně i na požárním obrazu Opavy, to zobrazení tady této části. No a na začátku 18. století, v roce 1709, koupila tady to spáleniště s tím jedním domem bohatá měšťanka opavská Justina Tomášová a nechala tady postavit sirotčinec. Ten sirotčinec se jmenoval svatého Michala podle kostelíku svatého Michala, který byl

0: kousek od co, vlastně jak je dneska divadlo, tak tam stál hřbitov a hřbitovní kostelík a podle něho na ten sirotčinec pojmenoval. Tady zase se díváme na tu hmotovou rekonstrukci, kde vznikla taková budova do podoby písmene L, právě zabírala to nároží Almužnické ulice a Rybího trhu a pravděpodobně se do ní zakomponoval ten starý středověký dům, že vlastně ty konstrukce, obvodové zdi a některé i klenby z toho nejstaršího domu tam zůstaly zachovány. Potom tady vlevo stála taková přízemní budova, byla tam prádelna, byla tam kuchyň, nějaké stáje. Sirotčinec tady fungoval do roku 1787.
1: A my stojíme tak, jak je ta budova, jak nebo byla teda situována.
0: Ano, takhle přesně se na to díváme, na to hlavní průčelí. No a v roce 1787 ten sirotčinec se odstěhoval, ti sirotci byli rozděleni do měšťanských rodin a ten objekt koupil Karel Čejka z Badenfeldu. To byl bohatý opavský obchodník, který byl povýšený do šlechtického stavu. On obchodoval se suknem, byl i majitelem manufaktury na sukno. Ta byla taky kousek odsud, vlastně za tou někdejší komendou řádu německých rytířů. No a Karel Čejka z Badenfeldu, protože byl povýšen do toho šlechtického stavu, tak chtěl mít nějaké reprezentativní sídlo a právě si ten sirotčinec přestavěl. Čili k té základní stavbě, do toho půdorysu L, přistavěl ještě další dvě křídla, takže vznikla taková uzavřená stavba s malým vnitřním dvorkem a připojil ještě i tu provozní budovu a propojil ji s tou stavbou.
1: A to pořád není to, co vidíme?
0: Ono v to vlastně je to, co vidíme, ale byla to tehdy ještě jednopatrová stavba, ale pořád jako je tady zachovaná v té stavbě, co vidíme. No a pak přichází kongregace Dcer Božské lásky, která koupila ten dům v roce 1871. To byla vlastně taková církevní společnost, která zřizovala ve městech ústavy pro chudé dívky, které přišly do města, sháněly práci, ale třeba se jim tu práci nepodařilo sehnat, přišly o peníze a dostali se, jak říkala zakladatelka kongregace, do hmotné a mravní nouze. No a ta kongregace v Opavě tedy zakoupila ten palác Badenfeldovský. Nastěhovala se sem ze začátku s 8 dívkami, ale postupně těch dívek přibývalo a oni potřebovali větší prostory. Jednak přistavili patro a to už se dostáváme k té podobě, tak jak ji vidíme, co už ji vidíme. Vlastně sjednotili tu stavbu takovými historizujícími fasádami a ještě navíc k tomu bočnímu křídlu, kde byl základ nějaké té hospodářské budovy, přistavili kolmé křídlo, v němž byla kaple. Ta kaple zasahovala do všech těch pater, čili měla v podstatě 3 podlaží. Byl to otevřený velký prostor s takovým dřevěným stropem, který napodoboval klenbu. Tady máme v řezu. On visel na dřevěných táhlech z krovu, to je vidět na tom vyobrazení.
1: To není dochovaná část, ta kaple.
0: Částečně. Můžeme to obejít podívat se zezadu, kde tu kapli trošku uvidíme.
1: Komu to teď patří? To není památkově chráněná budova.
0: Teď aktuálně je, protože byla v loni prohlášena kulturní památkou, patří to městu. A v loni podal spolek za Opavu návrh na prohlášení za kulturní památku a ministerstvo kultury tomu vyhovělo a zatím tedy ta památková ochrana platí, přestože město se odvolalo.
1: Město nechce,
0: aby to byla památka.
1: Jasně.
0: Tady už vidíme
1: tu kapli. To finanční nároky.
0: Ano, tady už vidíme vlastně tu kapli, která fungovala vlastně až do roku 1909, kdy se kongregace odstěhovala do nové budovy na Kilešovský kopec. Tu obyvatelé Opavy znají jako Marianum, protože i tady toto se nazývalo Mariánský ústav. Pana Marie byla patronkou kongregace. Budovu převzalo město. V tom roce 1909 byl tady nějaký učňovský domov a v části byla knihovna, která tady fungovala i v období první republiky. Konec konců nad tím hlavním vstupem do budovy z náměstí vidíme ještě do dneška nápis Stadt Bücherei, čili ten se tam dochoval skutečně z období někdy první republiky.
1: Můžu se zeptat, co se stane, pokud tedy skutečně to zůstane v rovině památkově chráněné stavby a teď tady vidím ty luxféry a okna nějaká ze 70. let.
0: Pokud to zůstane památkově chráněné, tak by majitel, což je město, se měl o tu památku starat, že? Protože není v dobrém stavu. Jsou tady statické problémy, které se projevily už v 60. letech. Ta stavba už dneska nemá ten vnitřní dvorek, protože v 60. letech tam byly statické problémy, že začalo se to zdivo odtrhávat. A to je zajímavé, a to jsme zjistili právě taky při tom stavebně historickém průzkumu, že oni řešili statické problémy už v tom 18. století. Už v první polovině 18. století, kdy to byl ten sirotčinec, tak oni měli problémy, že to zdivo se jim odtrhávalo od sebe, museli to různě klínovat a stabilizovat. A přesto k tomu ti Bádenfeldové ještě přistavili dvě křídla a pak ještě patro, takže ta stavba byla hodně zatížená. No a v 60. letech se ty statické problémy projevily a bylo nutné ty dvě křídla nádvorní zbořit a místo nich postavit tady tuto část, čili tím zanikl ten dvorek a my se tady na to průčelí nové vlastně díváme tady ze zadu, ze dvora. Kaple byla už v průběhu té první poloviny 20. století přepažená stropy, napřed jenom jedním, vznikla tam čítárna, potom v prvním patře, no a ve 30. letech byl vložen ještě jeden strop a vznikla zase taková studovna té knihovny, kterou dokonce vyzdobila freska. Tady se díváme tady na fotografii. Freska od slezského malíře Paula Gebauera s motivem rozsévače. No a když po roce 1948 tu budovu převzalo divadlo, tak tady v tomto prostoru bylo baletní studio.
1: To je mimochodem výhradně pánská společnost.
0: Ano, to jsou nějací muži na jakási přednášce, mají i někteří uniformy. Vůbec nevím, co to je za akce. No a jak říkám, dneska ta freska už tam není, protože byla zabílená, ale je pod tou malbou, protože jsme dělali i nějaké sondy, tak jsme zjistili, že skutečně tam pořád je.
1: Vyplatilo by se to sundat?
0: Já si myslím, že ano, že by se to dalo. Tady právě byl ten baletní sál, tady byly ty zrcadla přímo na té stěně s tou freskou. Mimochodem taky jsem tam chodila do baletu asi 6 let, takže to znám velice dobře tady tuhle tu část.
1: Proč se tomu říká divadelní klub?
0: No, protože od toho roku 1948 to převzalo divadlo a právě v té části, co je kaple, tak v přízemí byl divadelní klub, tam byla i malá taková scéna, takové komorní divadlo. A proto se tomu říkal divadelní klub, protože on tam působil ještě v 90. letech 20. století. Ještě když jsem chodívala do divadla, tak jsme chodili do divadelního klubu tady.
1: A dneska je to prázdné? Když jsme stáli vpředu, tak tam svítila okna.
0: Něco tam se děje, nevím, jestli divadlo ještě částečně něco z toho využívá, ale právě v té jedné části jsou trošku statické problémy, zvláště v té části, kde je ta kaple.
1: Kudy se tam vchází? Pojďme to zkusit.
0: No, to můžeme.
1: Maximálně nás vyženou. Tady byl původně teda vstup,
0: nebo? Myslím si, že ten hlavní vstup byl tady.
1: Že tam jsme šli kolem vlastně zazděného portálu nějakého.
0: To byl asi úplně ten nejstarší. A tady máme vstup právě s tím nápisem Stadtbücherei a se znakem Opavy.
1: No ale tady je napsáno, když se podíváme na ty zvonky, tak je tady napsáno archiv rekvizity, vedoucí pánské krajčovny, pánská krajčovna, dámská krajčovna, vedoucí dámské krajčovny prádelna.
0: No, jestli to ještě ale funguje.
1: Tak zazvoníme. Kam třeba?
0: No, tak co já vím, rekvizity. Zvonek funguje.
1: Zvonek funguje, ale nikdo se neozývá. Tak. Vešli jsme dovnitř.
0: Podařilo se nám proniknout na hlavní schodiště.
1: Ale vůbec nevíme, kam bychom mohli jít. Tady je velká cedule, nehrajeme. Dobrý den.
2: Zvonili jste na mě.
0: Ano.
1: Zvonili jsme na vás, dobrý den. Já jsem Eva Lenartová z Českého rozhlasu, dobrý den. My jenom točíme o budovách v Opavě, tak jsme chtěli jenom nahlédnout dovnitř, protože víme, že ten dům má být památkově chráněný. Nebo... Vy byste mu fandil, aby byl?
2: Já bych mu fandil, abych byl, protože mám tady pracoviště.
0: Takže ještě tady pořád funguje ten částečně.
2: Zatím pořád jo.
0: No. Já jsem myslela, že jste se už odstěhovali.
2: Ne, je to v plánu, ale zatím jsme pořád tady. Mm-hmm. Je to městské, ale my to máme jako k využití tady tohle. Mm-hmm. Pravilná, rekvizitárna, krejčovny, archiv a ubytovny. Nějaké pokoje.
1: Pro hosty divadla.
2: Pro hosty divadla.
1: No tak to funguje.
0: Tak to funguje, ale to je dobrá zpráva.
2: Zatím fungujem pořád, no.
1: To schodiště vypadá parádně. Dobře, tak mi to projdeme. Děkujeme moc, díky.
0: No to je schodiště ještě právě z doby toho 19. století. S krásným kovaným zábradlím.
1: Tak to, kdyby se spravilo, tak to by byla nádhera. Tady jsou asi ubytovací kapacity a vidíme do nějaké zahrady.
3: To je vlastně bývalá zahrada. Tady vidíme část, která byla právě nově postavená v těch 60. letech, takže předtím asi o 8 metrů by byla ta část delší, když tady byl ještě ten čtyřkřídlý objekt s tím vnitřním dvorkem.
1: Jsme nahoře. Já trochu funím, tady je krásný výhled, ale...
3: Na jedné straně vidíme konkatedrálu, na druhé straně vidíme do vnitrobloku za Slezankou a vidíme i tu kapli s kruhovými okny v posledním podlaží.
1: Tak v té kapli pravděpodobně nebude nic?
3: Tam asi ne, tam asi nebude nic, myslím si, že tu nevyužívají. A ta kryčovna byla o patro pod námi, myslím.
1: Ano.
3: Tak jestli tam chceme jít ještě?
1: Nevím, jdeme tam?
3: A já myslím, že by to asi stačilo, ne?
1: Dobře. Tak vyjdeme ven. A mají krásně umytá okna. To já doma nemám.
3: Ani já.
1: A jsme venku.
3: Tak a jsme zpátky z divadelního klubu v našem improvizovaném studiu. Já jsem vám ho vlastně, milí posluchači, ještě nepopsala. Sedíme tady v sále burgmistrů a já se dívám na obrazy všech těch burgmistrů. Tady první Johann Schössler, který stál v čele Opavy na počátku 19. století a pak je tady celá řada jeho nástupců. Ale dívám se taky na svého dalšího hosta, kterým je archeolog František Kolář. Když se řekne archeolog, tak část lidí si představí Indiana Jonesa. To byl i můj případ. Vidím, že obracíš oči. A další část si představí člověka, který s nějakou motičkou nebo metličkou odkrývá třeba nádobu nebo kostru. Ale František Kolář ze všeho nejraději odkrývá stavby. Nejenom ty, co jsou pod povrchem jako správný archeolog, ale dokonce i ty, které ještě stojí. A já se chci zeptat, co tě vlastně na průzkumu staveb baví a co vlastně archeolog může o stavbách zjistit?
4: No tak leckterý archeolog, ale i stavební historik si docela dobře může připadat jako Indiana Jones, protože podstatou archeologie i stavební historie je odkrývat něco, co je vlastně lidským očím skryté, jakési tajemství. Často to je dobrodružný proces, svým způsobem vlastně jakási detektivka, ale... Je pravda, že asi většina veřejnosti nás vnímá spíš jako ty týpky s těma motičkama, metličkama, případně nějakým dalším harampádím, co údajně komplikují a zdržují stavební proces, ale je asi dobré si v té souvislosti uvědomit, že vlastně jakákoliv historická stavba, jedno jestli jsou to domy, městské, vesnické, kostely, hrady, zámky, jo, vlastně představují jakýsi rezervoár cenných informací a v ideálním případě při troše štěstí a úsilí je vlastně možné proměnit v jakousi pomyslnou knihu a v té knize pak číst jakýsi ten jejich příběh, který vyprávějí. Jo. Vlastně při rekonstrukcích jakékoliv historické budovy je možné, pokud jsou k tomu vhodné podmínky, postihnout její stavební vývoj. Zdi, pokud jsou zbavené omítek v rámci té stavby, tak jako vydávají cenné svědectví o jejím vývoji, o její podobě. V případě domu tak například nám říkají o tom, z čeho je ten dům postaven, jak je vlastně strukturován, organizován, kde se v něm spalo, vařilo, jedlo, pracovalo a tak dále. A jak se vlastně tady to prostorové uspořádání i měnilo v průběhu staletí. A vlastně o tom všem, nebo na to poukazují v rámci těch staveb různé stavební spáry, zazdívky, přezdívky, okenních dveřních otvorů, jo, poloha topenišť, toalet a tak dále. Ale nejsou to vlastně jenom tady ty informace obsažené v těch zdech historických budov, ale i informace obsažené pod povrchem, pod podlahami a právě zde přichází vedle stavební historie ke slovu i archeologie, která může zase při optimálních podmínkách třeba odkrýt pozůstatky nějakých starších zpravidla dřevěných staveb, které předcházely těm stávajícím budovám. A v rámci těch stávajících budov pak zase pomoci vlastně řešit to jejich vnitřní uspořádání, vybavení a na základě doprovodných nálezů z těch archeologických vrstev a výplní pak vlastně, což je keramika, kamnové kachle, mince a tak dál, vlastně pomoci datovat výstavbu těch jednotlivých fází těch domů nebo těch, těch staveb. Jo. Takže pokud se vlastně podaří vhodně propojit ty stavebně historické a archeologické metody, tak je vlastně možné pochopit a pak i veřejnosti prezentovat nějaký jako životopis té které stavby, kterou zkoumáme od jejich počátku vlastně do současnosti.
3: Takže spolupracuješ ale i s některými dalšími odborníky.
4: Ano, je to většinou o spolupráci archeologa, stavebního historika, archiváře, historika umění. Jo, vždycky vlastně ten kolektivní přístup vede k nějakému plastičtějšímu nebo barevnějšímu vlastně výsledku, než ten jednostranný často vlastně průzkum vedený jenom třeba archeologickými nebo jinými metodami.
3: Protože si povídáme o opavských stavbách, tak se tě chci zeptat, ty jsi se několik let věnoval archeologickému výzkumu areálu jedné z nejdůležitějších opavských staveb, která ale dneska už nestojí, a to je opavský zámek. Zámek se nedochoval, byl zbořený už v roce 1892. A tak se tě chci zeptat, co jste zjistili o zámku, co nového jste zjistili při těch archeologických výzkumech?
4: No, tak ono ve středověku a v raném novověku každé město někomu patřilo. Mělo svou vrchnost takzvanou, což byl buď panovník, šlechtic, církevní instituce. A tato vrchnost se v průběhu času vlastně snažila do těch svých měst vkládat takzvané městské hrady, což byly objekty rezidenční, jo, obrané nebo oběrné body a vlastně centra panství tady těch vrchností. A nejinak tomu bylo v případě Opavy, kdy opavský zámek vlastně byl původně pozdně středověkým gotickým městským hradem, tedy vlastně relativně pohodlnou, pevnou a reprezentativní rezidencí tehdejších pánů a vlastníků města, což byly opavští vévodové z levobočné linie přemyslovského rodu. Jo, stavebníkem hradu byl vévoda Přemysl I., postavili jej někdy v závěru 14. století, ten hrad prošel nějakým stavebním vývojem v průběhu středověku a v 16. století v duchu tehdy módního vlastně stavebního slohu byl přestavěn na renesanční zámek, aby pak byl nakonec vlastně zbytečně zbořen v závěru 19. století při asanaci té příslušné části města, v níž se nacházel. A vlastně ten fakt, že ta hmotná podstata toho hradu, někdejšího později zámku, vlastně v té nadzemní části zanikla a to okolí bylo výrazně urbanisticky proměněný, tak to nějakým způsobem limituje ty možnosti poznání toho, jak ten hrad a pak zámek v minulosti vypadal. Dochovalo se z období středověku několik písemných zpráv vágních o hradu, o něco více potom raněnovověkých písemných zpráv, nějaká dobová ikonografie. No a za tohoto stavu je to pak především ta archeologie, kde vlastně může pomoci nějakým způsobem zpřesnit ten pohled na to, jak ten hrad vypadal, kde se vlastně nacházel a podobně. Jo. A díky tomu, že v 19. století byly pořízeny nějaké situační plány, kde ten zámek figuruje a než byl zbořen, tak byl vlastně zaměřen, tak my vlastně víme, že ty jeho archeologizované, tedy jako pod povrchem se nacházející pozůstatky, jsou ukryty v Komenského ulici, pod vozovkou, pod chodníkem a z části pak pod nádvořím Mendlova gymnázia. A jelikož se v průběhu několika posledních let podařilo tam provést několik archeologických výzkumů, tak na těch místech, kde tedy víme, že by ten hrad se měl nacházet, tak skutečně byly zachyceny pozůstatky některých částí hradu i předhradí a vlastně máme teď jaksi plastičtější obraz toho, jak ten hrad vypadal, a je to i zasazeno do nějakých lepších prostorových souvislostí. Jo. Víme tedy, že se jednalo o pravidelnou čtyřhranou dispozici s dvojicí nárožních věží, protilehlým obdelným palácem s dvěma branami, že ten hrad byl postaven vně města Opavy, vlastně u východního obvodu městských hradeb, a že část těch městských hradeb byla v souvislosti s výstavbou hradu zbořena a vlastně do takhle uvolněného prostoru bylo vsazeno předhradí toho hradu. Jo? To předhradí bylo od hradu odděleno příkopem obezděným a zase vůči tomu vlastnímu městu bylo vymezeno dalším příkopem to předhradí a nějakým valem, zřejmě s plotem nebo palisádou a disponovalo nějakou dřevěnou zástavbou, jo? Staveb provozního charakteru, které jsou zmíněny v těch písemných pramenech mladších, jako je kovárna, pekárna, čeledník, stáje a tak podobně. A kromě tady těch staveb, z nich některé se zřejmě podařilo i archeologicky zachytit částečně, tak tam měla stát zděná hradní kuchyně. A je vlastně zajímavé, že hmotná podstata té hradní kuchyně je dodnes dochovaná ve zdivu takzvaného Millerova domu, opavští určitě znají, takže to je paradoxně vlastně jediný objekt, který je jakýmsi nadzemním pozůstatkem toho někdejšího areálu Opavského hradu a zámku, který vlastně funguje do dneška nebo stojí do dneška.
3: Moc ti děkuju, tak doufám, že si posluchači udělali úplně plastický obrázek o zámku, respektive o Opavském hradu, já ho vidím úplně před sebou. A mám pro tebe ještě jednu otázku, tak říkajíc mimo soutěž. Vzpomněl bys si na nějakou osobnost, kromě Petra Bezruče a kromě mě, která se v Opavě narodila nebo tady prožila kus života?
4: No ano, svoji ženu, Petru Káňovou.
3: Dobře, tak to je pěkné, ale já znám ještě jednoho a to je spisovatel Ivan Binar, který je sice spojovaný hlavně s Ostravou, ale v Opavě prožil celé své dětství. A v knize Bezstarostná léta bezradná, tak to ústy herce Jana Fischera vzpomíná na své první setkání s městem.

Jahody pro maminku. Hanka se narodila 22. června 1946 v nemocnici u Rytířů v Opavě. Měla pupeční šňůru omotanou kolem krku, doktor jí musel bušit pěstí do zádíček, než z ní vyrazil první výkřik. Nebyli jsme doma, kdo si nám napsal na dveře vzkaz, že máme holčičku. Když mi to Božka přečetla, nedokázal jsem si představit, co to znamená. Za 3 dny mě byly 4 roky. Jeli jsme s tatínkem do Opavy vlakem a já jsem spatřil město, kterým prošla fronta, plné dosud neodklizených rozvalin. Město, rok po válce. Hradeckou Kozu tahala parní lokomotiva, menší než většina parních lokomotiv, které tenkrát po kolejích jezdily, dosud bez rudé hvězdy na čumáku, komunisté ještě tak docela nevyhráli. Rozvalinám se spořádaný dům nevyrovná. Byl jsem očarován půvabem záhadných ruin. Tatínek mě vlekl za ruku, ve druhé nesl košík s jahodami pro maminku. Šli jsme z východního nádraží kolem veřejných záchodků u smetanových sadů, Hrnčířskou ulicí, minuli budovu Sboru národní bezpečnosti, zabočili kolem kavárny Orient na Ostrožnou, po ní ještě kus mezi domy, které válku přežili, a pak doprava k nemocnici. Dříve patřila řádu německých rytířů. Maminka měla na sobě bílou noční košili a usmívala se trochu jinak než obvykle. Unaveným a šťastným, pobledlým úsměvem. Pak přinesli peřinku plnou Hanky, ale vidět bylo jenom zrzavou čupřinu vlasů. Takže jsme teď byli zrzaví 2. Chtělo se po mně, abych se radoval. No. Maminka podala čupřině prs, bílý s modrými žilkami, a to stvoření se dychtivě přisálo. Všechny jahody, které tatínek donesl mamince, jsem v té nemocnici spořádal já sám. Maminka neměla chuť a tatínek nechtěl. Já jsem chuť měl. Chuť na jahody mám vždycky.

0: S Ivanem Binarem jsme se v ukázce dostali do Opavy těsně po druhé světové válce v roce 1946. A právě o poválečném stavu opavské architektury a o stavbách, které tehdy vznikly, si budu povídat s mým dalším hostem, historikem architektury Martinem Strakošem. Vítám tě tady v našem improvizovaném studiu.
1: Ahoj.
0: Martine, nakolik byla ta demolice nebo ty demolice Opavy po válce způsobené jenom poškozením města za těch bojů? Byly v tom nějaké jiné důvody třeba? Nebo to byla opravdu jenom ta...
1: Jednoduše řečeno, architektura v těch totalitních režimech hraje důležitou roli. Je instrumentalizovaná, aby dokázala získání moci. A když si uvědomíme říjen 1938, příjezd Wehrmachtu do Opavy po Mnichovské dohodě a představíme si Horní náměstí, tak uvidíme městské divadlo a před ním velkou říšskou orlici. Kolem hákové kříže, vlajky a to všechno mělo potvrdit to, že Opava se vrátila do říše. Kdybychom to řekli obrazně. Samozřejmě, že takové situace se vpálí do paměti a po dobití Opavy v dubnu 1945, po jejím osvobození, se vlastně odehrával opačný proces a to z té německé Opavy vytvořit Opavu českou. Na tom se podílela řada architektů, za všechny bych zmínil Adolfa Liebschera nebo Oldřicha Lisku, kteří měli takovou představu přetvořit tu Opavu jako město, české město, třeba v případě Lisky, který hlavně tvořil v Hradci Králové, jako takový slezský Hradec Králové. No, město, které bude charakteristické úplně jinou architekturou, než tou, kterou se prezentovala ta německá Opava. Přitom je paradoxní, že vlastně nacisté ani tu architekturu třeba druhé poloviny 19. století, která charakterizovala řadu veřejných budov, vlastně nevzali za svou a chtěli Opavu také radikálně přestavět. Takže tady byly několik vln, ale žádná z nich se vlastně nerealizovala. Ani ta nacistická a ani vlastně ta těsně poválečná, protože byla velmi krátká.
0: Čtyřletého Ivana Binara ty ruiny fascinovaly, připadaly mu romantické, ale obyvatelé Opavy asi takovou romantiku necítili. Jak dlouho vlastně trvala ta výstavba po těch válečných škodách?
1: Já už jsem naznačil, že trvala dlouho. Ono, demolice samozřejmě probíhaly záhy po osvobození. Postupně se to město v uvozovkách čistilo, ale na druhou stranu k té realizaci to byly vlastně až desítky let, v některých případech v 50., někde v 60. letech a někde jsou vlastně stopy bojů patrné dodnes. Dá se říct, že Opava vedle Osoblahy, Fulneka byla velice poškozeným městem, jeden z nejzničenějších v českých zemích.
0: A jaké byly ty nejvýraznější zásahy? Můžeš jmenovat nějaké stavby, které vlastně vznikly v té době?
1: Všichni hovoří třeba o Slezance, protože ta se nedávno bořila. Ale já bych upozornil trošku na jinou věc, k tomu se možná ještě vrátíme k té Slezance. Na ulici Praskovu, jo, která vlastně je úplným novotvarem. Dneska je to trošku taková autostráda uprostřed města. A ta odtrhla jednu část historického centra, dneska už málo kdo chápe, že tam, kde je výstavní budova Slezského zemského muzea, že tam stál zámek, o kterém jste hovořili, a že to bylo historické centrum Opavy. Jo, ta Prasková vlastně to úplně, jako, dá se říct, chirurgickým zásahem oddělila. A já bych byl velmi rád, kdyby se začalo uvažovat o tom, jak tu širokou ulici, která dneska je takovým proudem automobilů a bariérou pro chodce, vlastně sešít, překonat a tu část historického jádra znovu přivtělit k tomu samotnému jádru Opavy.
0: No vlastně ta Praskova ulice byla možnost jí takto vést i díky tomu, že zmizela, byla zbořena komenda maltéských rytířů vlastně vedle kostela svatých Janů, takže se nám to tady takhle všecko propojuje. Ty jsi mluvil o té Slezance, to je, byla taková hodně, nebo do dneška vlastně rezonuje takovým trošku kontroverzním způsobem. Co si vlastně myslíš o té budově Slezanky a ve vztahu k náměstí a k ostatní zástavbě?
1: Vrátíme se k našemu tématu, poválečné období. Je to dílo Josefa Kryškého, architekta německého původu, který nebyl odsunut, zůstal v Opavě a věnoval se jí. Je autorem například budovy katastrálního úřadu, která reflektuje už takové principy architektury 60. let, byť hodně měkkém, takovém soft pojetí. Slezanka, to je další téma. Je to samozřejmě, to byla obchodní budova, co si budeme říkat, ale má několik zajímavostí. Nebyla to hřmotná, obludná stavba, která by vytěžila ten pozemek, vybagrovala. Takže po jejím zboření, které teď probíhá, bude moc proběhnout archeologický průzkum, protože se tam mohly zachovat pozůstatky těch předchozích staveb. To je jedna věc. Druhá věc, nebyla směrem ke městskému divadlu a katedrále tak velká a umožnila těm stavbám vzájemnou součinnost i to, že jsou patrné třeba z toho horního náměstí. Jo, to je další věc. A samozřejmě to, jak byla postavená a nebyla postavená, to už je druhá věc, trošku odlišná od toho, jak to ten architekt navrhl, protože víme, že ty realizační schopnosti firem i v současné době jsou někdy dost pochybné, ale každopádně ta budova to centrum nezabila. No, což se někdy tak interpretuje, že se jednalo o sídlištní stavbu, která poškodila jádro. Myslím si, že to není pravda, že ten Kryške se s tím prostorem vyrovnal na úrovni té doby, postavil tam moderní stavbu se vším všudy, ale adekvátní svým měřítkem k tomu prostředí. To je jedna věc. V současné době probíhá demolice, záměry postavit tam společenský sál pro 800 až 1000 lidí atd. A zároveň je to prezentováno jako možnost navrátit tam ty historické domy, které tam byly předtím. Byla tam mimochodem i radnice, taková malinká v podstatě v jádru renesanční budova, jo, novogoticky přestavěná. Je to velká otázka, protože když tam vrátíme drobnou zástavbu, jakoby fasády v uvozovkách, což bude takový ten fasádismus, jo, a za to dáme sál pro 800 nebo 1000 lidí, případně nějaký hotel s moderním provozem, případně parkoviště pro 100-200 automobilů a podobně, tak v podstatě vytvoříme kýč. Jo, je to prostě v rozporu úplně se zásadami. To je jako, kdybychom si řekli, postavíme katedrálu a za to dáme supermarket. Jo, nesmysl. Musí se postupovat opravdu vědomě s tím, že v současné době je to nejcennější prostora vůbec v českých zemích, o kterou se jedná, že by se měla zastavit. A proto si myslím, že Opava by neměla tuto příležitost promarnit. Nemůže jí jen tak probendit, že zkrátka si řekne, no tak tam něco dáme. Je to opravdu vážný úkol a já bych rád, aby Oprava tuto příležitost nepromarnila.
0: To já bych taky ráda a držím Opavě palce. A tobě děkuju, že jsi přišel do našeho improvizovaného studia. Přeji ti pěkný zbytek večera. My jsme se teď bavili především o stavbách zbořených nebo o nevhodných zásazích do podoby města. V následující reportáži ale naopak navštívíme dům. Jehož majitelka se snaží mu vrátit jeho někdejší podobu a velice dobře se jí to daří. A jak se jí to daří, poznáte i vy, protože Michaela Zelenková pozvala památkářku Petru Kaňovou a redaktorku Evu Lenartovou a zprostředkovaně i vás posluchače do vily opavského architekta Hanse Kality.
2: Petro, kde jsme se to ocitli? Protože já si připadám jako na zámku trochu.
3: Jo, to je všecko zásluha paní majitelky, která využila veškerý potenciál toho objektu a vtiskla mu svoji duši. A je tady další fáze, my tomu říkáme Kalitová etapa stavební, a teďka to je Zelenková. Vila se jmenuje Trautesheim, jak ji vlastně nazval, roztomilý domov nebo útulný domov. A to, co tady vlastně vidíme, tak dala vlastně těm novým věcem, co tady vnesla, autentickýho nábytku, úplně jiný rozměr.
2: Michálo, já si k vám přisunu židli. Vy jste se nastěhovali do domu, který vlastně potřeboval úplně všechno.
3: Tady tenhle ten dům jsme znali, protože je vlastně 5 minut od našeho původního domu. Chodili jsme kolem, tak jsme jednoho dne na paní zaklepali a po nějaké delší době paní se ozvala, že nám dům prodá, protože dům už vlastně příští rok bude mít 100 let. Některé věci opravdu už byly na kraji dožití. Čekala nás celková rekonstrukce, úplně včetně všeho, co si dovedete představit. Dneska už si spíš připadám jako nějaký pokračovatel pana Kality. Byla jsem se podívat na jeho hrob a vždycky se ho ptám tam, když tam občas zajdu, jestli by se mu to takhle líbilo, co by na to tak říkal, a ať neudělám ostudu.
2: Když jsi zjistila, že vila má nějakou historickou hodnotu?
3: Tak vlastně v době, kdy jsme začali s paní majitelkou jednat, že bychom od ní dům odkoupili, tak jsme se začali o ten dům zajímat. Zašla jsem si na magistrát za paní architektou Langrovou. Tady s paní Petrou Kaňovou jsme byli ve spojení, která mě poskytla veškeré dokumenty k domu, plány, historii domu, takže jsem si to všechno přečetla. A jedu tak víceméně intuice a pocity. Já nejsem nějaký typ člověka, který plánuje do každého detailu. Já si hraju.
2: Můžu vás poprosit, abyste nás tady provedla trochu?
3: Určitě, určitě. Zrovna dneska je to 4 dny a 150 let, co se pan Hans Kalita narodil. 23. dubna 1876. Bohužel se dožil jenom 53 let, ale je to opavský rodák. Je to jeden z mála architektů, který je opavským rodákem a i tady zůstal. Tady i zemřel a má tady hrob a je tam se svojí dcerkou, že jo, která byla jenom rok stará jako druhá. První se vlastně dožila vyššího věku i spolu s manželkou, kteří ho přežili. Dům si postavil v roce 1927 a v roce 1930 zemřel, takže si ho užíval.
2: Moc si ho neužil.
3: Neužil si ho, ale tak žena přeci jenom vydržela díl. On byl rodákem z ulice Mezitrhy a byl to první vlastně vystudovaný člověk v rodině, protože předtím byly 3 generace řezníků. Potom, co absolvoval tady vyšší reálku a byl na Technické univerzitě ve Vídni, se vrátil a vlastně v pozici takového zajištěného úředníka, protože byl na zemském stavebním úřadu, tam se nějakým způsobem vypracoval a když to rušili, ten úřad v roce 1925, tak projektoval sám na sebe potom.
2: A on tady má ještě nějaké realizace?
3: Nahoře na Kyrošovském kopci, domy pro státní zaměstnance. Potom má ty velké věci, jako jsou třeba v městě Albrechticích sanatorium, to, co odpovídalo té náplni funkce toho zemského stavebního inženýra a podobně.
2: Petr, pojďte, nebo mi upadne ruka, jak jo, se k vám určitě nakláním.
4: A hlavně to tady natočte, tady to procházku.
3: Momentálně se nacházíme v jídelně, tady byl ten obývací pokoj,
2: ano,
3: původně byla kuchyně, v místě, kde momentálně je koupelna a šatna.
2: Jdeme za vámi?
4: Pojďte.
2: Ano, dobře.
4: Pojďte.
2: Jste na nás moc rychlá.
3: Pojďte. Tady původně 2 místnosti byly spojené jakoby kuchyně a my jsme je rozdělili a udělali jsme z toho šatnu. A tady je 11 koupelen v domě.
2: To vypadá nádherně, to mi vzalo dech. Není to zlatá vana, že ne?
3: Je to z mosazy, dělaná vana. Je to takový extravagantní kousek trošku. Aha. Předtím tady byla kuchyňská linka, kredenc, a tady bylo nádobí. To jsme zachovali, vyčistili, namořili.
5: Celá ta severní polovina byla takhle věnovaná technickým záležitostem. Mm-hmm. Ten trend je u obytných kuchyní, kdy ta kuchařka vlastně vaří tady. Na to měli samozřejmě
3: určitě
5: personál.
3: No,
5: že jo?
3: Takže proto to bylo tady.
5: Na severu.
3: A vlastně ta místnost byla dost tmavá.
5: Přesně.
3: Takže jsme to rozdělili na koupelnu a šatnu.
5: Ano.
3: Tím pádem tady vlastně je plnohodnotná taková prádelna.
5: Dřív to teda označované jako pucraum, jako, takže klasická.
3: Ano, i teď je to pucraum. Na protější straně směrem severovýchod je ložnice, kde původně byla ložnice a postel. To zůstalo zachováno tady z pozice. Potom je tady napak ještě jedna koupelna.
4: A hlavně tady tu úžasná věc,
5: jo, zaklována se podařilo.
4: Jo, aby
6: jste aha, fraj, a to druhé?
4: Bezec.
2: Bezec.
4: Bezec, jo. Obsazeno. Takže tady je koupelna pánská. Číslo dvě, pánská.
2: Každý má svou, správně.
4: A krása. Zase odpovídá to, že tyhle ty utilitární záležitosti v druhé, té severní, té méně výhodnější polovině aha. domů. Tady je původní ta skříňka, to tady bylo, takže tu jsme zrepasovali. Je ta odvaha, že mě napadlo dát prostě takhle obrovský lustr do toho malého prostoru. Mě to vždycky bere dech, jako to je prostě neuvěřitelné.
6: A tady ty kachličky?
5: To jsem si vymyslela, to jsem tady koupila na Aukru, takový pelmel různých kachliček, secesních a vytvořila jsem si z toho takový vzor.
4: Všechno to reaguje na ten krv, je no. původní, to je kalitová věc, jo? Takže tam malým nosím s tím a samozřejmě na tu vitráž, která je původní, která je součástí toho.
6: No to jsem si ani nevšimla.
4: To je na to je ten Trautesheim, to je ta roztomilost.
6: Na obrázku je pec.
4: No, ale ve tvaru vlastně podobná jako ten oblouk. To je originál.
5: To jsou to věci, je originál, které jsou z toho rád, už jsou moderní kamna Jotul. To jsme tam dali, ten obklad jsme to, co jsme vyložili tou modrou mozaikou, protože to bylo špinavý a báli jsme se, když budeme v těch kamnech topit a byla tam vlastně světlá omítka, že by to za chvilku bylo znovu špinavé a byla by tam složitá údržba, když to takhle se to jenom utře.
4: Jdeme do suterénu.
6: Dobře.
5: Tohle je výmalba podle původního vzoru, který na té stěně byl. Ty špičky takhle byly. Jak to vidíte nahoře, tak přesně tak to bylo.
6: To musela být výzva pro ty lidi, co to dělají, jak to, ten obkladač nebo
5: no,
6: malý.
5: No, máme šikovné.
6: A my jsme vlastně teď v té části, co zvenčí, je ten oval.
4: Ano, nebo ten vstup.
2: Otázka z nich, kde je ta hlava toho motýla, že to jsme zapomněli říct, že tomu domu se říká dům motýl, že jo?
6: No vidíte, teď jak se dívám na ten plánek, tak je to jasný motýl.
2: Je to dům motýl.
4: Motýlý dům.
2: Přesně, přesně. Takže i takhle jako si s tím pohrál pan architekt. Ti němečtí architekti pracovali s tím tradičním dekorativním stylem, s tím, že jsou sedlové střechy, má toto klasické rozložení a proti tomu byla ta dynamická Československá republika tehdy vedle na Englišově ulici je Hesova vila, která vlastně dělal Šlapeta, bratři Šlapetové a tam se prostě jedná tu klasickou kubickou hmotu s obrovskými pásovými okny, s tím, že to jsou ty kubusy, jo, do toho nějaké válcové schodiště moderní, ale úplně moderní řešení toho prostoru. Tady je vlastně ostrý protiklad v té opavské meziválečné architektuře, kdy Němci reprezentují to staré, to typické, to tradiční a do toho Československá republika, která je nová, přináší nový vítr, vymezuje se proti tomu tradičnímu. To je teďka nový prostor a nejsou to jenom Němci, jsme tady i my Češi.
6: Sestupujeme do suterénu. To je krásný detail, že? Přijdete.
4: To je zeleková vrstva. Tady určitě byla čistící zóna, tady musel zjít roštící. Zóna, které bylo bohužel asi 10 cm prastaré špíny. Takže jsme to vykopali a jelikož mi zbyly tyhle ty kachličky, tak jsme tam dali kachličky.
6: Ještě to koresponduje s tou výmalbou,
4: tak,
6: že?
4: Právě, to je přesně ono. Tady to je jediné původní světlo, které se zachovalo. Ten zbytek je dokoupený po různých aukcích.
5: Tady byl sklep, Vaškyche byla tady.
4: Tady ještě nemám všechny klíčky, protože některé chyběly a je problém sehnat ty stejné. Tady je udělána taková provizorní terasa, protože ještě samozřejmě není zahrada, když není fasáda.
5: To rozhodně nebylo že v záměru pana Kality, že tehdy se to takhle nedělalo, to byl fakt jako suterénní prostor. To otevření je současné, ale pojala to v tom duchu, kdy člověk, pokud by nebyl znalý věci, tak by na to úplně nepřišla. Jako asi bych se ptala, jestli to tu bylo od začátku, že to je tak velké. Tohle to je prostě podle mě taky cit pro to, zvolit tak velký otvor, se kterým my většinou nesouhlasíme, ale proč ne? Není to zásah, který by mě rušil.
4: V době pana Kality, když on koncipoval zdejší zahradu, tak ji koncipoval čistě jako okrasnou zahradu k domu. Takže je jiná doba, chceme mít propojení s tou zahradou, takže se tady vytvořila ta terasa cihlová. Tady jsou takové nálety, ale já to tady chci zachovat, tady to, co tady je. To jsou špendlíky, takže je to i jako užitečné. Takže jsem si tady udělala takové cigánské ležení, koutek máme s ohništěm.
6: To vás tady kryje vlastně.
4: No, tak ale budeme dělat plot, který bude částečně cihlový, takže udělat takové atrium tady.
3: Já jsem koupila 60 metrů historického plotu v bazaru.
6: V bazaru se dá koupit historický plot?
3: No, on je historický plot z Francie, v Havlíčkově Brodě byl. Nechali jsme ho u kováře celý zprávit, zrepasovat. Jsou na něm ještě díry po kulkách z druhé světové války.
6: Jak to vyhledáváte? Hledáte něco konkrétního, anebo někdy, se tak procházíte
3: těmi? Někdy hledám něco konkrétního a někdy brouzdám. A tím, že mám dceru v Praze, tak jezdím často i do antiku u Prašné brány, kde opravdu nacházím spoustu strašně zajímavých věcí. Například tady tyhle ty dozy lékárenské.
6: Ty jsou krásné.
3: Protože můj dědeček měl za první republiky lékárnu a mám po něm některé dozy, které mám ještě nevybalené v krabici, ale ty lékárenské dozy prostě, když někde vidím, tak je musím koupit vždycky.
6: Ale to jsou věci, co pak sedí do těch historických interiérů. Ten dům je nebo není památkově chráněný?
5: Ten dům bohužel nyní už není památkově chráněný, ale jak jsme tady dělali vlastně ten základní pasport, což jsem všechno poskytovala tady paní Zelenkové, tak chráněný byl.
3: Když my jsme ten dům koupili, tak v katastru byla poznámka, že to je kulturní památka.
6: Nelekla jste
3: takže
6: se?
3: Ne, já nedělám žádné věci, které bych asi dělat neměla tady, naopak.
6: Pro mě je fascinující, že vlastně paní majitelka by s vámi vůbec nemusela být v kontaktu.
5: Ne. Ne, je to na jejím rozhodnutí samozřejmě, ale vycházíme dobře, přičítám to svému osobnímu koutu.
6: Však určitě.
5: Samozřejmě.
3: Já nepovažuji památkáře za své nepřítele, aspoň nemám tu zkušenost. Asi už ani se mi nepodaří udělat tady něco, co by se jim nelíbilo, že i fasádu tady teda zvažují už dlouho, vybírám neustále materiály, vybírám přírodní materiály na bázi vápna, i barvu chci vápenou, protože trvám na tom, že jinak odráží světlo. Přirozeně stárne.
6: A teď je to takové okrové?
5: Ten nátěr by měl být druhotný, ale i tak to není špatné.
3: Chci zachovat ty původní okapy a svody, které vlastně nejsou klasické kulaté, ale jsou hranaté. Jedna parta mi tvrdí, že to má už svůj zenit za sebou, že se to musí všechno udělat znovu, z čehož já radost nemám, protože chci zachovat úplně maximum toho, co zachovat lze, takže budeme ještě poptávat i jinou firmu, ať máme nějakých víc názorů, jestli je to vůbec nutné, protože i pochybuju o tom, že by dneska byl schopen někdo to v té kvalitě a udělat a bude to nové. Jo, na tom domě.
5: Jsou měděné, že jo, takže tady má tu klasickou měněnku, takže tam máme tu patinu v té zelené krásné barvě.
3: Tvrdí, že vlastně tím, jak už na to 100 let prší, takže ta měď už se stenčila, že je jako papír. Je otázka právě, jestli do toho jít nebo nejít, jenom to opravit, anebo to nechat udělat nové. Ještě nejsme rozhodnutí. V první řadě chceme zachovat autenticitu toho domu, že, takže určitě nejsem nadšená z toho, že by se z toho domu vlastně všechno takzvaně očesalo.
5: A nahradilo to.
3: A nahradilo kopiemi něčím novým. Takže ještě prostě zbráním nějak.
6: Syna nebudeme rušit, který bydlí ve druhém patře. Má taky takový archaizující interiér, nebo
3: ne, on má úplně
6: na svůj názor?
3: Víceméně to nechal na mě, ale já jsem tam nahoře si zase pohrála s tím trošku jinak. Ten základ je moderní, i koupelna je úplně moderní.
5: Ale ty autentické věci zůstaly.
3: Jo, ty autentické věci.
5: Ten vlastně ten kasetový strop zůstal.
3: To všechno zůstalo i vlastně tam, kde jsme někde třeba objevili i původní malby, že tam byly nějaké květiny, tak jsme to nechali s tím, že až jednou budeme mít peníze zase, což nevím, jestli ještě někdy s tímhle domem nastane. Takže to třeba necháme se rekonstruovat, ale ono je to hezké i teď.
6: Takže jsem si všimla těch vypínačů, ty jsou keramické, předpokládám.
5: Upozorňuji na ten detail. Všimli jste si, že tam nemá to, co je třeba problémy českých zámků. Na českých zámcích nebo na objektech, pokud si to nepohlídáte, tak dneska vám každý řemeslník tam dá ten šroub je křižák samozřejmě.
3: A stříbrný.
5: Ano.
3: A my máme mosazný.
6: Stříbrný by vypadal divně teda.
3: Já jsem si zvlášť nakoupila šroubečky k tomu, no.
6: Petro, Michálo, já vám moc děkuji za prohlídku. Ať se vám tady krásně bydlí.
3: Děkuji.
0: Tak jste to slyšeli, jaké překážky musí překonávat majitel historické stavby, když se rozhodne pro její obnovu a zároveň, když se snaží, aby se mu v ní dobře bydlelo. Ale pokud je nadšený a baví ho to a má k tomu domu vztah, tak vlastně ani nepotřebuje, aby to byla kulturní památka. Mě nejvíc potěšilo, že paní Zelenková spolupracuje s památkáři, že se jich nebojí, protože památkáři nejsou žádní bubáci, ale dokážou vám pokud o to máte zájem, při rekonstrukci pomoci a poradit a určitě vám nebudou házet klacky pod nohy. To byla trošku self-promotion. Nechám na vás, milí posluchači, jestli vy byste se sami do něčeho takového pustili. A zatímco o tom budete přemýšlet, tak se podíváme nikoli do vily, ale do jednoho nájemního domu na Opavské nákladní ulici. Po druhé otevíráme vzpomínky Ivana Binara na dětství prožité v Opavě.
7: Kamna koksáky a školní lískání. V říjnu 1949 jsme se stěhovali do Opavy nákladní 19 do patrového domu pro čtyři partaje v sousedství uhelných skladů naproti městské tržnici. Původně to byla buržoázní vila, kterou rozparcelovali na čtyři byty a kancelář uhelných skladů. Dům byl cihlový, červený, se žlutou ozdobnou omítkou na hranách, římsách a kolem oken. Dneska je omítnut odpudivým šedým břízolitem. Náš byt byl v prvním patře, měl tři velké pokoje s vysokými stropy, koupelnu, kuchyň a za kuchyní pokojík říkalo se mu kabinet. Do předsíně se vcházelo ze žulového schodiště prosklenými dveřmi s ozdobnou mříží. Sklo bylo matné s vyleptaným ornamentem. Největší atrakcí bytu byla dřevěná veranda s výhledem do dvora uhelných skladů. Okna obývacího pokoje a jídelny vedla do ulice. Přes tržnici z dřevěná

Kamna byla stáložárná. Stačilo dvakrát denně dosypat koks, občas zarumplovat roštem a vynést vychladlý popel. V noci kamna vrhala neposedné pablesky na potemnělý strop. Kuchyňská kamínka vytopila i kabinet, který sloužil rodičům za ložnici. Vařilo se v kuchyni na plynovém sporáku. Oheň je živel úžasný. Vyvolává představy, obavy a přitom láká. Často jsem si v dětském pokoji s ohněm hrával. Především v představách. Když se večer zhaslo a Hanka pokojně spala, pozoroval jsem pablesky z kamen. Na stropě se producírovaly neuchopitelné bytosti, o jejichž původu a záměrech jsem se mohl jenom dohadovat. Nic skalého jsem nepředpokládal. Obával jsem se, že by mohli zapálit dům. Od něj by pak chytli celé uhelné sklady plné paliva. Představoval jsem si mistra Jana na břehu Rýna v Kostnici. Už to jméno chrastivé, Kostnice, jak zmírá v plamenech. Žádnou horší smrt jsem si nedokázal představit.

0: Vila Hanse Kality, kterou jsme představili v předchozí reportáži, nám zprostředkovala příběh německého meziválečného architekta, ale v Opavě mezi dvěma světovými válkami nežili pouze Němci, případně Češi, ale také poměrně silná židovská komunita. Její příslušníci tady vlastnili obchody, prosperující firmy, určitě Opavané budou znát jméno jako David Weinstein, Moritz Altschul nebo Ferdinand Quittner. A patřil k nim i Erwin Hermann, který spolu s Otto Foglem provozoval v Opavě obchodní dům. A o jeho osudech si budu povídat s kurátorkou Opavské kulturní organizace Kateřinou Pelcovou. Vítám tě, Katko, v našem improvizovaném studiu.
1: Zdravím všechny diváky Českého rozhlasu.
0: Ty jsi vlastně domácí, protože pracuješ v obecním domě, odkud vysíláme, takže doufám, že se tady budeš cítit s námi dneska večer jako doma. A moje první otázka směřuje právě na Erwina Hermanna. Co o něm víme? Kdo to byl?
1: Erwin Hermann.

0: Byl především zdatný obchodník, ale také vášnivý člověk a milující otec. Než se ale stal tím velkým obchodníkem a spolumajitelem firmy Hermann a Vogel, tak musel nabrat nějaké zkušenosti. On pocházel z Brumovic, nedaleko Opavy, a do Opavy šel na zkušenou, když mu bylo 14. Psal se rok 1900 a on tady šel už za svým starším bratrem Friedrichem. A své první obchodní zkušenosti začal sbírat u Heinricha Marburga na adrese Hrnčířská číslo 3. Ta adresa je důležitá pro náš příběh, zdůrazňuji, protože on se tady potom později vrátí, ale už jako majitel adresy Hrnčířská číslo 3. U Heinricha Marburga zůstal 3 roky a pak se rozhodl jít na zkušenou k velkému obchodníkovi Davidu Weinsteinovi do obchodního domu Breda a Weinstein. Tahle zkušenost pro něho byla klíčová, protože právě tady se setkává se svým budoucím spolumajitelem firmy a budoucím kolegou Otto Voglem, který byl o 8 let starší. A společně v roce 1910 zakládají, registrují značku Hermann a Vogel.
1: Mm-hmm. A vlastně s čím podnikali? Čím podnikala tato firma?
0: Předmětem podnikání bylo snad téměř vše, kromě potravin, když to tak bezkratce shrnu, ale ať neochudím posluchače. Archivář Zdeněk Kravár zjistil z živnostenského listu z roku 1937, že se firma zaměřovala na prodej galanterního zboží, textilního zboží, pokrývek hlavy, záclon, prodej záclon, čepicí, kožešnického zboží, prodávali obuv, železářské zboží, elektrotechnické součástky, osvětlení, gramofonové desky, toaletní potřeby. Opravdu ta škála toho sortimentu byla velice široká.
1: Tak to bylo hodně, hodně rozsáhlé podnikání. A kdy ta firma vznikla?
0: Firma vznikla tedy v roce 1910, kdy registrují značku a tehdy ještě sídlila na ulici Jánské, poblíž kostela svatých Janů v Opavě. A vlastně až o 8 let později, na konci první světové války, se firma přesouvá na adresu Hrnčířská číslo 3, tedy do toho místa, kde Erwin začínal, a tady tedy už objekt kupují a vlastně Hrnčířská číslo 3 se stane takovým srdcem toho jejich budoucího podnikání. Když bychom se vrátili k příběhu samotného Erwina, tak vlastně Erwin postupně nabírá další zkušenosti a ten jeho životní příběh vrcholí sňatkem s operní pěvkyní Katarínou Juncker. Katarína byla z Vídně a přišla do Opavy na zkušenou, tady hostovala a seznámila se s Erwinem. Společně se jim potom v roce 1920 narodila dcera Eva, to bylo jejich jediné dítě. A vlastně ten příběh se, nechci říct, uzavírá, ale to je ta jejich opavská éra vlastně končí na podzim roku 1938, kdy rodina, ale i Otto Vogel a všichni rodinní příslušníci těchto dvou mužů musí opustit Opavu z důvodu rasové perzekuce a obav o vlastní život. Erwin Hermann měl různé scénáře, kam se uchýlit a nakonec se rozhodli pro Prostějov, což bylo město s početnou židovskou komunitou v českém vnitrozemí a zdálo se to být jako dobrý nápad. Tady se pokusili vyvést velkou část zboží, aby si tak zajistili budoucí obživu, ale i vlastně to museli později vrátit zpět. Nacistické úřady to po nich zkrátka vymáhali.
1: My se k tomu osudu rodiny ještě vrátíme, ale já bych se napřed chtěla vrátit k tomu obchodnímu domu. Ty jsi říkala, že byl na adrese Hrnčířská 3, ale vlastně on se úplně dodnes nezachoval. Můžeš nám říct něco o tom obchodním domu?
0: Obchodní dům na Hrnčířské 3 byl tím prvním a byl to takové to srdce, jak jsem řekla. Oni postupně firma expandovala a vlastně dokonce se jim podařilo založit i pobočku ve Vídni a k té adrese Hrnčířská číslo 3 přikoupili v polovině 20. let vedlejší objekt, přímo objekt sousedící, Hrnčířská číslo 1. Jednalo se o reprezentativní nárožní dům, někdejší kafe Niedermayer. V tom domě Ervin Herman sám obýval šestipokojový byt ve druhém patře toho domu, zatímco přízemí a první patro byly určeny výhradně k prodeji. Domníváme se, že vlastně oba ty objekty byly nějakým způsobem propojeny, ale nemám k tomu přesnější informace. No a firmě se dařilo natolik, že se rozhodli koncem 20. let budovat třetí objekt, respektive ne budovat, nebo v tomhle případě budovat, zatímco ty předtím koupili, a v koncem 20. let za Hrnčířskou číslo 3 dnes na Drubežím trhu v Opavě se rozhodnou pro novostavbu, ke které osloví velice známou opavskou stavební a projekční firmu Aloise Geldnera, a projektu a stavby se ujímá Aloisův syn Erich Geldner. My známe plány z roku 1929, kde vlastně, a my víme, že to takto i vzniklo, byla realizovaná stavba s takovým zajímavým spojovacím krčkem, spojovacím traktem. Ta novostavba primárně byla určena k tomu, že měla sloužit k účelu kancelářských a skladovacích prostor, zatímco pro samotný prodej byly vyčleněny právě prostory toho spojovacího krčku a okolí schodiště. Ve 30. letech se firma dostala do finančních potíží, které byly způsobené celosvětovou krizí, ale také tím, že se vyčerpali zřejmě právě při té stavbě Lazebnické číslo 3, ale i ty se jim podařilo nakonec překonat. A byť teda za cenu prodeje Hrnčířské číslo 1. O ten objekt přišli jako o místo k prodeji, ale Ervin Herman si tady podržel dál ten šestipokojový byt, který obýval s manželkou a dcerou Evou. A zatímco to srdce podniku Hrnčířská číslo 3 byl zničen válkou a byl později stržen a dnes tedy na tom místě stojí stavba z 60. let, objekt neexistuje, tak Lazebnická číslo 3 byla válkou téměř nepoškozena a rodina objekt vlastní dodnes. I stále existuje značka Herman a Vogel. Tu značku vlastní nyní syn Evy Hermanové, Michal Popov. Celý ten dům se aktuálně pronajímá a rodina zde má menší byt, který užívá, když z Prahy přijedou do Opavy, a vlastně Michal pracuje nebo pod tou značkou prodává dřevo. Jo? Orientují se na prodej dřeva.
1: Vy jste v loňském roce tady tento vlastně neznámý příběh rodiny Hermanových představili na výstavě Hermanovic holka, která aktuálně stále ještě probíhá. Kdo to byla Hermanovic holka a jak jste se vlastně k tomu tématu dostali?
0: Eva Hermanová, jak už bylo zmíněno, byla právě dcerou Ervina Hermana, jedinou dcerou Ervina Hermana, a jednalo se o položidovskou dívku z Opavy, protože teda maminka byla křesťanka z Vídně, tatínek byl Žid a oba jeho rodiče byli Židé. Eva vlastně díky tomu, že byla položidovského původu, přežila. Přežil i Ervin Herman, přežila i Katarina Junkerová. Je to jeden z mála vlastně šťastných příběhů se šťastným koncem, které z Opavy známe. Takže my říkáme, že Eva byla statečná položidovská dívka. Výstava, kterou jsme připravili, tak k té nás inspirovala kniha vnučky Evy Hermanové, Kláry Dvořákové, se kterou jsme se seznámili v minulém roce, a Klára tehdy zmínila, že připravuje dětskou knihu. Měla tehdy pětiletého syna a snažila se mu příběh své babičky Evy Hermanové, téma holokaustu, nějakým způsobem předat a hledala nějakou jednoduchou formu. Připravila krásnou knihu, ilustrace do té knihy stvárnila Linda Marková. Nádherným způsobem, když jsme viděli ty první stránky, jsme byli naprosto nadšení a řekli jsme si prostě, do toho jít musíme. A vlastně ten nápad byl na světě a za 3 měsíce jsme realizovali a v polovině dubna jsme výstavu otvírali. Ta výstava potrvá ještě do 7. června a obsahuje celou řadu interaktivních prvků. Je tam kuličková dráha, ona je opravdu primárně určená dětem, ale na své si tam přijdou i dospělí. My tam zprostředkováváme právě ten příběh firmy Herman a Vogel a vůbec celý životní příběh Evy Hermanové, a to prostřednictvím i dvou filmů. Ten jeden základní film je vlastně 30-minutový film shrnující příběh Evy Hermanové a ten druhý film se věnuje jejímu věznění v ghettu Terezín. To je podstatná věc, co jsem ještě nezmínila. Eva Hermanová v roce 1943 jako míšenka musela nastoupit do ghetta Terezín, kde strávila 672 dnů, na které, jak ona říká, do smrti nezapomněla. Dočkala se tam osvobození 5. května a po třech dnech složitého putování se dostala do rodiči za Prostějova. To jsem se znovu dostala teda do roku 1945 tímto. A tady ten film ještě bych chtěla zmínit, pro nás namluvila ty citace z deníku, protože se dochoval deník, Eva si psala po celou dobu deník, tak ty vlastně citace z deníku pro nás namluvila její druhá vnučka, zpěvačka a herečka Anička Fialová. Ještě bych chtěla zmínit, že dříve než vznikla vůbec tato dětská kniha, která nás vlastně přímo inspirovala k realizaci výstavy, tak vznikla kniha, kterou sepsala přímo babička Eva Hermanová. Klára Dvořáková ji v roce 2020 dokončila a vydala pod názvem Poslední Hermanovic holka, cesta do Terezína. A já bych tu knihu chtěla divákům moc doporučit. Ona se sice už nedá koupit, ale je k dispozici v knihovnách.
1: Děkujeme moc, děkuji ti, že jsi za námi přišla a taky děkuji, že jsi nám tady poskytla azyl pro naše studium.
0: My jsme to moc rádi udělali, rádi vás tady máme.
1: Takže ti přeji pěkný večer.
0: Já vám taky a děkuji za pozvání.
1: A než představím dalšího hosta, tak se znovu zaposloucháme do příjemného hlasu Jana Fischera a vzpomínek Ivana Binara v knize Bezstarostná léta bezradná.

Jedenáctiletka není gympl. Osmá třída končila závěrečnými zkouškami, dopadly docela dobře. A taky jsem byl přijat na jedenáctiletku, i když to nebylo bez potíží, jenže o těch jsem tenkrát nevěděl. Řekli mi o nich mnohem později, když jsem byl už dospělým promovaným učitelem. Problém nebyl v mém nedostatečném prospěchu, nýbrž v tatínkovi. Naštěstí byl v těch letech ředitelem 11leté střední školy v Opavě František Sedláček, tatínkův kamarád z mládí. Určitě také patřil do tlupy zdivočelých mladíků, kteří si za blahých prvorepublikových časů v Hradci u Opavy říkali podolští smraďoši. Páchali neplechy věku a okolnostem přiměřené a můj tatínek měl mezi nimi bez pochyby významné postavení. Také František Škrobánek, později politický vězeň, promítač a vedoucí v hradeckém kině, náš rodinný přítel strýc Franta, byl podolským smraďochem. A tak jsem 1. září 1956 vstoupil do důvěrně známé školní budovy v Komenského ulici naproti Zemskému muzeu s Pegasy na střeše. Dneska se ten vzdělávací ústav jmenuje Mendelovo gymnázium v Opavě a hrdě deklaruje rok 1883 jako datum svého zrození. Z vůle, nadšení a peněz českých vlastenců, kteří to v převážně německy mluvící Opavě Troppau neměli jednoduché. Netušil jsem, jaké potíže provázely vznik českého gymnázia v Opavě koncem předminulého století, ani že jsem se stal středoškolským studentem díky protekci jednoho z podolských smraďochů. Bral jsem to jako fakt, o němž není třeba hloubat. Ještě stále jsme bydleli v nákladní 19 s výhledem přes tržnici na Hlásku, ale dvůr uhelných skladů už pro mne ztratil svůj půvab i význam. Militantní dětství skončilo v nenávratnu, dřevěné samopaly schořely v kamnech, koně odcválaly na palizovou louku, harmonika dohrála zaklapnutá ve futrálu, šrajerovi se odstěhovali za vodu do Chelčického ulice, Zdeněk už byl dospělý, ztratil se mi za obzorem. Byl jsem tu sám, svižní rorýsy mě pokřikovali nad hlavou.

0: Ivan Binar v předchozí ukázce vzpomínal na školu, mimochodem to gymnázium, které zmiňoval, jsem také navštěvovala. A my se s naším dalším hostem podíváme také do školy, i když to nebude škola střední, ale škola vysoká. Vítám tady Moniku Horsákovou, vedoucí ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity v Opavě, která doslova přiběhla z probíhajícího festivalu Opavský páv.
1: Dobrý večer.
0: Moniko, váš ústav obývá někdejší městskou tělocvičnu na Hauerově ulici poblíž evangelického kostela, kterou v letech 1872 až 1873 vyprojektoval inženýr Opavského městského stavebního úřadu Eduard Labický. Po roce 1945 budova sloužila jako sklad kulis a teprve v roce 1992 ji získala Slezská univerzita a asi před 10 lety ji adaptovala podle projektu architektonické kanceláře OSA. Sídlil ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby, doufám, že to říkám dobře, v té budově už předtím nebo od té rekonstrukce a byla si u toho, když se v ní zabydloval?
1: Byla jsem u toho a sídlí tam od doby té rekonstrukce. Byť my v té době jsme ještě nebyli samostatným ústavem, byli jsme oddělení audiovizuální tvorby, které vzniklo pod jiným ústavem. Poté v roce 2020 jsme se z toho ústavu vydělili a vznikl samostatný ústav, ale sídlíme v té budově od doby této adaptace a byla jsem u toho.
0: A jak se vám tam funguje? Je vlastně poznat, že to byla nějak někdy předtím tělocvična? Co vlastně se tam změnilo, nebo jaké prostory využíváte?
1: Před tou adaptací to poznat bylo, ale po té adaptaci už by to asi nikdo netypl. Takže možná nějaké drobnosti v tom smyslu, že jsme tam třeba něco chtěli a nejde to, protože strop nemá takovou nosnost, protože se samozřejmě nepočítalo s tím, že by tam někdo věšel nějaké konstrukce s těžkými světly a tak dál. Dneska v té budově je kinosál a je tam velký ateliér, filmový a divadelní sál, takový zrcadlový, menší a samozřejmě takové vstupní atrium hala, která dnes slouží jako výtvarná galerie. A poté ještě byla ta budova v rámci té adaptace osazena takovými dvěma přístavky. V jednom je vlastně archív Institutu tvůrčí fotografie a knihovny Slezské univerzity a v té druhé budově, která je tam přistavěna, tak jsou střižny, jsou tam další odborné laboratoře, fotoateliér a kanceláře pedagogů učebny.
0: A vy máte potom ještě něco ve dvoře?
1: Ve dvoře je také zrekonstruovaný vlastně bývalý pavilon prvního slezského spolku pro chov ryb, který ještě před tou adaptací nebo před tou renovací, rekonstrukcí jeho tehdejší majitel nechal přestavět na garáž, tuším. A Slezská univerzita se té maličké budovy, která je ale jako velmi zajímavá, ať už jako doklad právě spolkového života, nebo doklad toho, že se tady nějakým způsobem věnovali lidé rybářství, tak ujala, rozhodla se ji rekonstruovat. Ta garáž se nejdřív musela celá vlastně rozebrat a potom podle dobových fotografií vlastně zrekonstruovat do věrné podoby. Tak to je taková malá budova, která vlastně sídlí ve vnitrobloku tady této bývalé tělocvičny, dnes tedy jedné z budov Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
0: Z názvu toho vašeho ústavu se to sice zdá být jasné, ale můžeš nám říct, co všechno se u vás studuje, kdyby někdo třeba z posluchačů měl zájem?
1: Studuje se u nás film, studijní program audiovizuální tvorba, potom máme studijní program kamera, střihová skladba a digitální postprodukce a potom takový interdisciplinární program, historická dokumentaristika a mediální prezentace dějin. Nejsme jediný ústav, který sídlí v té budově. Ta budova byla primárně vlastně adaptovaná pro umělecké obory Slezské univerzity a spolu s námi tam ještě sídlí multimediální techniky, které spadají pod fyzikální ústav Slezské univerzity a také kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, která právě využívá zejména ten divadelní sál, která spadá pod ústav bohemistiky a knihovnictví.
0: Ty jsi mluvila o tom oboru historická
1: dokumentaristika a mediální prezentace dějin.
0: Točíte se studenty i třeba o památkách nebo historických stavbách?
1: Točíme se studenty i o památkách nebo o historických stavbách. Točíme s nimi vzpomínky pamětníků. Samozřejmě nejenom dokument, protože ta mediální prezentace dějin, ten přídomek. To jsou třeba i hrané filmy s historickou tematikou. Záleží na tom, co studenti chtějí dělat, co je zajímá. Myslím si, že to je obor, který má budoucnost, stejně jako budoucnost má interdisciplinarita, ale zatím s ním začínáme, takže ještě jsme v očekávání, co nám všechno přinese a čím nás studenti překvapí.
0: A ty jsi mluvila i o galerii, zmínila jsi galerii, ta se tuší jmenuje Hauerova 4, což je vaše adresa. Co tam vystavujete?
1: Galerie Hauerova 4, zkrátka GH4, což je mimochodem zkrátka kamery taky. Dnes už ne úplně aktuálně moderní, ale ne vůbec špatné. A je to galerie, která je zaměřená na výtvarné a audiovizuální umění. Šéf kuratoruje Jana Orlova. Zrovna včera jsme tam měli vernisáž profesorky z Univerzity La Laguna v Tenerife, Noemi Sanchez. Bylo to taková otvírací vernisáž zahajovacího večera festivalu Opavský páv, který jste už zmínila. A je to galerie, která funguje tuším 4 nebo 5 let. Vystavujeme v ní české i zahraniční umělce, výtvarníky, fotografické umění i audiovizuální experimentální tvorbu. Zaměřujeme se především na současné umění.
0: Děkuji ti moc, že jsi nám představila vaši budovu i váš ústav a přeji ti pěkný večer.
1: Já také všem přeji pěkný večer a zvu na ten náš festival, protože ten bude ještě zítra pokračovat a vstup na něj je zdarma.
0: A my si teď dáme, pokud se nepletu, další písničku.

mírné Jany udával. Mírný Jan si přál, aby si nepřával. Tak co mu přát? Tak co mu přát, když nepřát?

vrchem ještě projít smí. Její Jan ovšem v koutě mělce spí. Tak co mu přát, tak co mu přát.

0: tak co jim přát, tak co jim přát, když ne přání.
1: Zatím jsme si dnes večer povídali o stavbách historických, které město tvořily nebo ještě stále tvoří. A mého posledního hosta bych se chtěla zeptat na budoucnost, na to, jaké stavby Opavu teprve tvořit budou možná. Na telefonu už mám, doufám, architektku Alžbětu Varyš-Majnušovou ze Spolku architektury města, což je, jak spolek uvádí na svých stránkách, skupina čtyř kamarádů, které spojil společný zájem o architekturu a rodné město Opava. Dobrý večer, Alžběto.
2: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Takže se slyšíme a moje první otázka na vás zní, jestli se v Opavě děje z pohledu architektury něco zajímavého, jakou tady má architektura perspektivu, je tady snaha tvořit kvalitní architekturu, ať už se jedná o veřejné stavby nebo o stavby soukromé?
2: Já možná začnu úplně obecně. Myslím si, že Opava je město s velkým potenciálem. Už o tom mluvili vlastně předchozí hosté tohoto pořadu. Je to město, které má skvělý urbanistický rámec, tvořený různými historickými vrstvami, které se vzájemně překrývají a doplňují. Ať už je to právě středověká struktura centra města, potom navazující prstenec parku, anebo i labického město z konce 19. století, na které pak navazují vlastně čtvrti s prvorepublikovými vilami. Nicméně, jak už tuším, že o tom mluvil Martin Strakoš, to město bylo vlastně velmi poškozeno během druhé světové války a následně později ještě tady ty demolice vlastně pokračovaly. A to jsou nějaké následky, se kterými se v tom městě vlastně potýkáme dodnes. A znamená to, že vlastně v samém centru města máme spoustu poměrně velkých rozvojových ploch nebo i objektů, které je možné nějakým způsobem transformovat a přestavět je podle současných potřeb a požadavků, doplnit novou historickou vrstvu. A je to vlastně velmi zodpovědný úkol, který před námi stojí. A v Opavě se právě v tuhletu chvíli nebo v posledních několika letech řeší dvě takovéhle velké věci úplně v centru města. Určitě stojí za zmínku obchodní dům Breda a Weinstein od architekta Leopolda Bauera z 20. let, který je dlouhodobě vlastně prázdný, opuštěný a v roce 2023 na něj proběhla architektonická soutěž formou soutěžního dialogu, kterou vyhrálo takový tandem dvou ateliérů českého a belgického. A právě z těchto chvílích nebo v poslední době se pracuje na dalších stupních projektové dokumentace. Takže nás čeká snad v budoucnu nějaká velká přestavba tohoto obchodního domu. Nicméně už v tuhle chvíli tam vznikají nějaké drobné intervence, které mají za cíl ten objekt oživit a vtáhnout ho znova do života města. Otevřela se tam v parteru kavárna, anebo se připravuje takový pronajímatelný prostor, který si může kdokoliv pronajmout a udělat si tam nějakou akci. Tak to je asi jeden takový velký bod, který hýbe centrem města. A druhé území, které bych zmínila, a taky už dneska zaznělo, tak je blok, kterému říkáme blok Slezanka. Říkáme mu tak podle obchodního centra, který tvoří velkou část toho bloku, a to je území v úplném centru města, které se obrací do Horního náměstí, které má právě v budoucnu projít velkou transformací. Vlastně teďka na jaře začala první etapa demolic, město připravuje architektonickou soutěž a je to jako obrovský úkol pro to naše společenství vlastně tohleto území přestavět a připravit pro další generace.
1: Váš spolek se zabývá také popularizací architektury mezi veřejností. Můžete přiblížit, čemu se vlastně věnujete?
2: Určitě můžu. Já bych asi zmínila takové dvě hlavní aktivity, kterým se věnujeme. Tou první je Festival Den architektury. Ten v Opavě pořádáme od roku 2020, ale je to festival věnovaný teda architektuře, který se vlastně v jednom termínu, je to vždycky na začátku října, koná po celé České republice a na Slovensku. My jsme právě místními organizátory za Opavu a v rámci toho festivalu vlastně nabízíme různé komentované prohlídky budov, které třeba běžně nejsou přístupné, nebo komentované procházky, přednášky, filmová promítání. Máme připravený program pro děti a spoustu dalších aktivit. Takže to je takový asi hlavní, naše hlavní aktivita, ale potom bych ještě zmínila pořádání ceny Josefa Maria Olbricha, což je taková regionální cena za architekturu. My se o ní teda staráme od roku 2023, ale už před námi ji od roku 2007 oddělával spolek za Opavu. My jsme ji pouze převzali a trošku zmodernizovali. A tahle ta cena je udělována nyní co dva roky právě nejlepším realizacím, které se na Opavsku urodily.
1: A já vám dám ještě jednu otázku, s kterou jste možná trošku nepočítala, ale zkuste říct, co vás tak úplně napadne. Jestli je architektura pro člověka důležitá, jestli je důležité, aby měl člověk kolem sebe kvalitní architekturu?
2: No tak samozřejmě, že to je důležité, jinak bych se tím asi nezabývala. Architektura je prostě vystavené prostředí, které nás obklopuje všude kolem nás, možná krom nějaké zcela panenské přírody, a samozřejmě na nás působí, ať chceme nebo nechceme. A proto je ohromně důležité, aby zejména ten veřejný prostor a veřejné stavby nabízely určitou architektonickou kvalitu, protože to opravdu působí na lidi na podvědomé bázi. Je to vlastně i ohromná vzdělávací složka a to prostředí vlastně silně působí na to, jak se třeba i k sobě vzájemně chováme. Jo, takže opravdu to není nějaká jako doplňková nadstavbová věc, ale je to naprosto jako bazální kulturní záležitost, která ovlivňuje každého z nás.
1: Tak moc vám děkuju za tyhle vaše slova, protože tím jste vlastně potvrdila to, co jsme se snažili tady dneska celý večer posluchačům sdělit. A já vám přeji pěkný večer.
2: Já vám taky přeju pěkný večer a děkuju za pozvání.
1: Milí posluchači, jsme na konci naší cesty. A tak co? Už víte, kde byl v Opavě sirotčinec a kde městská tělocvična? A co zbylo z knížecího zámku? A doufám, že jsme vás aspoň trochu zaujali a že se třeba sami vydáte po stopách opavské architektury. Ať už té, kterou jsme vám představili, nebo třeba nějaké jiné. Že si prostě sami něco najdete. A možná se spolu potkáme, protože Opava je moje srdeční záležitost, je to moje rodné město a budu se sem stále vracet. Přeji vám dobrou noc a do éteru posílám poslední, trochu melancholickou vzpomínku Ivana Binara v podání herce Jana Fischera.

Obava se mi zmenšila. Vyrostl jsem z ní jako z dětských střevíčků. Neměla mi co nabídnout. Byla mi malá. Houfec kluků, holky s námi moc nepekly, který držel 3 roky pohromadě, se rozprskl na všecky strany. Už tu nezbylo nic, co by nás drželo pohromadě. Pocítil jsem svoji opuštěnost ve vyprázdněném městě, věděl jsem jenom, že tu nechci zůstat. Opavy jsem byl sytý, plné zuby jsem jí měl. Neviděl jsem vlád prapory na věžích Bílého města, jak je viděl básník, jemuž jsme tu byli žactvo a studentstvo všech opavských škol nedávno na pohřbu. Co si počít s takovou Opavou? Co si mám počít sám se sebou v Opavě?

0: Skončil večer na téma s názvem Opava, architektura a lidé, aneb příběhy ukryté ve stavbách. Pořad připravila a moderovala Romana Rosová. Do improvizovaného studia v sále burgmistrů obecního domu přišli diskutovat archeolog František Kolář, občanský aktivista Dalibor Halátek, filmařka Monika Horsáková, Kateřina Pelcová z Opavské kulturní organizace, historik architektury Roman Strakoš s architektkou Alžbětou Variš-Majnušovou. S tou se kolegové spojili telefonicky a v reportáži hovořila také památkářka Petra Kaňová a majitelka vily Hanse Kality Michaela Zelenková. Dramaturgicky na pořadu spolupracovala Eva Lenartová, technicky Aleš Dluhý, Aleš Huber a Vojtěch Dluhý, produkčně pořad zajišťovala Bohumila Reková. Večer na téma Opavského města je tady za námi, před námi mimo jiné premiéra rozhlasové četby z textu Beatrice Landovské.
1: Zpověď dospívající rozstřelené duše z disidentských kruhů.
2: Beatrice Landovská, když máma spala.
1: Astroložka, učitelka a spisovatelka s nadhledem popisuje své dospívání v undergroundu.
2: V podání Anity Krauzové poslouchejte premiérovou četbu s hvězdičkou.
1: Od 13. května vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.
0: Strhující autobiografický deník 15-leté Beatrice Landovské, dcery herce Pavla Landovského, nás tedy už dnes od 23. hodiny vrátí do doby, kdy se utahovaly normalizační šrouby. A vy tedy dnes můžete poslouchat osobitou zpověď dívky, která na prahu dospělosti zaznamenávala do deníku s osobitým humorem a ironií proces vlastního dospívání. A to v kulisách normalizačního Československa 70. let. No, před námi naopak progresivní, novátorské trendy v radioakustice, tak jako každou středu je čas po 22. hodině věnován radiofonickým kompozicím. A v tom následujícím radioateliéru, který nás čeká, zazní dokumentárně laděná procesuální kompozice sestavená z nahrávek osobního archivu jednoho vůbec z nejzajímavějších českých tvůrců současnosti, Petra Válka. Pořad uvede Miloš Vojtěchovský.
2: Radio Ateliér.

0: Jakože to pro mě je něco jako důležitého, jako nějaký kontakt jako s tím zvukem, právě nějak jako komunikuji s tím předmětem a s tím okolím. Že já mu dám nějaký impuls a mě to vrátí tím zvukem a ještě jako ten zvuk komunikuje s tím okolím, jako se odráží nějak a když to dám o 10 metrů jinam, tak bude zase jiný, že bude tam. Jo, to jsem se bál větru a teď ho miluju zase. Tak mám rád strašně rád jako vichřice a tady to. Šumění listí, to je úplně nejlepší šumí, že třeba osiky a topoly a břízy, tak to je úplně, to jsem nestápav. A no, vrzání stromů, no.
1: Já totiž mě vůbec nechytnu ani vltavu, mě to tak praská, že kdybych chtěl, tak já to nemůžu. Já to nejde prostě poslouchat, nevím proč, u nás ani rádio nejde chytnout. On mě volal právě a říkal, že tam jenom tím, že má problém s tím koncem, že ten je takový jako dlouhej. Já jsem to teda si poslechl, abych věděl, o co jde dneska. A já si myslím, že to je tak jako blues, mě to přijde, jakože já to tak cítím, že směřuju k nějakému jako blues.
2: Jako spíš melancholickému?
1: Já nevím, jako k něčemu vesnickému hlavně.
2: Jo, jako, country.
1: Že, no, ale takový, jako, protože tam ten konec je takový, jako, že tam jsou ty odpadky a to takový jako šrotiště. A něco mě tam jako přišlo takového venkovského, když jsem to poslouchal. A uvědomil jsem si vlastně, že teď mě to strašně jako zajímá ten venkov prostě nějak jako esteticky i zvukově, že... No název ten už nevím, jako tam je nějaký název, já si ho víš, já ho nevím, protože já jsem to nazval tak, co mě napadlo první slovo. Že? A už nevím, jaký to bylo právě, to je nejhorší tady v těch slovech, které neexistují, že já pak nevím, co to je za slovo. Ale vlastně jsou tam nějaký takový, je to takový deníček, to mi teda původně to měl být deníček, ale pak to časově, už jsem neměl co tam dát deníčkovýho, tak je tam takový to jako abstraktní blues vlastně. No tak na začátku mi tam jsou nějaké takové jako improvizované písničky z mojí přítelkyní, kdy vlastně mě strašně fascinuje ten ženský jako přístup k tomu, že vlastně to chybí, jakoby, že to neumím tam dostat do té roviny, jako jak ty ženy jako pracují nějak se zvukem. Jakože mě to strašně baví, nějaká ta jiná hravost. Jakoby, a tam jsou takové nějaké společné jako písničky okamžitý. Je to tam něco... vlastně z takové vodárky, kde byla jenom taková škvíra a byl slyšet ten dozvuk, když tam člověk jako zavolal, nebo já jsem tam vrzal na ty vrata a přišlo mi to jako zajímavé, že to je takový jako okamžitý a že se pracuje s tím zvukem té vodárky. To, že to je taková pro mě jako nějaká zvuková vzpomínka. Pak je tam třeba z autobusu v Loštici, kdy vlastně si tam povídali tak hanácky nějací lidi a do toho spustil ten autobus, nastartoval a vlastně to bylo strašně přebuzené jako úplně zvuk, že to úplně modulovalo ty hlasy, že? Že to vlastně dostalo úplně najednou ten zvuk někam jako jinam. Teď bych chtěl právě nahrávat na ten kazetový diktafon a mikrokazety, protože mi to přijde jako, že ještě ten špatný opotřebovaný zvuk, že jako tomu dodává nějakou poetiku. Kterou ty digitální, že to je moc čistý, že jo, z těch digitálních, ale tady ta zašpiněnost tam dělá nějakou záhadnost, jakoby něco tajemného. Protože lidi už se to vlastně stydí aj prodávat na bazarech, že jo, protože něco jako zastaralýho a nikdo nechce nahrávat v každém mobilu, že jo, je rekordér. Ale dala se chytit a bylo to v noci a bylo to fakt jako zjevení nějaký. Protože já se mě bavil vždycky ladit to rádio a poslouchat ty mezistanice, ty morzeovky a takhle, jako prostě ty šumy a tohle jsem tam nějak naladil a nikdy na to nezapomenu, protože jsem to okamžitě začal nahrávat na tu kazetu a vůbec nevěděl, o co se jedná, jak pak fakt jsem k tomu neměl, že nějak přístup.
2: To byla rádio akustika, jo?
1: Asi, no. Mm-hmm. A hned jsem to začal nějak napodobovat, tenkrát jsem hlídal ještě neteře malý a vím, že s nima jsem to nějak se snažil jako simulovat takový jako experimentální rozhlasový hry. A to já vůbec nevím, kdy to mohlo být. Tak na začátku 90. let, nebo tak nějak. Proto jsem měl takovou mány, že jsem si pořídil počítač nějak opožděně a vlastně teď jsem zjistil ty možnosti, co tam jde, že si stáhnu něco zadarmo, nějaký syntetizátor a všechno jsem musel vyzkoušet a tak byla taková mánická fáze to, že jsem všechno nahrál, protože tam jde jednoduše nahrávat, stříhat, že jo, cokoliv.
2: Tehdy tě zajímal
1: ta technologie, jak dosáhnout nějakého zvuku. Vždycky mě to spíš zajímalo jako ten přístroj. Třeba když jsem našel na půdě kotoučák, tak mě nezajímalo. Mě zajímaly nějaké technické možnosti, co když nějak jako ovlivnit technicky nějak ten zvuk jako tím přístrojem spíš. Jako vůbec nikdy jsem neměl vztah k nějaké hudbě, nikdy jsem neposlouchal nic, jo.
2: Jsi říkal, že jsi hrál na piano, ne? Nebo na trubku?
1: A na trubku, jak hrál jsem na všechno a na nic jako neumím hrát. to je jenom právě takový jako pokus, že to nějak jako chci vyzkoušet, jako co to dělá, ale vlastně nemám chuť nebo potřebu se na to naučit hrát vůbec. Že? Jako, naučit se něco možná znamená ztratit k tomu nějaký svobodný přístup. Jako. Pro mě třeba, jakože já jsem rád, když nic jako neumím a pak mám jako svobodu si to dělat jakkoliv. Jo, tak mně to přijde jako strašidelný, rozhodně vesnice je jako nějak strašidelná. A to blues, vlastně mně nikdy se nelíbilo blues, mě to vždycky přišlo, že to je stejná písnička všechno, jakoby. Ale... Teď nevím, co jsem... Ale mám potřebu to někam jako posunout, jakoby cítím, že tam je pro něco důležitýho, ale to je jako přede mnou, to cítím, že to je něco přede mnou a že to je jako nějaký bluesový téma, který ale potřebuji někam jako dostat, někam ho posunout prostě, někam jinam, než kde je. A právě to uchopit třeba nějak abstraktně. Ono to taky souvisí s tímto blues, že já jsem vlastně začal dělat takový kytary a vždycky, když na to jako něco zkouším, tak to všechno mě to zní jako blues a dělám, co dělám, tak to zní. Oni jsou bezpražcoví, že a mají dvě struny a tak to vždycky tak jako zní právě vesnicky a nějak primitivně. Možná ten primitivismus mě tam jako nějak zajímá, mm-hmm. něco takového mm-hmm. jako drsného, přímočarého. No určitě mě jako... Jakmile skončí ten proces, že to udělám, tak mě vlastně ta věc jako přestane zajímat, protože je to jenom nějaký předmět, třeba ta nahrávka jako není pro mě vůbec důležitá. Jo? Mm-hmm. Vždycky mě baví to dobrodružství a ta hra vlastně, když to vzniká, že to je nějaký, že tam potřebují nějaké objevování něčeho, nějaký nový postup nebo něco tam vyzkoušet. A to je to, jako, co je pro mě důležitý, ale ta nahrávka mě vůbec jako nedokáže zajímat. Mm-hmm.
2: Ale zase si někomu
1: jo,
2: dal, že jo?
1: Dál, jako. No, a nevím, jestli někomu hraje, že jo, protože jsi říkal, že to byly nějaký starý CDčka, taky to, ta vypalovačka. Já ty CDčka už nemám moc rád, ale jak bych to chtěl spíš na kazety, leze tam toho víc, že jo.
2: Komu jsi všechno dal? Nebo ty
1: no, to bylo na té akci, jak baterie Nakajima, tak jsem viděl, že tam pár lidí přijde, tak jsem jí dal Tomáši Procházkovi, Pavlu Klusákovi, tobě, že jo, Rie Nakajimě jsem to dal, Ondře Mertovi a Jarovi Tarnovskému. A ještě tam vlastně byli nějací mm-hmm. dva takový odběratele, co dřív jsem jim posílal ty nahrávky, tak těm mm-hmm. jsem to dal. A to je asi všechno, to víc kusů toho nebylo.
2: A zkoušel jsi se ptát, kdo si ji poslechnul?
1: Ne. Mě to taky jako nějak moc nezajímá. No. Tak je to pro mě důležitý, že tam je nějaká interakce jako s těma lidma, která není při tom nahrávání, že? Ale je to úplně jako zase něco odděleného pro mě od té nahrávky, protože ta nahrávka jako vzniká jako animovaný film třeba, že jo, po kouskách prostě na ty můžu přemýšlet, co tam doplním, nebo to trvá, že to leží třeba rok a pak teprve to použiju. Když to tady se děje něco jako přímo, jako v reálném čase, přítomnosti, při tom živým hraní, je to pro mě jako zajímavý, že já musím něco, jako vymyslet ten proces, který se teďka děje, nebo vymyslet, já ho vlastně nevymýšlím, já ho jenom jako by nějak musím prožit jako něco, při tom živým hraním je to úplně, je to jiná věc. Já jako někdy cítím, že úplně jako právě jako strašně se stanu tím zvukem, který jakože úplně unikám s tím zvukem. Když to jako cítím, že to klape, tak právě úplně cítím spojení s tím zvukem, jakože já jsem ten zvuk, který vytvářím. Pro mě až něco takového jako spirituálního. Ale musím fakt být hodně jako soustředěný a stišený, jsem zjistil. Já jsem taky jako dřív takový vynervovaný z toho, že a bylo to, protože jsem jakoby nesmělej.
2: Jo, nesmělej.
1: No. A zjistil jsem vlastně, že se musím jako uvolnit a otevřít se tomu zvuku nějak, jako fakt se do toho ponořit a pak je to jako zajímavý, když ho poslouchám, to, co se děje. A... No, kdybych se mohl jít kamkoliv, tak bych se zabýval tím, čím se zabývám. No, jako, kdybych se chtěl zabývat něčím jiným, tak si myslím, že bych se navzdory všemu tím zabýval, proto tak jako vždycky jsem měl, že jsem navzdory všemu se zabýval tomu, čím jsem se chtěl zabývat. Bohužel, nevím.
2: Jo. Petr Válek se v roce 1976 narodil a dodnes bydlí v Loučné nad Nesnou, v Hrubém Jeseníku. Ta obec leží kolem řeky Desná, kdysi se nazývala Wiesenberg, a mimo jiné se tu narodil fenomenální pianista Alfred Brendel. Válek se v Šumperku vyučil kameníkem, pracoval v domově důchodců jako ošetřovatel a dnes má obživu z toho, co v domácí manufaktuře vyrobí a co si od něho kdo koupí. Odmala vášnivě pozoroval a sbíral brouky, maloval, kreslil, ilustroval a vázal vlastní knihy, básnil, chodil na dlouhé výpravy do okolních jesenických lesů, nahrával si různé zvuky a situace a celkem o něm málo kdo věděl. Asi před 10 lety začal z nalezených věcí montovat mechanické i elektromechanické přístroje a hudební nástroje, plahočící se a otáčející hejblátka poháněná tuškovými bateriemi. Od doby, co má připojení k internetu, se v boudě nahrávacím studiu pod pseudonymem Der Mare Brecht, případně jako Vape, věnuje vytváření desítek či stovek krátkých, jakoby instruktážních videí. Ty pravidelně nahrává na svůj kanál YouTube. Předvádí v nich a v podivném esperantu komentuje bizarní a často pochroumané nástroje, dělá hudební extempore a tyto depeše posílá dál do světa. V globální vesnici ho od té doby objevily statisíce posluchačů, takže se stal jakýmsi vesnickým světoobčanem či pábitelským influencerem. Ve Válkově nelineárním, radostném a rozbouřeném světě je všechno navzájem propojeno, vše je unášeno proudem času, někdy spíš proti proudu, možná protože dům, ve kterém žije a pracuje, je na dohled říčky Desné, která se dovede občas pořádně rozbouřit. Všechno tam zurčí, šramotí, cinká, hlomozí, cuká, třese se, chvěje, vrní a přemisťuje v krouživém, nepravidelném cyklu. To, co budete poslouchat, se jmenovalo původně autorem nazvané Judzbugebust. Možná proto, že se všechno asi nějak jmenovat má, či musí. Rozhodl jsem se nakonec, že improvizovanou kompozici přejmenuju pro Vltavu na Pantareji. Tedy všechno plyne, všechno je v pohybu, ale také všechno pomíjí. Yeah, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ba

Tipping a veil, I'm feeling fatigue. I'm feeling fatigue.

I'm great, mama.

I'm going to sing the same.

0: sedíš v autobuse a ne v autě, jo, že hned vždycky, víš, prvně jak sednu do auta, tak hned dávám pás, jo. A teď jsem si honem jako říkám, no jo, když nesedíš v autě, ale v autobuse.
1: Tak jsem měl teďka z toho Olomouce, že tak se jelo přes linka, byl přes, jak se tam uničil, že tam nezavěl. A jak jsem tam pak přelez do autobusu, že tam byla minuta, tak teď vždyť nejde, z toho předního se dávám.

Okay.

0: Ale máte, že
1: ještě ty
0: sluchátka úplně jsou
1: ještě ty nejvládky, protože to je úplně.

Oh,

0: Kokoroj. Kokoroj. A s okorem.
1: Co
0: je rozsvět? Jo,
2: jo. Bády se nemáš
0: tady. Jo, jo. Ale... Bády.
3: Radioateliéru dozněla rozhlasová kompozice, jímž autorem je Petr Válek. Původně se sice skladba jmenovala jinak, ale protože všechno plyne, všechno je v pohybu a také všechno pomíjí, tak i u příležitosti jejího rozhlasového uvedení dal autor pořadu Miloš Vojtěchovský název Pantarej. Celý pořad si také můžete poslechnout na portálu můjrozhlas.cz/radioakustika. A za týden, tedy ve středu 20. května, to se v ateliéru můžete těšit na hudební i zvukové miniatury odkazující na konkrétní místa, trasy nebo nelidské entity s podtitulem Hudba pro zvěř, které vznikly v roce 2024 v rámci projektu Location Podcast, pravidelně pořádaného skupinou Euroradio Ars Acoustica. To je tady náš program na příští středu, milí posluchači. No a my dnes otevíráme novou rozhlasovou četbu, tedy za okamžik nabídneme strhující autobiografický deník 15-leté Beatrice Landovské, dcery herce Pavla Landovského. A její autobiografická četba s hvězdičkou nás vrátí do doby, kdy se utahovaly normalizační šrouby. Osobitá zpověď dívky, která na prahu dospělosti zaznamenává do deníku s humorem a ironií proces vlastního dospívání pod titulem Když máma spala, začne už za okamžik.
4: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
5: Radioservis představuje
6: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
3: Dnes byla hostem Vltavské vizitky, vy ji konec konců můžete poslouchat i v rámci internetového poslechu Vltavy. Beatrice Landovská je však také autorkou textu Když máma spala. Základní situace uvozuje tato věta, když je vám 15 a váš život formuje nastupující normalizace, vytváří prostředí pro text, nutno říci autobiografický, dcery známého herce Chartisty a vzpomínky s humorem a ironií na komunistickou reprezentaci. 70. let v Československu. Pro premiérové rozhlasové vysílání upravila a připravila Petra Hinčíková, v režii Jakuba Doubravy účinkuje Anita Krauzová. A ještě upozornění vzhledem k prezentovanému prostředí a charakteru postav očekávejte i expresivní výrazy.

Čtyři jezdci na černých koních troubením ohlásili konec mého dětství, konec věku nevinnosti. Vranici se začali přibližovat ze čtyř světových stran, funěli a hrabali kopyty. Začal rok 1976. Blížily se moje 14. narozeniny a nikdo se mě nechystal vrátit Bohu, jako to dělávají Indiáni se svými dětmi, protože věří, že už jim dali všechno, co pro ně měli. Poslední bezstarostné prázdniny se blížily a já jsem za nic na světě nechtěla ožilet dětství. Základní školu, kde jsem byla zvyklá na svoje místo, a nechtěla jsem opustit ani svou školní lásku. Karla Ž. Někteří dospělí mě nabádali, ať jdu ke zkouškám na gymnázium už z 8. třídy, protože bylo jasné, že politicky přituhuje, takže bych měla své jisté, kdyby mě náhodou na gympl vzali. Ale o tom jsem já nechtěla ani slyšet. Opustit dobrovolně možnost každodenně vídat kudrnatého Karla, ležérního frajera a nejlepšího atleta ze třídy, bylo pro mě nemyslitelné, přestože bylo jasné, že vzhledem k otcově povaze se důsledky společenských změn naší rodině mohly vyhnout jen těžko. Ostatně se nedá říct, že by na mě rodiče se studiem až tak moc naléhali. Nechce, blbec, tak ať nechodí. Ať si jde s ostatníma blbama do devítky, protože Betino, co si budeme povídat, do devítky jdou jenom ty, co na střední školu nemají. To je ti doufám jasný. Já jsem třeba šla už z osmičky, jak jistě víš. Vysvětlovala mi trochu nevrle maminka. Mami, ale říkala si, že půjdu na konzervatoř. A co když tě tam nevemou? 3 dny, ale přece tvrdí, že nejsem studijní typ, ať jdu radši na školu s uměleckým zaměřením, že to bude pro všechny lepší. Ale ona je fakt blbá, ta konzervatoř se pro ní hodí líp, dodal táta, který u nás byl zrovna na návštěvě, aby zkontroloval, jak se daří Antarovi. Svým prohlášením se mě asi nechtěně trochu zastal, protože na všechny střední školy i učňovské obory se mohlo tehdy jít jenom po dokončení 9. třídy, pouze na gymnázium z 8. Tak ať si jde pro mě za mě do té 9. Mávla rukou máma. Třeba ještě dostane za ten rok rozum. O tom teda trochu pochybuju. Navázal táta a pak dodal. Pojď sem, Antare, pojď sem, ty kluku, šatá. No a pak se uvidí. Uzavřela diskuzi máma. A vidělo se.

V dubnu jsem tedy odjela s babičkou Anikou do Pece pod Sněžkou na chatu Obzor, kde jsme inteligentně lyžovali, jak říkala babička našemu rozvážnému užívání tří vleků, které tehdy fungovaly v našem hlavním lyžařském středisku. Lyžba byla jedním z mála sportů, kterému se dědečkovi podařilo mě přiučit. Na lyžařský výcvik v 7. třídě mi děda dokonce koupil dobré lyže Artis s duralovou vrstvou, přičemž podobné měl u nás ve třídě jenom Karel Ž. Ten byl mými lyžařskými schopnostmi natolik překvapen, že mi od školního lyžařského výcviku věnoval pozornost, o jaké se mi do té doby ani nesnilo. S babičkou Anikou jsme se tehdy v Krkonoších vedle inteligentního lyžování ještě přejídali polopenzemi v závodní chatě. S dnešní představou o polopenzi se to nedá ani vzdáleně srovnat, ale babička si přesto co chvíli vzdychla. Toho jídla, zdá se mi, je tady moc. To je až zbytečný. To my nemáme zapotřebí. Brblala a přitom balila zbytky snídaní a večeří do růžového toaletního papíru, který si předtím odtočila na záchodě. Kdo ji zahlédl, okamžitě věděl, odkud její ubrousek na potraviny pochází, protože toaletní papír byl v celém rekreačním srubu jednotný. A jako všude v té době, i tady jsem se zamilovala. Tentokrát do obtloustlého, rozpačitého číšníka, který se mi opatrně dvořil a cudně odvracel zrak, když babička u stolu operovala s tím hajzlpapírem. Naše vzájemná náklonnost nakonec vyvrcholila, když mi při odjezdu teplou dlaní vroucně a silně stiskl hubenou dívčí ruku. Na horách to byl prostě báječný týden. Zvlášť když pominu útrpný fakt, že se babička nevzdala marné práce a po večerech mě procvičovala v angličtině, i když jí muselo být už tehdy dávno jasné, že její "Don't be silly, Betinko, don't be silly" mě ke studiu cizích jazyků skoro určitě nenakopne.

Nikdo v té době nemohl tušit, že koncem roku, kdy jsem začala chodit do devítky, se píše několik pražských intelektuálů protistátní pamflet, pojmenovaný svými tvůrci Charta 77. Spolu s dalšími 240 statečnými ho podepsal i můj táta. Pamflet, jak tehdy Chartu 77 svorně nazývala všechna naše média, poněkud rozvířil hladinu postupně houstnoucích normalizačních vod a kromě toho, že rozdělil celou společnost politicky, pozměnil zřejmě výrazně i chod dějin v naší středoevropské kotlině. A pochopitelně politicky přituhovalo už rok před vydáním Charty. Ještě před koncem divadelní sezóny se táta Šeptandou dozvěděl, že mu nejspíš neprodlouží smlouvu v činoherním klubu. Tátovi smlouvu skutečně neprodloužili a pro něj to v té době, kdy už byl jinak vyhozen úplně odevšad, začalo znamenat existenční nouzi. A celé prý se to vázalo k tomu, že se v sobotu 1. listopadu roku 1975 zúčastnil divadelního představení žebrácké opery, kterou Václav Havel sepsal na motivy známého dramatického kusu Angličana Johna Gaye. Že z tohoto ochotnického představení, které mělo premiéru v hospodě u Čelikovských v Horních Počernicích, bude takový průser, který se bude přetřásat ještě po mnoha letech a dokonce o něm vznikne celá kniha, tehdy samozřejmě nemohl nikdo tušit. Já a máma jsme byli v Horních Počernicích také. O mámě se to tehdy nikdo nedozvěděl a mne tam nikdo nehledal. Byla jsem ve svých 13 letech asi nejmladší divák tohoto historického představení. Pokud si vzpomínám, jednalo se o velkou legraci. Svíjeli jsme se smíchy celý večer. A když se Václav Havel při závěrečném aplauzu jako autor neděkoval, jenom se smál od ucha k uchu a byl úplně rudý ve tváři, zeptala jsem se táty. Proč nejde Václav na jeviště? Proč se neděkuje? Však on ví, co dělá. Odpověděl lakonicky táta. Byla jsem od útlého věku uvyklá, že autoři se při premiérách děkují na pódiu. Koneckonců jsem to zažila v nedávné době i při premiéře tátova hodinového hoteliéra a maminčině parádním pokoji. Takže jsem s jistotou věděla, že při takhle dlouhém aplauzu by nikdo od divadla nevydržel zůstat sedět v hledišti. Tím pádem jsem vytušila, že se tu děje něco zvláštního.

Čelikovským jsme s mámou dorazili na poslední chvíli a doprovázeli nás dva anglicky mluvící muži. Oba novináři. Byli ten podvečer shodou okolností na návštěvě u našeho košířského souseda Johnnyho K., co bydlel s Petrou v bytě nad námi. Byli to naši kamarádi. Johnny působil jako dopisovatel agentury Reuters. Když ho máma tehdy, na poslední chvíli, kvůli utajení celé akce, pozvala, ať se přidá, omluvil se, že nemůže, ale novináři, že s námi pojedou rádi. A skutečně nás, mě a mámu, s potěšením posadili do svého pěkného auta, což se nám velmi hodilo, protože to naše špatně startovalo, a my je mohli tím pádem dovést až na místo, kam by se jinak z mnoha důvodů sami nedostali. Jeden novinář byl z BBC a druhý z APA. Hornopočernická hospoda u Čelikovských v sobě ukrývala nečekaně velký divadelní sál. Vedle tátových základních kamarádů, jejich žen a přítelkyň, tady bylo i celkem dost herců a lidí od divadla a dokonce i jeden mámin kolega z divadelního ústavu. Vím, že dlouhou dobu, možná celé roky, nebylo pak jasné, kdo podal o celém představení tak podrobný report západním vysílacím stanicím. Já osobně si myslím, že to mohli být ti dva novináři, co přijeli s námi. Představuju si, že hned po návratu do hotelu Jalta zavolali do svých zahraničních redakcí a druhý den večer to hlásili všechny rušené zahraniční stanice v Československu. Soudruh z Hornopočernického národního výboru, který byl v hospodě u Čelikovských na Ostraze, prý teprve až v pondělí dopoledne oznámil na patřičných místech, že se mu představení zdálo poněkud provokativní. Trampoty anglické lůzy při konfliktech s policií v polovině 18. století byly nejspíš tak trochu záminkou, kterou autor adaptace vychytrale použil, aby poukázal na policejní postupy a způsoby, které netrápily jen londýnské podsvětí, ale i prostředí prostorově a časově všem přítomným o dost bližší. Přestože tátovi neprodloužili smlouvu v činoherním klubu, paradoxně tam tehdy nasadili do repertoáru máminu divadelní hru Parádní pokoj, která se v té době hrála v několika českých divadlech. Táta měl v tomto představení hrát. A to dokonce roli otce, postavu inspirovanou osobností jeho vlastního táty, dědečka Landovského. K tomu však už nedošlo, protože mezitím na vyšších místech rozhodli, že táta v činoherním klubu dohrál a roli otce po něm zdědí jeho kolega Josef Sommer. Lidí, kteří doplatili na svou návštěvu ochotnického představení žebrácké opery, bylo víc. Slavnému herci Janu Třískovi neprodloužili smlouvu v městských divadlech pražských a postupně i on prošel zákazem všech svých činností. Když nakonec emigroval, šly jeho filmy do Trezoru, podobně jako už předtím tátovi. Tříska byl vystřižen i ze slavného, krátce předtím dokončeného snímku Na samotě u lesa. U menších rolí a starších filmů ho vymazali z titulků, jak se to tehdy běžně dělalo.

Mě však na jaře roku 1976 daleko více zasáhla náhodná informace, že se táta na Silvestra znovu oženil, aniž nám o tom cokoliv řekl. Dozvěděli jsme se to z dopisu, který psala teta Olga z Francie mámě. Dopisy od Olgy jsme si předčítali nahlas, protože měla hranaté, špatně čitelné písmo a přeskakovala z tématu na téma, což jsem po ní asi zdědila. Jedna z nás přečetla nahlas překvapivou větu. Pavel se prý znovu oženil, tak snad konečně našel to, co hledal.

je a stojí o místo vedle něj. Ale tohle místo my jsme vnímali jako mámino. Občas jsme si vyslechli, že je máma nějaká divná, protože tátovi nevaří, jezdí na koni a dělá si, co chce, a že vlastně náš táta je zanedbávaný chudák. Jak jsme se k tomuhle měli postavit? Táta nám jako chudák nepřipadal a ať to bylo jakkoliv, s takovými problémy dospělých toho dítě moc nenadělá. Může se leda stydět, cítit se jako blb nebo dělat jako by nic. Ale musí ustát, že některé věci jsou nebetyčně trapné, ale prostě to tak je. Podobně nezvládnutelná byla novina, že Eva čeká s tátou dítě. Už nějaký čas předtím nám svěřovala, že by dítě chtěla. Nejradši bych čapla dítě a někam s ním běžela, řekla jednou. Co si má člověk ve 14 letech s takovou informací počít? Možná, že právě tohle byl způsob, jak mě táta vracel Bohu. Nechal mě osamělou s informacemi, které pro mne byly moc těžké, a já jsem musela pochopit, že jeho a moje city jsou různoběžky, které se ve vesmíru kdo ví kde protnou.

Těsně před prázdninami 1976 přišla jednou máma domů a zhroutila se na židli. Potom si ustaraně opřela hlavu o dlaně. Dneska dopoledne se zabil v autě ten mladý režisér, co měl dělat parádní pokoj v Činoheráku. Řekla a rozbrečela se. Konec tatínkovi poslední divadelní sezóny nevěstil nic dobrého. A pak nastalo léto roku 1976. Na jehož konci jsem dovršila 14 let. Poslední dětské léto.

Vyjeli jsme s maminkou naší škodovkou na čundr do Polska. Byla to zároveň i poslední cesta s naším milovaným psem Antarem, mladým žíhaným boxerem, o kterého jsem se pořád bála, protože se nám ho nepodařilo vychovat. V jednom kuse utíkal, neuměl chodit na vodítku, škrtil se a tahal a každou chvilku se vysmekl. Sežral úplně všechno, co kde našel. Doma kradl jídlo a vyhrabával odpadkový koš. Spal s námi v posteli a proskakoval dveřmi do mámina pokoje, protože tam dlouhodobě chybělo sklo, které jednou rozbil průvan. Bylo to zkrátka úplně nevychované zvíře. A já jsem celý jeho krátký život trnula hrůzou, že vlítne pod auto nebo se ztratí. A pořád jsem se modlila za jeho přežití. Dnes si myslím, že jsme s Andrejou dostali podobnou výchovu jako ten pes, jen jsme nebyli tak nevyspytatelně divoké a měli jsme lepší základní vtisk z Vokovic od babičky a dědy. No a tehdy na naší letní cestě do Polska s maminkou se náš pes nechtěně octl v hlavní roli. Jezdili jsme totiž v Polsku po maminčiných známých a také po divadlech a měli jsme jako vždy nesmírně bohatý program, který ovšem byl jen velmi málo slučitelný s takhle divokým čoklem. Od prvního okamžiku, kdy jsme k někomu vpadli do bytu, muselo být všem jasné, že budeme dost náročná návštěva. Antar řádil podobně jako doma. Kradl jídlo přímo ze stolu a nechápal, proč by nemohl skákat hostitelům po postelích. I když nás maminka opakovaně ujišťovala, že nás všude rádi vidějí, protože nejsme žádní měšťáci, měla jsem každou chvíli podezření, že nás možná všude až tak rádi nevidějí. V nádherném Krakově jsme bydleli u jisté Moniky, polské dramaturgyně, která nás nejspíš asi viděla opravdu ráda, protože ne každý by snesl, aby mu návštěva za 3 dny spustošila půvabný byteček v centru historického města tak, jak jsme to dokázali my 3 s Antarem. Vždycky večer, když jsme všechny 4 odešli do divadla, Antar rozkousal a sežral, co se dalo. Monika, malá, tělnatá a veselá žena s tmavýma, pichlavýma očima, měla viditelnou slabost pro urostlé muže od divadla. Patřil mezi ně i nejmenovaný český dramatik, v té době tátův kamarád, který ji přitom za jejími zády přezdíval Hrošík Liberijský. Často a nadšeně mluvila nejen o dramatikovi, ale i o našem tátovi, takže si dovoluji odhadovat, že také náš otec patřil mezi její oblíbence. A proto možná nasadila tak vysokou laťku tolerance pro naše neměšťácké představy o návštěvách. V jejím kmenovém krakovském divadle se tehdy dávaly hry takových autorů jako Slavomír Mrožek nebo Witold Gombrowicz. Jejich hry režíroval buď sám velký

Andřej Vajda anebo věhlasný Jerzy Grotowski, který právě slavil celosvětové úspěchy se svou novou scénografií. Všechny krakovské divadelní zázraky jsme s velkorysou Monikou navštívili a na vlastní oči zhlédli. Bylo mi tehdy sotva 14, ale hned jsem pochopila, že se jedná o jedinečné zážitky, které bych těžko v jiném divadle mohla vidět. Všechny tři krakovské večery jsme strávili na jakési letní scéně, kde nás Monika seznámila i se svým oblíbencem a miláčkem, jak mu říkala, což byl vysoký elegán, režisér a miláček nejen Moničin, ale všech, což vyplývalo i z jeho občanského příjmení. Kochančik. Tento Adonis polského divadla nás pak přivítal o pár dní později i v Gdaňsku, kde působil ve slavném teatru Vybřeže.

Před odjezdem z Krakova na sever k Baltskému moři nás Monika vzala do kina, kde dávali film našeho rodáka Miloše Formana Hair, neboli Vlasy, který se v Československu, režisérově rodné zemi, nesměl promítat, protože Miloš Forman byl doma zakázaný. Třeba, že byly Vlasy v angličtině s polskými titulky, moc dobře jsem chápala, jak to Forman myslel. Vlasy prostě znamenají sílu. A když o ně člověk druhého připraví, nemyslí to s ním dobře. Byla jsem filmem okouzlená. Maminka to ale viděla jinak. Hned, jak jsme vylezli z kina, rozohnila se. To byl teda kýč, on se tam ten Forman v té emigraci snad úplně zbláznil, nebo co? Ne, bylo to nádherný, mami. Já bych chtěla umět takhle skvěle tancovat. Vzdychala jsem a vybavovala jsem si záběry vznášejících se mladých lidí ve velkém městském parku a také v ulicích slavného New Yorku. Tak, bardzo pěkně. Forman jest geniušem, přitakala mi Monika. Mami, a oni v Americe lidi takhle tancují na ulici? Ptala se Andrea. Ale prosím tě, to jen ve filmu, je to americký muzikál. Kýč, horlila máma. Na ulicích se tancuje jenom v muzikálech. Pak se maminka obrátila k Monice. Promiň, Moniko, ale to se vůbec nedá srovnat s tím, jaký fantastický filmy Forman dělal doma. A mně je podoba. Ušklíbla se sveřepě Monika a mrkla na mě. Jaká podoba? Ptala se Andrea. To polsky znamená, že se ti něco líbí. Zavrčela máma a pokračovala. To jsem asi už opravdu blázen, nebo co? Asi ničemu nerozumím. Já už chci mít zase dlouhý vlasy. Začala jsem se litovat a nahlas snít, fascinovaná kráskami v rozevlátých sukních a v čelenkách, s přenádhernými vlasy, jež tancovali po Central Parku s vlasatými mladíky. Zamyšleně jsme šli po stichlé krakovské uličce. Těsně kolem projela brička tažená koňmi a já jsem si povzdechla. Já bych chtěla do Ameriky. Tak, i to byl bardzo fajný film. Monika mi rozuměla a spiklenecky do mě žduchla.

Tak se uzavírá první z 15-dílné série Četby s hvězdičkou Beatrice Landovské, Když máma spala. Dcera známého herce, chartisty, tak bude i zítra vzpomínat s humorem a ironií na komunistickou represi 70. let v Československu. V premiérovém vysílání rozhlasové Četby s hvězdičkou i zítra v režii Jakuba Doubravy uslyšíte Anitu Krauzovou.

0: My jsme slyšeli anglicky zpívat Petru Vlkovou a její Sonic Playground na vlnách Vltavy krátce předtím, než opět otevřeme prostor pro rozhlasové memoáry vysílané v repríze poslední půl hodinu každého dne.
1: Osudy.
0: I tento týden patří vltavské osudy Davidu Attenboroughovi, který se 8. května letošního roku dožívá 100 let. Konkrétně tedy výběru z knižního zpracování cesty tohoto britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristy do Paraguaje z roku 1958. Z překladu Jitky Jeníkové připravila pro premiérové vysílání na Vltavě Vladimíra Bezdíčková. V režii Petra Mančala účinkuje Jan Šťastný.

Jižní vítr sebou přinášel mrazivé chladné počasí a často také dlouhé hodiny depresivního deště, který člověka promáčel na kost. V podobných dnech nuceného klidu jsme často navštěvovali doškovou chatrč, kterou tvořily jen tři stěny a v níž se na kus řeči scházeli peoni, brousili se nože, splétala se lasa ze surové kůže, flirtovalo se s indiánkami z kuchyně na estancii a popíjelo se horké maté. Obvykle uprostřed podlahy hořel oheň a peoni nám vždy udělali místo na lavičce, abychom se ohřáli a podělili se s námi okolující maté. Bylo to přátelské pohostinné místo, ve kterém se vonavý dým z hořícího dřeva Palo Santo mísil s pachy kůží a koní. Jednoho deštivého rána jsem se vypravil do chatrče a ke svému zklamání jsem tu našel jen půl tuctu elegantních, dobře živených psů. Pak jsem si všiml, že na lavičce leží na zádech muž a tvář má přikrytou zaprášeným kloboukem s širokou krempou. Byl velmi vysoký, rozhodně přes 1,80 m, a na sobě měl potrhané pytlovité bombačos, rozepnutou košili a kolem pasu omotanou vybledlou tkanou fachu. Neměl boty a z mozolnatých stvrdlých chodidel bylo patrné, že je moc často nenosí. Buenos dias, pozdravil jsem. Buenos dias, zamumlal cizinec spod klobouku. Přijel jste zdaleka? Zeptal jsem se lámanou španělštinou. Ano, odpověděl, aniž by se pohnul, jen se líně poškrábal na břiše. Zavládlo ticho. Po chvíli cizinec schodil nohy na zem, klobouk si posunul do týla a posadil se. Byl to pohledný muž s kudrnatými černými vlasy, které mu tu a tam začínaly šedivět, opálenou tváří a několikadenním prošedivělým strništěm. Dal byste si maté? Zeptal se a aniž by čekal na odpověď, otevřel plátěnou tašku, která mu sloužila místo polštáře. Mindal z ní hrnek z kravýho rohu, stříbrnou bombiju a balíček, z něhož do rohu odsypal trochu sušeného zeleného maté. Mlčky to zalil vodou z kameninového džbánu, postaveného vedle lavice, a nasal bombijou. Pár prvních kalných doušků vyplivl, znovu dolil vodu a zdvořile mi nápoj podal. Co tu děláte? Vyzvídal. Hledám zvířata. Jaká? Tatu, opáčil jsem ležérně. Všechny možné druhy tatu. Já mám tatu karetu, vzdělil mi. Nebo jsem alespoň měl pocit, že to řekl, ale nebyl jsem si jistý. Momentito, vyhrkl jsem vzrušeně a vyrazil z chatrče do deště, abych přivedl z domu Sandyho. Když jsme se společně vrátili, Sandy se pustil do zdlouhavé zdvořilostní konverzace, o níž prohlašoval, že je to jediná správná předehra seriózních otázek. Seděl jsem a netrpělivě se vrtěl. Po několika minutách mi Sandy přeložil stručné shrnutí jejich hovoru. Cizinec se jmenoval Comelli. Byl to lovec, který se toulal po Chaco a hledal jaguáry, nutrie, lišky nebo cokoliv, co mělo dostatečně cenou srst, aby se dala směnit za zápalky, náboje, nože a pár dalších věcí, které potřeboval, aby mohl vést tulácký život. Už 10 let nespal v domě a neplánoval na tom cokoliv měnit. A tatu kareta? Naléhal jsem znepokojeně. Vydechl Sandy, jako kdyby na pásovce dočista zapomněl. Znovu se dali s Comellim do řeči. Kdysi jednoho tatu karetu několik týdnů měl, ale už je to dávno. Co se s ním stalo? Uhynul. Kde ho chytil? Daleko odtud, za řekou Pilcomayo. Mohl by nás tam zítra vzít? Sandy přeložil otázku a cizinec se souhlasně zazubil. Běžel jsem sdělit tu novinku Charlesovi. Chtěl jsem vyrazit okamžitě. Ať už pásovce velkého objevíme nebo ne, můžeme tam narazit na další zvířata, která se v okolí estancie nevyskytují. Pojedeme tam 3 dny a pokud jsme si měli nechat nějaký čas na lov,
znamenalo by to být pryč alespoň 2 týdny. Faustino nabídl, že nám půjčí 2 koně, vůz na vybavení a párek volů, který by ho táhl. Neměli jsme však žádné zásoby. Budeme žít z toho, co nám dá země, sdělil jsem Charlesovi nadšeně, byť trochu mlhavě. A to nemůže být o moc horší než to, co jíme teď, zavrčel Neverle. V tom jsem s ním musel souhlasit. Faustino s Elsitou se chovali nesmírně pohostinně, jejich jídla však jen málo kdy chutnala komukoliv, kdo na ně nebyl zvyklý, neboť je tvořili téměř výhradně různé kusy krávy. Smažené vnitřnosti, řada zcvrklých orgánů podivných tvarů, které jsem nejspíš naštěstí nedokázal identifikovat, a nekonečné fláky tuhého masa, jež svou strukturou připomínalo vulkanizovanou gumu. Pokud by žití z přírody znamenalo změnu jídelníčku, byla by rozhodně k lepšímu. Přípravy nám zabrali 2 dny. Bylo zapotřebí opravit kožený postroj z vozu a sehnat a připravit voly a koně. Elsita prošla zásoby a vytasila se s velkým litinovým kotlíkem na vaření, s pánví a pytlíkem farini, maniokové mouky. S Charlesem jsme si natrhali bedinku pomerančů a Faustino nám starostlivě přenechal hovězí zadní nohu a vysvětlil nám, že než se v horku zkazí, postará se nám minimálně o 1 jídlo. Konečně jsme byli připraveni. Do vozu zarovnaného zásobami jsme měli zapřáhnuté voly. Sandy se chopil otěží a za pronikavého skřípotu nenaolejovaných kol jsme se odčourali z estancie.

Komely jel v čele a určoval směr. V klobouku se širokou krempou a s dlouhýma nohama vyndanýma ze třmenů, kterýma si pohupoval podél koňských boků, působil jako jihoamerický Don Quixote. Jeho psi pobíhali v dálce kolem nás. 3 dny jsme putovali přes pláně na jih. Komely nazýval plochy porostlé Monte ostrovy a to označení skutečně sedělo. Byly to ostrovy křovin v moři trávy a stejně jako námořník plavící se po mořích je Komely využíval jako navigační body, podle kterých se orientoval. Od chvíle, kdy jsme opustili estancii, panovalo dusivé vedro a slunce se do nás na cestě nemilosrdně opíralo. 4. den ráno se změnil vítr, obloha se zatáhla a když jsme pozdě odpoledne dorazili k Rio Pilcomayo, už pořádně lilo. Řeka se rozbíhala do několika koryt a bahnitá voda se v nich klikatila mezi roztroušenými štěrkovými ostrůvky. Před 80 lety bylo Pilcomayo akceptováno jako hranice mezi Argentinou a Paraguají, ale od té doby se koryto řeky mnohokrát změnilo. Teď voda proudila mnoho kilometrů severně od koryta, jež představovalo dohodnutou hranici, takže půda na jižním břehu pořád ještě patřila k paraguajskému území. Před 2 dny jsme dojedli hovězí, které nám dal Faustino. Nenarazili jsme na žádné zvíře, které bychom mohli ulovit a monotónní strava z manioku a maté nám už pomalu začínala lézt krkem. Komely nás uklidnil, že máme namířeno k Paso Rocha, krámku, ve kterém se vždy dali sehnat konzervy všeho druhu. Jen při té představě se mi zbíhaly sliny. Ke krámku jsme dojeli pozdě odpoledne uprostřed slejváku. Potřebovali jsme najít nějaké přístřeží, jinak hrozilo, že se nám namočí vybavení. A Komely nás odvezl skrz trnité křoví po dlouhé blátivé cestě k malé polorozpadlé kůlně. Tvořili ji jen 4 stěny z drolících se vepřovic a došková střecha, kterou zatékalo. Komely nám pověděl, že její stavitel před 5 lety zemřel a chatrč je od té doby opuštěná. Ze střechy se valila voda, na prahu se tvořila velká louže a v dírách ve zdech hvízdal vítr. Rychle jsme vyložili vůz a vybavení narovnali na těch 5 míst uvnitř, na něž skrz netěsnící střechu nekapala voda. Všichni jsme byli unavení, promáčení a hladoví a jakmile jsme skončili, zamířili jsme deštěm do obchodu, který se nacházel necelý kilometr od Monte. Byl o něco větší než chatrč, kterou jsme zabrali a téměř stejně rozpadlý. Vešli jsme vchodem bez dveří a propletli se mezi urousanými slepicemi a kachnami, jež našli uvnitř útočiště před bouřkou. V místnosti visely 2 houpací sítě, v jedné polehával patron a popíjel maté. Připadal mi překvapivě mladý a v nepochopitelně dobré náladě. Představili jsme se a on zavolal do zadní místnosti na manželku a dalšího mladíka, svého bratrance, aby se s námi přišel seznámit. Roztřesení chladem jsme se posadili na dřevěné bedny a Sandy se zeptal, zda bychom si mohli koupit nějaké jídlo. Patron se vesele usmál a zavrtěl hlavou. To nepůjde, vzdělil nám. Už několik týdnů čekám na povoz se zásobami, ale zatím nedorazil. Mám akorát pivo. Zmizel v boční místnosti a vrátil se s bedínkou se 6 lahvemi. Postupně je podal bratranci, který je k mému zděšení začal zbavovat kovových zátek zadními zuby. Pili jsme přímo z lahví. Pivo bylo slabé a studené. Poslední forma občerstvení, po které bych sáhl, a ani omylem náhrada za plechovku sardinek a konzervu broskví, o nichž jsem celý den snil. Paso Rocha, moc dobrý? Zeptal se Komely žoviálně a poplácal mě po rameni. Věnoval jsem mu vyčerpaný, souhlasný úsměv. Přinutit se vyslovit tu lež jsem ale nedokázal. Tu noc jsme v chatrči rozdělali oheň, abychom si usušili nacucané oblečení
a uvařili si z faríni nevábné jídlo. Pod střechu jsme se všichni, my čtyři a Komeliho psi, nevešli. A tak jsme se s Charlesem nabídli, že strávíme noc venku. Pršet sice nepřestalo, ale naše houpací sítě, které původně sloužily americkým vojákům v tropech, měly tenkou pogumovanou střechu a měly by tím pádem teoreticky být vodě odolné. Kousek od chatrče se nacházela ruina kolny. Střecha a tři stěny se zřítily, ale nosné sloupy ještě stály. Jakmile bouřka trochu polevila, vyběhl jsem ven a natáhl mezi nimi síť. Charles tu svou pověsil mezi vysokými stromy opodál. Za pár minut už jsem ležel v síti schovaný před deštěm. Celý den jsem se necítil takhle pohodlně a v teple a v zápětí jsem usnul. Po půlnoci mě probudil nepříjemný pocit, že se mi nohy přibližují k hlavě a já se skládám jako kapesní nůž. Zašátral jsem po baterce a zjistil, že sloupky, mezi kterými jsem spal, se opile naklánějí k sobě a prověšená síť se nachází jen pár centimetrů nad zemí. Ležel jsem bez hnutí a zvažoval situaci. Pořád vydatně pršelo a na zemi kolem mě se vytvořily kaluže. Jestli vylezu, budu během několika vteřin promočený na kost. Když v síti zůstanu, sloupky se budou dál pomalu naklánět, dokud neskončím na zemi. Usoudil jsem, že až ten moment nastane, nebude to o nic horší, než spát na podlaze v chatrči. Rozhodl jsem se proto, že zůstanu, kde jsem, a znovu jsem usnul. Zhruba po hodině mě probudilo nepříjemné studené vlhko na bedrech. Nepotřeboval jsem baterku, abych věděl, že spím na zemi a uprostřed obří kaluže, která pomalu prosakovala houpací sítí i pončem. Zůstal jsem ještě půl hodiny bez hnutí ležet a sledoval, jak blesky ozařují valící se proudy vody. Nakonec ale zvítězila představa, že bych mohl prochladlé tělo zahřát u řeřavých uhlíků ohniště v chatrči. Rozepnul jsem moskytiéru a bosky se rozběhl přes rozbahněnou mítinu. Chatrč se otřásala chrápáním Sandyho a Komeliho a silně páchla po mokrých psech. Oheň vyhasl. Strápený a prochladlý jsem si dřepnul do jednoho rohu, zabalil se do promáčeného ponča a čekal na úsvit. Jako první se probudil Komeli. Společně jsme rozfoukali oheň a dali do kastrolu vařit vodu na maté. S úsvitem bouřka ustala. Charles se probudil v houpací síti, slastně se protáhl a sdělil nám, že má za sebou úžasnou, nesmírně pohodlnou noc a nejapně prohlásil, že by si dnes ráno rád vychutnal maté v posteli. Během snídaně se v chatrči objevil patron, bratranec, kterého jsem si pojmenoval Otvírák, a jakýsi třetí muž a přisedli si k ohni. Patron představil cizince jako svého dalšího bratrance, který se živil porážením dobytka. Byl to nevrle vyhlížející muž, jehož vzhled nijak nevylepšovala svraštělá jizva, která se mu táhla přes celý obličej, kroutila mu obočí i oční víčko a stahovala mu koutek úst do úšklepku. Patron nám vysvětlil, že jizva vznikla při večerní pijatice, kdy Otvírák tohohle řezníka naštval a řezník na něj vytasil porcovací nůž. Otvírák se bránil rozbitou lahví od tkani tak úspěšně, že řezník velice rychle vystřízlivěl a na scénu povolali patronovu ženu, aby mu ránu zašila. Zdálo se, že tři bratranci jsou přesto nejlepší přátelé, což bylo dobře, neboť tvořili jediné obyvatele Pasorocha a na kilometry daleko se nenacházelo žádné jiné hospodářství. Pověděli jsme jim, že hledáme všemožná zvířata a že nás obzvlášť zajímá tatu kareta. Otvírák nám pověděl, že jednou našel jeho stopy, ale žádný z mužů zvíře samotné nikdy neviděl. Slíbili nám nicméně, že budou dávat pozor, jestli nezahlédnou nějakého tvora, který by nás mohl zajímat. Po snídani Komeli navrhl, že se vydá pátrat po stopách pásovce velkého k Monte na východě.
Bude mu trvat 2 dny, možná 3 dny, než obejde celou oblast, kterou měl prozkoumat. Pokud však narazí na něco zajímavého, mohl by se pro nás okamžitě vrátit. Za pár minut měl zbaleno a než se slunce stihlo vyhoupnout nad špičky stromů, Mlčky odjel na jednom z koní. Psi klusali před ním a vesele mávali ocasy. Sandy se nabídl, že stráví den opravováním chatrče, postaví přístřešek, který by sloužil jako kuchyně, a celkově se pokusí do našeho neuspořádaného a narychlo zbudovaného ležení vnést nějaký řád. Vzhledem k tomu, že jsme měli momentálně jen jednoho koně, nepřicházelo v úvahu, že bychom se s Charlesem vydali společně na nějakou delší výpravu. Rozhodli jsme se proto, že naložíme na koni kameru a foťák, magnetofon a láhve s vodou a půjdeme pěšky prozkoumat pláně na severu. Chaco mezi Paso Rocha a Pilcomayo křižovali Riachos. Dlouhé mělké strouhy, některé až 100metrové, jež vznikaly z ničeho a stejně nenadále a nečekaně končily v kalužích bahna. Zarůstala je tokozelka a další vodní rostliny a bzučely nad nimi moskyti a obrovští krvelační ovádi. Na břehu jedné z nich jsem objevil zajímavě vyhlížející hromádku uschlého rákosu. Opatrně jsem do ní dloubal nožem a pod spodními vlhkými vrstvami jsem objevil tucet malých kajmanů, amerických příbuzných krokodýla. Několik z nich mi přeběhlo přes nohy a naskákalo do vody, ale 4 se mi podařilo chytit. Rákos byl pozůstatkem hnízda, do kterého kajmaní matka nakladla vejce a nechala je, aby se na sluníčku vylíhla. Miminka, která se mi podařilo pochytat, měřila přibližně 15 cm a vztekle na mě s otevřenými tlamami kejhala, takže jsem viděl jejich citrónově žlutý kožnatý vnitřek. Navlhčil jsem látkový pytel a malé plazy do něj uložil. Rozhlíželi jsme se, co dalšího by ještě mohlo Riacho obývat. Náhle jsem si uvědomil, že na protějším břehu stojí 4 muži a Mlčky nás pozorují. Byli to Indiáni. Každý si nesl starobile vyhlížející pušku. Očividně se jednalo o lovce. Naskytla se nám tak příležitost získat nesmírně zdatné asistenty. Přebrodili jsme Riacho, abychom se pokusili vysvětlit jim rukama, nohama, že by se s námi mohli vydat do tábora. Po krátké, rychlé, hrdelní poradě přikývli na souhlas. V táboře se s nimi Sandy dokázal domluvit guaránsky a makásky. Dozvěděl se, že ze své tolderie odešli před mnoha dny a lovili nanduji. Na jejich peří se dá vydělat, neboť v Argentíně se z něho vyrábějí prachovky. Sandy jim vysvětlil, že pokud by nám pomohli s hledáním zvířat, zásobovali bychom je fariňou, dokud by nás doprovázeli, a slušně bychom je odměnili za každé zvíře, které by nám donesli. Obzvlášť štědře bychom zaplatili za tatu karetu. Souhlasili, že se k nám připojí a okamžitě požadovali jako platbu předem trochu maté. Odsypali jsme jim několik šálků z našich tenčících se zásob. Doufal jsem, že na základě právě uzavřené dohody okamžitě vyrazí do monte a pustí se do lovení, ale oni se uložili do stínu stromů, přetáhli si ponča přes obličeje a usnuli. Probudili se za soumraku. Kus od našeho ohně si rozdělali svůj a přišli si říct o trochu fariňi. Maniokovou mouku si odnesli k ohni, kde ji začali vařit z kusy masa z nandua. Nad koruny stromů se vyhoupl velký stříbrný měsíc a my jsme se chystali k spánku. Indiány však jejich odpolední siesta zjevně občerstvila a nejevili žádné známky toho, že by si šli lehnout. Možná mají v plánu lovit celou noc, nadhodil jsem. Sandy se uchechtl. Jsem si jistý, že nic podobného neplánují, opáčil, ale na Indiána nesmíš spěchat. Převěsil jsem si houpací síť mezi 2 stromy a vlezl do ní. Indiáni vypadali velice spokojeně, pokřikovali na sebe a smáli se. Z místa, kde jsem ležel, jsem viděl, že mezi nimi koluje láhev.
Večírek byl čím dál divočejší a jeden indián se zavísknutím odhodil teď už prázdnou láhev do křoví za ohněm. Sledoval jsem, jak jeho společník šátrá v pytli, odkud vylovil další plnou láhev kani. Otočil jsem se, přetáhl si pončo přes hlavu a znovu se pokusil usnout. Najednou se ozvala ohlušující rána a něco mi prosvištělo nad hlavou. Znepokojeně jsem vykoukl a zjistil, že indiáni dovádějí kolem ohně a mávají puškami. Jeden vykřikl a vystřelil do vzduchu. Situace se vymykala z rukou a bylo zapotřebí zasáhnout. Charlese, který už vylezl ze sítě, jsem našel v chatrči. Zjistil jsem, že kvapně vybaluje lékárničku. Pane bože, vykřikl jsem, někdo tě trefil? Ne, odvětil ponuře, ale hodlám se postarat o to, aby se to nestalo. Jeden z mužů vrávoral naším směrem a smutně držel láhev od kani hrdlem dolů, aby nám předvedl, že je prázdná. Mumlal cosi, co znělo jako žádost o doplnění. Charles mu podal hrnek vody, ve kterém nechal něco rozpustit. Prášek na spaní, vysvětlil mi. Neublíží mu to a snad to brzy zabere. Jeho počínání přilákalo ostatní. Nejistě se potáceli a báli se, že by mohli přijít o to, co dostal jejich společník. Charles jim ochotně rozdal prášky. Všichni do sebe hodili svou dávku jediným lokem a zamrkali překvapení, že nápoj, který jsme jim dali, nemá vlastně žádnou chuť. Netušil jsem, že prášky na spaní můžou působit tak rychle. Konečně zavládlo v táboře ticho. Ráno leželi indiáni na stejném místě, kde se v noci sesunuli. Hýbat se začali až pozdě odpoledne. Kania se jim postarala o strašlivou kocovinu. Seděli skalnýma očima zasmušile pod stromy a rozcuchané vlasy jim padaly do tváří. Odpoledne se z tábora vytratili a už jsme je nikdy víc neviděli.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Při poslechu digitální stanice Českého rozhlasu D-dur vás vítá operní dramaturg Ivan Ruml. Připravil jsem pro vás hořkou operní komedii Don Pasquale Gaetana Donizettiho, dále rokokovou koncertní skladbu Françoise Couperina, symfonii France Schuberta, listovou píseň, která otevřela cestu k hudbě 20. století, autobiografické hudební dílo Hectora Berlioze. To vše v příštích 4 hodinách. Začneme avizovaným hudebně dramatickým dílem Gaetana Donizettiho z roku 1843. Bohatý starý mládenec Don Pasquale se rozhodne oženit, aby jeho majetek nezdědil jeho synovec Ernesto. Nesouhlasí totiž s tím, že si Ernesto vybral nevěstu půvabnou, ale nemajetnou Norinu. Zamilovanému páru se rozhodne pomoci doktor Malatesta. Přivádí Pasquálovi nevěstu podle jeho představ skromnou sestru Sofronii, která se právě jako vrací z kláštera. Ernesto je nejprve zdrcen, když se dovídá, že Malatesta přeje strýcovu sňatku. Nicméně plán prohnaného doktora nemá chybu. Norina souhlasí, že roztouženému Pasquálovi bude představena jako doktorova sestra, sehraje nesmělou klášterní schovanku a hned po fingovaném sňatku se vybarví a jednou provždy vyléčí Pasquálovu touhu po něžném pohlaví. Sňatek je uzavřen, z andílka se jako mávnutím proutku stává ženská fúrie, která Pasquálův dům obrací na ruby a navíc nepokrytě koketuje s Ernestem. Norina Sofronie zasáhla nejcitlivější nerv svého lakomého pseudomanžela. Zaplavila Pasquálův tichý dům početným služebnictvem a závratnou rychlostí roztáčí jeho pečlivě naspořené peníze. Když mu ještě podstrčí dopis, v němž ji jakýsi muž zve na noční dostaveníčko, míra Pasquálovy trpělivosti je u konce. Rozhodne se, že spolu s Malatestou dopadnou nevěrnici in flagranti. Pasquale už netouží po ničem jiném, než že se Sofronie zbavit a svoluje dokonce i k sňatku Ernesta s Norinou. Když Malatesta po všech zápletkách konečně odhalí Norininu totožnost, pán domu je šťasten, že jeho manželství bylo jen tíživým snem. A nakonec se vlastně nemůže zlobit než sám na sebe. Sňatek je pro pány v letech nesmysl, který přináší víc trápení než potěšení. Osoby a obsazení. Don Pasquale, letitý starý mládenec bas Fernando Corena. Doktor Malatesta bariton Tom Krause. Ernesto synovec Dona Pasquala tenor Juan Onsina. Norina mladá vdova soprán Graciela Schutti. Notář bas Angelo Mercurajili. Sbor a orchestr Vídeňské státní opery řídí Ištván Kertész.

Thank you.

ピッチャーの目。

Das Böse.